prý se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já pousmát se pokusím. Tu vrásku mám už po léta a skrývá se v ní Markéta. I její vlasy, dech i hlas a údiv můj je jak prchá část.

trošku nosím od dětství a skrývá se mý svědectví. Ty mladší i ty novější a smutek, chléb můj vezdejší.

0: se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já neříkám, já souhlasím.
1: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
2: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti, báseň, co budou učit se naše děti.

chtěl bych napsat báseň, báseň plnou citu, o tom, jak se mi stejská, jak moc chybíš mi tu. Chtěl bych napsat báseň jako Karel Hynek, chtěl bych pro tebe napsat

Začíná pravidelná ostravská hodinka Oldies, letošní už 30. a protože je poslední neděle v měsíci, nabídne vám pohled do historických hudebních žebříčků. Dnes do roku 1967, tedy přesně 54 let zpět, postarají se o to mistr zvuku Vojtěch Dluhý a autor Jirka Tieftrunk. Playlist obsahuje 18 hitů, začínáme jako vždy pohledem do horké stovky Billboardu.

Připomínám, že letos se věnují sudým příčkám Top Ten Frankie Valli, Can't Take My Eyes Off You, Nemohu od tebe otrhnout oči, byla to přesně před 54 lety pozice druhá. A přidám šestou a desátou. Stevie Wonder zaspívá v podobném duchu I Was Made to Love Her, newyorský kvintet Every Mother's Son přidá Come On Down to My Boat.

stále Billboard, teď žebříček country. Do playlistu jsem vybral místo 6. a 10. zpívat budou Jim Edward Brown a Loretta Lynn. Jim už je 6 let po smrti, Loretě táhne na 90 a stále zpívá. Pop It Up je pijácká hra a také zvuk, který se ozve, když se otevírá nápoj v plechovce. Ta druhá v pořadí má název If You Are Not Gone Too Long.

Podíval jsem se do statistik, Loretta Lynn má v country žebříčku celkem 79 zápisů, píseň, která dozněla, je 15. v pořadí. Jako vždy také žebříček rhythm and bluesový, mojí volbou je čtyřka, duet legendární dvojice Marvin Gaye, Tammy Terrell, Ain't No Mountain High Enough, a desítka u nás málo známý The Parliaments, I Wanna Testify.

Kdyby vás z hudebních žebříčků zajímal nějaký detail, můžete si samozřejmě napsat. Bude-li to jen trochu možné, rád odpovím a když bude nahrávka ve fonotéce, tak ji zařadím. Teď Británie, v top 10 EP desek byly dva tituly skupiny The Seekers, tak

Pamětníkům se možná vybaví, že hit Carnival is Over byl i v Houpačce. Ano, je to skutečně tak. A na legendární pořad manželů černých nám dá zavzpomínat i pohled do žebříčků britských singlů podle týdeníku New Musical Express. Vybral jsem totiž místo druhé do Monkees Alternate Title a do dvojice před 54 lety právě osmičku Pink Floyd See Emily Play.

See Emily Play to byl první zásah Pink Floyd do singlové Top Ten. Vysvětlit text si sám netroufám, ocituji internet. Píseň je o dívce, která jde z hravé svobody dětství do zajetí dospělého ženství. A teď Itálie, dvojka je předělávka, čtyřka takový líný song, volím tedy šestku, Giulio Cinquetti, La Rosa Nera a osmičku, Bobbyho Sola, Non c'è più niente da fare.

Italsky neumím, překladač mi název písně a smysl textu přeložil jako už není co řešit, nezbývá nic jiného, než se rozejít. My se ale ještě rozcházet nemusíme, je dost času zahrát si třeba ze singlové desítky německé. Dvojku hit skupiny Manfred Mann, Haha, Said the Clown, známe také z houpačky, OK, Dave D a ostatních, to byla tehdy šestka.

Byla jsi tu pro mě, já pro tebe, měli jsme se rádi, všechno bylo OK. Dostal se mezi nás, tak si za ním běž. OK. Já doufám, že se jednoho dne vrátíš a že to mezi námi opět bude OK. Z Francie to bude šestka, Joe Dassin a jeho píseň o zlých bratrech Daltonových. A potom osmička, Claude François, píseň o noční bázni a úzkosti, Mais quand le matin

Připomínám elektronickou adresu oldies.ostrava@rozhlas.cz a SMS-kový kontakt, ten má číslo 723 102 513. Zavírák jsem vybral z holandské top ten. Dívka Gloria má 1,63 m a ve stejnojmenné písni skupiny Dem se o ní zpívá She make me feel all right. Tak se dámy snažte, aby o vás vaši partneři říkali to samé a oldies s vámi se všemi.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne přeje všem Pavel Kučera. Naším dnešním hostem je Libuše Švormová. Dobrý den, vítejte.
2: Dobrý den, trošku se ochladilo, ale já se těším, že ještě bude možnost se jít vykoupat na nejkrásnější české koupaliště, a to je Kamencové jezero u Chomutova.
1: Tam se koupe Angelika? A další. A i dnes víme, že vás v Humoriádě obšťastníme.
0: Humoriáda.

0: Tak tolik Václav Neckář a písnička Mídlový princ. Libuše Švormová s námi ve studiu už nám naznačila, kdy ji můžeme potkat v létě, co se týká koupání. Co jinak provozujete v létě?
1: No právě, že už jenom plavání, jenom. A tak už na nějaké ty sporty jsem přece jenom trošku věkovitější.
0: No a co, houbaření nebo vychlásky, nebo turistika?
1: No turistika, no chození, to jo, do lesa, no tak bez lesa já si nedovedu představit krajinu, víte, že někdo jede třeba na nějaký ostrovy Kanárský, dobře, ale když tam není les, tak to pro mě není. Do lesa.
0: Dobře, takže i v lese se můžete potkat s touto naší hereckou legendou.
1: Ale
0: houby
1: bych nenašla, protože bych je neviděla.
0: Aha, no tak máte sebou muže svého života, ten vás určitě nasměruje. Podívej se tamhle a není to mochomůrka.
1: A jinak teda musím říct, že smaženici to zase miluju. Jo.
0: Dobře, tak co si vybereme z našeho menu humorníků?
1: My si dáme ta Nikdy nesklame Stelinku Zázvorkovou a sice se nás zeptá, jestli mají ženy smysl pro humor.
2: Sehnul se ke mně na bobek a povídá, co pak bude k večeři? No, že jsi odpověděla jsem ale zubem. Konvalinky v octě. A od té doby měl každých 5 minut novou taškařici. No pro člověka s jeho smyslem pro humor to musel být ráj na zemi. Já jsem se mu převlékala za trpaslíka. Po bytě jsem chodila po 4. Uprostřed noci jsem ho polévala vlažnou minerálkou. Já jsem mu podávala pouze s malými hadrovými myškami. Noviny jsem mu zapalovala právě ve chvíli, kdy je četl. Jo, a kupovala jsem pro jeho obveselení kýchací prášek a výbušné cigarety. Vydržel to 3 dny. 4. dne přišel s nějakým pánem. Hledali mě spolu po bytě, ale nenašli. Já jsem byla, milé dámy, ve skříni. Já jsem si myslela, že přivedl toho Jarouška syrovátku a že bude legrace. No, když už mě míjeli po 6., tak jsem začala tak trochu kukat. Kuku, kuku, kuku. Otevřeli skříň a chvíli se na mě dívali. Pak promluvil ten cizí pán. Co pak to tam děláte v té skříni? Špásuju, odpověděla jsem. Já tu, pane přednosto, špásuju, protože psina musí být. A zase jsem tak trošku zakukala. Byl hrozně vyděšený, přestože to nebyl přednosta. On to byl, jak jsem se později dozvěděla, odborník pro choroby nervové a duševní. Vypadal v té chvíli velmi vážně a já jsem se na vlastní oči přesvědčila, jak je to nepěkné, když někdo nemá smysl pro humor. Potřebujete si odpočinout, povídal po chvíli. Potřebujete si skutečně odpočinout. A napsal mi to na úřední papír. Takže já teď odjíždím, milé dámy, na měsíc na rekreaci do lesů. Já mám po 4 neděle úředně zakázáno prát prádlo, spravovat košile a ponožky, vařit kávu nebo čaj, schánět světlé nebo černé pivo a ty ostatní věci. Já nevím, jak je to s vámi, ale já za svou osobu tvrdím, že smysl pro humor nemám a legraci nerozumím. Ale se svým vlastním mužem dneska už souhlasím v tom, že humor osvobozuje člověka od nudy a trápení, že humor povznáší a obšťastňuje. A proto, ať žije humor, já jedu, papa.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tolik ještě s mladým hlasem Stella Zázvorková a má s Libuší Švormovou společnou tu rekreaci v lese, jak jsme slyšeli.
1: Tak to slyším teď.
0: A nejenom to.
1: No, já jsem se Stelinkou byla svým způsobem v angažmá, protože v městských divadlech, v divadle ABC jsme byli spolu a ona byla, já jsem se teda nezúčastňovala těch jejich slavných žroucích večírků, kde prý Jani Kroháč dostal kdysi kolaps z jídla.
0: Až tak?
1: No, ona skvěle vařila. lidi k ní chodili na ty jídla, byli. Tam já jsem nechodívala. Ale Stelu jsem měla ráda a hlavně jsem vždycky žasla, jak ona řídila auto.
4: To, jak?
1: Ona, no strašně. Ona u toho seděla trošku jak u šicího stroje, aha, takhle blízko u toho volantu. A hlavně já jsem seděla za ní a ona se neustále otáčela, když mě chtěla něco říct. Já říkám, Stelinko, já tě slyším, dívej se před sebe, prosím tě. Ale ona vždycky, když mě chtěla něco říct, tak se otočila. No tak to je pro člověka taky. Ona byla roztomilá, taková, no svá, úžasně.
4: Jasně, takže se Stelou raději pěšky bylo bezpečnější. S kým budeme dál? To už je otázka na dámy a pány u rádia. Stela Zázvorková bude pokračovat, anebo nastoupí Alena Vránová. Vyberte si z těchto hvězd SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
4: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
5: S vámi je právě teď dnešní posádka humoriády Libuše Švormová a Pavel Kučera. Aktuální výběr pro vás, další vystoupení z archivů Stella Zázvorková nebo Alena Vránová. Co vy na to? Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, dám a pane. Jde vás Petr Zelhoty. Přál bych si pokračování s paní Zázvorkou.
5: Děkujeme, mějte se hezky. Dobré odpoledne.
7: Dobrý den, Breno z Martina.
8: Dobrý den.
7: Hlasujem za Bčko a prajem vám příjemný zvyšok dňa.
8: Děkuji. Dovidenia.
5: Děkujeme nápodobně. Dobrý den.
9: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Špormová.
8: Dobrý den.
9: Dobrý den i vám, Pavle, a dávám hlas Stele Zázvorkové.
5: Mm-hmm. Máme zapsáno a děkujeme, naslyšenou. Dobrý den, vítejte.
10: Dobrý den, zdravím do humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, paní Libušku Švormovou. Dobrý den, Libuško, moc vás zdravím.
8: Moc děkuju.
10: Přeji vám krásné léto, ať jste šťastná a zdravá, ať se vám daří. Hlasuji, Pavle, pro Ačko a všem posluchačům přeji krásný letní večer, či příjemné čtvrteční ráno všem posluchačům přeje humoriádnice Růža z Liknovska. Naschledanou.
8: Naschledanou, naslyšenou.
5: Dobré odpoledne.
11: Dobré odpoledne, tady je Irena z Roudnice nad Labem. Oba vás moc a moc pozdravuju.
8: Děkuji.
11: A přeju paní Švormové hezký léto, jak se ráda koupe.
8: No.
11: A zapřála bych si Bčko.
5: Děkujeme, Ireno, mějte se hezky. Dobré odpoledne vám.
12: Dobré odpoledne, Standa z Zemních Lát, Pavle, zdraví je i paní Švormovou.
8: Dobrý den.
12: Ať si nedělá starosti zoubama, já jsem taky houbou slepej, mě to nosí zeťák. A přeju si paní Stalinku.
8: Děkuji.
5: Dobře, máme zapsáno a mějte se hezky, naslyšenou. Koho pozveme dál? Dobrý den.
13: Tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem. Jaká je ta druhá možnost?
5: Ale navrát.

0: ještě v rezervaci naší humoriádnické. O humoru s panem Bernáškem Stella Zázvorková.
1: Vy jste herečka, smíchy jsou různé, zkuste se zasmát dramaticky. A teď zkuste se zasmát jako po vynikajícím vtipu. A teď už vlastně si ty vtipy nemusíme vykládat.
2: No, já myslím, že smích pro některé lidi je v genech jako mnoho jiných charakteristických vlastností, které si ten nebo onen člověk přináší sebou na svět. To skutečně nejde se naučit. Pochopitelně, technicky se můžete naučit smát, ale jsou lidi, kteří se nikdy v životě pořádně nesmějou. Víte, co bylo strašně zajímavé? Že například Petr Čepek měl takový pravzvláštní smích, který využívali režiséři třeba, dejme tomu, v Plynových lampách nebo v různých takových těch postavách, kdy on, když se zasmál, tak já, která jsem věděla, že je to velice ušlechtilý člověk, báječný, ačkoliv měl teda výzor démona, že? Ale jeho povaha byla poměrně velmi veselá, on měl smysl pro humor, ohromný. Ale když se smál, tak i mně šel mráz po zádech.
1: Takže smíchy jsou opravdu různé.
2: Jsou různé, ale ten smích, který se ozývá v hledišti divadla, když teda je komedie dobrá, tak ten myslím, že se nikdo učit nemusí.
1: Takže vy jste se, paní Zázvorková, nemusela učit smát, to jste uměla.
2: Já jsem se musela odnaučit smát, protože já myslím, že to zažil každý a zejména teda děvčata. Já jsem to u mládenců neviděla, ani za mých mladých let, i když třeba už si to nepamatuju, že jo, v tom šerým dávno věku, ale u děvčat to bylo takové zvláštní. My, jak jsme se ocitli 3 nebo 4 a obyčejně při nějakých závažných záležitostech, tak nás popadaly hysterie, téměř to byla hysterie, víte? Že jsme se smáli a nebyli jsme k zadržení, vyhazovali nás odevšuť, z tramvaje odevšuť nás vyhazovali a my jsme se smáli. A já to skutečně teďko někdy vidím taky, když se dostanu do takové situace, že je tam pár mladých dívek, tak jak jdou ze školy, že propadají tomu smíchu, kdy se mou mlátěj téměř o zem. Člověk neví, čemu se smějou. Já si vždycky říkám, že asi mě, že? A tak radši jdu za roh a vidím, jak oni tam ty hrstičce nosy mají a smějou se a nevědí už čemu.
1: No, my jsme se smáli ve škole taky. Taky jsem měl to dívčí chování. Jednou jsem měl recitovat Zemřela matka do hrobu dána.
2: No to je právě
1: a já jsem to dělal jako smutný muž. Dokonce jsem si vytáhl kapesník a ta učitelka tleskala. Děti, klid, děti! A skončilo to tak, že mě poslala na chodbu, až se uklidím, abych se vrátil. Já vždycky po 5 minutách jsem se snažil vrátit a zase jsem vybuch, ale se mnou celá ta třída. Navíc pak jsme měli učitele a ten nosil zuby v kapse, vyndával jenom družině mládeže na oběd. Takže v té škole nesmát se je velice těžké. Humoriáda.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Dnešní humoriáda pokračuje výběrem našeho hosta, a to je Libuše Švormová. A ptám se, koho pošleme za posluchače, aby je pobavil.
2: Tak určitě Václava Lohnického. Jo? Mm-hmm. Bylo by to žádost na úřadě, se to snad jmenuje tak.
1: Mm-hmm. Z roku 1975 jenom dodám, spoluúčinkuje František Filipovský a je to nahrávka Československé televize.
3: Dobrý den. Klaním se. Hluboce se klaním.
4: Ale už přestává všechno.
3: Já jsem prosím přišel v úředních hodinách a slušně jsem pozdravil.
4: Takový škandál, prosím, co jste dovolujou? Tady v Dikobraze nás napalujou, že my vyřizujeme žádosti našich občanů nedbale. Taková lež, prosím, taková drzost, takový vtipálek si napíše, že průměrný občan se spíš dočká paterčat, než opravy v bytě.
3: No jo, jenomže na paterčata si nemusí podávat žádost, prosím, ta si může udělat, abych tak řekl, jaksi po domácku, že? Ale takovou opravu...
4: Co, takovou opravu? Vy taky chcete tvrdit, že my opravujeme nedbale?
3: To ne, prosím, to já říct nemůžu, protože já jsem si teprve před 5 měsíci k vám podal žádost, že mi prší ze stropu.
4: No,
3: já sem chodím teprve 5 měsíců a do bytu mi prší jenom, když prší i venku, ale na té stěně, co je ta Niagara, mám hodiny s kukačkou. Vzácné hodiny, vážený pane, starožitnost. A ta kukačka dostala z toho vlhka rýmu, nebo co pořád ještě... Kuká, ale tak nějak divně, jako by kýchala, nebo co takhle, asi prosím, pši, asi tak, prosím.
4: Víte, pane, co mi tady vykládáte, takovýhle pitomosti, co pak já jsem nějaký ptáčník? Koukejte zkrátka, dobře, teče vám ze střech, je to tak?
3: Dobytu, přesně tak, prosím.
4: Prosím, tak jste to měl říct hned, posaďte se. A vyjadřujte se stručně a jasně, místo vyprávění vtipu o kukačce na střeše. Vaše jméno?
3: Šimšík, prosím. Šimšík. Tady mám, když dovolíte. Opisy všech žádostí a přílohy. Všechno sepsané, prosím, pěkně jako v románě.
4: Tohle je v pořádku. Tohle taky. No jo, moment, ale kde má... Aha, to je tady. No, tak to by bylo všechno v pořádku. Tak si přijďte asi za měsíc.
3: Za měsíc? Ale to mi se ani neříkejte, pane referente.
4: Cože, tak vy si myslíte, že by to mělo být dřív, jo? Vy jste taky jeden z těch, co si myslí, že my tady nic neděláme. Že my jsme teď čekali, až vy si přijdete s tou svou nachlazenou kukačkou, já.
3: To prosím, ne, já přece dobře vím, že máte plné ruce práce.
4: Poprosím.
3: Jak byste mohl při všech těch poradách, konzultacích, služebních cestách a co já vím, co ještě vyřídit za měsíc mou žádost. Řekněme, že si přijdu tak... s vaším laskavým dovolením za 3 měsíce.
4: Dokujte se, vy mě budete učit, jak já mám dlouho vyřizovat vaši žádost, pane. Zkrátka řekl jsem za měsíc, tak si přijďte za měsíc. A je to.
3: Neukvapujte se, pane referente. Vy to nestačíte. Vsadím se s vámi o lahev šampaňského, že to nestačíte, to ne.
4: Koukejte se, nechte toho, pane, já tady 20 let úřaduju, rozumíte? A všechno, jak to tady vidíte kolem, mám maličku v tomhle. Vidíte ho?
3: Vidím. No. Tak dobře, pane referente, řekněte mi laskavě, že to bude za 2 měsíce a já vám budu věřit.
4: Tak abyste věděl, já vám tu žádost vyřídím za 2 týdny. Přijďte za 14 dní.
3: Děláte si ze mě blázni, pane referente. Na světě neexistuje úředník, který by takovou žádost vyřídil za mizerných 14 dní.
4: Ne? Tak si přijďte za týden.
3: Aha! To je snad sen? A co vaše konzultace poradí a tak dále?
4: Člověče, mezi vás raní mrtvice. Přijďte zkrátka za 3 dny. Ode dneška za 3 dny, ať jste tady.
3: To je vtip, pane referente, vy mi tu vypravujete vtipy jako v kabaretu, ale tady je vysoce vážený úřad.
4: Pokyte se, pane, já vám ukážu. Já vám ukážu, co já dokážu. Jak já dovedu vyřizovat žádosti tady, když chci. Dívejte se dobře. Haló? Je tam žluva? Jo, pošlete i hned komplexní brigádu řemeslníků k Florianu Šimšíkovi, ulice...
3: Tichá 12.
4: Tichá 12. Cože? No samozřejmě, okamžitě. Dobrý, tak nashledanou. Pane, a je to. Tak koukáte, co? Tak milý pane, tak tadyhle je... vyřízená ta vaše žádost, prosím. A tady máte objednávku. Hotovo, prosím.
5: Mnohokrát vám děkuji, pane vedoucí.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Když se chce, tak to jde, to platí i do dneška na těch možná úřadech a jinde. Tak to bylo rok 75. František Filipovský s Václavem Lohnickým. Mm-hmm. Toho můžeme mít i dál ve scénách z filmu Marečku, podejte mi pero, samozřejmě i s jeho dalšími hereckými kolegy, včetně Libuše Švormové.
2: No já jsem naštěstí v tomhle filmu, já považuji některé filmy za takovýto rodinný stříbro trochu a to je tenhle film určitě. Já jsem tam hrála přítelkyni Ivian Jurové a tohle, ale Lohnický tam byl úchvatnej, teda já jsem je milovala, ty kluky, jak on třeba přijde a klepe si na ty hodinky, že už má jít ten do třídy, jako no to bylo tak úžasný.
1: Takový šplhounek.
2: No a oni si to sami takový uměli udělat ty scénky, bezvadný.
1: Vy jste vyřizovala ten vzkaz, kdy Jiří Sovák omylem poslal vzkaz na paní Jančurové.
2: Sejdeme se na hřbitově.
1: A přitom to psal jeho syn vlastně v té škole.
2: No, to byly hezký, že jo? To byly roztomilý zápletky a ty veselohry byly tenkrát opravdu rozkošní.
1: Dobře, tak dáme si Marečku, podejte mi pero i s Václavem Lohnickým i Libuší Švormou, anebo nastoupí Václav Kopta s Karlem Šípem a budou v Lázních. Tak si vyberte, dámy a páni, u rádia SMS-kou Humor mezera A nebo B, číslo je 90 01 04 pro SMS, pro telefonáty máme 731 800 900.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak připomínáme aktuální zápas o posluchačský smích. Bude to Václav Lohnický a další s Marečku Podejte mi pero, anebo Václav Kopta s Karlem Šípem v Lázních. Tak co by vás lákalo, ptáme se i vás. Dobrý den. Haló.
2: Já vás zdravím, teda jste Králové, tady Magdalena, a na otázku spíšně, co bych si mohl více psát, prosím B, jako bík.
1: Výborně, děkujeme pěkně, hezký den.
2: Hezký den.
1: Dobrý den.
3: Dobré odpoledne, Honza Svrkavý, zdravím vás, Pavle, i paní Švormovou.
4: Dobrý den.
3: A i pro ní hlasuji.
1: Dobře. Děkujeme. Píšu si Ačko, mějte se, dobré odpoledne, vítejte.
5: Dobrý odpoledne, tady Pepa Štětí a přál bych si Bčko.
1: Dobře.
5: A zdravím paní Angeliku.
4: Je, děkuju.
1: Paní Angelika děkuje, Žofre taky.
5: A hezký den.
1: Mějte se, naslyšenou. Pozveme dalšího do našeho hlasování. Dobrý den.
6: Dobrý den, Pavlíku, Božena ze Žatce, zdravím vás a srdečně zdravím paní Libušku Švormovou.
4: Já vám děkuju.
6: Samozřejmě, že jí také přeji hlavně hodně zdraví, krásné léto, ať si dobře zaplave, a byla bych pro Ačko a přeji vám krásný zbytek dne a celé léto.
4: Vám také, děkujem.
1: Dobré odpoledne.
7: Dobrý den, tady Míla, ale jak tak poslouchám, tak je to samý známý hlas, zejména vy dva ve studiu, samozřejmě jste tam fantastický.
1: Děkujeme.
7: Ale já nejsem z Prahy 8, jak to jste asi možná zvyklí, já jsem ze Přehovozí a i odsud volím Ačko. Děkuju.
1: Děkujeme krásně a naslyšenou. Užívejte léta a ještě vás si poslechneme. Dobré odpoledne. Haló.
8: Dobrý den.
1: Dobrý den.
8: Chtěl bych pozdravit paní Libušku i Pavla.
4: Děkujeme.
8: A chtěl bych říct, že jsem se v neděli vrátil z Kamenčáku a čtvrtek 30. tam zase odjíždím na týden.
4: No, tak.
8: Takže máte pravdu, je to bezvadný koupání.
4: To je skvělý.
8: Akorát ten dřevák je škoda, že nám schořel. No,
4: to tam někdo jim asi nepřál, se mi zdá. No,
1: ale koupání zůstává, to je hlavní. A kdo pak nám volal?
8: Pavel, a ještě bych chtěl, že jsme spolu byli před časem na Soláni na dovolený taky.
1: No.
8: Vzpomínáte, že jste tam byla.
4: No, na Soláni jsem byla, ale nevím, bohužel teda to.
8: To je jasný, že ne. A přeju si, Marečku, podejte mi pero.
1: Ano. Děkujeme pěkně a mějte se hezky. Pěkné letní dny, naslyšenou, Pavle. Tak, Marečku, podejte mi pero, to vyhrálo, takže Václav Lohnický a další všechny uslyšíme ve scénách ze slavného filmu, který důvěrně známe.
9: Potom na straně 46 vypočítáte příklad 7a, b, c, a na straně 32 příklady 10 D, E, F. To je úkol na příští hodinu. Můžete jít. Sednout. Děkuji, mám svoje. Tabuli prosím kroupu. Máte úhel beta?
10: No to nemám.
9: Máte úhel beta stranu A a B. Sestrojte trojúhelník.
10: Strana A. A teď narysujeme na stranu... Stranu B. Strana B.
9: Jak můžete vědět, že strana B vede právě takhle? Úhel gama není přece dán.
11: Plhá, se hlásí.
12: Mám dotaz. Jak on může vědět, že strana B půjde zrovna takhle?
11: Prosím tě, sedni si.
9: Soudruhu Kroupu, to jsou základní věci. To musíte bezpodmínečně znát. Mimochodem, abych nezapomněl. Včera se na poradě dohodlo, že ti žáci, kteří cítí, že je studium nad jejich síly, tím samozřejmě nemyslím přímo vás, mají možnost pololetí na vlastní žádost opustit školu, aby se tak vyhnuli nepříjemnému faktu propadnutí. Dále. Dále.
11: Soudruhu profesore, za minutu bude zvonit.
9: No a co?
11: Že už začne hodina.
9: Ano.
11: Ano, už je čas, musíme jít.
9: Poslyšte, Hujere, já rozhodně nemohu říct, že by vám chyběla snaživost. Ale teď se mi zdá, že to hraničí, promiňte mi ten výraz, skoro až drzostí.
11: Že by mi šli napřed? Ráno jsem si je řídil podle rozhlasu.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak rozhlas hlásí 16.45. Právě teď probíhá humoriáda. Jaké jsou vzpomínky další, když jste slyšela, paní Libuše, ty ukázky? Vybavilo se vám něco kolem filmu? Marečku, dejte mi peru ještě dalšího.
4: No jo, já jsem obdivovala, jak si Iva tam našla takový úplně jiný hlas, že jo, aby zase byla trošku jiná. No. A jak se jmenoval ten brouk, ten...
1: Který... Hrdobec?
4: No, Hrdobec, to bylo úžasné, jak jsme všichni... Jako...
1: Řešili Hrdobce.
4: Řešili Hrdobce. Mm-hmm. Byla krásná, veselá hra.
1: Tak, posluchači nám teď vyřeší závěrečný souboj. Vracíme vám do hry Alenu Vránovou a nebo Václava Koptu. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 01 04. Ještě telefon připomínám 731 800 900. A myslím si, že paní Libuše by volila kolegyni Vránovou.
4: No tak už proto, že jsme byli kamarádky, jsme snad stále ještě pořád, i když už spolu nehrajem. Takže Alenku bych ráda, no ale uvidíme, co dozvolí posluchači.
1: No a když jste byli kamarádky, tak jste měli hodně společného. No, povězte ježiš, něco víc.
4: My jsme za ní jezdívali, ona měla tehdy mlýn takový, ona měla nádherný statek, který sama obhospodařovala a jednou se rozhodla, že tam na tom takovém návsi bude mít lípu a my jsme jí pomáhali s tou lípou, ona ji někde vykopala v lese, malou lípu a dala ji do kufru kořenama a my jsme za ní utíkali a tu lípu jsme zatím auto jelo pomalu, ona jela pomalu autem a my jsme tu lípu za ní nesli jako. A tam skutečně tu lípu zasadila, no ona byla úžasná.
1: Tak to teda všechno dovedla. Vyváděli.
4: No ježišmarja, ona spolu. Byla nesmírně zručná takhle a to. A jinak jsme spolu hráli, i v divadle ve Viole jsme hráli hru, která se jmenovala Duel. To bylo hra Nataše Tanské, taková zajímavá komedie, to jsme zase hráli ve Viole. A v šatně jsme byli v ABC, my jsme měli skvělou šatnu, my jsme neměli šatnu, kde si závidějí. My jsme všichni hráli hodně. Tam byla Květa Fialová, Alenka Vránová, já, Stella Zázvorková. Krásná dámská šatna.
1: Dovedu si to živě představit. Tolik jinak o přátelství Angeliky s Pyšnou princeznou v podstatě. Tak teď Miroš Birka z archivu zaspívá a pak pokračujeme dalším hlasováním v Humoriádě.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: A už je to tady, už známe výsledek hlasování. Bude to kámoška, dá se v uvozovkách, můžu to tak říct, ano. Libuše Švormové, Alena Vránová, o které byla řeč. A navíc Lubomírem Lipským, Chci se rozvést, se to jmenuje.
2: To neznám, tak si to ráda poslechnu.
1: Jdem na to.
3: Já ti přišla něco oznámit.
4: Prosím, poslouchám.
3: Já se s tebou asi rozvedu.
4: A kdy?
3: Co kdy? To přece není jen tak. To se napřed musí podat žádost, sehnat dobrý advokát, víš, co je s tím práce.
4: Hele, mně je to fuk.
3: Fuk? Jak to fuk?
4: No fuk. Před 15 lety jsi se chtěla za mě provdat, tak jsi se provdala. Teď se chceš se mnou rozvést, tak se rozvedeš, no.
3: Počkej, tak ty s rozvodem budeš souhlasit?
4: Počkej ty, mám anebo nemám? No,
3: to přece musíš vědět ty.
4: Ale jak to, že já? Ty přece odjakživa víš všecko daleko líp. Tak já udělám, co budeš chtít.
3: No, já samozřejmě chci, abys souhlasil.
4: No tak vidíš, jaký pak řeči, souhlasím.
3: A to řekneš jen tak? To ti vůbec nic nedělá?
4: Ale a co chceš, aby mě to dělalo?
3: Prosím tě, nechtěj na mě, abych za tebe rozhodovala, co by ti to mělo dělat. Mělo by ti to aspoň trošku vadit.
4: No tak trošku mi to vadí, no.
3: Ano?
4: Ano.
3: Ale já si nemohu pomoct. Mám jiného. Nemáš právo si na mě dělat nějaké nároky.
4: Tak fajn, no.
3: No pochop, Roman mě strašně chce.
4: No, co se dá dělat?
3: Ale můžeme my dva být nadále dobrými přáteli.
4: Ano, samozřejmě.
3: Kruci, co ty seš za člověka? Já jsem tak rozrušená, že se rozvádím. A ty si zatím tady usínáš.
4: A to mám přitom cvičit, nebo co?
3: Josefe, ty už mě nemiluješ,
4: ale podívej se, to jsou takový řečičky pořád. Tak řekni jasně, jestli tě mám milovat, nebo ne?
3: Co pak ty nemáš na náš vztah svůj vlastní názor?
4: No, tak zase otázka. Řekni, jestli mám mít vlastní názor, nebo ne.
3: Josefe, ty už mě tady nemiluješ.
4: No tak teda nemiluju.
3: A to mi říkáš jen tak? Já myslela, že mě miluješ.
4: No tak teda miluju.
3: Zdrtilo tě to moc?
4: Hrnáš se už zase. Řekni jasně, jo anebo ne?
3: No jasně, že jo.
4: No tak jo.
3: Moc tě to muselo zdrtit.
4: No, moc mě to zdrtilo, no.
3: Ale to se nedá poslouchat. Všechny moje kamarádky měly milence. Všechny se rozvedly. Všechny dostali kvůli těm milencům od svých manželů aspoň pár facek. Věřin manžel dokonce zapálil rodinný domek a skočil do studny. To byl formát. Ale co si ty? Nekňuba, který mu je všechno fuk.
4: Já jsem nekňuba.
3: Poslouchej, že tobě by bylo jedno, kdybych si sem přivedla Romana a spala s ním v naší ložnici a tebe bysme šoupli na pohovku do obýváku.
4: No, kdyby ti to nějak pomohlo. Hele, i na pohovce se vyspím rád. Jak budeš jít?
3: Já jsem nešťastná ženská. Co je to za novou lásku, když můžu úplně všechno? Zakaž mi to. Řekni, že musím milovat jen tebe. Křič mi to do obličeje. Ukaž, že jsi chlap.
4: A co mám křičet?
3: Já nevím. Nenič mě. Přece musíš ty sám nejlíp vědět, co křičet.
4: Krucinál Himmelton Wetterlaudon. Je 7 hodin. Já mám hlad. Ty už jdi konečně do kuchyně a udělej něco k večeři. Děkuju. Já ti ze srdce děkuju.
1: Že je přece důležitější než nějaký rozvod, rozchod, že ano. Tak my se rozejdeme, ale jenom dočasně tady
2: já
1: s naším hostem.
2: Jsem jenom chtěla říct, že posvícení v Hudlicích je krásná hra, ale já tam mám švagra a on má dneska narozeniny, tak mu přeju všecko nejlepší.
1: Do Hudly zdravíme narozeninově. Byla s námi v Humoriádě Libuše Švormová, přejeme krásné koupání i pobyty v lese.
2: Děkuju.
1: Prostě hezké léto i posluchačům. Loučí se i Pavel Kučera, krásný den.

černý pasažér, co jednou nastoupí.

0: pět hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Dopravní podniky v Česku nabízí svým řidičům psychologickou pomoc. Slaný na Kladensku prodá další pozemky pro výstavbu rodinných domů. A dnešní počasí v regionu hlavně z počátku dne velká oblačnost, k tomu místy přehánky, maxima kolem 21 stupňů. Zprávy a o Tane Hasil, pěkné ráno. Řidiči městské hromadné dopravy mohou v dopravních podnicích využívat psychologickou pomoc. Nabízí například v Praze, v Brně nebo také v Plzni. Promluvit si s psychologem mohou řidiči například po nehodách nebo srážkách s chodci. Po nich se u řidičů často objevuje hlavně úzkost, strach nebo také sebeobvinování. Upřesní psycholog pražského dopravního podniku Radek Stehlík.
2: Součástí vlastně té krizové pomoci často bývá právě i téma, kdy ten řidič přemýšlí, zdali mohl něco udělat lépe nebo mohl situaci nějak zabránit. Často to prostě možné není, ale ti řidiče o tom takto přemýšlí.
0: Podle oslovených dopravních podniků jsou na vině ve většině případů chodci. Do kolejiště často vstupují bez rozhlížení nebo se sluchátky v uších. Vedení Slaného na Kladensku prodá další stavební pozemky v části Háje. Za 21 z nich chce minimálně 30 milionů korun. Kupující subjekt pak musí v tomto místě postavit například rodinné domy nebo silnici. Radnice takto v Hájích už dříve prodala téměř 50 pozemků. Upřesní starosta Martin Hrabánek z ODS.
3: V první etapě jsme šli cestou aukcí na jednotlivé pozemky. Druhou etapou, která je nepoměrně složitější v tom, že mohou vzniknout jak dvojdomky, tak zároveň ale je třeba dodělat páteřní komunikaci, tak zkusíme tu druhou etapu nabídnout jednomu developerovi.
0: Na řece Vltavě na Mělnicku mohou zájemci používat nová čekací stání pro malá rekreační plavidla. Je jich celkem 18 a jsou u plavební komory Mirejovice. Kvůli bezpečnosti je tam zhruba za 35 milionů korun nechalo postavit ředitelství vodních cest.
4: Čekací stání jsou nad plavební komorou umístěná u hráze ostrůvku mezi plavebním kanálem a korytem Vltavy. V dolní vodě pak vznikla na levém břehu poblíž opěrné zdi. Přístup na ně je zajištěný jen z vody za pomocí žebříků. Z Mirejovic Radek Duchoň, Český rozhlas.
1: Sport.
0: České tenistky Marie Bousková a Tereza Valentová postupují na domácím turnaji okruhu WTA v Praze do čtvrtfinále. Teď je čeká vzájemný souboj o účast v semifinále. Postoupila také Dominika Šalková po hladké výhře 2-0 nad francouzskou Dodánovou.
1: Počasí.
0: Čekáme proměnlivou, zpočátku převážně ještě velkou oblačnost, na některých místech regionu přehánky, večer bude srážek i oblačnosti ubývat, maxima dnes mezi 19 a 22 stupni a bude docela foukat, mírný západní až severozápadní vítr večer zvolna zeslábne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
5: V průběhu dne se potom bude dál řešit kousek od dálnice D6, jestli se Šípkovou, anebo se Zelím. Jajo, sražená zvěř na D6 na 60. kilometru. Směr Praha.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: S hřejivou láskou, pěkné ráno ti přeju o
0: krásné
5: to.
0: Krásné ráno.
5: Vypadáš výborně.
0: Co chceš?
1: Dobré ráno, Střední
5: tak
1: Čechy.
5: Jako chtěl bych kvalitně odvysílat náš blok, který se jmenuje Dobré ráno, Střední Čechy, mezi 5. a 9. půjde to.
0: Tak se snaž.
5: Víte, Ota byl taky u toho psychologa. My máme totiž tady firemního, znělo to takhle. Promiň, že ti vrtám GDPR a... Ale já musím.
6: Jsem tvůj co? Přítel. A jako přítel se musíš svěřit. Víc, co všechny tvoje problémy, k tobě tě tlápí, které máš, tak prostě uvolně, na nic nemysli, jenom skutečně, co tě tlápí.
5: Já to vím, co ho trápí. Iveta.
1: Dobré ráno, Střední Čechy s Honzou Macounem.

0: A zase nezapomněl, on ví, že skoro vždycky první. Petr Jungmann v 5.11.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Čtvrtek 23. července, svátek má Libor. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Metrický systém měr a vah byl v celé habsburské monarchii zaveden před 155 lety v roce 1871. Zákon nařizoval postupný přechod na mezinárodní desetinnou soustavu. Plně platil od 1. ledna 1876, kdy definitivně zmizely lokty, stopy, palce, pinty a podobné. Pětinásobná držitelka Grammy, zpěvačka Amy Winehouse, byla nalezena mrtvá ve svém londýnském bytě před 15 lety. Bylo jí 27, stejně jako mnoha dalším legendám. Osudnou se jí také jako v mnoha dalších případech tajemného klubu 27 stala závislost na drogách a alkoholu. Světový rekord v solovém obletu země balónem bez zastávky drží Rus Fjodor Konjuchov. Přesně před 10 lety přeletěl nad letištěm v australském Northamu, kde odstartoval. 33 000 kilometrů zvládnul za 11 dní a 6 hodin. 32. letní olympijské hry v japonském Tokiu začaly přesně před 5 lety.
3: Lukáš Krpálek je znovu olympijským vítězem!
2: Konaly se v roce 2021, přesto nesli název Tokio 2020.
4: Jsou to dva kamarádi, kteří prostě spolu plují o olympijské zlato.
2: Kvůli pandemii koronaviru byly poprvé v historii o rok odloženy.
5: Jiří Prskanec jede pro zlatou medaili!
2: Z her prakticky bez diváků přivezli naši 11 medailí.
6: Je to zlato!
2: 4 zlaté, 4 stříbrné a 3 bronzové.
7: Nasazený pár číslo 1 Kateřina Siňaková a Barbora Krejčíková.
2: Před 100 lety se narodil spisovatel Ludvík Vaculík. 75 má herec, podnikatel, producent, zakladatel divadla Ta Fantastika Petr Kratochvíl. A 45 má rodačka z Hradce Králové, herečka Kristýna Boková. Já přeju hezký den.
0: A o 4 míň má Vojta Dyk. Tak všechno nejlepší a pojďme do tepláků. Bejvávalo, ale v té mysli písnička stále zůstává. Kapela Nightwork, jinak v současnosti Vojta Dyk a spol. Tros diskotékos. 5.13. Dáme

0: počasí ve středních Čechách.
1: 5:17 a o slovo se hlásí Skavčí horst České televize. Alena Zárybnická.
2: Příliv chladného a vlhkého vzduchu od severozápadu bude pokračovat. Teploty budou ještě asi o 2 stupně Celsia nižší. Platí, že teplejší bude zase jih Moravy. Tam bude až 25. K tomu detaily, přeháňky nebudou nějak vydatné, spadne v nich většinou maximálně do 5 mm. Víc by jich mohlo být na horách na severu a severovýchodě. Tam až 20 mm. A hlavně na Vysočině a taky na jihu Moravy se rozfouká vítr. Nárazy bude mít kolem 55 km v hodině. Proto se bude pocitová teplota často držet pod 20 stupně Celsia. A zesilovat může vítr i v ojedinělých bouřkách.
1: No a přitom stačilo říct, ale no, já vím, nemůžeme, ale já bych si to troufl. Milá rodino, ve středních Čechách. To počasí bude zkrátka na prd.
0: Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
3: O své práci, životě i misích Lékařů bez hranic nám přijde povyprávět známý chirurg Tomáš Šebek.
0: Středočeská.

0: restaurace nebo jídelny. Co se tam smí a nesmí dělat? A jak to tam vypadá? Co tam mají dobrého?
1: Řízek anebo smažák.
2: Já si dávám v restauraci hamburger. Vaří tam pici, hamburgery.

0: sympatické tempo v raním vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. O to připraven?
1: Já.
0: Na já. Byte půl šesté.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
3: Je čtvrtek 23. července, přejeme pěkné ráno. Prezident republiky Petr Pavel vetoval novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti, oznámil to na webu Pražského hradu. Novela měla umožnit vládě navýšit výdaje na obranu nebo strategické stavby nad rámec schváleného rozpočtu. Zástupci koalice nepochybují o tom, že sněmovna prezidentovo veto přehlasuje. Příbramská nemocnice už brzy začne používat nový robotický operační systém za více než 90 milionů korun. Uplatnění najde například při gynekologických operacích a zákrocích na tlustém střevě. První roboticky asistované operace jsou v Příbrami naplánované na začátek září. Starší byty v České republice nadále zdražují. Podle dat realitního portálu S-Reality byly na konci druhého čtvrtletí zhruba o 13% dražší než přesně před rokem. Nejvyšší ceny jsou nadále v Praze, kde už překonali hranici 160 tisíc korun za 1 metr čtvereční. Nejlepším fotbalistou poslední sezóny první ligy se stal záložník mistrovské Slávie Lukáš Provod. V anketě Ligové fotbalové asociace vyhrál před druhým Vladimírem Daridou z Hradce Králové. Nejlepším trenérem byl vyhlášen Jindřich Trpišovský, který právě Slávii dovedl k titulu. A ještě počasí čekáme proměnlivou, zpočátku dne převážně velkou oblačnost a na některých místech přehánky. Večer bude srážek i oblačnosti ubývat. Maxima mezi 19 a 22 stupni, foukat bude mírný západní až severozápadní vítr, večer pak zvolna zeslábne.
2: Víte, že prý nejkrásnější pohled na Vltavu je z vyhlídky Máj? Najdete ji nad bývalými svatojánskými proudy nedaleko Teletína. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.
0: I v 5.32 přejeme dobré ráno, a protože současná doba si žádá genderovou takovou neutralitu, tak bych se tě chtěl zeptat, jestli také míváš problémy s pánevním dnem.
1: No jejda.
0: No, bolí to?
1: No,
0: co mě čeká, až budu v tém...
1: Když mě třeba někdo nakope do zadku, tak to bolí hodně.
0: A to se říkává poměrně často, dostal jsem. No jo, ale tak teď vážně. Ženy to trápí poměrně dost.
3: Máme tu zdravotnické téma, problémy s oslabeným pánevním dnem řeší kolínští gynekologové pomocí implantátu, nově také učí lékaře z jiných nemocnic, jak právě tuto síťku operovat. Více k tématu za chviličku.
0: Myslíš, že existuje pánevní poddno?
3: To nevím, Honzíčku.
0: Zjistíme.
3: Zjistíme.
0: Určitě a rádi. Zprávy v 6 v Cupuletu tak šla připravovat. A vy ostatní i rozhlas.cz anebo středníčechy.rozhlas.cz.

0: 9.39. Vyrážíme do středních Čech, konkrétně do nemocnice v Kolíně. Tam totiž učí lékaře operovat nový druh gynekologické síťky. Zařízení je druhým školícím centrem v republice. Implantát pomáhá ženám při problémech s oslabeným pánevním dnem a se stupem pochvy.
1: Na operaci do kolínské nemocnice přijela paní Jitka z Čelákovic. Rozhodla se tak řešit dlouhodobé problémy s nevyhovujícím pesarem.
2: V Milovicích ordinuje paní doktorka, která je specializovaná na urogynekologii. Ona mě prohlídla a doporučila mě právě tady tu operaci.
1: Necelý den po zákroku z něj má dobrý pocit.
2: Oni mi potom řekli, že to trvalo snad asi jenom 4 hodiny nebo 20 minut. Probrala jsem se a měla jsem takový pocit, že se mi skoro ani nic nedělo.
1: Gynekologické síťky používali lékaři již dříve. Operace byla ale větším zásahem do těla pacientky, říká primář gynekologie Aleš Toman.
3: Dřív ty implantáty byly kotvené a nesly sebou celou řadu komplikací.
1: Nová síťka Lyra se nemusí ukotvovat hluboko do pánve. Zákrok a následné fungování s implantátem je pro pacientky příjemnější.
3: Tohle je síťka, která se vlastně zaoperuje pod přední stěnu pochvy a drží tam přední stěnu pochvy s močovým měchýřem.
1: Problémy se statikou pánevního dna podle primáře Tomana potřebuje v průběhu života řešit operací zhruba 10% žen.
3: Oni si můžou nahmatat takový, často to popisují jako vajíčko a často to taky způsobuje potíže s močením, že se třeba nemůžou vyčůrat, anebo naopak, že běhají hodně často.
1: Podle staniční sestry místního oddělení Zdeňky Koutné je důležité, aby se ženy nebály o problémech se sestupem pochvy mluvit a řešit je.
4: Pokud oni už jdou k nám, mají jasně nastavené pravidla, co se bude dít, my uděláme operaci, velmi brzy po té operaci stávají z lůžka a maximálně druhý, třetí den odchází domů.
1: S novou síťkou se lékaři poprvé setkali v prvním školícím centru v Brně. Do Kolína ji potom přijeli představit výrobci a lékaři z Izraele, popisuje ředitel nemocnice Petr Chudomel.
5: Protože jsme v tomto směru na špičce těchto implantací v České republice, tak jsme se stali školícím centrem.
1: Pro nemocnici je to podle něj velká příležitost.
5: Slibujeme si od toho samozřejmě mnoho zkušeností, které nás budou opravňovat ke školení dalších lékařů a z jiných nemocnic.
1: Školení se zatím konalo dvakrát. Zúčastnili se ho lékaři z Teplic a z Trutnova. Z Kolína Alena Junová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas, střední Čechy.

0: A na hodinách 5.45.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Už se dívám, jestli se něco v rámci předpovědi počasí nezměnilo, to víte, taky nás mohou meteorologové překvapit, třeba dorazila nějaká část nějakého výkonného počítače a teď se to spouští ve čtvrtek 23. července. Necela vážně, dneska čeká se proměnlivá, zpočátku převážně velká oblačnost a na některých místech přehánky. Večer bude srážek a částečně i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 19 až 22.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
0: Denisa Hergeslová s nabídkou kulturních tipů pro čtvrtek už za chvíli.

0: středočeské tipy.
1: Kam se dnes můžete vydat? Muzeum Benátecká zve mladé i velké návštěvníky na letní pátrací hru. Pomozte popletenému muzejníkovi Emilovi najít ztracené exponáty a jejich evidenční karty, které po muzeu nešťastnou náhodou postrácel. Při hledání si můžete prohlédnout třeba stálou výstavu věnovanou benáteckému rodákovi Jaroslavu Vanclovi a jeho proslulé kovové stavebnici Merkur. Na splnění úkolů máte čas až do konce prázdnin a odměna čeká na každého, kdo se do pátrání pustí. V Mnichově Hradišti je pro rodiny s dětmi připravena nová dobrodružná samoobslužná stezka. Na pláži na Kamínkách u Jizery budou děti hledat mláďátka a jejich maminky a zároveň si protáhnou tělo jako zvířátka. Stezka je přístupná do 2. srpna a Mnichovo Hradiště zve taky na tradiční anenskou pouť. Ta se zde koná už víc než 300 let. Začne v pátek 24. července a potrvá do neděle 26. Můžete se těšit na pouťové atrakce, lunapark a samozřejmě i bohatý sortiment stánkového prodeje, dobré jídlo a pití. Co jedli a pili naši předkové? Odpověď nabídne výstava Jídlo a pití od pravěku po novověk, kterou můžete do 23. srpna navštívit v Městském muzeu v Čáslavi. Seznámíte se s tím, jak se během staletí proměňovaly suroviny, příprava pokrmů i stolování a prohlédnete si zajímavé archeologické nálezy a historické exponáty. Výstava ukazuje, že jídlo je součástí historie stejně jako významné události či panovníci. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.

0: Zveme vás na druhý ročník benefičního koncertu pro sanitku splněných snů. Ve středu 29. července od 17 hodin v letním kině Háječek v Heřmaničkách vás čeká večer plný hudby s Jakubem Smolíkem, Kateřinou Ševidovou a dalšími hosty. Přijďte si užít koncert a zároveň podpořit projekt, který plní poslední přání nevyléčitelně nemocným. Více informací najdete na hajeckhermanicky.cz. Mediálním partnerem akce je Český rozhlas Střední Čechy.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: 6 hodin.
3: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: V Praze a ve středních Čechách meziročně přibylo případů nemocí přenášených klíšťaty. Prezident republiky Petr Pavel dnes přijme ministra dopravy Ivana Bednárika za hnutí SPD. Čeští vodní slalomáři získali na mistrovství světa už třetí medaili. A dnešní počasí, zpočátku dne velká oblačnost, k tomu místy zaprší, maxima kolem 21 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, pěkné ráno. Hygienici v Praze a také ve Středočeském kraji od začátku letošního roku meziročně evidují více případů nemocí přenášených klíšťaty. Například případů klíšťové encefalitidy bylo loni od ledna do června 13, letos za stejné období už 24. Podle zdravotníků je důležitá prevence, kromě vhodného oblečení je to také očkování, říká mediální zástupkyně nemocnice ve Slaném Adéla Štajnová.
4: V roce 2025 bylo v Praze a Středočeském kraji od ledna do června zaznamenáno 148 případů limské boreliózy. Letos to bylo 1305 případů. Před klíšťovou encefalitidou na rozdíl od limské boreliózy přitom existuje specifická prevence v podobě očkování, které je lidem od 50 let hrazeno z veřejného zdravotního pojištění.
2: Okresní soud pro Prahu Východ dnes dopoledne bude pokračovat v projednávání případu týrání zvířat v oboře Březka u Kostelce u Křížků nedaleko Prahy. Státní zastupitelství podalo žalobu na v současné době už bývalého správce této obory Libora Beníčka. Toho zachytili kamery, jak zabíjí kočky a jiná zvířata v předem připravených pastích. Beníček se v minulosti odmítl k případu vyjadřovat. Za trestný čin týrání zvířat mu hrozí až 6leté vězení. Prezident republiky Petr Pavel dnes odpoledne přijme ministra dopravy Ivana Bednárika za hnutí SPD. Zhruba hodinové setkání začne v Praze na Hradě ve 14 hodin. Prezident Petr Pavel chce s ministrem Ivanem Bednárikem mluvit zejména o důležitých připravovaných dopravních stavbách, upřesní mluvčí Hradu Vojtěch Šeliga.
5: Tématem bude příprava vysokorychlostních tratí a dalších klíčových infrastrukturních staveb v České republice. Sport.
2: Česká hlídka kanoistek ve složení Tereza Kneblová, Martina Sadková a Adriana Morenová skončila na mistrovství světa ve vodním slalomu druhá. Postarala se tak o třetí stříbro české výpravy na šampionátu v americkém Oklahoma City. Mezi muži obsadila trojice Chaloupka, Kratochvíl a Rohan pátou pozici. Vyhráli Britové mezi ženami Slovenky.
3: Počasí.
2: Čekáme proměnlivou, zpočátku ještě velkou oblačnost a na některých místech regionu přehánky, večer bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty mezi 19 a 22 stupni a bude docela foukat, tedy přes den mírný západní až severozápadní vítr o rychlosti do 25 km za hodinu bude večer zvolna slábnout.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
6: Pojďme do středních Čech. Rakovník až do 10. srpna je uzavřena ulice v Jamce. Rekonstruuje se tam vodovod a kanalizace objížďka přes Havlíčkovu a Lišanskou.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno, Střední Čechy.
6: Už jste o tom slyšeli ve zpravodajství, uděláme si podrobný čas. Lidé nesouhlasí se zákazem krmení toulavých koček v areálu pražské porodnice u Apolináře na Novém Městě. Reportáž na tohle téma máme, rádi odvysíláme už za chvíli. 6:04.
3: Dobré ráno, Střední Čechy s Honzou Macounem.

0: S vámi ranní vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. Tak pojďme k tématu kočky. Lidé nesouhlasí se zákazem krmení toulavých koček, a to v areálu pražské porodnice u Apolináře. Petici za zachování krmných stanic a kastračního programu podepsalo víc než 5 000 lidí. Všeobecná fakultní nemocnice v červnu zakázala spolku Tlapro o volně žijící kočky pečovat.
1: V areálu porodnice u Apolináře už nejsou žádné misky na krmení ani boudy, kde se mohly volně žijící zvířata schovávat před počasím. Podle odhadů tady v areálu zařízení jsou desítky toulavých koček, které dobrovolníci a místní dřív krmili, říká pan Lukáš, který žije nedaleko.
2: Je to škoda, že už je tam nesmí krmit. Já je tady docela často potkávám, mám kočky rád, takže mi to vůbec nevadí.
1: Spolek Tlapro se tam o toulavé kočky staral od roku 2022 s povolením tehdejšího vedení nemocnice. Tou dobou spolek prováděl podle jeho mluvčí Pavly Zavřelové i odchyt a kastrace zvířat.
3: Nemocnice pak vyhlásila zákaz krmení bez předchozího upozornění a jakéhokoliv návrhu řešení.
1: Zákaz krmení podle spolku zhorší situaci i zdravotní stav koček, doplňuje Zavřelová.
3: Při zákazu krmení současně nelze efektivně provádět monitoring. V rámci monitoringu na kočičích stanicích je sledován i zdravotní stav zvířat a kočky jsou při kastraci ošetřovány proti vnitřním a vnějším parazitům.
1: Všeobecná fakultní nemocnice tvrdí, že toulavá zvířata můžou ohrožovat pacienty v areálu porodnice u Apolináře, říká mluvčí zařízení Marie Heřmánková.
4: My samozřejmě neodmítáme řešení celé situace, včetně odchytu, kastrací a navazující péče. Musí ale probíhat mimo areál zdravotnického zařízení, kde není opravdu slučitelné s hygienickým režimem.
1: Nemocnice požádala o řešení situace také magistrát hlavního města a vedení druhé městské části. Jak bude spolupráce vypadat, zatím není jasné. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.

0: 6 hodin 16 a půl minuty.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Čtvrtek přijde se ochlazení, vítr a místy přehánky. Nesympatické počasí. To se mi nelíbí tohleto. Aleno Zárybnická, co vidíš? Do budoucna? Stačí blízké budoucnosti, protože těch dnešních 22, to je trest.
2: V Krkonoších, Jeseníkách a Beskydech bude na hřebenech jen kolem 9 anebo 10 stupňů. A právě na horách bude pršet častěji, nebo se budou vyskytovat přehánky než jinde. Doznívat budou ještě v pátek v Beskydech. Sobota bude bez srážek a v neděli se znovu objeví přehánky a postupně i bouřky.
0: No a teploty, teploty. To nás zajímá.
2: A tady je výhled, o víkendu bude až 29 stupňů, v pondělí se pak ochladí a pak znovu teploty porostou. Od úterý by mělo být slunečno a maxima se budou dostávat i nad 30 stupňů Celsie.
0: Teďka už vrním blahem jako hladová, nekastrovaná kočka od nemocnice u Apolináře.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: A Kuba Vodička.
3: Hezké ráno. Asi 10 minut se zdržíte na příjezdu do Prahy po dálnici D7 před omezením u letiště. Kolona zatím začíná kousek před sjezdem na Kněževes, zhruba na 4. kilometru. Jinak se ale v Praze zatím stále jezdí bez nějakých dalších výraznějších problémů.
0: Tak vďaka.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

6:21 a Honza Macoun s vámi. Tak jak máte připravené letošní léto, že se necháváte unášet, plány zbytečné, necháme to osudu, toto počasí taky necháme osudu, protože jinak by se člověk zbláznil. No ale tak zase na druhou stranu, když výlet, nabízí se koupaliště, není zapotřebí, víte co, nabízí se Německo. Představte si to, že německý soud uložil jisté osobě 3,5 roku vězení a náhradu škody za to, že 3,5 roku do vězení pošle muže, který žil v hotelu 16 měsíců bez placení. Co to je tohleto? Je takových hotelů víc? No já jenom, že ubytování v Berlíně je poměrně drahé. Jo, co teprv, takový hotel Ritz. Jiří Korn o něm zpívá, no, je to třída. Jo, mimochodem, ještě byl odsouzen ten muž, aby uhradil škodu 107 000 eur. Jak

0: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.
1: Žál se odkládá, změna termínu, útěk ze stínu, to jsem zvlád.
0: Český rozhlas Střední Čechy. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme

0: jsem solidní.
1: Český rozhlas Střední Čechy.
2: Chyť mi ten sen a přijď zavolej a odpust mi vše, na nic víc nečekej. Já už jsem jiná, tak náhle jiná, zamilovaná.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Písničky, které nestárnou.

0: takový úspěchaný má Kubert čtvrtek, ale nebudeme se pouštět do větších akcí. No, máme tady zpravodajského anděla.
1: Dobré ráno,
0: je to Ota Nehasil. Seznamte se.
2: Jaký anděl, prosím tě?

0: půl sedmé.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Přejeme pěkné ráno. Výkonná rada ODS vyloučila ze strany předsedu místní organizace v Praze 1 Filipa Dvořáka. Podle mluvčí občanských demokratů Mariany Wernerové závažně porušil stanovy strany. Dvořák podle vedení ODS dostatečně nevysvětlil otázky kolem svého majetku. Vedení radnice ve Slaném na Kladensku prodá další stavební pozemky v části Háje. Za 21 z nich chce minimálně 30 milionů korun. Kupující subjekt pak musí v tomto místě postavit například rodinné domy nebo také silnici. Radnice takto v Hájích už dříve prodala téměř 50 pozemků. Dopravci v Česku letos za prvních 6 měsíců zaplatili na mýtném více než 10 miliard korun. Je to téměř o 6% více než ve stejném období loni. Podle informací společnosti CzechToll více než polovinu částky vybrané za první půl rok zaplatili dopravci ze zahraničí. České tenistky Marie Bousková, Tereza Valentová a Dominika Šálková postupují na turnaji WTA v Praze do čtvrtfinále a další čtyři české tenistky Bartuňková, Bejlek, Havlíčková a Krejčíková budou o postup mezi posledních 8 bojovat dnes. Jaké nás čeká počasí? Proměnlivá, zpočátku ještě velká oblačnost, místy přehánky, teď hlavně v severní polovině kraje. Večer bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty mezi 19 a 22 stupni. Mírný západní až severozápadní vítr bude večer zvolna slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Máme letní středočeskou tak velkou zimu, že ani řidičům se nechce nikam vyjíždět. Takže klid, pohoda, I want to be happy.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: A tak vytáhni ten metr, co máš, musíme, nebo křivítko, musíme to změřit.
2: Je to zajímavé téma. Mladé Boleslavy stále mají naději na nový světový rekord. Věž z říceniny hradu Michalovice je totiž pravděpodobně šikmější než dosavadní rekordman z Německa. Náklon středověké stavby teď začínají opět měřit geodeti a podrobnosti nabídneme už za několik minut.
3: Na já, good. 6.32 a půl, tohle jsou Rangers.

0: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.
1: Chtěl jsem kometu oblohou letěla, chtěl se mi zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa ze nízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem. My už tu nebudem, ach pícho marnivá.

0: to stavil na ty fušer. No podívej, jak je to nakloněný. Podívej se na to. No přesný náklon hlavní válcové věže zříceniny hradu Michalovice v Mladé Boleslavi začali měřit geodeti. Jo? A magistrát se chce ujistit, jestli je už dřív zjištěná hodnota přesná. Jednalo by se totiž o nejšikmější neumyslně nakloněnou stavbu na světě a město by mohlo usilovat do zapsání do Guinnessovy knihy rekordů. Výsledky měření bude město znát do 2 týdnů.
1: Nachystej vlícováky.
2: Přímo pod věží je na trojnožce modrý moderní přístroj.
3: Je to geodetická totální stanice kombinovaná s GNSS anténou.
2: Geodet Petr Sbíral.
3: Nám to bude sloužit pro určení souřadnic polohy takzvaných vlícovacích bodů, které následně budou sloužit pro laserové skenování.
2: Tamhle vidím, že je jeden bod 6001, 6002 a 6003.
3: Získáme onu referenční osu, rozdíl mezi tou osou té věže a touhletou přímkou bude ona šikmost, to, co nás zajímá.
4: 939 097.
2: Přešli jsme na druhou stranu věže a tady už je na trojnožce skener.
4: Vytvořím desítky až nižší stovky milionů bodů.
2: Geodet Jan Sbíral,
4: které následně bude reprezentovat 3D model této věže.
2: Na kolik desetinných míst bude ta věž změřena?
4: Přesnost bude uváděna na 3/10 místa, teda milimetry.
2: Před časem náklon věže změřili geodeti z geodézie Hradiště. Výsledek říká Veronika Havlová.
5: 6,51 stupňů.
2: Magistrát si nechává stavbu přeměřit i kvůli tomu, aby měření bylo podle městského radního Robina Povšíka z Hlasu pro Boleslav oficiální a se všemi razítky.
6: Ten posudek bude odpovídat všem platným regulím pro případný zápis do Guinnessovy knihy rekordů.
2: Zápis do Guinnessovy knihy rekordů by vyšel na asi 1 milion korun. Aktuálně drží světový rekord věž zvonice kostela v Gauvenheimu v Německu se sklonem 5,42 stupně. Nejznámější nakloněnou stavbou na světě je ta v italské Pise. Ta má sklon 3,97 stupně. Z Michalovic Radek Duchoň, Český rozhlas.
7: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.

0: takového štěstí po ránu, já jsem dostal dárek. Co to je? Co to je? Co to je? Co to je? Co to je? Dýně broskve, dýně. No, paní doktorka Kateřina Cajdhamlová, ta se o mě nezajímá. A to je dobře.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Dalo by se to říct jedním slovem. Dobře, řeknu jich víc, ale nebude to ideální. A abych vás moc netrápil, bude tak spíš jarně až podzimně, možná nějaké dešťové kapky, ale bouřit by úplně nemělo. No a svatý Petr za těch 22 nad nulou maximálně. Tak dostane 22 na holou, které jistý má.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Hezké ráno, provoz pomalu sílí, zdržíte se na příjezdu do Prahy po D7, kde už je kolona před omezením u letiště, zatím zhruba ze 4. kilometru od Kněževsi pojedete kolem 10 minut. Silný provoz už je také na okruhu a Štěrboholské spojce, nesouvislá kolona začíná u nájezdu z D11, pomalu se jede k Průmyslové, je to zhruba na 15 minut a pomalu pojedete také už v Novopatské před omezením ve Kbelské ulici, zpomaluje se už u nájezdu od Černého mostu a zatím je to asi na 10 minut.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
0: No tak máme mít vyvážené vysílání. No nerád, ale musím přidat nějakou špatnou zprávu. Zkusím to říct něžně, aby vás to moc ve středních Čechách nebolelo. Dneska na železnici na severovýchodě Prahy platí vážná mimořádnost. Po střetu vlaku s osobou je přerušený provoz mezi Prahou Vysočany a Prahou Horními Počernicemi. Také v návazném úseku přes Satalice. Takže všechny ty rychlíky, spěšné vlaky, no bude to pěkná dopravní blamáž. Než se to všechno vyřeší, hold musí vlaky končit dřív a vy se musíte dostat do města, do centra Prahy, anebo naopak náhradní dopravou. Po ránu platí samozřejmě jedno jediné. Děkujeme za metro B až na Černý most, protože jinak by to nešlo. Tak ještě jednou, nejezdí vlaky mezi Prahou Vysočany a Prahou Horními Počernicemi. Takže nic z Milovic, Kutné Hory, Kolína, Mělníka nebo Neratovic.
3: Věříme, že tuto informaci přijmete s pochopením.
0: 6.46.

0: 6 hodin 50 a půl minuty, čtvrtek a Český rozhlas. Pěkné ráno přeji. Připomeneme si další z rozhovorů naší Alex. Dneska po zprávách v jednu, přesně ve 13.04, když pán Bůh dá, tak dorazí k Alex v úvozovkách režisér, herec, scenárista Vít Olmer. Vy se dozvíte třeba i to, jakým režisérem. Je klidný, anebo je to nervák?
1: Já nekřičím, já, protože právě jsem zažil být v kůži herce, tak jsem se spíš snažil být, mít pro ty herce porozumění a být na ně hodnej. A to byly výjimečné případy, kdy jsem se rozčílil, to se stalo asi jednou, kdy jsme točili a ty dva představitelé v hlavní scéně filmu prostě najednou neuměli text. Jo. A ten den natáčecí stál 200 tisíc. No tak to už se opravdu křičel. A jinak jsem se snažil být hodný a spíš navodit takovou atmosféru žertu a dobrý pohody.

0: Český rozhlas Střední Čechy. Písničky, které nestárnou.
1: Pošel bych za tou prašnou, co nikdo nesměří. Sám jedenkrát bych spolou prašnou cinklu dveří.
0: Písničky, které nestárnou.
2: Kratičký sen se mi k ránu až zdál. Před probuzením a já spát chtěla dát zamilovaná.
0: Písničky, které nestárnou. Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje.

0: Nevím, jestli jste zaznamenali informaci, Kralupy nad Vltavou a společnost jistá realitní budou spolupracovat na přípravě nového domu pro seniory, a to konkrétně v Kralupech. Bude to snad, když to dopadne, smlouvu sice uzavřeli už, zařízení má vzniknout nad vlakovou zastávku a má nabídnout zhruba asi 200 míst. No, na nás to ještě brzy, pravda, ale nejen tohle téma, je taky k podrobnému probádání i na irozhlas.cz, tak se případně podívejte. Další zprávy, ty už má pro nás. Ota už je tady, koukáš do papíru, jako kdyby si viděl poprvé.
1: Máme tady aktualitku ze železnice.
0: Ano, nejede to, nejede.
1: Sedm hodin.
2: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
1: Na železnici na severovýchodě Prahy je přerušený provoz. Dopravní podniky nabízí svým řidičům psychologickou pomoc. Ve vysokém újezdu u Berouna chtějí vytvořit nové místo pro setkávání obyvatel. A dnešní počasí zpočátku velká oblačnost, tomu místy přehánky. Maxima kolem 21 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil. Pěkné ráno. Na severovýchodě Prahy jsou velké problémy na železnici. Důvodem přerušení provozu je střed vlaku s osobou v kolejišti mezi Prahou Vysočany a Prahou Horními Počernicemi. Omezení se týká například linek z Turnova, Mladé Boleslavy, Milovic nebo z Poděbrad. Provoz je zastaven v úsecích Praha Vysočany, Praha Satalice a také Praha Vysočany, Praha Horní Počernice. České dráhy očekávají obnovení provozu mezi 8:30 ráno. Tramvaje srazí v Česku každým rokem desítky lidí. Podle oslovených dopravních podniků za nehody může ve velké většině případů nepozornost chodců. Do kolejiště totiž často vstupují se sluchátky a bez rozhlížení. S následky srážek se ale vyrovnávají také řidiči. Psychologickou pomoc jim nabízí přímo dopravní podniky.
3: Na přechodu před zastávkou tady vstoupila jedna slečna, která se vůbec nerozhlídla. Tu slečnu jsem v podstatě rohem tramvaje jenom odhodil zpátky na tu zastávku.
4: Popisuje řidič z Prahy. Slečně, kterou předloni srazil, se nic vážného nestalo a ani on psychologickou pomoc nevyhledával. Přijít ale mohl přímo do pražského dopravního podniku, kde duševní péče o řidiče funguje. Popisuje dopravní psycholog Radek Stehlík.
5: Součástí vlastně té krizové pomoci často bývá právě i téma, kdy ten řidič přemýšlí, zdali mohl něco udělat lépe.
4: Rozvinutou podpůrnou pomoc pro řidiče mají taky dopravní podniky třeba v Plzni nebo v Brně. Adéla Burešová, Český rozhlas.
1: Vysoký újezd u Berouna připravuje úpravu návsi z vodní nádrží v místní části Kuchař. Jsou v havarijním stavu a také je tam málo místa pro posezení. Odhadované náklady jsou 10 až 15 milionů korun. Podle nezávislé starostky obce Lenky Matějkové by práce měly začít v příštím roce.
6: V naší místní části obce Kuchař chybí prakticky úplně jakékoliv místo pro setkávání místních obyvatel, takže chceme, aby ta náves plnila právě funkci komunitní místa pro setkávání občanů.
2: Sport.
1: Nejlepším fotbalistou poslední sezony první ligy se stal záložník mistrovské Slávie Praha Lukáš Provod. V anketě Ligové fotbalové asociace vyhrál před druhým Vladimírem Daridou z Hradce Králové. Nejlepším trenérem byl vyhlášen Jindřich Trpišovský, který dovedl právě pražskou Slávii k titulu. Kouč vyhrál v anketě po páté, Provod po druhé.
2: Počasí.
1: Čekáme proměnlivou, zpočátku ještě velkou oblačnost a na některých místech přehánky, večer bude srážek i oblačnosti ubývat. Maxima dnes nízká mezi 19 a 22 stupni a mělo by docela foukat. Mírný západní až severozápadní vítr večer zvolna zeslábne.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
0: Co to říkali v tom rádiu? Jak ty vlaky nejedou?
1: Nehoda, omezení dopravy, respektive přerušený provoz ve dvou úsecích Praha Vysočany, Praha Satalice a Praha Vysočany, Praha Horní Počernice. Podle Českých drah by provoz mohl být obnoven mezi 8:30 ráno.
0: To by mohlo, si samozřejmě ověříme a rádi vám to do vysílání řekneme. Jinak dopravní blamáž i na silnici, třeba na Nymbursku, kdo projíždíte Velenkou, tak se můžete kochat, jak silničáři instalují nová svodidla. A nehoda čerstvá, tady to vidím, 246, kdo projíždíte na Mělnicku částí Prozánky, očekávejte nehodu osobního auta. Šťastnou cestu přeji všem a kdyby něco, volejte i nás zelenou vlnu. Ne jen do práce, že přijedete pozdě. 800 553 553.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno, střední Čechy.
0: Čtvrtek, na pláž nejdu, to vám říkám rovnou. Já bych zatopil v peci, dal bych si duchnu buchty Soni Jindrové, nebo pekáč buche Soni Jindrové. Ještě to poliju tady broskvami a marmeládami a budu doufat, že neprasknu. Takhle bych si to představoval já ve čtvrtek 23. července. A vy?
2: Dobré ráno, střední Čechy s Honzou Macounem.

0: Naše zpravodajská hraj vedoucí nadřízená Soňa Jindrová. Přede mnou koukám na ní úplně, nemohu se na tebe vynadívat.
1: Jak dobré. Je to možné?
0: Nevím, jsi krásná jako vždycky. Ale po té dovolené, já tě skoro nepoznávám, holka.
2: Region Express.
0: Víš co, počasí stojí za prd. Pojďme si říct i možné varianty, jak takové počasí vlastně přežít, dopravně přežít. Když máme Region Express, tak nabídneme třeba prázdninový výlet cyklohráčkem, teda aspoň za mě, ano. Tentokrát zamíří z Prahy podél Vltavy do Lužce nad Vltavou. Pozor, to není jako jsme se bavili o nehdá,
1: ano.
0: Že musíme přes Ústí, aby navazovali.
1: Ano.
0: To pojede z Prahy napřímo. Takže se můžeme kochat společně. Musíme ale vyrazit, prosím pěkně, dneska. Pojede se z hlavního nádraží v 10.51. Já budu mrkat, že to nevidím, že opustíme pracoviště. Přistoupit můžete v Holešovicích, v Podbabě, Roztokách, Kralupech, Nelahozevci. Do Rovnice dorazíte odpoledne, krátce před 1 hodinou.
1: No a na zpáteční cestu se cyklohráček vydá 2 minuty před 4. A jestli to dnes nestihnete, můžete využít další termín. Hned v úterý 28. července pojede cyklohráček poměrně dlouhou trasu, a to z Prahy přes Beroun a Příbram až do Rožmitálu pod Třemšínem.
0: Že tam nejsou ty hraj vedoucí, protože ty děti zabaví, že jo? Protože jinak to by bylo v tomhle počasí, no, nechci predikovat. Nicméně, kdo plánujete víkend, tak sobota. Můžete se vydat z Kolína, a tady už máme takovou hezkou kulisu, zcela výjimečně, vlastně jsme, myslím, tuhle akci nezmiňovali, byť se několikrát do roka opakuje. Vydat se můžete v sobotu z Kolína na tak trochu jiný výlet vlakem, protože se jedná o speciální Safari Express. A ten vás doveze až do Dvora Králové nad Labem, tedy k jednomu z nejznámějších safari parků v Evropě. No a vás čeká historický vlak, cesta přes Polabí, Český ráj i údolí Jizery.
1: No a jak tento Safari Express tedy pojede? Pojede z Kolína ráno krátce po 7:30 a pokračovat bude směr Poděbrady, Nymburk, hlavní nádraží, Lysá nad Labem, Stará Boleslav, Mladá Boleslav, Bakov nad Jizerou, Mnichovo hradiště, Turnov, Železný Brod a Semily. No a do Dvora Králové nad Labem dorazíte lehce po 11:30. Mezi nádražím a safari parkem bude zdarma jezdit kivadlový autobus. No a zpátky pojede Safari Express odpoledne za 2:05.
0: Já ještě doplním, že v ceně té zpáteční jízdenky je i zahrnutá vstupenka právě do safari parku. No já už to slyším, nevím, jestli i ty. Mami, kdy už tam budem?
1: Ano, klasika.
0: Na zabití tohleto.
2: Region Express. Vše o veřejné dopravě ve středních Čechách a v Praze.
0: Máme chvilku času, můžeme ještě připomenout, že teď ráno nejezdí vlaky. Bude to pro tebe nová informace?
1: Nebude. Ani pro naše posluchače, protože o tom informujeme a kolega zprávař o tom bude zase informovat.
0: Než OTA dorazí, jenom zmíním, nejezdí vlaky. Ten, kdo jezdí přes stanici Praha Vysočany, a je jedno, jestli z Mělníka, Neratovic, anebo Mladé Boleslavy, případně Milovic, Nymburka, nebo Hradce Králové, zkrátka nejede to. Vlaky končí v Počernicích, anebo ve stanici Praha Vysočany. No tak šťastnou cestu. Zkuste náhradní dopravu, možnost tady je.
1: Tak hezké ráno.

0: Český rozhlas Střední Čechy, milé děti, 7.18, přeji vám dobrou noc po probdělé noci.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: No tak co, na koupání to stejně není. No doma budete sami, uvařit nemusíte, maminka připravila krabičku, nezapomeňte si tu správnou vzít, je to nadepsané. Doufám, že jste nezapomněli číst. Jinak aktuální teploty vám ani říkat nebudu, protože mi je z nich zima. A ono to v průběhu dne nebude lepší. Nějakých 22, nějaké dešťové kapky, asi tak 50 odstínů šedi na nebi, ale my si zpřesníme informace o počasí ve 7:45, jako vždycky, z Kavčíhor, z České televize. Počkejte si.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Kuba Vodička zase hlídá Prahu. Jak to vypadá?
2: Hezké ráno. Silný provoz čekejte na Pražském okruhu směrem na letiště. Auta se zastavují už kousek za Zbraslí.

0: No je ale jen kratší a zdržíte se jen chvilku.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
2: Ponořit se do niterné a terapeutické zpovědi ženy, která si vás získá svou naprostou otevřeností. O tom je autobiografie Zápisník alkoholičky Michaely Duvkové.
3: Obezřetnost pro tu abstinenci nebo pro tu střízlivost, která je hrozně křehká, je naprosto klíčová.
2: Za jakých okolností je člověk závislý? S adiktologem profesorem Michalem Miovským.
1: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.
4: Děti z Kralup nad Vltavou vám představí, co se v takových restauracích a jídelnách smí a nesmí dělat, co se tam tak jako podává, jak by to asi mělo vypadat, aby to bylo dokonalé. No, pokud možno bez Ksény, protože ta to vždycky pokazí.
5: Pardon, promiňte, my jsme si tady s panem režisérem objednali vývar a toto je rajská, přeci, tak co to...
6: Rizone, doma bych tě nechala spráskat jako psa.
4: Já ji vždycky fandila.
7: Ona ten kastrol nemyje. Ona ho šimrá.
8: No,
7: jen aby se nepředřela.
6: Ty hnusná babizno. Ty bych měla po ruce svůj bičí.
7: Co to řekla ty?
9: Klid, klid, klid, klid, klid. Klid, prosím, klid.
4: Tak za chvíli.

0: restaurace nebo jídelny. Co se tam smí a nesmí dělat? A jak to tam vypadá? Co tam mají dobrého?
1: Řízek anebo smažák.
2: Já si dávám v restauraci hamburger. Vaří tam pici, hamburgery.

0: tam je klid, nikdo tam nemluví jako tady.
1: Občas je tam i hrací koutek, tak tam můžeme hrát.
2: A musíme být potichu.
0: Nikdy nemusíme být potichu, protože třeba si můžeme povídat u toho jídla s rodičema.
2: A musíme se chovat i slušně.
3: V restauraci, když něco nechutná, tak to nesmíš hodit na zem.

0: No, ona ta práce nutí tu hlavu zapnout, přemýšlet, takže jestli po ránu vypadal, že ještě spí, no hned, první zprávy to změnili. O to dobré ráno, jako prešovský rychlík, opravdu rychlostí, bez zpoždění a má i dobré zprávy.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Je čtvrtek 23. července, přejeme pěkné ráno. Problémy na železnici na severovýchodě Prahy stále trvají. Provoz v úseku Praha Vysočany Horní Počernice byl ale obnoven po jedné koleji. Kvůli srážce vlaku s osobou je ale stále omezen provoz v úseku Praha Satalice Praha Vysočany. Podrobnosti najdou zájemci na webu Pražské integrované dopravy. Prezident republiky Petr Pavel vetoval novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti, oznámil to na webu Hradu. Novela měla umožnit vládě navýšit některé vybrané výdaje nad rámec schváleného rozpočtu. Zástupci koalice nepochybují o tom, že sněmovna prezidentovo veto přehlasuje. Příbramská nemocnice už brzy začne využívat nový robotický operační systém za více než 90 milionů korun. Uplatnění najde například při gynekologických operacích nebo zákrocích na tlustém střevě. První roboticky asistované operace jsou v plánu na začátek září. Starší byty v České republice stále zdražují. Podle dat realitního portálu S-Reality byly na konci druhého čtvrtletí zhruba o 15% dražší než před rokem. Nejvyšší ceny jsou stále v Praze, kde už překonaly hranici 160 tisíc korun za 1 metr čtvereční. Jaké nás čeká počasí? Čekáme proměnlivou, zpočátku ještě velkou oblačnost, časté přehánky. Večer bude srážek i oblačnosti ubývat. Maxima mezi 19 a 22 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Ale ano, nějaké dopravní nehody jsou, omezení a rozčilování se po ránu začíná, čtvrteční špička začíná o něco později, než bývává zvykem. Kolony na D8 před Prahou začínají už na minus prvním kilometru, tedy už v samotném hlavním městě. Stavební práce a zúžená trojka, Votice. Kdo budete projíždět směr Česká Sibiř a dál, dálnice D3 Jižní Čechy, Chorvatsko, Jugoška, no tak se na to připravte, protože už se tam dlouho nic nedělo. Takže až pojedete zpátky, tak vás bude překvapovat dopravní značení a omezení provozu do jednoho pruhu, takže stejně nedá se nic dělat, musí to být, musí se to opravit, je to tam bez smajlíků ředitelství silnic a dálnic. Jinak nehoda, ne, žádná nová není, tak šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Navodím kulisu jenom to, o čem se budeme částečně bavit, jenom jako oslý můstek.
3: Milé iskričky, milí pionieri, dnešní náš táborový deň je vyhradený na sportovobrané súťaže.
0: A moment, možná z toho nebude nic, páč přišla kontrola.
2: V pražských Klánovicích je jediný pobytový tábor v hlavním městě s přespáváním ve stanech. Jinde děti mívají ubytování ve školách a pražští hygienici vyrazili právě do Klánovic na neohlášenou kontrolu. Jak všechno dopadlo, upřesníme za chvíli.
0: Ve školách. Takže teplá voda, duchny, rozmazlení.

0: Ale vítejte do nového dne. Ano, jste naši, probudili jste se ve středních Čechách, posloucháte Český rozhlas, na cíka 7.41 aktuální čas. No, Bára Basiková taky zapěla. No, dáme si další ódu na čistotu a kontrolu. No, kontrolovat se všechno musí, podle nařízených regulí musí být všechno, obzvlášť, když se to týká hygieny. Pražští hygienici mají na letošní rok nahlášené 4 pobytové tábory. Ve většině případů děti přespávají ve školách nebo taky tělocvičnách. Pouze při přírodovědném táboře v Klánovicích mají venkovní stany. Žádný jiný tábor v Praze takové ubytování nenabízí. Hygienici tam vyrazili na neohlášenou kontrolu. Jak to dopadlo?
1: Já jsem teda osobně jezdím, protože je to moje srdcová záležitost.
2: Říká o přírodovědném táboře v Klánovicích Štěpánka, která připravuje program pro mladší děti. Ty jsou momentálně na výletě.
1: Mně to přijde super, děláme večer pro děti vždycky scénku na další den, tak to mě třeba hrozně baví sledovat a i to tvořit. A taky budeme připravovat hry na zítra, například bakterie, to je super hra.
2: Jestli skutečné bakterie nejsou tam, kam nepatří, jsme přišli zkontrolovat s ředitelkou odboru dětí a mladistvých hygienické stanice hlavního města Prahy Anou Fileovou.
3: Aktuálně procházíme ubytovací část stanového tábora.
2: Děti tady spávají v podsadových stanech nebo v týpí.
3: To ubytování je naprosto v pořádku, je to v souladu s našimi hygienickými požadavky, je tam odděleno to lůžko proti chladu, jsou tam uloženy samozřejmě i osobní věci, které musí být taky opatřeně nějakou nepromokovou podložkou, aby nedocházelo k navlhnutí oblečení.
2: Hygieničky kontrolovaly také jídelníček a změřili množství cukru v čaji.
3: Hodnota čaje 2,9. Doporučená hodnota ve 100 ml pro děti je maximálně 2 gramy, tak je to zbytečné to tolik doslazovat. Mm-hmm. Ideálně doporučujeme prostě podávat neslazený, slabý ovocný čaj. Mm-hmm.
2: Tábor v Klánovicích se zaměřuje na různé přírodní vědy. Podle hlavního vedoucího Petra Šmejkala se zde děti zábavnou a hlavně praktickou formou učí třeba biologii, fyziku nebo chemii.
4: Děti mají odborné programy, ale aktivní, takže buď třeba hrají nějakou hru, která má ale napojení na geografii, nebo jdou do laboratoře a dělají chemické pokusy, nebo zkoumají něco pod mikroskopem, nebo jdou z dalekohledy do terénu a dívají se na ptáky.
2: Hygienická kontrola tady žádné nedostatky neodhalila. Stejně jako na dalších 3 letošních pobytových táborech v hlavním městě. Z Klánovic Ondřej Mikušek, Český rozhlas.

0: nevím, asi většina teploměrů meteorologů protestuje, stávkuje, nevím, nebo došly baterie, těžko říct, a je zima, počkejte, já si musím zatopit. Už mi to tady hřeje. Sojáčky si dám, napíchnu, upeču, pak tam hodím jabka polská, protože naše pomrzlá, nic nebude. Ale no, jak to vidíš ty, dobré ráno, je mi zima, jenom mě, anebo je i jiným lidem?
1: Ano, ráno je svěží a navíc se k tomu přidává ve středních Čechách i déšť, tak to možná působí ještě trošku chladněji.
0: Prosím tě, jak to bylo na samotě u lesa? Jak to ten pan Komárek říkal? Já už jsem to zapomněl, tu větu, aby...
1: Byla to dvě slovesa s čárkou, začínající na jediné dvojpísmeno, které v české abecedě máme.
0: Ale bezvýznamné plus, jak si se z toho zdárně vylhala hezky takhle po ránu do středních Čech, aby jsme nikoho případně neurazili, protože posluchač poslouchá pouze na jedno ucho. Ale teď bych doporučil, aby zaplo i to druhé, Rádio Víc nahlas, protože já chci vědět, co se to tam nahoře děje, proč se svatý Petr pohádal s někým, nebo tohle je výsledek, bude pršet celý den?
1: Ne, úplně celý den, ale vláhu potřebujeme, tak buďme rádi, že ji máme. Ono, když prší, stěžujeme si na to, že prší, když je vedro, stěžujeme si na to, že je vedro, přijmejme s pokorou to, že se teď pár dešťových kapek i ve středních Čechách objevuje. Stávající teploty jsou někde mezi 12-15 stupni Celsia asi nejčastěji a přes den to dotáhneme na nějaký 19 až 22.
0: Málo, ale zase na druhou stranu jsem viděl nějaké mapy a tam to bylo takové sympatické, oranžové, takové, myslím, že víkend by se tomu měl přiblížit, takže můžeme zase odhazovat s postupujícími dny.
1: Svršky určitě. Během toho dnešního dne vážně ještě opatrně, co se týče odhazování svršku, ty přehánky se budou vyskytovat i během odpoledne, na večer jich bude částečně ubývat, stejně jako oblačnosti bude ubývat, no a pak se k nám bude rozšiřovat právě na víkend výběžek vysokého tlaku vzduchu. Zítřejší ráno bude ještě relativně svěží, 11 až 8 stupňů Celsia, a zítřejší maxima ve středních Čechách by se měla dostat až ke 24 stupňům. Nejčastější hodnoty právě pro odpolední teploty jsou mezi 23 a 26 stupni Celsia. A přehánky už by se vyskytovat neměly.
0: Myslím, že ty máš informace v hlavě o tom, protože tebe nezaskočím ani v tomto ohledu. Ohledně toho deště, vlastně kolik nám toho napršelo? Máme toho napršeného za poslední období dost?
1: Ty týdny se relativně střídaly, vezmeme-li období od vlastně počátku prázdnin, tak ten první týden měl skoro dvojnásobné množství srážek, druhý týden měl sotva pětinový úhrn a ten třetí týden minulý byl, co se týče množství srážek, relativně v normálu. Je pravda, že další by se u nás teď měly objevit v neděli v podobě přeháněk, bouřek, a pak ten příští týden bude teplý a suchý. Takže zatímco tento týden se zapíše asi pod normálním množstvím, protože toho vlastně dnes je relativně málo a ne úplně všude, tak ten další týden bez pochyby bude mít množství deště podprůměrné.
0: A teďka si někdo rve poslední vlasy, které má, říká, Ježíš, mě to uteklo, kolikže teda dneska bude, ať to řeknou, zopakuju, prosím, stručně.
1: Ať to zopakujou, ať to řeknou. Připomínám dnešní nejvyšší teploty, které budou nejčastěji kolem 21 stupňů.
0: Tak do práce. I diváci České televize jsou lační informací o počasí, tak děkujeme pěkně a odpoledne zase naslyšeno.
1: Budu se těšit, pěkný den přeju.
2: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: A na silnicích, kde se co děje, pražská zelená vlna, nenavázal jsem spojení tady s Kubou Vodičkou, tak alespoň z mých úst, Štěrbolská spojka směr Lanový most, cukáte se od sjezdu na Běchovice k Průmyslové 15 minut, jižní spojka před Barandovským mostem 20 minutovka, Českobrodská do centra taky 20 minut navíc, Pozor, D8, Ústí, Praha, zase zdem na Karalupy z druhého no ale to je nic. Prázdninové nic a to máme ranní špičku. Jinak Cínovecká, tam stojí, prosím vás, hlavně v pravém pruhu kamiony. Je to kvůli omezení Vekbelské, ale vy se z toho rozjedete, nebojte.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Dopravní blamáž, meteo blamáž, aspoň pro dnešek. No zase na druhou stranu zali to bude, ale kde určitě na vás pršet nebude, to bude třeba víkendový poslech zámeckého léta nebo vybrání si už nějakého zámku, ať už z letošní sezóny nebo té loňské. Hrabě Kinský má zase nějaké plány.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
0: A víte co? Máme tady, když tak dejte si, laciný víno, Jaroslav Samson Lenk a Jarmila Kublicová. 7.52 za chvíli Petr Jungmann a docela třeba ještě Phil Collins. Dobrý den.

0: Lambert.
1: I have a dream.
2: It's been a hard day's night.
3: Aby zvítězila pravda a láska.
4: Yes, we can.
5: Čtvrtek 23. července, svátek má Libor. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Metrický systém měr a vah byl v celé habsburské monarchii zaveden před 155 lety v roce 1871. Zákon nařizoval postupný přechod na mezinárodní desetinnou soustavu. Plně platil od 1. ledna 1876, kdy definitivně zmizely lokty, stopy, palce, pinty a podobné. Pětinásobná držitelka Grammy, zpěvačka Amy Winehouse, byla nalezena mrtvá ve svém londýnském bytě před 15 lety. Bylo jí 27, stejně jako mnoha dalším legendám. Osudnou se jí také jako v mnoha dalších případech tajemného klubu 27 stala závislost na drogách a alkoholu. Světový rekord v solovém obletu země balónem bez zastávky drží Rus Fjodor Konjuchov. Přesně před 10 lety přeletěl nad letištěm v australském Northamu, kde odstartoval. 33 000 kilometrů zvládnul za 11 dní a 6 hodin. 32. letní olympijské hry v japonském Tokiu začaly přesně před 5 lety.
6: Lukáš Krpálek je znovu olympijským vítězem!
5: Konali se v roce 2021, přesto nesli název Tokio 2020.
7: Jsou to dva kamarádi, kteří prostě spolu plují o olympijské zlato.
5: Kvůli pandemii koronaviru byly poprvé v historii o rok odloženy.
8: Jiří Prskanec jede pro zlatou medaili!
5: Z her prakticky bez diváků přivezli naši 11 medailí.
9: Je to zlato!
5: 4 zlaté, 4 stříbrné a 3 bronzové.
10: Nasazený pár číslo 1 Kateřina Siňaková a Barbora Krejčíková.
5: Před 100 lety se narodil spisovatel Ludvík Vaculík. 75 má herec, podnikatel, producent, zakladatel divadla Ta Fantastika Petr Kratochvíl. A 45 má rodačka z Hradce Králové, herečka Kristýna Boková. Já přeju hezký den.

0: Audioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace.

0: hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Lékaři v Česku varují před skoky do neznámé vody, mohou skončit ochrnutím. Slaný na Kladensku prodá další pozemky pro výstavbu rodinných domů. A dnešní počasí v regionu, hlavně z počátku dne velká oblačnost, k tomu místy přeháňky, maxima kolem 21 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, pěkné ráno. 15 lidí se v České republice podle lékařů každým rokem vážně zraní při skoku do vody a skončí na vozíku. Následky úrazů míchy a páteře totiž bývají často nevratné a končí částečným nebo úplným ochrnutím. Pacienty čeká dlouhá léčba i rehabilitace. Lékaři proto při pobytu u vody doporučují maximální obezřetnost.
2: Když jsem se rozbíhal do vody, měl jsem ji zhruba nad pupek. Nedal jsem před sebe ruce, jako první šla do vody hlava.
3: Popisuje 45-letý Martin Linhardt úraz, po kterém před více než 20 lety ochrnul. K nejrizikovějším skokům do vody dochází podle primářky rehabilitačního ústavu Hrabině Hany Davidové pod vlivem alkoholu.
4: Člověk ztratí kontrolu nad tím, co dělá. Neskákat do prostředí, které neznáme. Někdy může dojít k poranění krční páteře, například při prudkém záklonu hlavy nebo úderem o tu hladinu. Ty následky jsou strašně vážné.
3: Nebezpečné můžou být podle lékařů také velké vlny v moři. Andrea Skalická, Český rozhlas.
0: Vedení radnice ve Slaném na Kladensku prodá další stavební pozemky v části Háje. Za 21 z nich chce minimálně 30 milionů korun. Kupující subjekt pak musí v tomto místě postavit například rodinné domy nebo silnici. Radnice takto v Hájích už dříve prodala téměř 50 pozemků. Upřesní starosta Martin Hrabánek z ODS.
5: V první etapě jsme šli cestou aukcí na jednotlivé pozemky. Druhou etapou, která je nepoměrně složitější v tom, že mohou vzniknout jak dvojdomky, tak zároveň ale je potřeba dodělat páteřní komunikaci, tak zkusíme tu druhou etapu nabídnout jednomu developerovi.
0: Městská část Praha 14 nechává opravit informační tabule na naučné stezce. Zhruba 12-kilometrová trasa začíná u stanice metra Hloubětín a vede například kolem kostela svatého Bartoloměje a přírodní rezervace v Pískovně. Postupně městská část obnoví 11 panelů. Potvrdila to mluvčí Prahy 14 Veronika Berná.
6: Aktuálně jsou obnoveny 3 panely z 11. Další budou následovat během letních prázdnin a podzimu. Jedná se víceméně o běžnou údržbu. Panely již byly ve špatném technickém stavu a poničené. Často i vandalismem. Sport.
0: O postup do čtvrtfinále turnaje světové série WTA v Praze dnes zabojují 4 české tenistky. 2 z nich proti sobě. Lucie Havlíčková nastoupí proti Barboře Krejčíkové. Sáru Bejlek čeká souboj s Timofejevovou z Uzbekistánu. A jako první se na kort na pražské Štvanici dostane Nikola Bartuňková. Její soupeřkou bude krátce po 11. hodině dopoledne Tara Rudyová z Thajska. Počasí. Čekáme proměnlivou, zpočátku ještě převážně velkou oblačnost a na některých místech regionu přeháňky, teď docela vydatné na Kolínsku, Kutnohorsku a na východě Benešovska. Večer bude srážek i oblačnosti ubývat, maxima mezi 19 a 22 stupni a bude docela foukat, vítr mírný od západu až severozápadu, večer zeslábne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
7: A přece jenom kousek neřekl, kde prší teď aktuálně. Zpravodaj Zelené vlny ho doplní.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
8: Dobré ráno, prosím vás, D1, 40, 50 km, pěkně tu prší a řidiči nemají zadní světla, prožijte, jezdí na denní stínce,
7: No ale to je jako do dubu. Mám tam automat, ono se to samo rozsvítí a zasne, že jo. Nebudu se o to starat, hlavně, že já nevidím ty přede mnou. Jinak nehoda na D7, pozor, 9. kilometr, směr Praha, je tam po nehodě osobní auto, na místě policie.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno, Střední Čechy.
7: Jinožel se odkládá, co se má stát, to se stane. Zítra mám. To všechno bude. A 4,5 minuty po 8. Jiří Korn začíná, žal se odkládá. Pěkné ráno, ať se vám daří s úsměvem, hezky přirozeným úsměvem, ne jako polobotomy. Koukněte se, kolik lidí kolem vás se mračí a přitom tím mračením zapojujete do práce mnohem víc svalů, než když se uspíváte. To je důvoda, že? We'll be right back.
1: Dobré ráno střední Čechy s Honzou Macounem.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že lidský vlas je podobně odolný jako ocel? Základní vlastnosti, tedy stavba a složení, jsou pro všechny vlasy stejné. Vše ostatní je pak poměrně individuální, takže vycházejme z obecného průměru. Podkožní část vlasu se nazývá kořen, viditelné části pak říkáme stvol. Už při narození máme pod pokožkou 2 až 5 milionů vlasových váčků. Z nich pak vlasy rostou rychlostí zhruba 13 mm za měsíc. Po roce tak dosáhnou délky nějakých 17 cm. Bez stříhání můžou vlasy dorůst zhruba do délky 1,5 metru. U většiny z nás se ale růst zastaví mnohem dřív. Nejhustší vlasovou pokrývku hlavy mají blonďatí lidé. Jejich vlasy jsou ovšem nejtenčí a tak to opticky vypadá, že jich mají nejméně. Zajímavá je také pevnost lidského vlasu. Když vyrobíte drátek o stejné hustotě z oceli, bude mít podobné vlastnosti. Můžeme tedy říct, že vlas je podobně odolný jako ocel. Lidé mají na hlavě průměrně kolem 100 000 vlasů, které se po nějakých 8 letech obměňují. I proto je šedivění vlasů postupné a nenápadné.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Ano, s láskou pro vás 8 hodin 17 minut, teda blahou láskou, protože to, co se spustilo v Praze, máme zalito, sice ne moc hluboko, ale tak nějak ty stromy a záhony, trávníky zavlažené jsou, tak hurá, ale chtělo by to ještě trošku víc, to je fakt, ale ty teploty.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Alena Zárybnická.
2: Ano, ráno je svěží a navíc se k tomu přidává ve středních Čechách i déšť, tak to možná působí ještě trošku chladněji. Vláhu potřebujeme, tak buďme rádi, že ji máme. Když prší, stěžujeme si na to, že prší. Když je vedro, stěžujeme si na to, že je vedro. Přijímejme s pokorou to, že se teď pár dešťových kapek i ve středních Čechách objevuje. Stávající teploty jsou někde mezi 12-15 stupni Celsia a přes den to dotáhneme na nějaký 19 až 22.
0: Úplně hořím.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Hezké ráno, dlouhé kolony stále čekejte na Pražském okruhu v obou směrech před sjezdem na Ořech. Směrem na D1 začíná kolona už u Rudné na 5. kilometru D5. V opačném směru směrem na letiště se zastavíte už před tunely na úrovni sjezdu na Vestec. Obou směrně je to na více než půl hodiny. Zdržíte se také na jižní spojce směrem na Smíchov, auta se zastavují za sjezdem na Pankrác, pomalu se pak jede za Barandovský most do Dobřížské ulice, zdržení přes 20 minut. Nově se bouralo v Povltavské ulici u odbočení k Bulovce, srazila se tam dvě auta a projíždí se Kyvadlově. V obou směrech už čekejte poměrně dlouhé kolony, zdržení 15 až 20 minut. Provoz vázne ještě na příjezdech k omezení Vekbelské, v Cínovecké se zpomaluje kousek za sjezdem na Zdiby, v Novopatské se popojíždí už z okruhu od Černého mostu, obou směrně je to také až na 20 minut a pomalu pojedete stále i na Štěrboholské spojce od D11 k Průmyslové, je to asi na 15 minut.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
4: Naším dnešním hostem bude režisér Vít Olmer.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Vím, že to jde hodně stručně, ale zase, když to bude úplně, to nikdo nezaregistruje, tak zkusíme. Jeden vtip tady z našeho rozhlasového archivu, snad vám zpříjemní v případě, jste se probudili jako smajlík, že se musíme to opravit. Nálada být musí, takže pokud se nepodařilo mně a Otovi vás dostat do čtvrteční ranní až do polední parády, bude se dál snažit Iveta Chlumská, písničky se vzkazem, další kolegové, humoriáda. No a tam by právě mohlo být něco i s vtipem archivu vlastním. Tak schválně. Pavle Karasy, meteorologu, dostudovaný dodatečně. Nějaký vtip byl by?
1: Když volá ten pán do toho hydrometeorologického ústavu a říká, že děkuje za to včerejší polojasno, že ho vynáší v kýblech ze sklepa celé odpoledne.
0: No prosím, a jde to. Petra Černocká, pěkné ráno.

0: Legendární Alphaville ve středních Čechách. Děkujeme za návštěvu. Heleno Vondráčková, máte pro nás něco? Hej, ty tam? Ano, to už se nenachytám. Takhle se jmenuje ta písnička. Hned po zprávách.
1: Půl deváté.
2: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
1: Dobré ráno. Vládní poslanci chtějí svolat schůzi k přehlasování veta prezidenta republiky Petra Pavla na poslední srpnový týden. Českému rozhlasu to potvrdila předsedkyně poslaneckého klubu hnutí ANO Taťána Malá. Prezident Petr Pavel včera vetoval novelu zákonů o rozpočtové odpovědnosti. Výkonná rada ODS vyloučila ze strany předsedu místní organizace v Praze 1 Filipa Dvořáka. Podle mluvčí občanských demokratů Mariany Wernerové závažně porušil stanovy strany. Dvořák podle vedení ODS dostatečně nevysvětlil otázky kolem svého majetku. Ve Vysokém újezdu u Berouna připravují úpravu návsi z vodní nádrží v místní části Kuchař. Jsou už ve špatném stavu. Také je tam málo místa pro posezení. Odhadované náklady jsou 10 až 15 milionů korun. Podle nezávislé starostky Lenky Matějkové by práce měly začít v příštím roce. Dopravci v Česku letos za prvních 6 měsíců zaplatili na mýtném více než 10 miliard korun. Je to téměř o 6% více než za stejné období loni. Podle informací společnosti CzechToll více než polovinu částky vybrané za první půl rok zaplatili dopravci ze zahraničí. Jak nás čeká počasí, proměnlivá oblačnost, zpočátku ještě převážně velká. A k tomu místy přehánky, večer ubývání srážek i oblačnosti. A maxima většinou kolem 21 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
0: Koukám se na aktuální informace o tom, co jsme nehlásili, kde se co nedalo čekat, nepředpokládalo se. Ranní pravidelné kolony nechávám stranou. Snad budete jen překvapeni, že jsou kratší. A není to jen tím, že jsou prázdniny. Spíš je to podivuhodné, když si uvědomím, že prší, tak že i přesto máme docela volný provoz. Kde to ale vázne, třeba D7, 9. kilometr směr Praha, je tam nehoda, potom kolona, evropská další kolona, nervy na dránc. No a ještě čerstvá nehoda na Švábkách. To je tady v Praze, kousíček od rozhlasu. Kdo se chcete potom dál dostat do tunelového komplexu Blanka, po nehodě dvě auta. Buďte připraveni.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: O teď se mi to tady zavřelo všechno, ale o to ty víš.
1: Jejda.
0: No jujky, povídej.
1: Vystáš se na dovolenou do zahraničí?
0: Tak no, už jsem se vrátil.
1: Už jsi vrátil.
0: A ty? Tebe to čeká?
1: Jo, čeká mě to.
0: Tak
1: no, pokud bys ještě jel, tak si zkontroluj doklady. Podle ministerstva vnitra totiž v létě vyprší platnost 100 tisícům občanských průkazů nebo pasů. A více k tématu za několik minut.
0: Víte, co jsou to pasy?
3: Přešla do baskoušek a prázdnin je to čas. Ze studánky doušek

0: Tam, kde se kope do té bedny, tam není potřeba asi občanského průkazu ani pasu. Tak to zkusíme turecky. Tam by to bylo možná víc než záhodné a je dobré vědět, že zkontrolovat si doklady a jejich platnost se určitě v rámci letních měsíců a plánovaných dovolených určitě vyplatí. Hodin 38 a půl minuty, tak doufám, že jsme vás upoutali. Před cestou do zahraničí je dobré si zkontrolovat platnost dokladů, tak dáme si to po druhé a do třetice kontrolujte si to. Jen během léta totiž končí platnost stovkám tisíc občanských a řidičských průkazů a taky pasů. No a na co si dát pozor, to vysvětlí ten, který má úplně všechno. Viděl jsem ten jeho pořádek, precizní pořádek, je to Richard Webs. Hezký den.
1: Hezký den. Do konce srpna vyprší platnost téměř 280 tisícům občanských průkazů a asi 180 tisícům cestovních pasů. Úřady mají na běžné vyřízení výměny 30 dnů. V případě potřeby je možné požádat i o zrychlené vydání. Za to si ale připlatíte. Mluvčí ministerstva vnitra Ivana Nguyenová připomíná, že platný doklad musí mít lidé i při cestách po Evropě.
2: Při cestách do zahraničí musí mít každý cestující, a tedy i včetně dětí, vlastní a platný cestovní doklad. Rodný list dítěte cestovní doklad nenahrazuje, a to ani při cestách do sousedních zemí.
1: S občanským průkazem je možné cestovat po většině zemí Evropské unie, potažmo šengenského prostoru. Nestačí ale například do Velké Británie nebo na Ukrajinu, kam je potřeba cestovní pas. Podrobné podmínky pro jednotlivé země jsou na webu ministerstva zahraničí.
0: A co když máme dokladovou dovolenou? Blamáž, doklady fuč. Co s tím?
1: Ztrátu nebo krádež je potřeba co nejdřív nahlásit místní policii a s potvrzením se obrátit na český zastupitelský úřad. Ten může vystavit náhradní cestovní doklad pro návrat do Česka.
0: To je všechno?
1: To je všechno.
0: No, tak fajn. Richard Webs, díky a hezkou dovolenou.
1: Hezký den.
3: Český rozhlas Střední Čechy.

0: a zanedlouho 8:45.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Vlastně uvidíte mnoho odstínů šedi nad nad naší oblastí střední Čechy. Nahoru kouknout oči v sloup, uvidíte vše podstatné. Sluneční paprsky dneska nečekejte, dešťové kapky ano, bouřit by nemělo, chladno ano, když zaostříte na teploměr, tam vám ukáže maximálně číslo 22, kdo tomu věřit nebudete. Já vás přesvědčovat nebudu, ale pravda jest taková, že se jedná o asi ten nejstudenější a vlastně nejdeštivější den z celého tohoto prázdninového týdne. Mimochodem, kolik toho deště bylo?
2: Ty týdny se relativně střídaly, vezmeme-li období od vlastně počátku prázdnin, tak ten první týden měl skoro dvojnásobné množství srážek, druhý týden měl sotva pětinový úhrn a ten třetí týden minulý byl, co se týče množství srážek, relativně v normálu. Je pravda, že další by se u nás teď měly objevit v neděli v podobě přehánění bouřek a pak ten příští týden bude teplý a suchý, takže zatímco tento týden se zapíše asi pod normálním množstvím, protože toho vlastně dnes je relativně málo a ne úplně všude, tak ten další týden bez pochyby bude mít množství deště podprůměrné.
0: Chce to nějaká letní čísla? Máme, Aleno?
2: Během toho dnešního dne vážně ještě opatrně, co se týče odhazování svršku, ty přehánky se budou vyskytovat i během odpoledne, na večer jich bude částečně ubývat, stejně jako oblačnosti bude ubývat, no a pak se k nám bude rozšiřovat právě na víkend výběžek vysokého tlaku vzduchu. Zítřejší ráno bude ještě relativně svěží, 11 až 8 stupňů Celsia a zítřejší maxima ve středních Čechách by se měla dostat až ke 24 stupňům. Nejčastější hodnoty právě pro odpolední teploty jsou mezi 23 a 26 stupni Celsia a přehánky už by se vyskytovat neměly.
0: Čeho se bojíš, Aleno, odhazování svršku, jako už opatrná, proč? Já to klidně odhodím, sice pravda, možná mé tělo zabere celý středočeský kraj, ale to se nedá nic dělat. Horší by bylo, kdybych začal odhazovat spodky nebo někdo jiný.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
0: To už se nedá vysvětlit.
3: Hezké ráno. Problémy jsou aktuálně na magistrále směrem do Holešovic. Na úrovni hlavního nádraží je nejen omezení a uzavřen levý pruh, ale na úrovni omezení došlo ke srážce chodce osobním autem. Projíždíte se tak aktuálně pouze jedním pruhem a kolona velmi rychle narostla, začíná prakticky už v ulici 5. května před Nuselským mostem a k hlavnímu nádraží už čekejte zdržení kolem půl hodiny. Bouralo se také v Povltavské ulici u odbočky k Bulovce, se srazila dvě auta, projíždí se Kyvadlově v obou směrech poměrně dlouhé kolony, zdržení 15 až 20 minut. Zdržíte se pak tradičně na jižní spojce směrem na Smíchov, auta se zastavují za sjezdem na Pankrác, pomalu se jede až za Barandovský most k Dobřížské ulici, zdržení 15 až 20 minut a pomalu pojedete také na Štěrboholské spojce od D11 k Průmyslové, je to stále asi na 15 minut.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
5: a Petr Kostka.
0: Taky taková jako myška, trošku zmoklá, ale s deštníkem v ruce dorazila sem do našeho rozhlasového domu Iveta Chlumská. Dorazila i po své dálnici D10 v pohodě, v klidu, bez nějakého zásadního zdržení. Zase se cudí. Skvělý bílý chrup. To uvidí všichni. To září víc než paprsky do mraku. Ano, obzvlášť dnešní den. Honza Macon přije skvělý den s Českým rozhlasem a zítra v páteček ráno v 5 naslyšenou.

0: české tipy.
1: Kam se dnes můžete vydat? Muzeum Benátecká zve mladé i velké návštěvníky na letní pátrací hru. Pomozte popletenému muzejníkovi Emilovi najít ztracené exponáty a jejich evidenční karty, které po muzeu nešťastnou náhodou postrácel. Při hledání si můžete prohlédnout třeba stálou výstavu věnovanou benáteckému rodákovi Jaroslavu Vanclovi a jeho proslulé kovové stavebnici Merkur. Na splnění úkolů máte čas až do konce prázdnin a odměna čeká na každého, kdo se do pátrání pustí. V Mnichově Hradišti je pro rodiny s dětmi připravena nová dobrodružná samoobslužná stezka. Na pláži na Kamínkách u Jizery budou děti hledat mláďátka a jejich maminky a zároveň si protáhnou tělo jako zvířátka. Stezka je přístupná do 2. srpna a Mnichovo Hradiště zve taky na tradiční anenskou pouť. Ta se zde koná už víc než 300 let. Začne v pátek 24. července a potrvá do neděle 26. Můžete se těšit na pouťové atrakce, lunapark a samozřejmě i bohatý sortiment stánkového prodeje, dobré jídlo a pití. Co jedli a pili naši předkové? Odpověď nabídne výstava Jídlo a pití od pravěku po novověk, kterou můžete do 23. srpna navštívit v Městském muzeu v Čáslavi. Seznámíte se s tím, jak se během staletí proměňovaly suroviny, příprava pokrmů i stolování a prohlédnete si zajímavé archeologické nálezy a historické exponáty. Výstava ukazuje, že jídlo je součástí historie stejně jako významné události či panovníci. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: V Praze a ve středních Čechách meziročně přibylo případů nemocí přenášených klíšťaty. U plavební komory Miřejovice Umělníka je téměř 20 nových čekacích stání pro malé lodě. A dnešní počasí v regionu zejména zpočátku ještě velká oblačnost, místy přehánky a maxima kolem 21 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobré dopoledne. Hygienici v Praze a ve Středočeském kraji od začátku letošního roku evidují více případů nemocí přenášených klíšťaty. Například případů klíšťové encefalitidy bylo loni v regionu od ledna do června 13. Letos je to za stejné období už 24. Podle zdravotníků je důležitá prevence. Kromě vhodného oblečení je to také očkování, říká mediální zástupkyně nemocnice ve Slaném Adéla Štajnová.
3: V roce 2025 bylo v Praze a Středočeském kraji od ledna do června zaznamenáno 148 případů lymské borelie. Letos to bylo 1305 případů. Před klíšťovou encefalitidou na rozdíl od lymské boreliózy přitom existuje specifická prevence v podobě očkování, které je lidem od 50 let hrazeno z veřejného zdravotního pojištění.
2: Okresní soud pro Prahu Východ dnes dopoledne bude pokračovat v projednávání případu týrání zvířat v oboře Březka u kostelce U Křížků nedaleko Prahy. Státní zastupitelství podalo žalobu na v současné době už bývalého správce této obory Libora Beníčka. Kamery ho zachytily, jak zabíjí kočky a jiná zvířata v předem připravených pastích. Beníček se v minulosti odmítl k případu jakkoliv vyjádřit. Za trestný čin týrání zvířat mu hrozí až 6 let ve vězení. Na řece Vltavy na Mělnicku mohou zájemci používat nová čekací stání pro malá rekreační plavidla. Je jich celkem 18 a jsou u plavební komory Miřejovice. Kvůli bezpečnosti je tam za zhruba 35 milionů korun nechalo postavit ředitelství vodních cest.
4: Čekací stání jsou nad plavební komorou umístěná u hráze ostrůvku mezi plavebním kanálem a korytem Vltavy. V dolní vodě pak vznikla na levém břehu poblíž opěrné zdi. Přístup na ně je zajištěný jen z vody za pomocí žebříků. Z Miřejovic Radek Duchoň, Český rozhlas.
1: Sport.
2: Česká hlídka kanoistek ve složení Tereza Kneblová, Martina Sadková a Adriana Morenová skončila na mistrovství světa ve vodním slalomu druhá. Postarala se tak už o třetí stříbro české výpravy na šampionátu v americkém Oklahoma City. Mezi muži obsadila trojice Václav Chaloupka, Lukáš Kratochvíl a Lukáš Rohan pátou pozici. Vyhráli Britové a mezi ženami Slovenky.
1: Počasí.
2: Nadále čekáme proměnlivou, zpočátku dne ještě velkou oblačnost a na některých místech přehánky, teď zejména na východě kraje. Večer bude srážek i oblačnosti ubývat. Maxima dnes docela nízká mezi 19 a 22 stupni a bude foukat mírný západní až severozápadní vítr, ale bude večer zvolna slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Na Pražském okruhu jsou kolony v obou směrech před Ořechem. Ve směru na dálnici D1 se popojíždí od dálnice D5 z kilometru 22. Na dálnici D5 je kvůli tomu fronta už z kilometru číslo 5. A v Praze na Novopatské směrem na Kbelskou zůstává kolona v celé délce. Fronta se natáhla až na východní část okruhu. Brzdí se už u dálnice D11. A v Kolbenově směrem do centra Prahy se popojíždí mezi Kbelskou a Vysočanskou. Je to zhruba na 20 až 25 minut. Tolik doprava, Český rozhlas. Střední Čechy vám přeje klidnou jízdu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Začíná středočeské dopoledne. S vámi je dnes Iveta Chlumská.
5: A jsem s vámi ráda. Krásný den.
1: Středočeské dopoledne.
5: A věřím, že vy jste zase rádi s námi a že si rádi poslechnete i příjemnou muziku, kterou pro vás dnes máme. No, v této hodině ji naplní Michal David, taky Pavel Bobek, Karel Gott, co víc si přát. Představíme Libuši Vosátkovou, ta provází v pamětní síni Oty Pavla v Luhu pod Branovem už 37 let. Pamatuje první expozici i dobu, kdy ji zničila velká voda. My se tomu budeme podrobněji věnovat za chvíli a vy jistě čekáte i dnes ve 3:15 na naši soutěži, velkou letní soutěž Zámecké léto. A taky třeba očekáváte, že se dovoláte, správně odpovíte a získáte zámecký cestovatelský balíček. A já bych vám to moc přála. Jsou v něm sluneční brýle, pikniková deka, bandaska, ne, termoska, letní ponožky a taky batoh. No a samozřejmě už v pátek naše velké týdenní slosování prohlídky, soukromé prohlídky zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí pro dvě osoby. To všechno můžete mít, když zůstanete s námi.
1: Středočeské dopoledne s Ivetou Chlumskou.

0: 15 minut po 9. hodině, tak ještě jednou krásné čtvrteční dopoledne ve společnosti Českého rozhlasu Střední Čechy vám přejeme. Představíme paní Libuši Vosátkovou, ta provází pamětní síní Oty Pavla už 37 let. Pamatuje první expozici i dobu, kdy jí zničila velká voda. A převoznický domek v Luhu pod Branovem se o prázdninách stává jejím druhým domovem. Na návštěvu tam vezme i naši redaktorku Báru Kvapilovou.
1: Jsme v pamětní síni Oty Pavla v Luhu pod Branovém, která připomíná dílo a život Oty Pavla, který jsem vlastně jezdil s rodiči na letní byt a ty povídky o těch rybách, jak chytal ryby, o Proškovi a tak dále, ty se všechny odehrály tady, tady v tom domečku.
2: Říká pamětnice Libuše Vosátková.
1: Prvně jsem sem přišla asi v roce 1989, když se ta pamětní síň budovala, protože původně v tom domečku byla teda obytná místnost, kuchyně a půda a sklep. A potom přišla taková myšlenka tedy, že by bylo dobré připomenout to dílo Oty Pavla a udělat tady takovou malou pamětní síň, takže se ta pamětní síň začala budovat.
2: Vy jste říkala, že se tady střídáte s kolegyní češtinářkou. Vy jste učila matematiku na gymnáziu v Novém Strašecí.
1: Ano, učila jsem vlastně celý život. Jsem učila matematiku na tom gymnáziu, jak jste zmínila. No, vzhledem k tomu, že jsem tady z toho kraje, rodačka z toho Nového Strašecí a k řece Berounce jsme jezdívali i s rodiči stanovat a tak dále, tak i to dílo Oty Pavla mi bylo blízké. I tady na tom přívoze jako dítě jsem tady občas prošla na Bránov, na tábořiště jsme s rodiči jezdili stanovat. A potom, když se kamarádi zmínili, že se buduje tady ta pamětní síň, tak jsem se přidala.
2: Teď jsme vylezli před domek. Je to místo, které máte nejradši?
1: Je. Je. A nejradši se dávám tady na lavičce pod Agátem, to je ta lavička, kde se mluví jenom pravda. A ten pohled na tu řeku je prostě krásný v každém ročním období. Máme uvázanou loď.
2: Teď už jsme přímo u přívozu.
1: Ano, máme novou loď, ta se jmenuje Hermína, podle maminky Oty Pavla. A na řece vidíte ještě starší loď, která už je tady no, skoro tak dlouho jako já.
2: Nastupujeme do loďky. V tuto chvíli se tady střídá 6 převozníků a převoznic. Máte stanovený pevný jízdní řád?
1: Ne. Přívoz nemá jízdní řád, máme stanovené jenom převoznické doby. Jezdíme od 9 ráno do 7 do večera a vlastně, když někdo přijde, tak ho převezeme.
2: Stačí písknout?
1: No, písknout ne, na druhé straně se musí zabouchat a to pořádně a důkladně na takové železo, aby to bylo slyšet až do našeho domečku.
2: Zažila jste tady nějakou dramatickou situaci někdy na řece?
1: Já tedy ne, ale je pravda, že se stalo, že se tady někdo topil. Tedy nebyla jsem tady já, byl tady převozník, který to zvládl, dokonce jim i pomohl vytáhnout a dopadlo to všechno dobře. Jinak jsou ty příhody spíš úsměvné, takové jako, že jedete, v pohodě si povídáte s těmi lidmi a najednou zjistíte, že to bydlo vám vypadlo z ruky, protože jak po něm ručkujete až nahoru a zapovídáte se nebo přímo zakecáte, tak to bydlo vám vypadne co by dub. A jak vám vypadne, tak ta loď popojede a vy už se nestihnete pro něj sehnout. Takže vám nezbývá nic jiného, než skočit do vody, to bydlo vyndat, anebo tu loď dotlačit ke břehu. A mně se to stalo taky, už minimálně aspoň 3x.
2: Od Berounky Bára Kvapilová, Český rozhlas Střední Čechy.
3: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.
0: Problémy s oslabeným pánevním dnem řeší kolínští gynekologové pomocí implantátu. Nově taky učí lékaře z jiných nemocnic, jak gynekologickou síťku operovat. Podrobnosti přidáme za chvíli a taky přidáváme příjemnou muziku. Za chvíli třeba Miraj, teď Michal David a každý mi tě lásko závidí. A my mějte hezký den.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na bioodpad ve městě. Seznámíme vás s myslivcem, který vyměnil srnky za antilopy a naučíme vás vyrábět návnady na ryby.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

Víte, že nedaleko Liběchova na Mělnicku u obce Želízy se jen kousek nad silnicí tyčí monumentální do skály vytesané reliéfy, kterým se říká Čertovy hlavy? Do pískovcových skal je v polovině 19. století vytesal sochař Václav Levý. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Miraj i přesto všechno na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Minutu máme po 9:30. Povíme vám, že odborníci v nemocnici v Kolíně učí lékaře operovat nový druh gynekologické síťky. Zařízení je druhým školícím centrem v republice. Implantát pomáhá ženám při problémech s oslabeným pánevním dnem a sestupem pochvy.
2: Na operaci do kolínské nemocnice přijela paní Jitka z Čelákovic. Rozhodla se tak řešit dlouhodobé problémy s nevyhovujícím pesarem.
3: V Milovicích ordinuje paní doktorka, která je specializovaná na urogynekologii. Ona mě prohlídla a doporučila mě právě tady tu operaci, kterou jsem absolvovala.
2: Necelý den po zákroku z něj má dobrý pocit.
3: Oni mi potom řekli, že to dobře probíhalo, že to trvalo snad asi jenom 4 hodiny nebo 20 minut, takže ta narkóza nebyla tak silná. Probrala jsem se a měla jsem takový pocit, že se mi skoro ani nic nedělo.
2: Gynekologické síťky používali lékaři již dříve. Operace byla ale větším zásahem do těla pacientky, říká primář gynekologie Aleš Toman.
4: Dřív ty implantáty byly kotvené a nesly sebou celou řadu komplikací pro pacientky.
2: Nová síťka Lyra se nemusí ukotvovat hluboko do pánve. Zákrok a následné fungování s implantátem je pro pacientky příjemnější.
4: Tohle to je síťka, která se vlastně zaoperuje pod přední stěnu pochvy a drží tam přední stěnu pochvy s močovým měchýřem, tak aby se odstranil ten cestup.
2: Problémy se statikou pánevního dna podle primáře Tomana potřebuje v průběhu života řešit operací zhruba 10% žen.
4: Oni si můžou nahmatat takový, často to popisují jako vajíčko a často to taky způsobuje potíže s močením ve smyslu takovém, že se třeba nemůžou vyčůrat, anebo naopak, že běhají hodně často.
2: Podle staniční sestry místního oddělení Zdeňky Koutné je důležité, aby se ženy nebály o problémech se sestupem pochvy mluvit a řešit je.
5: Pokud oni už jdou k nám, mají jasně nastavené pravidla, co se bude dít. My uděláme operaci, velmi brzy po té operaci stávají z lůžka a maximálně druhý, třetí den odchází domů.
2: S novou síťkou se lékaři poprvé setkali v prvním školícím centru v Brně. Do Kolína ji potom přijeli představit výrobci a lékaři z Izraele, popisuje ředitel nemocnice Petr Chudomel.
6: Protože jsme v tomto směru na špičce těchto implantací v České republice, tak jsme se stali školícím centrem.
2: Pro nemocnici je to podle něj velká příležitost.
6: Slibujeme si od toho samozřejmě mnoho zkušeností, které nás budou opravňovat ke školení dalších lékařů a z jiných nemocnic, které o řešení této problematiky budou mít zájem.
2: Školení se zatím konalo dvakrát. Zúčastnili se ho lékaři z Teplic a z Trutnova. Z Kolína Alena Junová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: 9:45 se blíží a naše velká soutěž letní, tedy nazvaná Zámecké léto, pokračuje. Vysoutěžit si i dnes můžete zámecký cestovatelský balíček. V něm najdete sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky, taky batoh a ještě mít šanci zúčastnit se tedy toho velkého týdenního losování o prohlídku zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí pro dvě osoby. Tak já vám budu držet palce, Pavel Kudrna nastíní samozřejmě po reportáži soutěžní otázku a vy už můžete vyhrávat.

0: Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
1: O své práci, životě i misích Lékařů bez hranic nám přijde povyprávět známý chirurg Tomáš Šebek.
0: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase střední Čechy.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Úspěšný čtvrtek vám všem přeje Pavel Kudrna. Tak nám teploty klesly, díval jsem se na satelitní mapu, tak na většině území je pod mrakem, někde prší nebo mírně mrholí, snad jenom ta jižní Morava má opět trochu výjimku. No je to ideální počasí k návštěvě nějakých, řekněme, památek, objektů, hradů, zámků. Na koupaliště si počkáme do víkendu, tam zase přijdou vysoké teploty. No a podle našich tipů můžete klidně i cestovat a znám řadu posluchačů, kteří už se také ohlásili, že navštívili dokonce 3 zámecké objekty od začátku prázdnin. Takže máme z toho radost, že nevysíláme, jak se říká, zbytečně a hned se dáme do další pozvánky. František Kinský s ní přichází.
0: Zámecké léto.
2: Dnes se vydáme na Prostějovsko, kde stojí nedokončený záměr architekta teoretika knížete Karla Eusebia z Lichtenštejna, zámek Plumlov. Původně měl být 4x větší než dnes. Více vám už řekne Petra Ševců.
3: Na nádvoří Plumlovského zámku stojíme s kastelánem Pavlem Zástěrou. Stojíme tu zároveň u zbytku stavby, která zámek předcházela. Byl to hrad, který byl vystavěn na přelomu 13. a 14. století. My už tady vidíme jenom takový náznak skály a kopeček, kde ten původní hrad stával. Kdy byl vystavěn samotný zámek Plumlov?
4: Po 30leté válce hrad byl dobýván Švédy a trošku pomlácený. Jakési základní opravy se staly, nicméně to bylo v 17. století a v té době už hrady nebyly nutné, protože pevnosti vypadaly jinak a byly snadno dobývatelné, takže šlechta si budovala výrazně pohodlnější bydlení a tehdy Jan Adam I. z Lichtenštejnu dostal od svého otce Karla Eusebia projekt a peníze a řekl prostě najdi si místo nejkrásnější, které se ti líbí a tam si postav tento zámek. A právě Jan Adam si vybral Plumlovsko a Plumlov a zde na hradě 2 roky dozoroval stavbu, která vyrostla do výšky, kterou vidíme před sebou. Je to vlastně 6 nadzemních podlaží. Bohužel projekt nebyl dokončen ze 4křídlého zámku, který měl být vlastně do čtverce. Bylo do své velikosti dobudováno pouze 1 křídlo a to ještě neúplně, protože užití jsou pouze 4 nadzemní podlaží nejnižší, 2 poslední nebyla nikdy dokončena. Zámek je zastřešen a nikdy nesloužil pansky, vždy jenom jako správní místo, kanceláře, byty zaměstnanců a tak dále. Byl zde i soudní dvůr a v jednom, v tomto případě v druhém patře byly 4 pokoje, které byly zařízeny pro šlechtu, kdyby přijela na návštěvu zhlédnout si své panství.
3: To, že zámek nebyl dostavěn, ho učinilo velmi specifickým. Ten pohled na to 1 křídlo tyčící se nad podhradským rybníkem je ikonický. My ale v tuhle chvíli jednak slyšíme nějaké zvuky, nářadí a nástrojů a vidíme také, že fasáda, před kterou stojíme, je pod lešením. Co tady probíhá za práce?
4: Po velice dlouhé přípravě, kdy mimo jiné jsme se stali z normální kulturní památky, národní kulturní památkou, loni začaly velké opravy právě nejkrásnější části zámku, a to je ta nádvorní fasáda sloupová.
3: Nicméně zámek je přístupný pro veřejnost.
4: Prohlídky pokračují, bohužel jsou omezeny, máme normálně 3 okruhy, ale právě kvůli opravám k dispozici pro návštěvníky je pouze 1. okruh. Teď stoupáme vlastně do posledního 4. podlaží zámku. Tento prostor je velice oblíbený u profesorů a studentů architektury právě proto, že nebyl dokončen stavebně. Prvky zazdění oken, členění zdí jsou vlastně takovou otevřenou knihou ze 17. století. To nejzajímavější je ta nástropní výzdoba. Člení se zámek vždycky vyšší, nižší patro. My jsme tedy v tom vyšším patře. Ty byly vybaveny štukami Jana Baptisty Brentanyho, skvělého štukatéra, a obrazy Jana Jiřího Greinera. Ale hlavně taky, což neuvidíte možná nikde v Evropě, je to, že tím, že zde se šetřilo i na oknech, byly zde vždycky okenice. To znamená, že sem nešlo ani světlo. Takže tak, jak si světlo vždycky veme svůj díl z barevnosti, tak tady se to nestalo. My to máme v podstatě v původní barevnosti 17. století.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Plumlov si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Ano, tak poznáváme zámecké objekty, ale také jejich majitele třeba o víkendu, když po 13. hodině v sobotu a v neděli máme delší návštěvy. Kastelány samozřejmě velmi zajímavé poznání, protože zjišťujeme, jak se třeba liší v tom výkladu. A když se najde dobrý kastelán, dobrý průvodce, tak ta procházka tím objektem je skutečně příjemná. No, já doufám, že pro vás bude příjemná dnešní soutěž. Opět hrajeme o cestovatelský zámecký balíček, jenom připomínka. Brýle, pikniková deka, termoska, letní ponožky a batoh. V pátek losujeme z těch 5 výherců jednoho, který získá soukromou prohlídku na zámku v Kostelci nad Orlicí. V tomto týdnu to budou 4 pouze, protože jednou se nám, to byla taková výjimka, nedařilo, ani první posluchač, ani náhradník neuhodli. Takže větší šance na výhru. Přidáte se, budete čtvrtí, nebo budete mít 4, vlastně nebudeme to měnit některak, takže dnes je čtvrtek, 4. Kdo ji dostane, tak bude, myslím, rád.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Rozdíly, Petr Rezek, tak rozdíly na těch zámcích rozhodně jsou, ale mají jedno společné, vždycky takovou tu příjemnou atmosféru. Já mám pocit, že jsme zatím nenarazili na nějaké nadpřirozené síly na zámku, nebo alespoň jsem si nevšiml. Tak uvidíme. No, doufám, že teď bude naprostá realita a správná realita v soutěži. Pan František z Vilémovic je u telefonu. Dobrý den, pane Františku.
1: Dobrý den, zdravím vás všecky.
0: Tak vy jste ten zámecký typ, nebo máte raději nějakou třeba jinou procházku na nějaké jiné místo?
1: No, při procházkách zámkama nepohrnu. Takže
0: kdy jste byl naposledy? Tak teď zkouška.
1: Teď jsem naposled v květnu.
0: A kde jste byl?
1: Byli jsme v Českém Krase, Hrubá Skála. Mhm. A pak ještě jeden takový, já jsem zapomněl jméno, taková okrouhlá stavba na kopečku u Sobotky.
0: Ano, já vím, byli jsme tam na návštěvě, teď jste mě rychle zaskočil, já budu vzpomínat, ale vím, ano. Pojďme soutěžit, já vám dám soutěžní otázku, bude se týkat zámku Plumlov. Kolik ano. podlaží má zámek Plumlov? 4, 6 nebo 8?
1: 6 podlaží.
0: 6 podlaží.
1: Ano.
0: Tak nejenom, že jsem si nevzpomněl na ten kopeček, ale teď jsem trochu zesmutněl, protože se nepovedlo. Popřeji vám hezký den. Zkuste zítra zase a další dny. Mějte se hezky, pane Františku.
1: Ano, tak děkuji,
0: naschledanou. Tak a teď paní Hana ze Světnova. Dobrý den, paní Hano.
2: Dobrý den, přeji.
0: Tak stejná otázka pro vás, kolik podlaží má zámek Plumlov, 4, 6 nebo 8?
2: Původně bylo plánováno 6, ale vystavěno byly 4.
0: Takže 4. Odpověď je 4. Je to tak, cestovatelský balíček je váš, postup do pátečního losování rovněž. Gratuluju, mějte se hezky a naslyšenou. No a my se vydáme zítra na zámek Veltrusy a budu přemýšlet nad tím zámkem, když tak mi napověste pavel.kudrna@rozhlas.cz. Jakmile teď zazní písnička, si vzpomenu a třeba zítra připomenu. Mějte se krásně, ať se daří.
3: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Dopravní podniky v Česku nabízejí svým řidičům psychologickou pomoc. Příbramská nemocnice začne brzy využívat nový operační systém za více než 90 milionů korun. A dnešní počasí, hlavně zpočátku ještě velká oblačnost, místy přeháňky, maxima kolem 21 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobré dopoledne. Řidiči v městské hromadné dopravě mohou ve svých dopravních podnicích využívat psychologickou pomoc. Nabízí například v Praze, Brně nebo Plzni. Promluvit si s psychologem mohou řidiči například po nehodách nebo srážkách s chodci. Po nich se u řidičů objevuje zejména úzkost, strach nebo sebeobvinování. Potvrdil to psycholog pražského dopravního podniku Radek Stehlík.
3: Součástí vlastně té krizové pomoci často bývá právě i téma, kdy ten řidič přemýšlí, zdali mohl něco udělat lépe nebo mohl situaci nějak zabránit. Často to prostě možné není, ale ti řidiče o tom takto přemýšlí.
2: Podle oslovených dopravních podniků jsou na vině ve velké většině případů chodci. Do kolejiště často vstupují bez rozhlížení nebo také se sluchátky v uších. Příbramská nemocnice už brzy začne využívat nový robotický operační systém za více než 90 milionů korun. Uplatnění najde například při gynekologických operacích a zákrocích na tlustém střevě. První roboticky asistované operace jsou v Příbrami v plánu na 2. září. Nymburská radnice finančně podpoří 10 kulturních, sportovních, vzdělávacích a také společenských akcí. Mezi nimi například Mezinárodní partnerství pěveckých souborů, které město reprezentují ve Francii. Celkem mezi události rozdělí téměř 240 tisíc korun. Upřesní mluvčí radnice Marta Svobodová.
4: Grant získali například dětský maraton Nymburk 2026, festival minivolejbalu, memoriál Otakara Blaška, postřižinská dočasná 2026 nebo projekt Dvorek do vedností, když nymburští seniori vracejí věcem život.
1: Sport.
2: Nejlepším hráčem minulé sezony první fotbalové ligy byl zvolen záložník pražské Slávie Lukáš Provod. 29-letý reprezentant pomohl Pražanům k obhajobě titulu. V anketě zvítězil po druhé v kariéře. Ocenění si Provod váží, zároveň ale dodává, že myšlenkami už je v nové sezóně. Ta bude podle něj ještě výrazně vyrovnanější.
5: Už to není tak, že by tady byly tři týmy, které by bojovali o titul, ale celkově ty týmy se strašně zkvalitňují, takže veškeré ty zápasy v té minulé sezóně jsme cítili, že to není jako v těch minulých letech a že to budou jednoduchý tři body, tak to teď už není podle mě žádný zápas v podstatě, takže všechny ty týmy mají svoji velkou kvalitu. Fanouškovské je to zajímavější a věřím tomu, že ta sezóna určitě bude náročnější než ta minulá.
2: Nejlepším trenérem v Česku se po páté stal Jindřich Trpišovský z pražské Slávie. V anketě hlasovali trenéři, kapitáni a také novináři. Nový ročník nejvyšší domácí soutěže začne tento týden v sobotu 25. července.
1: Počasí.
2: Nadále čekáme proměnlivou, hlavně z počátku dne převážně ještě velkou oblačnost. Na některých místech přeháňky, večer bude srážek i oblačnosti ubývat. Maxima dnes docela nízká, mezi 19 a 22 stupni. Povane mírný západní až severozápadní vítr a bude večer zvolna slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Míříme do Prahy, Novopatská směrem na Kbelskou je plná. Kamiony stojí už z východní části okruhu od dálnice D11. Na náhradních trasách je silný provoz. V Kolbenově směrem do centra Prahy je fronta téměř od Kbelské po Vysočanskou, a to zhruba na 20 minut. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Středočeské dopoledne pokračuje, s vámi je a bude Iveta Chlumská.
6: A stále přeji krásný čtvrteční den.
1: Středočeské dopoledne.
6: A v něm hlavně hodně pohody, dobré nálady a o příjemnou muziku se staráme my, ABBA, Iveta Bartošová, Petr Sepeš, Václav Neckář a další zapějí už za chvíli. A dozvíte se, že v pražských Klánovicích je jediný pobytový tábor v hlavním městě, kde se přespává ve stanech. Jinde děti mívají ubytování ve školách. Pražští hygienici vyrazili do Klánovic na neohlášenou kontrolu a jestli zjistili nějaké nedostatky, tak to se dozvíte za chvíli.
1: Do české dopoledne s Ivetou Chlumskou.

0: Dohrála, dospívala, my máme 14 minut po 10. hodině. Krásné dopoledne ve společnosti Českého rozhlasu Střední Čechy vám stále přejeme. Pražští hygienici mají na letošní rok nahlášené 4 pobytové tábory. Ve většině případů děti přespávají ve školách nebo v tělocvičnách. A pouze na přírodovědném táboře v Klánovicích mají venkovní stany. Žádný jiný tábor v Praze takové ubytování nenabízí. Hygienici tam vyrazili na neohlášenou kontrolu.
1: Já jsem teda osobně jezdím, protože je to moje srdcová záležitost.
2: Říká o přírodovědném táboře v Klánovicích Štěpánka, která připravuje program pro mladší děti. Ty jsou momentálně na výletě.
1: Mně to přijde super, děláme večer pro děti vždycky scénku na další den, tak to mě třeba hrozně baví sledovat a i to tvořit. A taky budeme připravovat hry na zítra, například bakterie, to je super hra.
2: Jestli skutečné bakterie nejsou tam, kam nepatří, jsme přišli zkontrolovat s ředitelkou odboru dětí a mladistvých hygienické stanice hlavního města Prahy Anou Fileovou.
3: Aktuálně procházíme ubytovací část stanového tábora.
2: Děti tady spávají v podsadových stanech nebo v týpí.
3: To ubytování je naprosto v pořádku, je to v souladu s našimi hygienickými požadavky, je tam odděleno to lůžko proti chladu, jsou tam uloženy samozřejmě i osobní věci, které musí být taky opatřeně nějakou nepromokovou podložkou, aby nedocházelo k navlhnutí oblečení.
2: Tábor organizuje Dům dětí a mládeže Prahy 10, který tady má budovu s koupelnami, kuchyní, jídelnou a dalším zázemím. Pokud by se některé z dětí nakazilo infekční nemocí, je zde také místnost, kde ho bude možné izolovat.
3: Letošní novinkou ve vyhlášce je, že ta izolace nemusí být předem trvale zřízená, ale provozovatel musí vědět v případě potřeby, kam to dítě umístí a kde tu izolaci prostě si okamžitě vybuduje. Takže tady v tom zázemí je to dobře, když je to takto připraveno, jak to tady pán provozovatel v tuhle chvíli má to úplně ideálně.
2: Hygieničky kontrolovaly také jídelníček a změřily množství cukru v čaji.
3: Hodnota čaje 2,9, doporučená hodnota ve 100 ml pro děti je maximálně 2 gramy, tak je to zbytečný to tolik doslazovat. Mm-hmm. Ideálně doporučujeme prostě podávat neslazený, slabý ovocný čaj.
2: Mm-hmm. Tábor v Klánovicích se zaměřuje na různé přírodní vědy. Podle hlavního vedoucího Petra Šmejkala se zde děti zábavnou a hlavně praktickou formou učí třeba biologii, fyziku nebo chemii.
4: Děti mají odborné programy, ale aktivní, takže buď třeba hrají nějakou hru, která má ale napojení na geografii, nebo jdou do laboratoře a dělají chemické pokusy, nebo zkoumají něco pod mikroskopem, nebo jdou z dalekohledy do terénu a dívají se na ptáky.
2: Hygienická kontrola tady žádné nedostatky odhalila, stejně jako na dalších 3 letošních pobytových táborech v hlavním městě. Z Klánovic Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Střední Čechy.
0: Babské rady a Jarka Vykoupilová za chvíli prozradí, jak udržet déle čistou nádobu s dešťovou vodou. Co všechno k tomu může pomoci, to se dozvíte, když zůstanete s námi. A hezký den.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Ponořit se do niterné a terapeutické zpovědi ženy, která si vás získá svou naprostou otevřeností. O tom je autobiografie Zápisník alkoholičky Michaely Dufkové.
2: Obezřetnost pro tu abstinenci nebo pro tu střízlivost, která je hrozně křehká, je naprosto klíčová.
1: Za jakých okolností je člověk závislý? S adiktologem profesorem Michalem Mijovským.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.

0: Kapela Lucie z písní Chci zas v tobě spát. Vy mi neusínejte, máme 10:30 a my máme pro vás teď Jarku Vykoupilovou a její další radu. Jak třeba čistou nádobu s dešťovou vodou uchovat co nejdéle? Co k tomu pomůže?
1: Babské rady.
2: Dešťová voda je pro zahradu poklad. Nestojí vás peníze, neobsahuje chlor a rostlinám svědčí víc než voda z kohoutku. Většinou stéká ze střechy do sudu, přináší sebou i prach, pyl, drobné nečistoty nebo zbytky listí. Tyto organické látky se ve vodě postupně rozkládají. Voda pak může zapáchat nebo být zakalená. Platí tady i to, že čím je voda teplejší, tím rychleji podléhá zkáze. Dalším ohrožením jsou komáři. Nejúčinnějším opatřením proti nim je pevné víko, ale dobře poslouží i jemná síťovina nebo netkaná textilie. Další vychytávkou je pravidelné rozpohybovávání hladiny. Dešťovku stačí občas promíchat, nabrat ji do konví a přelít zpět. Můžete zkusit i kousek dřevěného uhlí. Dalším pomocníkem je větvička jehličnanu. Obsahuje látky s mírně dezinfekčními účinky, které mohou zpomalit rozklad. Zkušení zahrádkáři přidávají do vody na zalévání i malé množství slámy.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
0: Abychom měli kompletní informace pro dnešní den, tak samozřejmě také přidáme kalendárium Petra Jungmana. V něm se dozvíte, jaké události v minulosti přineslo dnešní datum 23. července. A vám ať ten dnešní den přinese hodně pohody a dobré nálady.

0: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.
1: Žál se odkládá, změna termínu, útěk ze stínu, to jsem zvlád.
0: Český rozhlas Střední Čechy. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme.

0: jsem solidní.
1: Český rozhlas Střední Čechy.
2: Chyť mi ten sen a přijď zavolej a odpust mi vše, na nic víc nečekej. Já už jsem jiná, tak náhle jiná, zamilovaná.
1: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.

0: hudební kavárna Pavla Vítka.
1: Do našeho studia zavítá Kateřina Žbirková, která byla více než 30 let manželkou a také manažerkou Mekyho Žbirky. Vedle vzpomínání u kávy samozřejmě nebudou chybět ani legendární Mekyho písničky.
0: Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas Střední Čechy každou neděli po 11. hodině.

0: Tak jsme se brouzdali rosou s Michalem Tučným a půl minuty před 10:45 se dívám do kalendáře. 23. červencový den máme, ozdobilo nám ho jméno Libor. Je krásné ve své jednoduchosti, praktičnosti a je taky nadčasové. Hodí se pro moderního muže, který uznává ověřené hodnoty. A pozor, navíc Libor je milý a příjemný, alespoň podle výkladu svého jména. A my Liborům přejeme všechno nejlepší. Krásných 50 má dneska herečka Monika Zoubková. Moc gratulujeme. Narozeniny slaví i básník, publicista, scénárista, moderátor a překladatel Ivo Šmoldas, taky spisovatel, novinář, textař, básník a producent Michal Horáček. Jo a ještě oslavuje narozeninový den herec, zpěvák a hudebník Vojtěch Dyk. Tak všem oslavencům všechno jen to nej a další události připomíná Petr Jungmann.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Čtvrtek 23. července, svátek má Libor. To znamená líbezný. 30 500 jich tu běhá a čeká aspoň na gratulaci. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Metrický systém měr a vah byl v celé habsburské monarchii zaveden před 155 lety v roce 1871. Zákon nařizoval postupný přechod na mezinárodní desetinnou soustavu. Plně platil od 1. ledna 1876, kdy definitivně zmizely lokty, stopy, palce, pinty a podobné. Pětinásobná držitelka Grammy, zpěvačka Amy Winehouse, byla nalezena mrtvá ve svém londýnském bytě před 15 lety. Bylo jí 27, stejně jako mnoha dalším legendám. Osudnou se jí také jako v mnoha dalších případech tajemného klubu 27 stala závislost na drogách a alkoholu. Světový rekord v solovém obletu země balónem bez zastávky drží Rus Fjodor Konjuchov. Přesně před 10 lety přeletěl nad letištěm v australském Northamu, kde odstartoval. 33 000 kilometrů zvládnul za 11 dní a 6 hodin. 32. letní olympijské hry v japonském Tokiu začaly přesně před 5 lety.
3: Lukáš Krpálek je znovu olympijským vítězem!
2: Konali se v roce 2021, přesto nesli název Tokio 2020.
4: Jsou to dva kamarádi, kteří prostě spolu plují o olympijské zlato.
2: Kvůli pandemii koronaviru byly poprvé v historii o rok odloženy.
5: Jiří Prskavec jede pro zlatou medaili!
2: Z her prakticky bez diváků přivezli naši 11 medailí.
6: Je to zlato!
2: 4 zlaté, 4 stříbrné a 3 bronzové.
7: Nasazený pár číslo 1 Kateřina Siňaková a Barbora Krejčíková.
2: Před 100 lety se narodil spisovatel Ludvík Vaculík. 75 má herec, podnikatel, producent, zakladatel divadla Ta Fantastika Petr Kratochvíl. 65 slaví autor většiny hitů skupiny Depeche Mode Martin Gore. A 45 má rodačka z Hradce Králové, herečka Kristýna Boková. Já přeju hezký den.
8: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
0: A za 12 minut, tedy úderem 11. si poslechnete další zprávy, které pro vás chystá Otane Hasil. Kladenčtí strážníci, ti se zase chystají tuto sobotu značit zájemců jízdní kola speciálním nátěrem a víc vám povíme v příští hodině, tak si na to počkejte.

že Hornické muzeum v Příbrami vzniklo už v roce 1886. Rozlohou areálu a počtem expozic je největším hornickým muzeem v České republice. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1, Spartakiáda, barevná televize a Karel Gott. Standovi se daří, ale na obzoru je mocný nepřítel. Seriál Volha. ČT2, legendární Tygr z Mompračenu se vrací. Dva díly kultovního seriálu Sandokan. A ČT Art, Peter O'Toole jako věčný snílek Don Quixote ve filmové adaptaci slavného amerického muzikálu o honbě za nedostižným snem. Muž z kraje La Mancha. Čtvrteční večer s Českou televizí.

0: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Vládní poslanci chtějí přehlasovat veto prezidenta republiky na konci srpna. Ve vysokém újezdu u Berouna chtějí vytvořit nové místo pro setkávání obyvatel. Fotbalový záložník Milan Petržela ukončil dlouholetou profesionální kariéru. A dnešní počasí, zpočátku dne ještě velká oblačnost, místy přehánky a maxima kolem 21 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobré dopoledne. Poslanci vládní koalice chtějí svolat schůzi k přehlasování veta prezidenta Petra Pavla na poslední srpnový týden. Českému rozhlasu to dnes řekla předsedkyně poslaneckého klubu hnutí ANO Taťána Malá. Petr Pavel včera vetoval novelu zákonů o rozpočtové odpovědnosti. Podle něj ohrožuje veřejné finance a oslabuje kontrolu ze strany sněmovny. Vláda to odmítá a tvrdí, že bez novely by příští rok musel být schodek státního rozpočtu zhruba o 160 miliard korun nižší. To by podle ní devastovalo českou ekonomiku. A z domácí politiky ještě jednou. Prezident Petr Pavel dnes odpoledne přijme ministra dopravy Ivana Bednárika za hnutí SPD. Zhruba hodinové setkání začne v Praze na Hradě ve 14 hodin. Prezident chce s ministrem mluvit hlavně o důležitých dopravních stavbách. Upřesní mluvčí Hradu Vojtěch Šeliga.
2: Tématem bude příprava vysokorychlostních tratí a dalších klíčových infrastrukturních staveb v České republice.
1: Vysoký újezd u Berouna připravuje úpravu návsi a vodní nádrži v místní části Kuchař. Jsou v havarijním stavu a také je tam málo místa pro posezení. Odhadované náklady jsou 10 až 15 milionů korun. Podle nezávislé starostky obce Lenky Matějkové by práce mohly začít v příštím roce.
3: V naší místní části obce Kuchař chybí prakticky úplně jakékoliv místo pro setkávání místních obyvatel, takže chceme, aby ta náves plnila právě funkci komunitní místa pro setkávání občanů.
1: Městská část Praha 14 nechává opravit informační tabule na naučné stezce. Zhruba 12-kilometrová trasa začíná u stanice metra Hloubětín a vede například kolem kostela svatého Bartoloměje a přírodní rezervace v Pískovně. Postupně městská část obnoví 11 panelů, říká mluvčí Prahy 14 Veronika Berná.
4: Aktuálně jsou obnoveny 3 panely z 11, další budou následovat během letních prázdnin a podzimu. Jedná se víceméně o běžnou údržbu. Panely již byly ve špatném technickém stavu a poničené, často i vandalismem. Sport.
1: Fotbalista Milan Petržela ukončil dlouholetou profesionální kariéru. Řekl to dnes Českému rozhlasu. 43-letý Petržela je rekordmanem v počtu ligových startů v české nejvyšší soutěži. Odehrál celkem 537 zápasů. V minulé sezóně nastupoval za Slovácko. Počasí. V regionu Středočeského kraje čekáme dnes proměnlivou, zpočátku ještě převážně velkou oblačnost, na některých místech přehánky. Večer bude srážek i oblačnosti ubývat. Maxima dnes mezi 19 a 22 stupni a bude docela foukat. Mírný západní až severozápadní vítr večer zvolna zeslábne.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Na dálnici D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Loděnici z 8. kilometru popojíždí kolona kamionů, táhne se na Pražský okruh za Ořech. V Praze v Novopatské směrem na Kbelskou zůstává kolona a jsou tam hlavně kamiony a v centru metropole na Rašínově nábřeží je silný provoz od Výtoně k Tančícímu domu. Tolik doprava, Český rozhlas Střední Čechy vám přeje klidnou jízdu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Středočeské dopoledne pokračuje. Slovo má opět Iveta Chlumská.
5: A přeji krásný den všem.
0: Středočeské dopoledne.
5: A čím naplníme hodinu 11. Kladenští strážníci budou tuto sobotu značit zájemcům jízdní kola speciálním nátěrem. Dozvíte se víc, když zůstanete s námi. No a kam během prázdnin vyrazit s dětmi, aby si den užili malí i velcí? Jednou z možností je Farma Park v Sobě-Hrdech u Benešova. Dneska tam vyrazila i naše reportérka a za chvíli se přihlásí do vysílání s podrobnostmi. A příjemná muzika, ta je nachystaná. František Nedvěd, Marie Rotrová, Petr Muk a další.
0: Středočeské dopoledne s Ivetou.

0: 15 minut máme po 11. hodině, tak to je aktuální čas na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Jsme rádi, že jste s námi. Farmapark v Soběhrdech u Benešova nabízí třeba poznávání zvířat z různých koutů světa, procházku rozlehlým přírodním areálem a také různé atrakce. V Soběhrdech je právě teď naše reportérka Elena Chomátová. S Elen jsme ve spojení a já jí přeji hezké dopoledne.
1: Hezké dopoledne.
0: Elen, pověz, co dalšího můžeme v areálu Farmaparku vidět a hlavně zažít.
1: Tak areál Farmaparku je rozsáhlý, najdete tu více než 5 kilometrů stezek pro pěší, cesta je ale vhodná i pro kočárky. Ten areál se tu snaží obnovovat a přidávat nové věci, takže se tu vysazují stromy, keře i různé rostliny. Projít si tu můžete třeba levandulovou stezku, kde na vás na konci čeká také motýlí louka. Během té procházky areálem tu na vás čekají různé atrakce, dětské hřiště i naučné zastávky, kde se dozvíte zajímavosti o zvířátkách. Té zábavy a vyžití je tady hodně, můžete si přijít užít tubingovou dráhu, farmavláček, létající UFO autíčka, od dubna tu mají i pojízdné plovoucí kruhy na vodě. Tyto atrakce jsou ale přístupné hlavně o víkendech, svátcích a také za příznivého počasí. Ale i pokud vám počasí nevyjde, nemusíte zoufat, najdete tu i vnitřní kryté hřiště pro děti, kde nechybí různé skluzavky a tobogány. Zavítat se můžete každý den od 10 do 18 hodin. Já doporučuji vyrazit co nejdříve, já jsem tu od té 10. hodiny a parkoviště se docela plní i takhle ve všední den.
0: Elen, mluvili jsme o zvířatech. Na kolik zvířat tedy během návštěvy narazíme?
1: Ve Farmaparku Soběhrdy najdete více než 250 zvířat. Najdete tu zvířata z Evropy, Asie, Afriky, Austrálie i Ameriky. Těšit se můžete třeba na velblouda dvouhrbého, vodního buvola, ovci cápovou, klokana a spoustu dalších zvířátek. Třeba teď se jim tu narodilo také telátko Vatusy. Takový dospělý bík tohoto plemene má rohy, které mohou mít rozpětí až 200 cm. Jinak tu probíhá i organizované krmení zvířat s ošetřovatelem. To probíhá teď do září denně, nebo si můžete zakoupit kyblíček krmení na pokladně a vydat se za zvířátky svojí cestou.
0: Elen, ve Farmaparku chystají pro návštěvníky taky novinku, víme jakou?
1: Ano, v areálu teď probíhá výstava apartmánů, který si můžete rozhodnout, tady se můžete rozhodnout také pro variantu podílového vlastnictví. Přibude tu také nové parkoviště a právě kvůli těmto stavebním pracím jsou teď pozastavené různé tematické akce v areálu.
0: Ze Soběhrd u Benešova se nám do dopoledního vysílání přihlásila naše reportérka Elena Chomátová. My ti za to děkujeme, hezký den a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.
0: Kladenčtí strážníci budou tuto sobotu značit zájemcům jízdní kola speciálním nátěrem. Mimořádný víkendový termín je pro ty, kteří nemají zkrátka ve všední dny čas. Proč a kam mají případně lidé dorazit, dozvíte se za chvíli.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Český rozhlas Střední Čechy.
1: Chyť mi ten sen a přijď zavolej a odpust mi vše, na nic víc nečekej. Já už jsem jiná, tak náhle jiná, zamilovaná.
0: Český rozhlas Střední Čechy, písničky

0: Pavel Vítek s písní Má svůj den na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy 11:30 a my se teď budeme bavit o tom, že strážníci v Kladně budou tuto sobotu označovat zájemcům kola speciálním ochranným kódem. Ten jim totiž pomůže s nalezením v případě krádeže. Mimořádně přidala městská policie i víkendový termín pro ty, kteří ve všední dny nemají čas. Jak takové takzvané forenzní značení vypadá a proč by ho cyklisté mohli potřebovat, tak to už ví náš redaktor Richard Webs, který je se mnou ve studiu. Richarde, dobrý den.
1: Hezký den. Městská policie Kladno neznačí jen klasická jízdní kola, ale může jít také o elektrokola, elektrokoloběžky nebo jiná vozítka v hodnotě nad 5000 korun. V minulosti třeba strážníci označili i dopravní prostředek pro lidi se zdravotním postižením. Letos zatím jízdních prostředků celkem označili 56. Většinou to byla právě ta elektrokola, kterých podle strážníků každoročně přibývá. Zájemci, kteří si svoje kolo nebo koloběžku chtějí nechat označit, můžou přijít tuto sobotu od 9 do 15 hodin na služebnu městské policie Kladno na náměstí starosty Pavla.
0: Richarde, co k tomu lidé budou potřebovat?
1: Tak samozřejmě ten dopravní prostředek, který si chtějí nechat označit, musí být čistý, suchý a v dobrém technickém stavu. K tomu budou potřebovat také doklad o jeho nabití, třeba kupní smlouvu nebo fakturu a doklad totožnosti. Bez splnění těchto podmínek strážníci jízdní kolo neoznačí. Dodám také, že forenzní značení je zdarma a je určeno pro obyvatele starší 15 let.
0: Jak vlastně takové forenzní značení kol funguje?
1: To vysvětlí mluvčí městské policie Kladno Zuzana Hokrová.
2: Forenzní identifikační značení majetku využívá unikátní technologii mikroteček s takzvaným syntetickým kódem DNA. Po označení je jízdní kolo spolu s fotografií a údajích o majiteli zaevidováno do mezinárodní databáze chráněných předmětů REFIS, opatřeno výstražnou samolepkou a majitel obdrží registrační průkaz.
1: Tento systém tak zvyšuje šanci na nalezení kola při případné krádeži a díky viditelným znakům působí také preventivně.
0: Tak to byl reportér Richard Webs. My děkujeme za informace. Hezký den a naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.
3: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Flex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude režisér Vít Olmer.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Co říkáte, stihli jsme toho hodně i na vrcholky hor vypravit se s Věrou Martinovou. No a na takovou letní pátrací hru nebo na novou dobrodružnou stezku se můžete vydat i vy. Pozve vás Denisa Hergeslová.
1: Středočeské tipy.
2: Kam se dnes můžete vydat? Muzeum Benátecká zve mladé i velké návštěvníky na letní pátrací hru. Pomozte popletenému muzejníkovi Emilovi najít ztracené exponáty a jejich evidenční karty, které po muzeu nešťastnou náhodou postrácel. Při hledání si můžete prohlédnout třeba stálou výstavu věnovanou benáteckému rodákovi Jaroslavu Vanclovi a jeho proslulé kovové stavebnici Merkur. Na splnění úkolů máte čas až do konce prázdnin a odměna čeká na každého, kdo se do pátrání pustí. V Mnichově Hradišti je pro rodiny s dětmi připravena nová dobrodružná samoobslužná stezka. Na pláži na Kamínkách u jezera budou děti hledat mláďátka a jejich maminky a zároveň si protáhnou tělo jako zvířátka. Stezka je přístupná do 2. srpna a Mnichovo Hradiště zve taky na tradiční anenskou pouť. Ta se zde koná už víc než 300 let. Začne v pátek 24. července a potrvá do neděle 26. Můžete se těšit na pouťové atrakce, lunapark a samozřejmě i bohatý sortiment stánkového prodeje, dobré jídlo a pití. Co jedli a pili naši předkové? Odpověď nabídne výstava Jídlo a pití od pravěku po novověk, kterou můžete do 23. srpna navštívit v Městském muzeu v Čáslavi. Seznámíte se s tím, jak se během staletí proměňovaly suroviny, příprava pokrmů i stolování a prohlédnete si zajímavé archeologické nálezy a historické exponáty. Výstava ukazuje, že jídlo je součástí historie stejně jako významné události či panovníci. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.
0: Dvanáctá hodina se nezadržitelně blíží, jistě se chystáte na dobrý oběd, tak tedy přejeme dobrou chuť, no a my se chystáme naservírovat vám polední zprávy, chystá je pro vás Ota Nehasil. Po 12. hodině to už je nachystaná hodina příjemné muziky. K písničkám i dnes ráda přidám vaše vzkazy. Číslo naší SMS brány je stále stejné, přes toho opakuji 90 011 04. Pište SMSky ve tvaru STC, mezera, pak váš text a odesílejte tak, ať se zpráva vejde pouze do jedné jediné SMSky, aby k nám dorazila úplná. Když toho máte víc, co nám chcete říct, tak raději přes webový formulář. Najdete ho na internetové adrese středníčechy.rozhlas.cz. Tak hezký den všem.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Čelákovicích a Lysé nad Labem na 100,7 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

Český rozhlas Střední Čechy. Písničky, které nestárnou. Český rozhlas Střední Čechy. Český rozhlas Střední Čechy. Písničky, které nestárnou.

zveme vás na druhý ročník benefičního koncertu pro sanitku splněných snů. Ve středu 29. července od 17 hodin v letním kině Háječek v Heřmaničkách vás čeká večer plný hudby s Jakubem Smolíkem, Kateřinou Ševidovou a dalšími hosty. Přijďte si užít koncert a zároveň podpořit projekt, který plní poslední přání nevyléčitelně nemocným. Více informací najdete na hajeckhermanicky.cz. Mediálním partnerem akce je Český rozhlas Střední Čechy.

0: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
1: Opraveném starém děkanství v Nymburce bude informační centrum, kavárna a obřadní síň. Lékaři v Česku varují před skoky do neznámé vody. Na turnaji WTA v Praze se ve dvou hrách představí čtyři české tenistky. A dnešní počasí, odpoledne velká oblačnost, místy přehánky, maxima kolem 20 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobré poledne. V Nymburce 5. září po rozsáhlé rekonstrukci otevřou budovu starého děkanství. V památkově chráněném objektu bude pobočka turistického informačního centra, dále také kavárna, obřadní síň, výstavní prostory a také zázemí pro kulturní a společenské akce. Práce stály téměř 60 milionů korun. Otevření starého děkanství je plánováno na akci Nymburské posvícení. Praha 3 nechá opravit mateřské školy Libická a Uveverek. Dělníci by měli obě budovy zateplit a umístit na ně fotovoltaické panely za více než 5 milionů korun. Práce by měly být hotové v příštím roce na podzim, říká radní Prahy 3 Robert Pecka z TOP 09.
2: Praha 3 připravila rozsáhlou modernizaci energetického hospodářství mateřských škol Libická a Uveverek. Nové tepelné čerpadla, LED osvětlení a systém měření a regulace výrazně sníží energetickou náročnost budov i jejich provozní náklady.
1: 15 lidí se v České republice podle lékařů každoročně vážně zraní při skoku do vody a skončí na vozíku. Následky úrazů míchy a páteře totiž bývají často nevratné a končí částečným nebo úplným ochrnutím. Pacienty čeká dlouhá léčba i rehabilitace. Lékaři proto při pobytu u vody doporučují maximální obezřetnost.
3: Když jsem se rozbíhal do vody, měl jsem ji zhruba nad pupek, nedal jsem před sebe ruce, jako první šla do vody hlava.
4: Popisuje 45-letý Martin Linhardt úraz, po kterém před více než 20 lety ochrnul. K nejrizikovějším skokům do vody dochází podle primářky rehabilitačního ústavu Hrabině Hany Davidové pod vlivem alkoholu.
5: Člověk ztratí kontrolu nad tím, co dělá. Neskákat do prostředí, které neznáme. Někdy může dojít k poranění krční páteře, například při prudkém záklonu hlavy nebo úderem o tu hladinu. Ty následky jsou strašně vážné.
4: Nebezpečné můžou být podle lékařů také velké vlny v moři. Andrea Skalická, Český rozhlas.
0: Sport.
1: O postup do čtvrtfinále tenisového turnaje WTA v Praze dnes zabojují čtyři české hráčky, dvě z nich proti sobě. Lucie Havlíčková nastoupí proti Barboře Krejčíkové. Sáru Bejlek čeká souboj s Timofejevovou z Uzbekistánu a jako první na kurt na pražské štvanici nastoupila Nikola Bartuňková. Její soupeřkou je Tara Rudyová z Thajska a stav je teď vyrovnaný 5-5 v první sadě.
0: Počasí.
1: Odpoledne čekáme v našem kraji oblačno až zataženo, od severozápadu místy přehánky, ojedinělé bouřky, maxima mezi 18 a 21 stupni, na západě polabí až kolem 22. Mírný severozápadní vítr bude mít rychlost do 25 km za hodinu. V přehánkách a bouřkách bude zesilovat, večer bude zvolna slábnout.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
1: Pozor teď na dálnici D10 ve směru z Turnova do Prahy. Za Mladou Boleslaví popojíždí na 40. kilometru u sjezdu na Bezděčín silničáři a jede se tam jen jedním pruhem. Zdržení je kolem 10 minut. Tolik doprava, Český rozhlas střední Čechy vám přeje klidnou jízdu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začínají písničky se vzkazem. Provázet vás jimi bude Iveta Chlumská.
6: A provedu vás jimi ráda.
0: Písničky se vzkazem.
6: A muzika ta už je nachystaná, vaše vzkazy jistě také dorazí. Číslo naší SMS brány 90 011 04 je vám k dispozici. Píšete SMSky ve tvaru STC, mezera pak váš text. A nebo k tomu využíváte i náš webový formulář, najdete ho na internetové adrese středníčechy.rozhlas.cz.
0: Písničky se vzkazem.

Damien, za krásná píseň Mám tě rád, na úvod písniček a vašich vzkazů. Mám tu první, chtěl bych popřát všechno nejlepší k včerejším narozeninám naší babičce Marii Kamínkové. Hodně štěstí, zdraví a lásky v životě přejí vnoučata Tom a Honza a taky celá rodina. Gratuluje i Český rozhlas Střední Čechy, dodatečně přejeme zdraví vrchovatě.

0: Písničky se vzkazem.
1: 15,5 minuty po 12. na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy pokračují písničky, přidávám další váš vzkaz. Dobrý den, chtěla bych dát zahrát písničku paní Ilonce Feldešové k dnešním narozeninám. Přeji všechno nejlepší, hlavně zdravíčko a dobrou pohodu do dalších let, napsala Stáňa a my moc gratulujeme. Přejeme hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a lásky.

0: Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
1: O své práci, životě i misích Lékařů bez hranic nám přijde povyprávět známý chirurg Tomáš Šebek.
0: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase Střední Čechy.

0: písničky se vzkazem.
1: Peter Kent nám dospíval za 5 minut půl 1 a my vám stále hrajeme příjemnou muziku a přidáváme vaše vzkazy. Píšete mi, Iveto, prosím zahrát k narozeninám usměvavé Emilce, Feketové z Rakovníka, hodně lásky, štěstí, radosti, zdravíčka a pohody, jí přeje Anička z Kutné Hory a my se k ní rádi připojíme. Zdraví Vrchova tě přejeme.

0: Písničky se vzkazem.
1: Nikoli bez vyzvání do našeho vysílání přicházejí vaše vzkazy a my je rádi plníme. Zahrajte pro našeho kamaráda Libora k jeho svátku. Všechno jen to dobré v jeho žití a k tomu pevné zdraví mu přejí Richard a Terka.

0: chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na bioodpad ve městě. Seznámíme vás s myslivcem, který vyměnil srnky za antilopy a naučíme vás vyrábět návnady na ryby.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Písničky se vzkazem.
2: A v našem vysílání tady na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy pokračují písničky a vaše vzkazy. Píšete mi dál, příjemné odpoledne vám, Iveto, i všem posluchačům. Dnešní písnička ať zaletí do Kutné Hory za naší kamarádkou Aničkou a vítáme ji doma z dovolené. Milá Aničko, naše přátelství není o tom, že jsme spolu od začátku, ale je o tom, že zůstaneme spolu až do konce. A máme tě a máme se rádi. A to mají jasně vepsané v srdíčku dvě Jarmily.

0: Písničky se vzkazem.
1: A přidáváme v našem vysílání ještě jeden vzkaz. Dnes z podmračeného Rakovníka přeji hezký den všem a hlavně Liborům, kteří slaví svátek. Tak ať si ho užijí naplno. I moderátor Libor Bouček s rodinou Máme ho rádi, napsala Veronika. Všem Liborům všechno nejlepší.

0: Tak to byl Paul Young, který nám dospíval za 9 minut, už tu bude 13. hodina, chystáme další zprávy, tedy chystá je Ota Nehasil a ve 13 hodin je přinese do studia. Hostem Alex Minářové byl svého času režisér Vít Olmer, vy máte šanci si jejich povídání v našem vysílání po 13. hodině připomenout. No a já připomínám, že se na vás těším zase zítra při pátku. Mějte se krásně a naslyšenou.
1: Ještě jsem nespal, milá, a už asi nezaberu, ne prášky nechci.

0: pustila.
1: Víte, že kousek od středočeských Petrovic najdete největší Wiklan v České republice? Tenhle dvoumetrový balvan se nachází v místech, kde údajně kázal mistr Jan Hus. A právě proto nese název Husova kazatelna. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Vládní poslanci chtějí přehlasovat prezidentské veto na konci srpna. Slaný na Kladensku prodá další pozemky pro výstavbu rodinných domů. A dnešní počasí v regionu stále velká oblačnost, odpoledne místy přehánky, maxima kolem 20 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobré odpoledne. Novelu rozpočtového zákona vetovanou prezidentem republiky by sněmovna měla projednat 25. srpna. Prezident Petr Pavel tvrdí, že zákon ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí. Zástupci vládní koalice veto kritizují a chtějí ho v srpnu přehlasovat.
3: Předloha má umožnit vládě třeba navýšit výdaje na obranu nad rámec schváleného rozpočtu, a to až do roku 2036. Koalice tvrdí, že bez novely by musel být příští rok schodek státního rozpočtu o 160 miliard nižší, a to by podle ní devastovalo ekonomiku. Podle šéfa diplomacie Petra Macinky z motoristů se budou navíc v dalších letech schodky snižovat.
4: Což je pro nás možná důležitější, než jet nějaký závod o to, aby se vyrovnal státní rozpočet během 4 let.
3: Podle lidoveckého místopředsedy rozpočtového výboru Benjamina Činčily ale zákonem vláda ohrožuje budoucnost země.
5: Tahle vláda má si za cíl být nejrychleji zadlužující se země v rámci Evropské unie.
3: Na přehlasování veta potřebuje koalice 101 hlasů. Ty ve sněmovně má. Eliška Zábrocká, Český rozhlas.
2: Vedení radnice ve Slaném na Kladensku prodá další stavební pozemky v části Háje. Za 21 z nich chce minimálně 30 milionů korun. Kupující subjekt pak musí v tomto místě postavit například rodinné domy nebo silnici. Radnice takto v Hájích už dříve prodala téměř 50 pozemků. Potvrdil to starosta Martin Hrabánek z ODS.
6: V první etapě jsme šli cestou aukcí na jednotlivé pozemky. Druhou etapou, která je nepoměrně složitější v tom, že mohou vzniknout jak dvojdomky, tak zároveň ale je potřeba dodělat páteřní komunikaci, tak zkusíme tu druhou etapu nabídnout jednomu developerovi.
2: Pražští hygienici od začátku července zkontrolovali 4 pobytové dětské tábory v hlavním městě. V žádném z případů, stejně jako loni, nenarazili na výraznou závadu. Dávali pouze doporučení, a to zejména v oblasti stravování. Příměstské tábory nekontrolují. Potvrdila to mluvčí hygienické stanice hlavního města Prahy Petra Batok.
7: Většinou chybují začátečníci, takže když je třeba nový personál v kuchyni, tak může udělat nějakou chybu nebo neví přesně, jak se postupuje. Ale v Praze pořadatelé táborů jsou velmi uvědomělý a málo kdy se jakákoliv chyba najde.
1: Sport.
2: Nejlepší český biker Ondřej Cink vynechá mistrovství Evropy ve Švýcarsku. Osminásobný mistr České republiky dá přednost přípravě na letošní mistrovství světa. Světový šampionát na horských kolech začne v Itálii zhruba za měsíc.
1: Počasí.
2: Odpoledne čekáme v regionu stále velkou oblačnost, tedy oblačno až zataženo, od severozápadu místy přehánky, ojediněle bouřky, maxima nízká mezi 18 a 21 stupni, na západě polabí až kolem 22. Mírný severozápadní vítr bude mít rychlost do 25 km za hodinu a večer zeslábne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Na příjezdu do Prahy po dálnici D5 je zdržení za loděnicemi. Na 8. kilometru stojí v levém pruhu 2 osobní vozidla po nehodě. Kolona, hlavně kamionů, pak pokračuje až dál na okruh. Tolik informace z dopravy. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu. Alex a host.
8: Je ikonou československého filmového světa. Mezi jeho režisérské počiny patří třeba kultovní snímky Tankový prapor či Bonnie a Clyde. Režisér Vít Olmer je naším hostem. Vítám vás. Dobrý den.
9: Dobrý den, taky přeju.
1: Alex a host.

0: pořadu Alex a host je Vít Olmer, režisér filmů Bonnie a Clyde, Tankový prapor, Nahota na prodej a mohla bych pokračovat. Pane režisére, kdy jste viděl opravdu dobrý film? Vybavíte si to?
1: Myslíte svůj nebo cizí?
0: Cizí.
1: Cizí.
0: Vaše filmy jsou skvělé všechny, ne?
1: No, tak já v poslední době se spíš vracím ke starší kinematografii, protože se mi zdá, že teď, jako v současné době, i u nás, i venku vzniká míň filmů dobrých, i když jsou výjimky, že jo. Mě například uchvátili dva české filmy, jeden se jmenoval Vlastníci a druhý Zahradníkův rok. Tak to si myslím, že to jsou filmy opravdu na, nechci říkat světový, ale evropský úrovni. No jinak já miluju filmy z Scorseseho, prostě celý tyhle ty plejády těch mistrů, který už jsou to starý páni jako já. Snad starší je Clint Eastwood ještě. A ještě chce točit.
0: A já
1: pozor, já jsem nejstarší točící režisér v Čechách.
0: Tak, to je úžasné, je to úctyhodné a je to dobře. A pane režisére, když se tak díváte na ty filmy, umíte se vlastně podívat na film jako divák, nebo je to prostě nemyslitelné, nemožné? Díváte se na ně očima toho režiséra?
1: Já se dívám jako divák, jo. Já to moc neposuzuju ani tak po ty stránce profesionální, to jsem se naučil od pana režiséra Kršky, který mě objevil do filmu, který taky říkal, že vždycky zapomene na to, že je režisér a na tu profesi a spíš se do toho vžívá jako divák. No tak samozřejmě, když ten film nestrhne, tak člověk vidí ty profesionální chyby, no tak pochopitelně potom to, ale když vás to veme a opravdu zaujme, tak to je krása. Už to se stává málo kdy. To tež s komedie, má komedie to vůbec, že jo. Ten humor, který dneska teda se pěstuje, tak mě moc nesedí, protože já mám radši takový ten intelektuální, jako bývalo, že jo. Třeba Woody Allen, nebo takhle, no. Ale diváci chtějí to, co chtějí, tak to mají, že jo.
0: A skutečně myslíte, že lidem nechybí ten intelektuální humor, o kterém vy mluvíte?
1: Já si myslím, že lidi, tak vidíme to i podle návštěvností, že jo. Tak tady prostě, já nevím, když to srovnám, tak třeba Zahradníkův rok vidělo poměrně málo lidí, ale pak takový film Ženy v běhu, nebo podobný, že jo, tak to má milion sledovanost. Takže svědčí to o vkusu lidí a o celkový situaci v kultuře tady u nás.
0: A o jakési nenáročnosti?
1: Já si myslím, že lidé dneska jsou pod velkým tlakem většinou, že jo, ať už pracovním, nebo je to vlivem politické situace, která není dobrá. Lidi hodně musí makat, aby teda si udrželi životní úroveň. No a tak potřebují se prostě bavit, že jo, já to chápu. Prostě, že přijdou domů a potřebují se pustit něco veselého. Hmm. Je to jasný, já už to mám taky teď. Mám tablet, posteli, ležím a říkám si, tak já nebudu si se dívat na politické zprávy, nebudu politické podcasty a pustím si třeba Mistra Bína.
0: Zkrátka pobavím se. Vít Olmer je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
3: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě,

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smáčky.

bych vazačem knih. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatek za to bral bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30, celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

kdybych se narodil před 100 lety v jinačí době. U Larišů na

večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Pozvání do pořadu Alex a host přijal Vít Olmer, režisér notoricky známých filmů jako třeba Tankový prapor, Bonnie a Clyde, Ještě větší blbec, než jsme doufali a tak dále. Vy jste v minulém vstupu, pokud bych to měla shrnout, řekl, že pokud shlédnete film jako divák, tak to byl dobrý film a jakmile tam začnete hledat chyby nebo nacházet chyby a díváte se na něj už těma režisérskýma očima, tak to nebyl dobrý film. Je to, dá se to tak říci?
2: Já myslím, že jste to vyjádřila přesně. Přesně. Protože u silného emotivně silného filmu prostě zapomenete na to, jak třeba je to stříhaný, jaká je kamera a tak dále. Že? Je to prostě, ten vjem je takový, že prostě na tohle to zapomínáte.
1: Nicméně
2: na tu filmářskou kuchyň.
1: Jak se to uvařilo, upeklo. No. Nicméně, než jste začal točit, tak jste i hrál, herectví jste vystudoval. Proč nakonec potom zvítězila režie? Co vám chybělo na herectví?
2: Já v podstatě, teda jsem hrál už v dětství v ochotnických souborech, protože můj táta byl ochotník zarytej, ale loutkovýho divadla v Českým Brodě, jo. Pozor, to bylo na vysoký úrovni, jo. A on chtěl, abych hrál, jo, tak třeba hráli se broučci a já jsem nechtěl moc. A on mě přinutil, dal mi pár facek a musel jsem mluvit broučka, jo. No pak se mi to trošku zalíbilo a pak teda jsem to zkusil na Damu, kde mě nevzali první rok, protože mě přinutili zaspívat písničku nějakou a já s tím hudebním sluchem jsem na štíru, jo. Tak mě trošičku vyhodili, ale já jsem šel jako elév do divadla v Mostě. A to bylo výborný, to byla výborná škola. A za rok potom už jsem šel na tu Damu. Pan profesor Nedbal říkal, abych teda zaspíval, jestli jsem se trošku polepšil. Tak já jsem začal zpívat a on uprostřed písničky říkal, no tak to lepší nebude, dobrý, berem.
1: Tak tím jste se dostal na Damu, ale stále jste měl nakročeno k tomu herectví a hrál jste dál. Tak kdy přišel pak ten zájem o režii?
2: Já jsem spíš tíhnul vždycky k filmu. No tak bylo to logický, protože už na ty Damu mě obsazovali režiséři významných jmen, Krška, Kachyňa, mě obsazovali do filmů. No a mně se strašně to zalíbilo koukat těm režisérům přes rameno, jak to dělají. A začalo mě to bavit víc než divadlo. Takže jsem potom přešel na filmovou fakultu a věnoval jsem se výhradně filmový režii, i když jsem ještě hrál občas nějaký role ve filmu. A v divadle jsem ještě hostoval, to bylo poslední, Ze života hmyzu, režii Macháčka, naproti FAMU hned. V Národním divadle mám takovou hezkou vzpomínku na to, pan režisér Macháček byl takový zuřivec a strašně křičel na ty herce, jo, tejdel je. A já jsem říkal, dobře, pan režisér, já to vemu, tu roli toho Felixe, ale jestli na mě jednou zakřičíte, tak jdu tadyhle za roh na FAMU, kde studuju.
1: A zakřičel?
2: A nezakřičel.
1: Vít Olmer je naším hostem.
3: Posloucháte reprízu pořadu Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
5: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Povídám si s režisérem kultovního snímku Tankový prapor a spousty dalších samozřejmě, Vítem Olmerem. Vy jste v minulém vstupu popisoval ještě dobu, kdy jste hrál pod vedením režisérů Krška, Kachyně, také jste zmiňoval Macháčka, který prý hodně křičel na herce. Jaký jste byl a jaký stále jste vy, režisér? Křičíte?
1: Já nekřičím, protože právě jsem za

0: pohody.
1: Tak, ale bylo to i díky tomu tedy té vaší zkušenosti, co by herce. Ta vám pomohla k tomu být potom klidnějším režisérem.
0: Určitě. To byla, ta zkušenost byla dobrá i vlastně to, no, to už jsem říkal vlastně, že tím, že jsem prostě dělal s těma významnýma režisérama, tak jsem se naučil, pokud jsem se něco naučil, tak jedině u nich, jo, ne ve škole. Ve škole se člověk nic nenaučí.
1: Za minulého režimu byl přísný dohled nad tím, co se natáčelo, co se pouštělo ven. Měl některý z vašich filmů na mále?
0: No tak nejen, že na mále, že já jsem zažil krásný 60. léta, to bylo fantastický, jo? To byl takový obrovský vzestup, kdy já už jsem natočil takový drzý dokumenty, třeba Občané s RBM, a to bylo ještě na škole, ale už se to odvysílalo, a to bylo o tom, jak, co se děje s potomkama české šlechty, co se děje v současnosti, že musí dělat kopáče a jeden dělá kulisáka a tak dále, jenom proto, že mají takzvaně modrou krev. My jsme tam pak udělali takový žert, že jsme jednoho vzali na odběr krve, aby se ukázalo, že ta krev je červená. No takže ty 60. leta, tak to jsem stačil natočit pár takových dokumentů, který vrtali do toho režimu, ale tenkrát to ještě jakž tak šlo, ovšem po 68. mi to dali sežrat. Takže si mě zavolal ředitel Barandová, řekl, tak a nebudeš ani hrát, ani režírovat. Proto bylo ještě spojený, že já jsem psal taky takový články a povídky a tak dále. Vždycky se tak vrtal prostě do...
1: Nedalo vám to?
0: Nedalo mi to, no. A tak to jsem si potom odskákal, takže jsem potom strávil skoro 10 let v dabingu. Což by ještě, no, taková... Ale to by ještě šlo, ale oni mě za trest dávali dabovat sovětský filmy, východoněmecký a vietnamský.
1: Kdy pak nastala změna, kdy ten trest pominul?
0: Potom koncem 70. let já jsem dělal něco pro Slováky. Slováci byli v té době takový drsnější, odbojnější, jo. A dělali jsme tam takový recesistický pořad pro televizi, který se jmenoval Ráč tě vstoupiť. A to byly takový prostě portréty, ale dělaný způsobem recese. Odvysílali se vždycky v 5 hodin odpoledne, pak to dostalo mezinárodní cenu Dunaje a pak to zakázali. To byla klasika, že jo. No ale já už se ta doba tak mírnila, že koncem těch 70. let, 80. let, tak mi nabídli ze Zlína, jsem dostal nabídku točit dětský film, Sonáta pro Zuzku, no a ten dostal paradoxně hlavní cenu. Tomu jsem já ani nechtěl věřit, jo, že prostě to. No a pak už se to teda rozjelo, pak už mě povolili točit i na Barandově a stal jsem se tam kmenovým režisérem.
1: Tak a přišlo rok 89, no. 90. léta, rok 91, Tankový prapor a no. O něm budeme mluvit za malou chvíli. Naším hostem je režisér Vít Olmer.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Byla jsi mi loučí světlem pochodní a teď nesnesu tvůj žár.

0: Alex a host si povídám s režisérem Vítem Olmerem. Jmenovala jsem několik vašich notoricky známých filmů, ale které období vy považujete za nejplodnější?
1: Právě potom, když jsem natočil dětský film ve Zlíně a pak ještě jeden a dostal jsem šanci na Barrandově, tak jsem měl možnost dostat do ruky výborný scénáře a natočil jsem, myslím, nejlepší filmy vůbec, co, jak si ty kariéry, Co je vám, doktore, a Jako jet. Oba dva byly se Svěrákem. Půvabný je, že u toho prvního, Co je vám, doktore, měl hlavní roli hrát Menzel, ale oni řekli, tak to teda ne, takovýhle spojení Menzel, Olmer a ještě autor Máša, ten byl taky trošku na černý listině. No a Menzel říkal, víš, to půjdeme za Svěrákem, řekneme, jestli by to nevzal. No a Svěrák to vzal a to bylo štěstí, protože si myslím s odstupem, že byl lepší, než by byl býval Menzel. Navíc tam přinesl do toho spoustu svých nápadů, vtipů a hlášek. Takže to pokládám za krásnou dobu.
0: Konec 80. let, přišel rok 89, sametová revoluce a počátek 90. let, začaly se točit komerční filmy. V 91. jste natočil svůj legendární Tankový prapor, který se vysílá vlastně dodnes a je stále velmi, velmi oblíben. Kolem jeho vzniku se tradují různé legendy. Mám tady přímo pana režiséra Víta Olmera, takže se vás můžu zeptat, co je třeba pravdy na tom, že na premiéře byl pan Škvorecký, nebo že jste museli opravovat tanky, které dorazily, aby byly pojízdné, nebo to vojenskou techniku?
1: Já bych chtěl jenom zmínit, že já jsem měl původně dělat obecnou školu, ale současně jsem dostal nabídku na Tankový prapor. A ten Tankový prapor mému natyrelu, jak si vyhovoval víc, jo, taková ta drstost, inteligentní humor, že jo, a prostě naplno. Tak jsem vzal Tankový prapor. No a to byla úžasná práce, protože to bylo hned po té revoluci, takže všichni pracovali s takovým obrovským nadšením. Ta firma neměla peníze, Bonton, pozor, ty si se zadlužili všichni, že jo, honoráře se hned neproplácili, že jo. Některý lidi do toho dávali třeba rekvizitáři svoje věci a tak dále. Bylo to velmi to, ale bylo takový nadšení, jo, že i ty herci, všichni hráli naplno a myslím si, že už toto se asi nebude opakovat.
0: A teď se vrátím k té své otázce. Zda na premiéře byl tedy pan Škvorecký, údajně s manželkou přiletěli ruským vrtulníkem, měli jste prý opravovat nepojízdné tanky, které dorazily na natáčení. Tak co je na tom pravdy?
1: No tak já bych začal tím natáčení těma tankama, že jo? No. To se přivezli ze Slovenska, tanky, ale pak se ukázalo, že se musí popravit a tak. A tam byl takový major na tom tankodromu, který byl takový ten zelený mozek, ale ty tanky popravili, takže se s nima točilo. Jo, což jenom, možná, že dneska jsou ještě ve válce teď na Ukrajině, že jo.
0: Se
1: ale Škvorecký byl sám taky vlastně na vojně, on byl velitel tanku, pozor. Takže on to měl všechno odpozorovaný fantasticky, jo. Proto je to tak výborný ta předloha, že jo. No a ten scénář, oni mu napsali jiní autoři verzi scénáře, která nebyla dobrá, protože to začali předělávat, tak my jsme potom s Radkem Johnem udělali svoji verzi, kdy jsme vycházeli dost důsledně ze Škvoreckýho. A Škvorecký byl rád a přijel na premiéru s paní a oni udělali takovou bombastickou premiéru, že to byl takový ten počínající kapitalismus, tak všecko prostě obrovský, že jo, a vrchol paní Mandlovou pozvali, že jo, a vrchol všeho byl, že přiletěla helikoptéra ruská, sovětská, a ta přivezla tam na místo přivezla Škvoreckýho s paní, že jo. Chulecký říkal, tak to je teda sranda, že já prostě přivítávám sovětskou helikoptéru. Ještě starou mohl spadnout taky, že jo? A bylo by po legraci. Byla to krásná doba.
0: Říká Vít Olmer, který je naším dnešním hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

sejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kost.

0: S režisérem Vítem Olmerem teď probíráme detaily vzniku jeho kultovního snímku Tankový prapor. Také se traduje, pane režisére, že jste během Tankového praporu poznal svoji budoucí ženu, herečku paní Simonu Chytrovou, ale vy jste ji poznal už dříve. To už jste u ní věděl, když šla na casting?
1: Já jsem Simonu poznal ještě před natáčením. My jsme se potkali v Moskvě, kde byl týden jako takového toho kulturního přátelství, že od nás tam měli divadla, semafor a různý další. A já jsem tam měl s filmem Bonnie a Clyde, kterýmu tam samozřejmě vůbec nikdo nerozuměl. Na to koukali jak bulíci. A tak já jsem tam neměl v podstatě co dělat, ale Simona tam hrála se semaforem a tam jsme prostě setkali. No a slovo dalo slovo, jak to tak bývá, zamilovali jsme se do sebe. No a potom vlastně, když jsem dělal Tankový prapor, no tak se mi samozřejmě, to bylo logický, že logický, ona se na to hodila, ale prostě jsem ji obsadil, že vyčítali mi to potom kritici, že obsazuju manželku, jako kdyby na celém světě to nebylo běžný, když se podíváme, tak většina režisérů obsazuje svoje milenky a svoje manželky a já myslím, že to je dobře, protože je znají, jo, prostě a ta spolupráce je dobrá, protože od rána do večera prostě potom diskutujou a tak dále a je to potom pozdrav na tom výsledku.
0: Tak a posouvají kupředu, dobrou věc. Vy jste zmiňoval svůj další legendární film Bonnie a Clyde. Potom jste vlastně po více než 25 letech, protože Bonnie a Clyde se natočil v roce 87, tak jste potom po 25 letech natáčel vlastně dvojku. Většinou bývá to pokračování mnohem jako náročnější, jsou od toho velká očekávání. Tak zvažoval jste dlouho zda točit pokračování filmu Bonnie a Clyde?
1: Tak takhle, já jsem vlastně to dostal jako nabídku, abych udělal Bonnie a Clyde 2. No, samozřejmě nedopadlo to tak, jak jsem si představoval, ale bylo hodně, hodně takových překážek, jo. Těm producentům šlo jenom o prachy, jo. Takže prostě se tomu nevěnovalo to, co mělo. A film bez peněz a bez takového nadšení, myslím nadšení ze strany těch vedoucích a těch, co o tom rozhodovali. Jo. Takže si myslím, že už to nemělo ten prostě drive jako ta jednička. Bohužel nedá se nic dělat.
0: A mrzelo vás tam, zvažoval jste, říkal jste si, kdyby se to točilo, bývalo hned třeba 2 roky po té jedničce, tak by to dopadlo jinak?
1: Je to možný, ale ta nabídka nebyla. Nabídka přišla až v určitý době. Vůbec byl problém finanční, že protože najednou lidi přestali chodit do kina. Na Tankový pravdu byla obrovská návštěvnost. Ještě na Houtu na prodej byla taky velká návštěvnost. Ale potom to začalo trošku klesat, lidi začali chodit méně do kina. Mm. Tím pádem se špatně scháněli sponzoři. Mm. Třeba my jsme měli dělat Smrt na prodej, což bylo pokračování na Houtu na prodej, a na to už jsme s Pepíkem Klímou a s Krampolem už nesehnali peníze, jo. Mm. Takže jsme si nemohli vybírat. Je to prostě, člověk je v rukou těch, co mají prachy.
0: Tak, Jan Podměšil, Josef Nedorost, Tomáš Hanák, Veronika Jeníková, to byly hlavní tváře nebo hlavní hvězdy jedničky Bonnie a Clyde. Když jste je oslovil, aby znovu natáčeli tedy dvojku, tak všichni kývli, nebo jste musel třeba je přesvědčovat?
1: Já myslím, že když jsme začali dělat dvojku, tak jsme samozřejmě počítali s tím, že všichni z jedničky budou hrát a oni byli nadšený, že byli rádi, kdo by nebyl, že a někdy tam byly i trošku problémy, protože někteří už byli nemocní a ty tady jmenovat dost těžce, ale prostě točili, no ale jak říkám, už to prostě nemělo ten.
0: S námi ve studiu zůstává Vít Olmer.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Režisér Vít Olmer je hostem pořadu Alex a host Českého rozhlasu. Pane režisére, někde jsem zaznamenala, že vy teď trochu koketujete s umělou inteligencí. Tak na co se jí tak vyptáváte? Co vás zajímá?
1: Tak to je opravdu takový jako jenom, protože Sejd Bumi, který se v tom vyzná, tak já jsem říkal, hele, ukaž mi, jak se to dělá, já to taky zkusím. A tak jsem to trošku zkusil, nejsem technický typ, jo, takže na rozdíl od tvý ženy, která paradoxně vyhrála kdysi matematickou olympiádu, tak já jsem z matematiky vždycky propadal, jo. To je takovýhle to. No, tak já jsem si zkusil tu umělou inteligenci a když jsem se zeptal na sebe, sám na sebe, tak mi to tam vyplivlo, že jsem natočil film, který natočil Jurej jako Bisko a takhle, jo. Tak,
0: jsou tam mezery, zkrátka.
1: Tak mě to přestalo bavit, no.
0: Vy jste vzpomněl v tom našem povídání legendární režiséry, jako třeba pan Kachyňa, pan Krška. S kým se vám dobře spolupracovalo? Myslím tím, na kterého třeba hereckého barda rád vzpomínáte, kterého jste obsadil ve svém filmu?
1: Tak samozřejmě už jsem tady jmenoval, že Zdeněk Svěrák, že jo, to jsem velice zavázaný, protože těm filmům pomohl. Potměšil, vynikající, Jeníková, Hřmánek třeba mě rád, výborný. To jsou takový herci, kteří nejsou jenom herci, že by odříkávali texty, ale že si i vymýšlejí. A já to dělám s chutí, jo. Já je nechám, aby říkám, jak bys to třeba řekl jinak. A to strašně pomáhá, jo. Proto já taky rád jsem dělal s nehercema. Protože neherci mají takový kouzlo opravdovosti, jo. Když teda mají talent, to se může třeba objevit 60. Forman taky objevil, že to kapelníka, já nevím, kolik mu bylo toho Kolínskýho, jo. Tak a ty neherci, a nebo úplně nejlepší ze všeho je kombinace, jo. Dělat s nehercema a kombinovat je s hercema. A zase s tím začal Forman, kdy taky měl neherce, že, a pak Hvězdu třeba. No v podstatě Koukačí nízlo, když si vezmete, tak to byly málo známí herci a Nicholson tam prostě vevodil.
0: Měl jste šťastnou ruku na herce? Vycítil jste nějak ten talent nebo to, že se pro tu roli hodí?
1: Tohle je dobrá otázka. Já si myslím, že to je věc chemie, že to je opravdu věc takového nějakého instinktu. Jo. Jako pro mě třeba jít do divadla se povádat na herce mě moc nedává, protože tam se stylizujou, že, a tak dále. Ale já potřebuji si s tím člověkem posedět. A musím říct, že už během 5 minut tak trošku tuším, co to je za člověka. A jestli by se na tou roli hodil. Taky to samozřejmě nemusí vyjít vždycky. A musí se postavit před kameru a udělat, natočit ho, jo. Protože kamera odhalí všecko. To je prostě úžrt. Kamera se nedá ošidit. Divadlo tam můžete nalíčit a já všecko. Ale kamera je rentgen.
0: Tak já moc děkuju, ať jste u toho rentgenu ještě hodně dlouho. Vít Olmer byl naším hostem.
1: Děkuju.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Vláda se pokusí přehlasovat Pavlovo veto rozpočtové novely na konci prázdnin. Obžalovaný z týrání zvířat v oboře Březka u Kostelce u Křížku u soudu vinu odmítl. V Praze pokračuje tenisový turnaj Prague Open a i dál odpoledne zůstane oblačno, nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, dobré odpoledne. Vládní koalice chce prezidentské veto novely rozpočtového zákona přehlasovat na konci srpna. Řekl to ministr pro sport Boris Šťastný z Motoristů. Předloha má umožnit vládě navýšit třeba výdaje na obranu nad rámec schváleného rozpočtu. Novelu vetoval prezident Petr Pavel včera. Podle něj ohrožuje veřejné finance. S tím vláda nesouhlasí. Koalice potřebuje k přehlasování veta 101 poslanců. Ve sněmovně jich má 108. Opoziční ODS bude proti prolomení veta bojovat, říká předseda strany Martin Kupka.
2: Reakce pana prezidenta v tomto směru je zcela pochopitelná a my pochopitelně na konci srpna budeme připraveni znovu čelit snaze současné vládní většině rozprášit odpovědné hospodaření v České republice.
0: Bývalý vedoucí obory Březka u Kostelce u Křížků nedaleko Prahy Libor Beníček u soudu dnes odmítl vinu v případu údajného týrání zvířat. Státní zástupce tvrdí, že obžalovaný surově zacházel s kočkami chycenými do pastí a jednu z nich krutým způsobem zabil. Beníček u soudu znovu tvrdil, že pouze chránil zvěř v oboře před toulavými predátory. V případě odsouzení mu hrozí až 6 let vězení. Hlavní líčení bude pokračovat v září. V Praze kvůli dopravní závadě je přerušený provoz vlaků mezi stanicemi Praha Bubny a Praha Dejvice. Náhradní dopravu zajišťují tramvajové linky 1, 6, 25, 26 a 34.
1: Sport.
0: Na tenisovém Life Sport Prague Open začne před 16:00 odpoledne další český duel. O postup do čtvrtfinále se utkají Lucie Havlíčková s nedávnou vítězkou turnaje v Aténách Barborou Krejčíkovou. Havlíčková je bývalou juniorskou světovou jedničkou. Po přesunu do dospělé kategorie si dala od tenisu pauzu a pracovala například v kavárně. Teď už se Havlíčková zase naplno věnuje sportu.
3: Myslím si, že mě to i nějakým způsobem víc baví a vlastně zjistila jsem i, jaký to je žít bez toho tenisu, takže už si umím představit obě dvě ty varianty a třeba v moment, co mám nějakou špatnou prohru nebo si třeba říkám, že se mi nedaří, tak pak si člověk vzpomene, že jako vlastně nekončí svět a že i mimo ten kurt má ten život jako co do sebe.
1: Počasí.
0: Dál odpoledne zůstane oblačno až zataženo od severozápadu, místy přehánky, ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty budou mezi 18 a 21 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na okruhu ve směru na D1 dejte pozor, za sjezdem na 23. kilometru se zastavuje, kolona pokračuje až k Ořechu na 19. kilometr. Plný je také příjezd po D5 z Plzně, tam se kamiony zastavují už na 8. kilometru. Před omezením ve Kbelské směrem do Letňan se sune fronta od sjezdu z okruhu, v opačném směru se jede pomaleji v Cínovecké od sjezdu na Čakovice. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most počítejte se silnějším provozem od Běchovic až k Europarku. A v Bělohorské z centra se zdržíte od Břevnovského kláštera k Vypichu asi 10 minut. Český rozhlas Střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Teď Pavel Kučera a Středočeské odpoledne.
4: Dobré čtvrteční odpoledne všem.
1: Středočeské odpoledne.
4: Už za chvíli navštívíme zámek Plumlov, zámecké léto s Františkem Kinským pokračuje. Zjistíme také, jak dopadla první etapa oprav Kbelské ulice. Představíme dopravní plán Prahy a okolí do roku 2030 a připomeneme písničky, které nestárnou. Jitky Zelenkové, Jiřího Schillingera, Mira Žbirky a Marty.
1: Středočeské odpoledne s Pavlem.

0: Ve středočeském odpoledni vás čeká další zastávka letošního zámeckého léta, kam se konkrétně vydáme, prozradí František Kinský.
1: Zámecké léto.
2: Dnes se vydáme na Prostějovsko, kde stojí nedokončený záměr architekta teoretika knížete Karla Eusebia z Lichtenštejna, zámek Plumlov. Původně měl být 4x větší než dnes. Více vám už řekne Petra Ševců.
3: Na nádvoří Plumlovského zámku stojíme s kastelánem Pavlem Zástěrou. Stojíme tu zároveň u zbytku stavby, která zámek předcházela. Byl to hrad, který byl vystavěn na přelomu 13. a 14. století. My už tady vidíme jenom takový náznak skály a kopeček, kde ten původní hrad stával. Kdy byl vystavěn samotný zámek Plumlov?
4: Po 30leté válce hrad byl dobýván Švédy a trošku pomlácený. Jakési základní opravy se staly, nicméně to bylo v 17. století a v té době už hrady nebyly nutné, protože pevnosti vypadaly jinak a byly snadno dobývatelné, takže šlechta si budovala výrazně pohodlnější bydlení a tehdy Jan Adam I. z Lichtenštejnu dostal od svého otce Karla Eusebia projekt a peníze a řekl prostě najdi si místo nejkrásnější, které se ti líbí a tam si postav tento zámek. A právě Jan Adam si vybral Plumlovsko a Plumlov a zde na hradě 2 roky dozoroval stavbu, která vyrostla do výšky, kterou vidíme před sebou. Je to vlastně 6 nadzemních podlaží. Bohužel projekt nebyl dokončen ze 4křídlého zámku, který měl být vlastně do čtverce, bylo do své velikosti dobudováno pouze 1 křídlo a to ještě neúplně, protože užití jsou pouze 4 nadzemní podlaží nejnižší, 2 poslední nebyla nikdy dokončena. Zámek je zastřešen a nikdy nesloužil pansky, vždy jenom jako správní místo, kanceláře, byty zaměstnanců a tak dále. Byl zde i soudní dvůr a v jednom, v tomto případě v druhém patře byly 4 pokoje, které byly zařízeny pro šlechtu, kdyby přijela na návštěvu zhlédnout si své panství.
3: To, že zámek nebyl dostavěn, ho učinilo velmi specifickým. Ten pohled na to jedno křídlo tyčící se nad podhradským rybníkem je ikonický. My ale v tuhle chvíli jednak slyšíme nějaké zvuky, nářadí a nástrojů a vidíme také, že fasáda, před kterou stojíme, je pod lešením. Co tady probíhá za práce?
4: Po velice dlouhé přípravě, kdy mimo jiné jsme se stali z normální kulturní památky, národní kulturní památkou, loni začaly velké opravy právě nejkrásnější části zámku, a to je ta nádvorní fasáda sloupová.
3: Nicméně zámek je přístupný pro veřejnost.
4: Prohlídky pokračují, bohužel jsou omezeny, máme normálně 3 okruhy, ale právě kvůli opravám k dispozici pro návštěvníky je pouze 1. okruh. Teď stoupáme vlastně do posledního 4. podlaží zámku. Tento prostor je velice oblíbený u profesorů a studentů architektury právě proto, že nebyl dokončen stavebně. Prvky zazdění oken, členění zdí jsou vlastně takovou otevřenou knihou ze 17. století. To nejzajímavější je ta nástropní výzdoba. Člení se zámek vždycky vyšší, nižší patro. My jsme tedy v tom vyšším patře. Ty byly vybaveny štukami Jana Baptisty Brentanyho, skvělého štukatéra, a obrazy Jana Jiřího Greinera. Ale hlavně taky, což neuvidíte možná nikde v Evropě, je to, že tím, že zde se šetřilo i na oknech, byly zde vždycky okenice. To znamená, že sem nešlo ani světlo. Takže tak, jak si světlo vždycky veme svůj díl z barevnosti, tak tady se to nestalo. My to máme v podstatě v původní barevnosti 17. století.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Plumlov si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zameckeleto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. We'll be right back.

0: kavárna Pavla Vítka.
1: Do našeho studia zavítá Kateřina Žbirková, která byla více než 30 let manželkou a také manažerkou Mekyho Žbirky. Vedle vzpomínání u kávy samozřejmě nebudou chybět ani legendární Mekyho písničky.
0: Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas Střední Čechy každou neděli po 11. hodině.

0: Posloucháte Středočeské odpoledne. Dělníci dokončili práce první etapy rekonstrukce Kbelské ulice v Praze. Řidiči budou jezdit po nově opravené trase obousměrně a uzavře se pruh ve směru na Novopatskou. Kbelská ulice nahrazuje nedokončený městský okruh a denně po ní projede na 90 000 aut. My už jsme ve spojení s naším reportérem Mikulášem Bochoskou. Pěkný den.
1: Dobrý den. Práce silničářů doteď omezovaly průjezd Kbelskou ulicí, a to od její severní části na křížení s Cínoveckou ulicí, tedy v podstatě na příjezdu do metropole z dálnice D8. Průjezdná byla jen část Kbelské, a to obousměrně v jednom pruhu. Ještě připomenu, že první etapa prací začala na začátku července, teď jsou dělníci zhruba v polovině prací a řidiči tak můžou začít jezdit už po opravené vozovce.
0: Proč vlastně silničáři musí Kbelskou ulici opravit?
1: Silnice byla v havarijním stavu, byly v ní vjeté koleje od kamionů, nerovnosti a trhliny. To způsobovalo velké množství škod na projíždějících autech. Silničáři také upravují celé odvodnění komunikace a použijí poklopy kanalizace, které vydrží tlak až 90 tun a běžně se používají třeba na leteckých drahách. Práce mají skončit v polovině srpna a celkové náklady se pohybují kolem 600 milionů korun. Na závěr ještě doplním, že po celou dobu prací budou přímo u Kbelské připravené 4 odtahová vozidla, aby v případě nehody dokázala auta rychle odklidit. Nehody se ale podle technické zprávy komunikací v první polovině úprav pohybovaly jenom v řádu jednotek.
0: To byl náš reportér Mikuláš Vochoska. Děkujeme, naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Region Express.
1: Více spojů, větší důraz na železnici a další elektrifikace autobusů, tak vypadá nový dopravní plán Prahy a okolí pro roky 2026 až 2030. Praha chce reagovat na rostoucí zájem o veřejnou dopravu a zároveň cestování zrychlit a zpřehlednit. Podrobnosti zjišťovala Soňa Jindrová. Dobré odpoledne.
2: Dobrý den.
1: Soňo, co je v novém dopravním plánu pro běžného cestujícího asi nejdůležitější?
2: Plán počítá hlavně s tím, že veřejná doprava v Praze má zvládnout rostoucí počet cestujících. ROPID proto navrhuje posílení kapacity, kratší přestupy a lepší spojení i mimo centrum. Prakticky to znamená víc spojů v obdobích, kdy už současné intervaly nestačí, a taky větší zapojení vlaků, tramvají a trolejbusů.
1: Změny se mají dotknout i metra. Co se bude měnit tam?
2: Poměrně konkrétní změna se týká ledna a února. Mimo letní prázdniny už totiž ROPID nepočítá s takzvaným poloprázdninovým režimem metra. Dosud byly v prvních dvou měsících roku intervaly ve špičkách asi o 10 až 30 vteřin delší. Nově tedy mají vlaky jezdit podle standardních jízdních řádů.
1: A co víkendový provoz, tam se taky něco mění?
2: Ano, už od září se mají sjednotit sobotní a nedělní jízdní řády. Spoje budou nově jezdit podle sobotních časů a důvod je jednoduchý. Poptávka v sobotu a v neděli se postupně přibližuje. Neděle je sice podle dat stále slabší asi o 15%. Ale hlavně dopoledne už dosavadní nedělní intervaly nestačí.
1: Hodně se mluví o noční dopravě, co se chystá u ní?
2: Tak velká změna má přijít po otevření tramvajové tratě přes Václavské náměstí. To má být příští rok v červnu. V noci se má posílit hlavně linka 99 a vzniknout má taky nová linka 90. Ta pojede z Kobylis přes Palmovku, Žilivského, Václavského náměstí a Anděl až na Radlickou. Mělo by to výrazně zlepšit noční spojení mezi východem, centrem a jihozápadem Prahy.
1: V plánu jsou taky nové trolejbusy. Kolika linek se to týká?
2: V průběhu letošního roku mají vzniknout tři nové trolejbusové linky, které nahradí současné autobusy 131, 137 a 176, a po roce 28 se má síť rozšířit ještě výrazněji. Plán mluví o dalších sedmi trolejbusových linkách, například v úsecích Smíchov letiště, nádraží Holešovice, Černý most nebo Libeň Stará Boleslav.
1: Přibude ještě nějaká výrazná autobusová novinka?
2: Ano, v našem vysílání už jsme o tom několikrát mluvili. V srpnu má začít jezdit nová autobusová linka 145 mezi Dejvickou a sídlištěm Čimice a tato linka propojí Prahu 6 a 8 přes tunel Blanka. Od září má pak další nová linka 158 zlepšit obsluhu nových Letňan. Naopak komplikace se čekají u Kačerova, kde se kvůli plánované rekonstrukci stanice metra má uzavřít autobusový terminál zhruba na dva roky.
1: Jakou roli má v dalších letech hrát železnice?
2: Železnice má získat mnohem větší význam. Zásadní je hlavně modernizace trati z Prahy na Kladno s odbočkou na letiště Václava Havla, která má být hotová v roce 32. Pokračuje taky přestavba Masarykova nádraží a Smíchova. No a s rozvojem železnice se počítá například mezi Libní a Hostivaří. A na trasu Malešice Zahradní město se má taky vrátit linka S61.
1: Říká Soňa Jindrová. Děkujeme, pěkné odpoledne.
2: Rádo se stalo, hezký den a naslyšenou.
0: Region Express. Vše o veřejné dopravě ve středních Čechách a v Praze. Dávno.

že zřícenina zvířetice u Bakova nad Jezerou na Mladoboleslavsku není pozůstatkem hradu, ale renesančního zámku? Dnes je možné vystoupat na zbytek někdejší zámecké věže, ze které je krásný výhled do širokého okolí. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

písničky, které nestárnou. Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1, Spartakiáda, barevná televize a Karel Gott. Standovi se daří, ale na obzoru je mocný nepřítel. Seriál Volha. ČT2, legendární Tygr z Mompračenu se vrací. Dva díly kultovního seriálu Sandokan. A ČT Art, Peter O'Toole jako věčný snílek Don Quixote ve filmové adaptaci slavného amerického muzikálu o honbě za nedostižným snem. Muž z kraje La Mancha. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Je 15 hodin.
3: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
2: Ceny benzínu a nafty v Česku vzrostly. Nymburská radnice finančně podpoří 10 sportovních a kulturních akcí. Vodní slalomáři, krejčí a prskavec budou na mistrovství světa obhajovat loňské medaile. A večer bude oblačno, teploty klesnou až na 8 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, dobré odpoledne. Pohonné hmoty v Česku zdražují. Litr benzínu teď průměrně stojí 42 korun a 4 haléře. To je o korunu a 80 haléřů víc než minulý týden. Průměrná cena nafty stoupla ještě víc. Litr teď řidiči natankují za 42 korun a 24 haléřů. Vyplývá to z údajů společnosti CCS. Se zdražením souvisí i to, že v neděli skončila vládní regulace cen pohonných hmot. Částku proto můžou od pondělí čerpací stanice určovat volně. Nymburská radnice finančně podpoří 10 kulturních, sportovních, vzdělávacích a společenských akcí. Mezi nimi je například Mezinárodní partnerství pěveckých souborů, které město reprezentují ve Francii. Celkem mezi události rozdělí 235 tisíc korun, říká mluvčí Nymburka Marta Svobodová.
4: Grant získali například dětský maraton Nymburk 2026, festival minivolejbalu, memoriál Otakara Blaška, Postřižinská dočasná 2026 nebo projekt Dvorek dovedností, když nymburští seniori vracejí věcem život.
2: Městská část Praha 14 nechává opravit informační tabule na naučné stezce. Zhruba 12-kilometrová trasa začíná u stanice metra Hloubětín a vede například kolem kostela svatého Bartoloměje a přírodní rezervace v Pískovně. Postupně městská část obnoví 11 panelů, říká mluvčí Prahy 14 Veronika Berná.
5: Aktuálně jsou obnoveny 3 panely z 11, další budou následovat během letních prázdnin a podzimu. Jedná se víceméně o běžnou údržbu. Panely již byly ve špatném technickém stavu a poničené, často i vandalismem. Sport.
2: Kajakáři pojedou na mistrovství světa vodních slalomářů o medaile. Jakub Krejčí bude v americké Oklahomě obhajovat loňské stříbro.
6: Já mám asi ambice pořád stejný. Každý závod, do kterého nastupuji, tak chci jet co nejlepší jízdu a ideálně být na těch nejvyšších příčkách. A hlavně chci, aby mě to prostě furt bavilo a naplňovalo.
2: Jiří Prskavec pak obhajuje bronz. Nejdřív se ale potřebují Češi uspět v semifinále. To čeká i Víta Přindiše, Amálie Hilgertovou a Kateřinu Bekovou. Začíná se po 17. hodině českého času.
3: Počasí.
2: Večer bude ještě oblačno s lokálními přeháňkami. Během noci čekáme ubývání oblačnosti na skoro jasno až polojasno a teploty klesnou na 11 až 8 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
2: Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most trvá silný provoz mezi sjezdem na Běchovice a Europarkem. Před omezením Vekbelské se popojíždí v Cínovecké už z konce dálnice D8 od sjezdu na Zdiby. V opačném směru se sune fronta Novopatskou od sjezdu na Satalice. Na okruhu směrem na D1 se táhne fronta sjezdem na Plzeň mezi 23. a 19. kilometrem. Plný je příjezd také po D5 z Plzně od 8. kilometru. Na magistrále je plná Vilznova od hlavního nádraží k omezení na Hlávkově mostě a také v opačném směru od Florence k muzeu. A u Bulhara počítejte s komplikacemi. Osobní auto se tam v křižovatce střetlo s cyklistou. Na místě je policie a záchranáři. Český rozhlas střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Pokračuje středočeské odpoledne s Pavlem Kučerou.
7: Pěkný čtvrtek i dál.
3: Středočeské odpoledne.
7: Počasí na poslední červencový víkend už za okamžik předpoví meteoroložka České televize Alena Zárybnická. Představíme novinku. V kolínské nemocnici a Martin Písařík bude dnes mít vlasatou rubriku Co v učebnicích nebylo. Písničky, které nestárnou, zaspívají Lucie Vondráčková, Václav Neckář a Michal Hrůza.
3: Středočeské odpoledne s Pavlem Kučerou.
8: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká

odpověď, co bude zítra, za pár let, za obzor slunce zapadá, na dobrou noc svým věrným zamává. Co teď tvůj úsměv znám už na spaměť,

0: počasí ve středních Čechách.
1: Meteoroložka České televize Alena Zárybnická je zde. Dobré odpoledne.
2: Pěkné odpoledne přeju.
1: Počasí podobné včerejšímu nebo víc fouká, přijde mi?
2: Pofukuje a je relativně chladno. Teď teploty ve středních Čechách nejčastěji mezi 15 a 17, na jihu středních Čech až 19 stupňů.
1: A to je málo v létě, že ano?
2: No,
1: to bychom
2: málo
1: měli mít dvojnásobek.
2: No tak úplně ne, to bychom zase přehnali, ale průměr maxim je teď kolem 24 stupňů Celsia právě v poslední dekádě července a na začátku srpna.
1: Tak co se chystá na noc a zítřek?
2: Během noci zůstane proměnlivá oblačnost. Zpočátku se můžou ještě dále vyskytovat přehánky, ale během noci oblačnosti bude ubývat až na polojasno. Teploty ráno budou 11 až 8, v údolích až 6 stupňů Celsia. A zítra to už bude mraku méně. Během dne čekáme nejčastěji převládající polojasno, zpočátku i oblačno. Později a na večer se bude vyjasňovat. A teploty zítra tedy v pátek 22 až 25 stupňů.
1: Co tam máte pro nás na sobotu a neděli?
2: Sobota s teplotami, které budou už mít ten letní charakter 26 až 29 stupňů Celsia. V neděli se možná dostaneme až ke 30, ale zatímco v sobotu bude jasno nebo polojasno, v neděli už bude postupně přibývat oblačnosti a od jeho západu čekáme místy přehánky, případně taky bouřky.
1: Děkujeme za informace a přejeme příjemný den.
2: I vám všem pěkné odpoledne.
0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

Víte, že nejkrásnější vodopády českého krasu můžete vidět jen za jarního tání nebo v době silných dešťů? Jmenují se Bubovické vodopády a najdete je mezi Karlštejnem a Srbskem. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: vysíláme pro vás dál středu české odpoledne. Odborníci v nemocnici v Kolíně učí lékaře operovat nový druh gynekologické síťky. Zařízení je druhým školícím centrem v republice.
1: Na operaci do kolínské nemocnice přijela paní Jitka z Čelákovic. Rozhodla se tak řešit dlouhodobé problémy s nevyhovujícím pesarem.
2: V Milovicích ordinuje paní doktorka, která je specializovaná na urogynekologii. Ona mě prohlídla a doporučila mě právě tady tu operaci, kterou jsem absolvovala.
1: Necelý den po zákroku z něj má dobrý pocit.
2: Oni mi potom řekli, že to dobře probíhalo, že to trvalo snad asi jenom 4 hodiny nebo 20 minut, takže ta narkóza nebyla tak silná. Probrala jsem se a měla jsem takový pocit, že se mi skoro ani nic nedělo.
1: Gynekologické síťky používali lékaři již dříve. Operace byla ale větším zásahem do těla pacientky, říká primář gynekologie Aleš Toman.
3: Dřív ty implantáty byly kotvené a nesly sebou celou řadu komplikací pro pacientky.
1: Nová síťka Lyra se nemusí ukotvovat hluboko do pánve. Zákrok a následné fungování s implantátem je pro pacientky příjemnější.
3: Tohle to je síťka, která se vlastně zaoperuje pod přední stěnu pochvy a drží tam přední stěnu pochvy s močovým měchýřem, tak aby se odstranil ten cestup.
1: Problémy se statikou pánevního dna podle primáře Tomana potřebuje v průběhu života řešit operací zhruba 10% žen.
3: Oni si můžou nahmatat takový, často to popisují jako vajíčko a často to taky způsobuje potíže s močením ve smyslu takovém, že se třeba nemůžou vyčůrat, anebo naopak, že běhají hodně často.
1: Podle staniční sestry místního oddělení Zdeňky Koutné je důležité, aby se ženy nebály o problémech se sestupem pochvy mluvit a řešit je.
4: Pokud oni už jdou k nám, mají jasně nastavené pravidla, co se bude dít. My uděláme operaci, velmi brzy po té operaci stávají z lůžka a maximálně druhý, třetí den odchází domů.
1: S novou síťkou se lékaři poprvé setkali v prvním školícím centru v Brně. Do Kolína ji potom přijeli představit výrobci a lékaři z Izraele, popisuje ředitel nemocnice Petr Chudomel.
5: Protože jsme v tomto směru na špičce těchto implantací v České republice, tak jsme se stali školícím centrem.
1: Pro nemocnici je to podle něj velká příležitost.
5: Slibujeme si od toho samozřejmě mnoho zkušeností, které nás budou opravňovat ke školení dalších lékařů a z jiných nemocnic, které o řešení této problematiky budou mít zájem.
1: Školení se zatím konalo dvakrát. Zúčastnili se ho lékaři z Teplic a z Trutnova. Z Kolína Alena Junová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas, střední Čechy.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Ponořit se do niterné a terapeutické zpovědi ženy, která si vás získá svou naprostou otevřeností. O tom je autobiografie Zápisník alkoholičky Michaely Dufkové.
2: Obezřetnost pro tu abstinenci nebo pro tu střízlivost, která je hrozně křehká, je naprosto klíčová.
1: Za jakých okolností je člověk závislý? S adiktologem profesorem Michalem Mijovským.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.

0: Český rozhlas Střední Čechy poskytuje zajímavé informace. Martin Písařík dnes prozkoumá vlas.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že lidský vlas je podobně odolný jako ocel? Základní vlastnosti, tedy stavba a složení, jsou pro všechny vlasy stejné. Vše ostatní je pak poměrně individuální, takže vycházejme z obecného průměru. Podkožní část vlasu se nazývá kořen, viditelné části pak říkáme stvol. Už při narození máme pod pokožkou 2 až 5 milionů vlasových váčků, z nich pak vlasy rostou rychlostí zhruba 13 mm za měsíc, po roce tak dosáhnou délky nějakých 17 cm. Bez stříhání můžou vlasy dorůst zhruba do délky 1,5 metru, u většiny z nás se ale růst zastaví mnohem dřív. Nejhustší vlasovou pokrývku hlavy mají blonďatí lidé. Jejich vlasy jsou ovšem nejtenčí a tak to opticky vypadá, že jich mají nejméně. Zajímavá je také pevnost lidského vlasu. Když vyrobíte drátek o stejné hustotě z oceli, bude mít podobné vlastnosti. Můžeme tedy říct, že vlas je podobně odolný jako ocel. Lidé mají na hlavě průměrně kolem 100 000 vlasů, které se po nějakých 8 letech obměňují. I proto je šedivění vlasů postupné a nenápadné.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
0: Víc od nás a o nás najdete na webu střednicechy.rozhlas.cz. Čtvrtečním středočeským odpolednem vás provedl Pavel Kučera. Těším se na vás opět po 17. hodině. Za chvíli je tu Humoriáda s Patrikem Rozehnalem a Ivou Hitnerovou. Bavte se a mějte se dobře.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Praze a okolí na 100,7 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Vládní koalice chce prezidentské veto novely rozpočtového zákona přehlasovat na konci prázdnin. Práce na Kbelské ulici v Praze jsou v polovině, silničáři celý úsek dokončí v srpnu. A v noci se vyjasní, teploty klesnou až na 8 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, dobré odpoledne. Poslanci by se mohli znovu vrátit k novele rozpočtového zákona 25. srpna. Potvrdil to ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů. Předlohu, která umožní vládě navýšit výdaje třeba na obranu nad rámec schváleného rozpočtu, včera vetoval prezident Petr Pavel. Podle něj ohrožuje veřejné finance. Na to upozorňuje i opozice. S tím ale vládní koalice nesouhlasí a pokusí se veto přehlasovat. Pokračuje ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů.
2: Pro nás je důležitý ten trend, to znamená, letos se s tím rozpočtem nic moc dělat nedalo, protože jsme nastoupili 15. prosince, příští rok to bude ještě bolestivé, ale ty další dva roky už budeme chtít, aby se nastavil nějaký postupně snižující se trend.
0: Na přehlasování prezidentského veta potřebuje koalice 101 poslanců, ve sněmovně jich má 108. Dělníci dokončili první etapu rekonstrukce Kbelské ulice v Praze. Během dnešní noci se přesunou na druhou polovinu silnice. Práce za bezmála 600 milionů korun pokračují podle plánu a podle pražského magistrátu zatím nezpůsobily výraznější dopravní komplikace. Zúženým úsekem budou řidiči projíždět do 15. srpna, říká ředitel technické správy komunikací Filip Hájek.
3: Musíme vlastně odstranit veškerý asfalt, sanovat zase odvodnění, kanalizaci, vyměnit svodidla, vrátit asfalt zpátky a nakreslit na to dopravní značení. Pro představu ta nějakých 800 nákladňáků materiálu, který musíme dostat ven a zase zpátky.
0: Specialisté nemocnice v Kolíně učí lékaře operovat nový druh gynekologické síťky. Implantát pomáhá ženám při problémech s oslabeným pánevním dnem a sestupem pochvy. Ty vedou často k problémům s močením. Nemocnice je druhým školícím centrem v republice, říká její ředitel Petr Chudomel.
4: Protože jsme na špičce těchto implantací v České republice, tak jsme se stali školícím centrem a slibujeme si od toho samozřejmě mnoho zkušeností, které nás budou opravňovat ke školení dalších lékařů z jiných nemocnic, které o řešení této problematiky budou mít zájem. Sport.
0: Tenistka Nikola Bartůňková skončila v osmifinále turnaje Live Sport Prague Open. Proti Thajce Tara Rudíjové neproměnila 4 matchboly a prohrála 6-7, 6-3 a 6-7. Na pražské Štvanici se dnes v osmifinále turnaje WTA představí ještě další 3 Češky. Právě teď začíná hrát Sara Bejlek s Timofejevovou z Uzbekistánu. Za hodinu proti sobě v čistě českém duelu nastoupí Lucie Havlíčková s Barborou Krejčíkovou.
1: Počasí.
0: Večer bude ještě oblačno s lokálními přeháňkami, teploty klesnou na 11 až 8 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: V Kbelské se připravuje přesun omezení do druhého pásu směrem na Hloubětín, už se jezdí po novém povrchu. V místech se pohybují silničáři, před omezením se zdržíte v obou směrech, jak v Cínovecké už od konce D8 od sjezdu na Zdiby, tak v Novopatské od sjezdu z okruhu. A na okruhu směrem na D1 stále trvá silný provoz od sjezdu na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Já myslím, že i vy se přidáte a budete vysílat s námi, vybírat si ukázky, které pomůže dnes do éteru dostat i Iva Hitnerová. Už se na mě usmívá. Ahoj,
3: hezké
2: Ivo.
3: Hezké odpoledne.
2: Dobrou náladu. Jaké je léto pro tebe?
3: Krásné, krásné. Teď jsem se vrátila z dovolené. Minulý týden jsme byli týden na Baltu, na Rujáně, kde jsem byla naposled před 60 lety na pionýrském táboře a pamatovala jsem si, že se mi to tam hrozně líbilo, tak jsem chtěla vědět, jestli se mi to tam pořád bude líbit a po těch 60 letech a přišlo mi to krásný a bylo příjemné počasí, 25 stupňů, žádný vedra, koupat se dalo, já teda ne, ale moje parta, můj vnuk a manžel, ty byli v moři často a bylo to tam hrozně příjemné.
2: Vyvěšovali jste vlajku jako na táboře?
3: To jsem nevyvěšovala.
2: Tak už si nespomínala. Dobře, pustíme se do Humoriády za malou chvíli.
1: Humoriáda.

0: Valdemar Matuška na úvod dnešní Humoriády, kde je hostem Iva Hitnerová. Tak Ivo, co si vybereš za ukázku?
1: Já bych pro začátek dala svoji nejvtipnější přítelkyni Halinu Pavlovskou, protože i téma se mi zdá krásné a stále aktuální, jak přežít žárlivost.
2: Jedna má přítelkyně byla pověstná svou žárlivostí. Její partner jí dokonce jednou řekl, že když ho bude pořád podezírat, že ji opustí. Přítelkyně se proto velice krotila. Pak s milencem odjela za jeho slovenskou tetičkou. Vypili s ní asi 4 lahve vína, snědli husu a slastně usnuli. Pak se přítelkyně probudila žízní a všimla si, že její přítel má na kufru položený diář a telefonní seznam, do kterého se nikdy nesměla ani juknout. Taky si přítelkyně všimla, že na stole stojí láhev s husím sádlem a s husími játry. A pak se to mé přítelkyni v ovíněné hlavě všechno pomotalo a rozhodla se, že ochutná játra a přitom se přesvědčí, že její milý nemá v notýsku žádná telefonní čísla tajných milenek. K realizaci této báječné myšlenky chyběla přítelkyni vidlička. A protože nechtěla bloudit v cizím domě, tak svou, díky alkoholu nepřesnou, ale chtivou pracičku strčila do husího sádla až po loket, nahmátla játra a konzumovala. A lustrovala diář. Ráno se probudila sténáním. Sténal její milý. Sténal, protože si vymkl kotník a kotník si vymkl proto, že podlaha celého pokoje byla od sádla jako kluziště. Pak nakonec uviděl svůj notes, cákancí jater. Pak uviděl, jak kamarádka mastníma packama proštrchla jeho značkové košile. Poznamenala jeho elegantní trička. A husí stopu našel dokonce i v náprsní kapse svého nejoblíbenějšího saka. A co udělal milenec, který vyhrožoval, že nesnáší slídění, odposlechy a kontrolování? Milenec se pod tíhou poživačné lásky své přítelkyně zhroutil. A byla svatba. A já z toho příběhu vyvodila důležitou radu. A ta zní: pracujte bez rukaviček.
0: Ty jsi někdy také něco smastila, nebo třeba zadělala svými barvami, třeba tam, kde to nemělo být?
1: To určitě jsem toho zmastila. Já jsem měla takovou zajímavou příhodu, že na začátku mé výtvarné kariéry jsem se seznámila s velmi okouzlujícím malířem Christianem Codettem. A jeho obrazy byly takové jako temné, takové patinované. A já jsem se ptala, jako jak to dělá, a ten Christian mi vysvětloval, jak se patinuje obraz, aby vypadal jako, že je mnohem starší a vlastně, aby byl takovou jako takovou tajemnější atmosféru. A on tu patinu dělal často z krému na boty. Prostě roztíral velmi pečlivě různé druhy krému na boty, který se jenom vlastně vlili do těch žilek nebo tak, a musí se to dělat velmi opatrně a zkušeně. A já v okouzlení nejen z toho patinování, ale i ten Christian mi připadal takový úžasný.
0: Patinovaný.
1: Tak jsem přišla do pozvan, byl velmi okouzlující muž, který to je otázka 50 let nebo tato vzpomínka. A přišla jsem domů a vzala jsem všecko, co jsem do té doby namalovala, takovou tu krabici, jak je kartáč na boty a všecky ty krémy, a všecky svoje obrázky jsem hrozným způsobem zapatlala tím krémem na boty, protože jsem to neuměla a neměla jsem tu trpě, chtěla jsem to mít rychle a neměla jsem tu trpělivost, tak jsem je prostě přetřela těma krémama, a zvlášť na obličejích těch mých naivních obrázků, když jsem to vzala černým krémem, tak jsem takhle zničila asi 10 obrázků, tak pak už
0: jsem nenávratně.
1: Myslím, že velmi nenávratně.
0: Takže ty nikdy nikdo neviděl?
1: Někde budou, někde na půdě je mám schovaný, ale ty jsou hodně patinovaný. Ještě se na ten krém určitě nalepili všelijaký mouchy a pavouci a tak.
0: No ale takže, ty přece nemáš ty obrázky dneska, jako že by měla tu patent. Naopak září, tak jako.
1: To se opravdu nehodí ke každému obrázku, to ano. Jenom jsem to chtěla zkusit, jak se to dělá.
0: Takže cesta slepá ulička, opustila jsi to ano, a ty ano. Obrázky teda uklidila si a namalovala si nové místo některé, které by byly bez patiny.
1: Pak už jsem malovala jenom bez patiny.
0: Ale ty samé, že bys ten samý motiv třeba, jako protože zničila jsem, já si ty vymyslím, zničila ano. jsem si babičku u stolu, udělám ji znova bez patiny, protože jsem si to prostě pokazila, jedu znova stejný obrázek.
1: To asi ne, to ne. Jsem, já vlastně nikdy neumím namalovat naprosto totožný obrázek, vždycky, já mám vždycky touhu ten obrázek namalovat lépe, že mám pocit, že jsem jako nevystihla to, co jsem ano. chtěla a z 99% nikdy to není tak povedený jako
0: to první.
1: Jako to první. Ano. Takže já vlastně ty obrázky, když dělám jakoby repliku nebo tak, tak vždycky je tam něco jinak. Ale pořád mám tu touhu, že jsem něco tam zapomněla, že tohle jsem měla udělat větší, menší. Hlavně si to nerozmyslím, pořádně nerozkreslím, čili maluju a strašně často se mi stane, že se mi tam třeba nevejde. Já nevím, malovala jsem pro Áju Vrzáňovou krasobruslařku, mistryni světa v krasobruslení, tak jsem malovala takovou bruslařku na rybníce. A teď jsem se tak nějak víc rozmáchla s tou velikostí a zjistila jsem, pro ní byla charakteristická taková ta holubička, jo, to ona se proslavila prostě v tom 48., kdy vyhrála to zlato na mistrovství, tak jsem jí malovala v té holubičce a zjistila jsem, že se mi tam v žádném případě nevejde ta noha od té holubičky. A tak jsem tu nohu, a já nemám ráda, když mi to jde mimo formát, jo, že, tak jsem tu nohu zalamovala směrem nahoru, což vypadalo to divně.
0: A takhle maloval už Rubens, že zjistil, že lampa mu tam stínila, tak udělal ten stín kratší třeba, tak to jsou podvody.
1: Ano.
0: A pak to stejně ten, kdo se dívá, nepozná, protože je stržen tím hlavním, co tam je. A to
1: ano,
0: je určitě
1: ona
0: obličej.
1: Z toho měla radost a taky nepoznala, že je ta noha divně zalomená.
0: Iva Hitnerová, náš dnešní host, vybrala si Halinu Pavlovskou. Vyberete ji i vy v prvním souboji. Máme pro ní Ačkov právě v tomto boji. A Bčko si nese do souboje trojice Jiří Lábus, Oldřich Kaiser a taky Jiří Korn. No, tak myslím, že tam je ale pozor, čtveřice, možná i Eva Holubová. Tak co vyberete vy? Ačko nebo Bčko? Jak přežít žárlivost anebo v protialkoholní léčebně se můžeme ocitnout? Vybíráte na telefonu 731 800 900 anebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Heslo Humor mezera A nebo Humor mezera B.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
5: laskavá nevěř.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
2: Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
4: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
5: Iva Hitnerová, Patrik Rozehnal ve studiu, na telefonu Vy, co rozhodujete v Humoriádě. Jakou ukázkou, jakým povídáním budeme pokračovat? Zda s Helenou Pavlovskou nebo s Jiřím Lábusem, když to zjednoduším. Dobrý den.
6: Dobré odpoledne, Patriku, s paní Ivenku Hitnerovou. Její obrázky jsem teda neviděla, ale musí být krásné.
7: Ano.
5: To je zvláštní, že ani jeden k vám nedorazil nikdy, nikde jako
6: a
5: před oči.
6: A nejlepší byla Čere v ulice.
5: Dobře, a co vybíráte?
6: Vybírám Patriku Bčko. Mějte se moc hezky, na shledanou.
5: Děkujeme za hlasování, přepujeme na dalšího.
8: Dobrý den, tady David, dávám Bčko.
5: Dobře, protialkoholní léčebná, poprosím všechny, a když se dovolají, nebo už když volají, tak ať raději stiší telefon, abychom si dobře rozuměli. Vítejte u nás v Humoriádě.
9: Dobrý den, zdravím vás, oba hosty. Prosila bych Bčko a chtěla jsem se paní Hitnerové zeptat. Malujete i kočičí krasavce, protože já jsem taková ochránkyně kočičích zvířátek. Děkuji.
5: Koček určitě je hodně na obrázcích.
7: Koček, ano, ano, když mi zbyde místo, tak buď je tam pes nebo kočka. Ale myslím, že psům trochu nadržuju.
5: Jo, jo, jo. Dobrý den, kdo volá teď a vybírá?
10: Dobrý den, Karel z Bojkovic, zdravím vás, Patriku i paní Hitnerovou. A já bych si přál Bčko.
5: Dobře.
10: Děkuju.
5: Děkujeme moc. Tak na začátku to vypadalo na vítězství Heleny Pavlovské. Nakonec vaše hlasy i ty telefonní rozhodly, že uděláme změnu a půjdeme do šuplíčku s jménem Oldřich Kaiser, Jiří Lábus a další. Ocitáme se v protialkoholní léčebně.
11: Dobrý den, pane doktore. Prosím vás, musíte urgentně přijmout tady toho pacienta.
12: Ale bohužel já už...
11: Ne, já jsem řekla, že to je urgentní. Jirko, běž, nebo dopadneš jako Kaiser. Běž.
12: Promiňte, já...
11: Děkuji, pane doktore. Děkuji.
13: Tak vy si myslíte, že máte problémy s pitím? To jste si tak jistý?
14: No, zaručeně, to je...
13: Podívejte se, tohle je státní instituce. My nemáme čas se s Grekem zadejvat. To by sem taky mohl přijít každý, kdo si dá pár skleniček. Pijete denně?
14: Ano, denně.
13: Od rána?
14: No, tak od rána přímo ne,
13: ale... No tak vidíte, tak co tady děláte?
14: No, ale já pak strašně vyvádím.
13: Ale prosím vás, každý chlastá, každý.
14: No, ale jsem... Několikrát za poslední rok napadl svoji ženu. No to už...
13: Přímo? No. A neříká si ona taky trošku o to? Co? Víte, pane, vy se příliš zaobíráte sám sebou. Vy chyby hledáte v sobě, víte. Chodíte do práce.
14: No, právě z práce mě vyhodili právě.
13: No tak teď je řada na vaší ženě. Teď je řada na ní, aby vás živila.
14: A ona vás přivezla sem jako šok, jako pytel vás sem odhodila, člověče. A vy jste ji na to skočil. Vy jste taky. No, já chtěl být zase střízlivý.
13: Bože, pane, vy nevíte, co vůbec říkám. Nuda.
14: Ano.
13: Nuda. Od rána do večera nuda, člověče. Každý den stejný. Všechno si pamatujete. ty sestřičky. Z Růda vedle z Růdy. Ale když si dáte s paničkou, tak jenom no, tak vidíte.
14: No, ale alkoholismus je nemoc.
13: Ale abstinence tak.
14: No, a já pak dělám strašné věci. No.
13: Jak ty například?
14: No tak co to? Třeba tancuju na stole.
13: No, tak v našem věku, to pohyb. To je zdravý.
14: No, tak. A to taky třeba ožávám prsa cizích žen, třeba se střednice nebo tety, no to je trapas, to bylo zrovna smysl.
13: No, vidíte, no, to, kdo by si nešel, že jo.
14: No, no, tak viděl jste jí.
13: No, na moji tetu zrovna, to bych si nevěděl. To bych si asi nechal zajít, kučovat. Oh, to je jedno, to se nepletme, no tak.
14: No a potom třeba urážím lidi, víte?
13: No tak to je ta vaše pravdomluvnost, víte? Ono taky bejt dneska upřímný, to je vzácnost.
14: No to je vlastně pravda. A někdy se i rvu, a to je potom mazec, to je mazec.
13: Kdo nemá nepřátelé, nemá charakter.
14: No ale já jsem alkoholik, alkoholik.
13: Podle mýho vyšetření

0: rady, pane doktore. No to je jedna ze všechny rady.
1: No jo, mě strašně zle, víte.
0: Fakt?
1: No jo.
0: Je tě blbě, jo?
1: No strašně, to si nedovedete představit.
0: Ale dovedu. Ale víš co? Toto. Tamhle za léčebnou je prýmá smutka. No, co tě rozloží, to tě dá dohromady, to znáš, ne? No tak neboj, vždyť se stejně setká.
1: Ale co se říš, já to tam už to znám.
0: No tak to už tě poznáš, co víš, rozumíš, když se něco dáš, tak to víš, že to švato se srozej, to znáš, to tak.
1: Ne, co bych radši, ale, co? Já bych radši sem, ale, tady jsem.
0: Ale no, taky to stojí za pendry, věš.
1: Ale tam už taky, když to jsem to poznal.
0: Víš, že tam ještě objevíš světy, dej si jedno za mě.
1: Srdcičko, prosím.
0: Ale neboli srdcičku, to je kráva stejně, věš, dej si jedno za mě, nebo dvě, nebo tři. Požer se na zdraví. Tak já mu závidím.
2: Pane Kaisere.
0: Pane doktore.
2: Vy jste mi zase sebral můj plášť.
0: Neříkejte. Ty váš?
2: Rád bílej, že?
0: Já už se ty barvy pletl.
2: Už po třetí tento týden.
0: Vážně, jo? Hmm.
2: Kdo to byl?
0: Však on se vrátí. To nemusíte zamykat, pane doktore, mě můžete důvěřovat.
2: Pane Ulřichu, vám se u nás nelíbí, co?
3: Pane doktore,
2: no, nelíbí. Vždyť je to tu hezké, věřte mi.
4: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.
5: Ivo, kdy jsi poprvé si dal nějakou skleničku alkoholu? Bylo to tajně, nebo to bylo třeba, že babička věděla, nebo někdo z rodičů, nebo z rodiny?
6: To jsou takové chvíle v životě, na který člověk opravdu nezapomene. Bylo to na chatě a udělalo se mi velmi, velmi špatně. A můj tatínek se strašlivě zlobil a já jsem mu řekla, že jsem si koupila něco špatného k obědu v nějakém bife a tatínek, protože byl takový ten nejserióznější člověk na světě, který si dal dvojku bílého výhradně na Štědrý den nebo tak a pak dlouze zpíval Kladno mé drahé Kladno, tak to už jsme znali tu chvíli, co ta jedna dvojka s ním udělala, nikdy nekouřil, sportoval a tak byl ten jeho přístup tak naivní, že mi chudák říkal, to už nesmíš si kupovat ty jídla v těch a vůbec nepochopil, o co jde, ale pamatuju si to do dneška, on tam měl spoustu, to bylo to na chatě a tam měl Afrikány vypěstovaný a já jsem všecky mu zničila ty Afrikány. Jako.
5: Že by to láska k té zahradě byla jako léčbou z toho, co si provedla
6: v dětství? Ne, to nesouvisí, to nesouvisí.
5: Ne. A máš to mimochodem po někom z rodiny? Byl taky někdo takhle jako vášnivý zahrádkář?
6: Tatínek byl vášnivý zahrádkář, ale zcela jiného typu. On pěstoval jenom užitečné věci. Třeba pěstoval řekvičky, které měly třeba metr a v průměru asi 3 mm, takový dlouhý štíhlý řekvičky, saláty zase do velikosti 10letého dítěte. A hlavně zaměstnával, že chtěl pořád, aby to někdo zalejval a takový, že a já jsem vždycky věděla, že nikdy nic takového nechci dělat, pěstovat něco užitečného, takže jsem dělala svoji zahradu jenom na krásu, ale to jsem se odvážila, my jsme měli společnou zahradu s tátou na chalupě, on tam měl takový svůj, jeho svůj část a pořád i do pokročilého věku pěstoval ty vysoké
5: ano,
6: saláty.
5: Nevzdal to.
6: Ano, a já jsem to dělal, až když táta odešel, tak jsem teprve rozjela zahradu podle svých představ, aby byla krásná, nikoliv užitečná.
5: Změna.
6: Ale teď jsem trochu v pasti, protože jak mám spoustu těch vnuků, tak ten poslední se neustále dožaduje, aby tam se dalo na té zahradě něco zobat, takže už jsem ubrala, už tam mám maliny, teď jsem mě donutil koupit angrešt, chlapeček, tak si tam pěstuje angrešt, a takže za chvíli možná tam budu dělat i ty vysoké saláty.
5: To je to střídání generací, víš, ono se to zase přelije potom někam zase tam, kde to bylo původně. Iva Hitnerová, tak vybrali jste Jiřího Lábuse s Oldřichem Kajzerem.

0: Zdrem, může být Jiří Labus ještě s Jaroslavou Hanušovou, nabízím já teď. Proti tohle je varianta. A proti, Ivo, co kdybychom dali Helenu Vondráčku, Karla Šípa, Jiřinu Bohdalovou, Jiřího Krampola ve scénce proti? Zkusíme?
1: Jistě.
0: Dobře, tak varianta B, vážení, poslední rozloučení s těmi jmenovanými, anebo A, právě ukázka z Kouzelníka s Jiřím Lábusem a Jaroslavou Hanušovou. Vybírejte na telefonu 731 800 900, SMS-kou na čísle 90 011 04.
2: Když jeme,

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte Humoriádu. Iva Hitnerová je dnes ve studiu, vybrala na úvod Helenu Pavlovskou. Vy jste pak udělali změnu s Jiřím Lábusem a tak teď proti němu nabízíme v tom boji ještě Karla Šípa, Jiřinu Bohdalovou, Helenu Vondráčkovou, Jiřího Krampola. Takže Jiří Lábus s Jaroslavou Hnušovou nebo ta čtveřice. Telefon 731 800 900. Píšu Ačko, dobře, rychlé hlasování. Děkujeme a tak další telefon. Dobrý den.
2: Dobrý den. Ačko, Jiří Lábus.
1: Dobře, zapisuju i tohle rozhodnutí a přepujeme na dalšího.
3: Dobrý den, hlásky o ufoukaný odpoledne.
1: Ano.
3: Zdravím paní Ivu, moc pěkný obrázky, jasné, krásné. A to domácí štěstí bych chtěl mít, Evičko, po 25 letech. Tak. A dávám Ačko.
1: Dobrá, Jiří Lábus, Jaroslava Hnušová získali bod od vás. Další telefonát, dobrý den.
4: Haló, no Jana Dolní Němčí volá, já vás zdravím oba.
1: Děkujem.
4: A Patriku i paní Ivu. A já bych si přála také Ačko.
1: Dobře, zapsáno, moc díky. A máme, myslím, rozhodnuto v téhle chvíli. Těch Aček už je dost, takže tady zůstáváme u Jiřího Lábuse a Jaroslavy Hanušové. Scénka, kterou si možná pamatujete všichni, Jsem to já.
5: Stává. Tak teď je to opravdu napínavé, teď skutečně nevím. Teď jsem opravdu, ale napnut. Jaroslava Hanušová za stvárnění písně A ty se ptáš, co já.
6: Děkuju vám. Udělali jste mi radost. To jsem opravdu nečekala. Já jenom tak náhodou jdu kolem divadla, vidím, že je tady nějaká sláva, nakouknu dovnitř a najednou slyším svoje jméno. Jdu dál, teď se ptám, jsem to já? Nejsem to já?
5: Jste to vy.
6: Jsem to já? Ale promiňte, ani na to nejsem připravená, jsem jen tak, jak jsem si odskočila od plotny. Děkuji vám. Je to pro mě to největší životní vyznamenání.
5: Ovládej se.
6: Já vás nesklamu.
5: Ne.
6: Budu stvárňovat dál.
1: Humoriáda. Pamatuješ, Ivo, na to, když tohle běželo vlastně poprvé v televizi?
7: Velice dobře si to pamatuju a i když to docela často reprízuju, tak si to nikdy nenechám ujít. To jsou takový perly legendární, který opravdu pobaví. Já třeba miluju scénku s Jiřinou Bohdalovou, Aneška Lídlová.
1: Ano.
7: Ne Lídlová, Lídlová, Aneška
1: ano.
7: Lídlová, ano.
1: Tak Antonín Mlčoch, předseda NNV.
7: A já tohle můžu slyšet opravdu, už nejmín 100krát jsem to slyšela a vždycky se směju jak blázen a vždycky mě to potěší, protože když se něco takhle zadaří, tak to je tak výjimečné a tak úžasné, že kdyby nic jiného paní Bohdalová neudělala,
1: tak tohle stačí.
7: Její
1: řekla jsi to někdy?
7: Asi jsem jí to říkala. Že to miluju, tu scénku.
1: Mm-hmm. V tom divadle, kde se odehrával Kouzelník, převážně se točilo tedy v Táboře, v Táborském divadle. Hrála jsi tam?
7: V Táboře ano, tam jsem hrála, hostovali jsme tam několikrát, velmi líbezný divadýlko a znám ho dokonce docela dobře, protože už je to hodně let, se tam točil seriál, francouzský seriál Největší z Pierrotů. Dělali to Francouzi, hlavní roli Debiroa hrál Javorský Vladimír, fantasticky, a já jsem tam hrála jednu z té herecké skupiny a zpívali jsme
1: Marseillaise.
7: Marseillaise jsme zpívali. a od té doby umím, kdykoliv jí hraju, tak se postavím a zpívám s nimi.
8: Kdykoliv vyhraje Francie, ty se postavíš tomu a zpíváš.
7: Zpívám. A tím, že jsme točili přímo v tom divadle, tam se odehrávalo, to bylo jakoby to francouzské divadlo, kde ten De Biro hrál, tak jsem měla čas si to divadýlko prohlídnout a v Táboře to je taková velmi příjemná štace, není to daleko a jsou tam lidi zvyklí chodit do divadla a senzační publiku.
1: Říká a vlastně poklonu takhle sklání tedy táborským Iva Hitnerová a za malou chvíli nám vybere další ukázku. Do té doby ještě muzika. Písnička Ivety Bartošové Málo mě zná. Posloucháte Humoriádu a jsme rádi, že jste s námi.

0: Pražské léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje.
2: Návrat do humoriády a výběr ukázky číslo 4. Ano, počítám dobře. Tu vybírá Iva Hitnerová. S kým to bude?
3: Já bych se opět na jistotu obrátila ke svým kamarádům a jedním z nich je můj oblíbený moderátor Aleš Cibulka. Tak jestli tam něco od něj bude, tak...
2: Co by nebylo, máme samozřejmě, i tak navíc kolega taky z humoriády, tak Tobogán 2007 o práci garderobiérky a o jedné děkovačce s jeho hosty s Vilmou Motlovou. Dáme si ukázku, vy pak rozhodnete, jestli budeme pokračovat.
4: Pokud chodíte na Vinohrady, tak její práci určitě dobře znáte. Paní Vilma Motlová, hezké dobré dopoledne vám přeji, paní Vilmu. Můžu se netaktně zeptat, kdy jste poprvé do téhle budovy přišla vy?
5: 1954, v lednu. Externě.
4: A já myslím, že to můžeme odtajnit. Začala jste tady pracovat jako?
5: Jako jenom pomocná síla garderobírka, protože onemocněla jedna garderobírka, tak mě vzali externě jenom na to. Ale pak mě zavolal pan Štrov na ředitelství a v té době soudružko, my bychom tě tady chtěli mít, protože jsi velice šikovná.
4: Tak to byl rok 1954 a jestli se můžu zeptat, soudružko, jak dlouho tohle vaše angažmá na Vinohradech vydrželo?
5: No až do dneška. V lednu to bude 54 roky.
4: Mě tohle fascinovalo, když jsem se ptal, a kde seženu tu paní Motlovou, která tam kdysi pracovávala? Oni řekli, no je tady, my vám ji přepojíme. Celá ta, vás nenapadlo ani jít do důchodu vůbec? Dá se to?
5: Už půjdu. Teď odcházím.
4: To je krásný. Já vím, že to je velmi složité po těch letech, ale která chvíle, kdo se vám vybaví v den z těch narozenin tady na Vinohradech?
5: Jak, co myslíte?
4: Na koho ráda vzpomínáte? Koho jste ráda oblékala?
5: No, vzpomínám na to, jak jsem se místo pana Kopeckýho poděkovala.
4: Tak to mi vyprávějte, to mě zajímá.
5: No, pan Kopecký měl hlavní roli a já jsem měla sebrat na jevišti 5 věcí. A opona šla dolů a oni mi řekli, že to musím rychle sebrat, protože potom půjde opona nahoru a bude mít solový děkování pan Kopecký. Tak já jsem vlítla na jeviště, bílým pláštičku, pojmenovala jsem si, co všecko mám sebrat. A najednou obrovský aplaus. Opona byla nahoře, pan Kopecký byl v portálu na druhé straně. A já jsem se takhle otočila k těm divákům a udělala jsem... A vlítla jsem do portálu a pan Kopecký neměl děkovačku. No, a pan Remunda, režisér, mě vyčet, že jsem to panu Kopeckému zkazila, tak já jsem říkala, pane Remunda, přece po tolika letech mám taky na rok, aby mě lidi aplauzovali.
6: Výborně, Vilmičko.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Ivo, ty jsi někdy byla na jevišti, když tam neměla být? Přišla jsi někdy dřív, později, nebo takhle někomu něco ukradla?
3: My jsme hráli představení podle knihy Jiřího Šotoly Kuře na rožni a hráli jsme to na takovém molu, jako který byl udělaný mezi diváky. Ano. A já jsem tam hrála hraběnku a hráli jsme v Brně, kde jsem to neznala a já vůbec nevidím ve tmě. Už já třeba nemůžu řídit, když je tma a tak, i když si myslím, že řídím dobře a ráda a tak, ale jak prostě tma mě ohrožuje. A já jsem byla na tom molu a oni zhasli tak, že v Domovském Rubínu jsem to znala, protože jsem to tam měla naskoušený, ale ano. Hráli jsme to v Brně na sídlišti Lešná a já jsem zůstala na tom mole a oni zhasli tak černou tmou, že jsem nevěděla, kterým směrem se vydat. A tak jsem zůstala stát a v absolutně občanským zmatku jsem říkala, když rozsvítili a já už jsem tam neměla být, já jsem říkala, já vím, že tady nemám být, já jsem nevěděla, kudy. A tak až za světla jsem vypadla. No, jako, že to je u režisérů velmi oblíbené, že ve tmě se ztratit, ale není to tak jednoduché, jak to vypadá. A pak jsem se jednou rozhodla, to začínaly vůbec kontaktní čočky a někdo mi to dohodil a to byl ještě takový ze skla, nebo já nevím z čeho. A já jsem si pořídila, když to ještě vůbec nebylo obvyklé, ty kontaktní čočky a hned na první dobrou jsem si je vzala na jeviště v Karlovarském divadle a po 2 minutách jsem zjistila, že mi ty čočky příšerně řežou, že nejen, že nic nevidím, ale ještě mi proudem tečou slzy a za jevištěm ve tmě jsem si je vydloubávala z očí. Já jsem ještě neměla ten grif, to se naučíš pak časem, že toto, tak jsem je vyndavala, že jsem se hrabala v těch otevřených očích a bylo to tak strašný, že od té doby jsem na čočky zanevřela a brýle nedám na ně dopustit.
2: Iva Hitnerová, a teď nám řekněte, čím budeme pokračovat. Aleš Cibulka ještě jednou s Pepou Dvořákem, tedy v jeho pořadu, anebo Homolka a Tobolka, ukázka filmová. Vybíráte na telefonu 731 800 900.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Myslím, že máme rozhodnuto. Je to vlastně téměř 100% vítězství varianty A Aleše Cibulky. Tak nebudu zdržovat a dáme si povídání o Hastermanovi při Arabele z úst Josefa Dvořáka. Byl hostem Aleše Cibulky.
2: Máte nějakou hezkou hastermanskou povídku?
3: No, mám, protože jsem s Hastermanama strávil kus života. To jich byla obrovská spousta. Dodneska maminky chodí a drží děťátko za ruku a říkají, hele, Hastermann, Hastermann. A děti už ty pohádky neznají a tak na mě koukají a říkají, tohle? Takhle, že vypadá Hastermann. Maminky si vzpomínají. Ale my jsme točili, když jsme točili Arabelu, tak tam já jsem hrál toho Hastermanna, to byla, to byl takový příšerný, vošklivý.
2: A to byl sympatický. Ne?
3: Jo.
2: No, byl sympatický,
3: no tak sympatický, ale vošklivý, šarený.
2: Vošklivý, jo.
3: Že jo?
2: No.
3: Ty maskéři si s tím dali obrovskou práci, oni mi udělali pleš, oni umějí z latexu, taková v podstatě koupací čepice z latexu vyrobená, oni vám vlasy natřou vazelínou, takhle stáhnou to dozadu a přesto natáhnou tu čepici a udělají to prostě. A teď mi udělali takový kachní rypák a vypadalo to strašně. Teď to nalíčili, ten obličej, toho sitou zelenou barvou, já měl blány mezi prstama, no teď mě narvali do kostýmu. A já jsem čekal na záběr, a abych si někde odpočinul a abych neskazil tím maskérům práci, protože si to člověk považuje, to jejich dílo, tak jsem si vlez za dekoraci a tam bylo křesílko takhle a usednul jsem si a tak jsem se rozložil, abych nic nezmačkal ani na obličeji nic a seděl jsem a stuhnul jsem. A odpočívám, tam bylo takový šero a najednou koukám a tam šla bába se smetákem u klizečka a metla. A teď mě zahlídla. Co to je? Co to? A teď já ji pozoroval. Nehnul jsem ani brvou, sledoval jsem. A teď jsem viděl, jaký to v té hlavě šrotuje. Je to živý, není to živý? Vypadá jak živý tohle. Čela až ke mně. A teď měla furt respekt. A vzala ten smeták a teď do mě píchala takhle. A já jsem pod tím smetákem uhybal takhle do zranu. A ona už jí to nedalo a tak vlezla až ke mně. A když jsme měli nos na nos, tak já jsem udělal baf! Babu jsme chytli až pod Barandovem. Různý drobnosti.
0: Humoriáda.
1: Tu dnešní jsme si užili s vámi, moc děkujeme za pomoc a taky s Ivou Hitnerovou. Ta hodina pro nás končí a těšíme se zase někdy příště. Ivo, krásné léto na zahradě nebo kdekoliv.
4: Taky přeju a krásné počasí, ani moc vedro, ani déšť, ideální.
1: Ano, a s humorem a taky dobrou náladou. Snad se o to postará i ta zítřejší humoriáda opět po 16. hodině nebo po té 4. ráno, jestli nás posloucháte v repríze. Těším se na vás společně s Jitkou Němcovou. Posílám ještě písničku a poslouchejte další pořady hned po zprávách, které pro vás máme. Tak dobrou náladu.

0: Audioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 17 hodin.
3: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
2: O víkendu se do Česka vrátí letní teploty, v neděli může pršet. U plavební komory Mířejovice Umělníka je 18 nových čekacích stání pro malé lodě a zítra bude polojasno, nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, hezké odpoledne. O víkendu se v Česku vyjasní a teploty můžou dosáhnout až 29 stupňů Celsia. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. V neděli se ale začne přes den zatahovat a od jeho západu budou přes Česko přecházet přehánky. Místy se objeví i bouřky. Oblačné a deštivé bude podle meteorologů i pondělí. V průběhu příštího týdne se ale vyjasní a teploty můžou přesáhnout tropickou třicítku. Na řece Vltavě na Mělnicku můžou lidé používat nová čekací stání pro malá rekreační plavidla. Je jich celkem 18 a jsou plavební komory Mířejovice. Kvůli bezpečnosti je tam za asi 35 milionů korun postavilo ředitelství vodních cest.
4: Čekací stání jsou nad plavební komorou umístěná u hráze ostrůvku mezi plavebním kanálem a korytem Vltavy. V dolní vodě pak vznikla na levém břehu poblíž opěrné zdi. Přístup na ně je zajištěný jen z vody za pomocí žebříků. Z Mířejovic Radek Duchoň, Český rozhlas.
2: Petici za zachování krmných stanic pro volně žijící kočky v areálu porodnice u Apolináře v Praze 2 podepsalo víc než 5000 lidí. Tu se psal spolek Tlapro, který se tam o toulavá zvířata staral od roku 2022. Nové vedení Všeobecné fakultní nemocnice se spolkem vypovědělo spolupráci letos v červnu kvůli obavám ze zhoršení hygienických podmínek. Podle mluvčí spolku Tlapro Pavly Zavřelové zákaz krmení situaci a zdravotní stav koček zhorší.
5: Při zákazu krmení současně nelze efektivně provádět monitoring. V rámci monitoringu na kočičích stanicích je sledován i zdravotní stav zvířat a kočky jsou při kastraci ošetřovány proti vnitřním a vnějším parazitům.
3: Sport.
2: Kajakáři pojedou na mistrovství světa vodních slalomářů o medaile. Jakub Krejčí bude v americké Oklahomě obhajovat loňské stříbro.
6: Já mám asi ambice pořád stejný. Každý závod, do kterého nastupuji, tak chci jet co nejlepší jízdu a ideálně být na těch nejvyšších příčkách. A hlavně chci, aby mě to prostě furt bavilo a naplňovalo.
2: Jiří Prskavec pak obhajuje bronz. Nejdřív ale potřebují Češi uspět v semifinále. To začne už za chvíli.
3: Počasí.
2: Zítra bude polojasno až oblačno, ráno na mnoha místech i skoro jasno, později odpoledne a večer se bude na většině území kraje vyjasňovat. Nejvyšší teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
2: Před omezením Vekbelské se popojíždí v Novopatské od sjezdu z okruhu. Také v opačném směru se sune fronta v Cínovecké z konce D8 od sjezdu na Zdiby. Omezení už se projíždí v pásu směrem na Letňany po Novém povrchu. Na okruhu ve směru na D1 se zastavíte u sjezdu na Plzeň na 23. kilometru. Kolona pokračuje až na 19. kilometr a zdržení je kolem 30 minut. Plný je také příjezd po D5 z Plzně od 8. kilometru. Ve směru na letiště se sune fronta od výjezdu z Lohkovského tunelu k Ořechu mezi 14.5. a 19. kilometrem. Český rozhlas střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A teď Den v kraji s Pavlem Kučerou.
7: Krásné čtvrteční odpoledne.
3: Den v kraji.
7: Dnes nás čeká hotová první etapa úprav Kebelské ulice v Praze, značení jízdních kol v Kladně, stěhování muzea Bedřicha Smetany a Antonína Dvořáka a příběh pamětnice z převoznického domku v Luhu pod Branovem. A nejen pro pamětníky, to budou písničky, které nestárnou. Potěší vás Lucie Bílá, Divokej Byl a Jiří Korn.
3: Český rozhlas střední. střední Čechy, den v kraji.

0: Žofie Nováčková se hlásí se souhrnem událostí 23. července.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Praze a středních Čechách? Stručně, jasně, přehledně.
2: Odpoledne. První etapa úprav Gbelské ulice v Praze je hotová. Dělníci dokončili podkládku asfaltu na trase z Novopatské. Jak budou práce pokračovat, řekne už za chvíli náš reportér. Bývalý vedoucí obory Březka u Kostelce u Křížků nedaleko Prahy Libor Beníček u soudu dnes odmítl vinu v případu údajného týrání zvířat. Beníček u soudu znovu tvrdil, že pouze chránil zvěř v oboře před toulavými predátory. V případě odsouzení mu hrozí až 6 let vězení. Hlavní líčení bude pokračovat v září. Muzea Bedřicha Smetany a Antonína Dvořáka v Praze opustí do konce roku svá dosavadní sídla. Rozhodli o tom radní hlavního města. Obě budovy jsou totiž ve velmi špatném stavu a potřebují rekonstrukci. Více také v této hodině. V pražském kině Lucerna bude mít dnes premiéru nový dokument o umělci Františku Skálovi. Film režiséra Petra Slavíka zachycuje jeho tvorbu napříč výtvarným uměním, hudbou i performancemi. Dokument vznikal 6 let a do českých kin vstoupí za týden. A pokračuje ženský tenisový turnaj Prague Open. Dnes na něm skončila Nikola Bartuňková. Další Češka Sára Bejlek hraje proti Timofejevové z Uzbekistánu zatím 1-0 na sety. A o postup do čtvrtfinále si zahrají ještě Barbora Krejčíková s Lucí Havlíčkovou.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Praze a středních Čechách? Stručně, jasně, přehledně.

0: Jste s Českým rozhlasem Střední Čechy. Dělníci dokončili práce první etapy rekonstrukce Kebelské ulice v Praze. Řidiči budou jezdit po nově opravené trase obousměrně a uzavře se pruh ve směru na Novopatskou. Kebelská ulice nahrazuje nedokončený městský okruh a denně po ní projede na 90 tisíc aut. Celková oprava má vyjít na zhruba 600 milionů korun. My už jsme ve spojení s naším reportérem Mikulášem Bochoskou. Dobrý den.
1: Dobrý den. Práce silničářů doteď omezovaly průjezd Kebelskou ulicí, a to od její severní části na křížení s Cínoveckou ulicí, tedy v podstatě na příjezdu do metropole z dálnice D8. Průjezdná byla jen část Kebelské, a to obousměrně v jednom pruhu. Ještě připomenu, že první etapa prací začala na začátku července, teď jsou dělníci zhruba v polovině prací a řidiči tak můžou začít jezdit už po opravené vozovce.
0: Proč vlastně silničáři musí Kebelskou ulici opravit?
1: Silnice byla v havarijním stavu, byly v ní vjeté koleje od kamionů, nerovnosti a trhliny. To způsobovalo velké množství škod na projíždějících autech. Silničáři také upravují celé odvodnění komunikace a použijí poklopy kanalizace, které vydrží tlak až 90 tun a běžně se používají třeba na leteckých drahách. Práce mají skončit v polovině srpna a na závěr ještě doplním, že po celou dobu prací budou přímo u Kebelské připravené 4 odtahová vozidla, aby v případě nehody dokázala auta rychle odklidit. Nehody se ale podle technické zprávy komunikací v první polovině úprav pohybovaly jenom v řádu jednotek.
0: To byl náš reportér Mikuláš Vochoska. Děkujeme, naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
2: Český rozhlas Střední Čechy, den v kraji.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na bioodpad ve městě. Seznámíme vás s myslivcem, který vyměnil srnky za antilopy a naučíme vás vyrábět návnady na ryby.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Vysíláme Den v kraji. Strážníci v Kladně budou v tuto sobotu označovat zájemcům kola speciálním ochranným kódem. Ten jim pomůže s nalezením v případě krádeže. Mimořádně přidala městská policie i víkendový termín pro ty, kteří ve všední dny nemají čas. Jak takové forenzní značení vypadá a proč by ho cyklisté mohli potřebovat, to už ví Richard Webs. Hezký den.
1: Hezký den. Městská policie Kladno neznačí jen klasická jízdní kola, ale může jít také o elektrokola, elektrokoloběžky nebo jiná vozítka v hodnotě nad 5000 korun. V minulosti třeba strážníci označili i dopravní prostředek pro lidi se zdravotním postižením. Letos zatím jízdních prostředků celkem označili 56. Většinou to byla právě ta elektrokola, kterých podle strážníků každoročně přibývá. Zájemci, kteří si svoje kolo nebo koloběžku chtějí nechat označit, můžou přijít tuto sobotu od 9 do 15 hodin na služebnu městské policie Kladno na náměstí starosty Pavla.
0: Co všechno k tomu lidé budou potřebovat?
1: Tak samozřejmě ten dopravní prostředek, který si chtějí nechat označit, musí být čistý, suchý a v dobrém technickém stavu. K tomu budou potřebovat také doklad o jeho nabití, třeba kupní smlouvu nebo fakturu a doklad totožnosti. Bez splnění těchto podmínek strážníci jízdní kolo neoznačí. Dodám také, že forenzní značení je zdarma a je určeno pro obyvatele starší 15 let.
0: Richarde, jak vlastně to forenzní značení kol funguje?
1: To vysvětlí mluvčí městské policie Kladno Zuzana Hokrová.
2: Forenzní identifikační značení majetku využívá unikátní technologii mikroteček s takzvaným syntetickým kódem DNA. Po označení je jízdní kolo spolu s fotografií a údajích o majiteli zaevidováno do mezinárodní databáze chráněných předmětů REFIS, opatřeno výstražnou samolepkou a majitel obdrží registrační průkaz.
1: Tento systém tak zvyšuje šanci na nalezení kola při případné krádeži a díky viditelným znakům působí také preventivně.
0: Tak to byl náš reportér Richard Webs. Díky a naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.
3: Český rozhlas Střední Čechy. Den v kraji.

0: Naladili jste si Český rozhlas Střední Čechy. Budoucnost dvou významných hudebních muzeí v Česku je v ohrožení. Jde o pražská muzea Bedřicha Smetany a Antonína Dvořáka. Radní hlavního města tento týden schválili ukončení bezplatné výpůjčky dvou městských budov, které doteď využívá Národní muzeum právě pro výstavy věnované skladatelům. Objekty na Novotného lávce a v ulici ke Karlovu jsou ve špatném technickém stavu a potřebují rekonstrukci. Na tu ale Národní muzeum nemá peníze. Není tak jasné, jestli a kdy se muzea Bedřicha Smetany a Antonína Dvořáka do svých objektů vrátí.
1: V expozici je nejenom klavír Antonína Dvořáka, ale třeba i jeho pracovní stůl, partitura a mnoho jiných unikátů, které světově uznávaný umělec používal a které si přijíždějí prohlížet lidé z celého světa. Informace o muzeu najdete totiž v mnoha mezinárodních průvodcích.
2: Potom víme, že se tomu tady říká Michnův letohrádek a to je připisováno majiteli, respektive tvůrci této stavby, který nechal postavit si tady své letní sídlo, takzvaný Lusthaus. A potom v 18. století, v letech 1717 až 1720, a to byl Jan Václav Michna z Vacínova. A proto dneska v průvodcích a různě najdete označení Michnův letohrádek. Ještě bych řekla, že se dost často vyskytuje jeden název, a to je Villa America. Tenhle název, tento dům dostal někdy v první polovině 19. století, kdy se tady provozovala letní zahradní restaurace, které se právě říkalo Amerika. Takže to jsou takové tři označení, které možná ještě stále figurují v označení této budovy.
1: Uvádí současná ředitelka muzea Antonína Dvořáka Veronika Vejvodová v pořadu, který vznikl před několika měsíci a popisuje vznik samotného muzea v roce 1932.
2: Máme tady Dvořákův Bezendorfer klavír, který si objednal z Vídně a můžeme zkusit teda jenom pár tónů.
1: Kam přesně se ale tyto exponáty a památky přestěhují, zatím není jasné. Vyplývá to i z písemného vyjádření mluvčí Národního muzea Kristýny Kvapilové.
3: Současně bychom byli velmi

0: Rádi, pokud by i po jejím dokončení zůstaly obě budovy místem, kde bude důstojně prezentován život, odkaz a dílo Antonína Dvořáka a Bedřicha Smetany. V tomto smyslu jsme vedení hlavního města Prahy nabídli naši odbornou spolupráci i maximální součinnost a jsme připraveni o budoucnosti obou muzeí vést další jednání. Péči o odkaz obou skladatelů považuje Národní muzeum za jednu ze svých dlouholetých priorit.
1: Budova na Novotného Lávce, kde sídlí Muzeum Bedřicha Smetany, prošla naposledy velkou opravou po ničivých povodních v roce 2002. Barokní letohrádek v ulici Ke Karlovu, kde je muzeum Antonína Dvořáka, byl sice naposledy zásadně opravován v 90. letech minulého století, ale například v roce 2017 restaurátoři opravili cenné barokní fresky a v roce 2011 prošlo muzeum také částečnou půlroční rekonstrukcí. Pražský magistrát teď chce oba objekty opravit zásadně. Citujeme vyjádření mluvčího Víta Hofmana.
2: Po převzetí objektů bude nezbytné rozhodnout o jejich budoucím využití s přihlédnutí k jejich památkové ochraně. Následně bude nutné zajistit stavebně technické, historické a restaurátorské průzkumy, zpracování projektové dokumentace a projednání příslušných záměrů s orgány státní památkové péče. Teprve na základě těchto podkladů bude možné stanovit rozsah nezbytných stavebních úprav, jejich časový harmonogram i předpokládanou finanční náročnost.
1: Po rekonstrukci chce magistrátní odbor majetku konzultovat budoucí využití s odborem kultury. Chce, aby i nadále obě budovy sloužily kultuře, společenským akcím nebo byly využity v cestovním ruchu. Michaela Vetešková, Český rozhlas.
3: Den v kraji.

Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: našem pořadu Den v kraji nabízíme tento zajímavý příběh. Libuše Vosátková provází pamětní síní Oty Pavla už 37 let. Pamatuje první expozici i dobu, kdy ji zničila velká voda. Převoznický domek v Luhu pod Branovem se o prázdninách stává jejím druhým domovem. Na návštěvu nás tam vezme redaktorka Bára Kvapilová.
1: Jsme v pamětní síni Oty Pavla v Luhu pod Branovem, která připomíná dílo a život Oty Pavla, který jsem vlastně jezdil s rodiči na letní byt a ty povídky o těch rybách, jak chytal ryby, o Proškovi a tak dále, ty se všechny odehrály tady, tady v tom domečku.
2: Říká pamětnice Libuše Vosátková.
1: Prvně jsem sem přišla asi v roce 1989, když se ta pamětní síň budovala, protože původně v tom domečku byla teda obytná místnost, kuchyně a půda a sklep. A potom přišla taková myšlenka tedy, že by bylo dobré připomenout to dílo Oty Pavla a udělat tady takovou malou pamětní síň, takže se ta pamětní síň začala budovat.
2: Vy jste říkala, že se tady střídáte s kolegyní češtinářkou. Vy jste učila matematiku na gymnáziu v Novém Strašecí.
1: Ano, učila jsem vlastně celý život. Jsem učila matematiku na tom gymnáziu, jak jste zmínila. No, vzhledem k tomu, že jsem tady z toho kraje, rodačka z toho Nového Strašecí a k řece Berounce jsme jezdívali i s rodiči stanovat a tak dále, tak i to dílo Oty Pavla mi bylo blízké. I tady na tom přívoze jako dítě jsem tady občas prošla na Bránov, na tábořiště jsme s rodiči jezdili stanovat. A potom, když se kamarádi zmínili, že se buduje tady ta pamětní síň, tak jsem se přidala.
2: Teď jsme vylezli před domek. Je to místo, které máte nejradši?
1: Je. Je. A nejradši se dávám tady na lavičce pod Agátem, to je ta lavička, kde se mluví jenom pravda. A ten pohled na tu řeku je prostě krásný v každém ročním období. Máme uvázanou loď.
2: Teď už jsme přímo u přívozu.
1: Ano. Máme novou loď, ta se jmenuje Hermína, podle maminky Oty Pavla. A na řece vidíte ještě starší loď, která už je tady, no, skoro tak dlouho jako já.
2: Nastupujeme do loďky. V tuto chvíli se tady střídá 6 převozníků a převoznic. Máte stanovený pevný jízdní řád?
1: Ne. Přívoz nemá jízdní řád, máme stanovené jenom převoznické doby. Jezdíme od 9 ráno do 7 do večera a vlastně, když někdo přijde, tak ho převezeme.
2: Stačí písknout?
1: No, písknout ne, na druhé straně se musí zabouchat a to pořádně a důkladně na takové železo, aby to bylo slyšet až do našeho domečku.
2: Zažila jste tady nějakou dramatickou situaci někdy na řece?
1: Já tedy ne, ale je pravda, že se stalo, že se tady někdo topil. Tedy nebyla jsem tady já, byl tady převozník, který to zvládl, dokonce jim i pomohl vytáhnout a dopadlo to všechno dobře. Jinak jsou ty příhody spíš úsměvné. Takové jako, že jedete, v pohodě si povídáte s těmi lidmi a najednou zjistíte, že to bydlo vám vypadlo z ruky, protože jak po něm ručkujete až nahoru a zapovídáte se nebo přímo zakecáte, tak to bydlo vám vypadne co by dub. A jak vám vypadne, tak ta loď popojede a vy už se nestihnete pro něj sehnout. Takže vám nezbývá nic jiného, než skočit do vody, to bydlo vyndat, anebo tu loď dotlačit ke břehu. A mně se to stalo taky, už minimálně aspoň 3x.
2: Od Berounky Bára Kvapilová, Český rozhlas Střední Čechy.
3: Český rozhlas Střední Čechy, Den v kraji.

0: počasí ve středních Čechách.
1: Co nám chystá počasí na noc a zítřek, to se teď dozvíme od meteoroložky Aleny Zárybnické z České televize.
2: Během noci zůstane proměnlivá oblačnost. Zpočátku se můžou ještě dál vyskytovat přehánky, ale během noci oblačnosti bude ubývat až na polojasno. Teploty ráno budou 11 až 8, v údolích až 6 stupňů Celsia. A zítra to už bude mraku méně. Během dne čekáme nejčastěji převládající polojasno, zpočátku i oblačno, později a na večer se bude vyjasňovat. A teploty zítra, tedy v pátek, 22 až 25 stupňů.
1: Co tam máte pro nás na sobotu a neděli?
2: Sobota s teplotami, které budou už mít ten letní charakter, 26 až 29 stupňů Celsia. V neděli se možná dostaneme až ke 30, ale zatímco v sobotu bude jasno nebo polojasno, v neděli už bude postupně přibývat oblačnosti a od jeho západu čekáme místy přehánky, případně taky bouřky.
1: Děkujeme za informace a přejeme příjemný den.
2: I vám všem pěkné odpoledne.
0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Po 18. hodině, která se blíží, pokračuje naše středočeské odpoledne. Pavel Kučera přeje i dál dobrý zvuk a maximální pohodu.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Je 18 hodin.
4: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
3: Vládní koalice chce prezidentské veto novely rozpočtového zákona přehlasovat na konci srpna. Policisté propustili dva zadržené úředníky pražského magistrátu. A zítra bude polojasno s teplotami do 25 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, pěkný den. Novelu rozpočtového zákona vetovanou prezidentem by sněmovna měla projednat 25. srpna. Petr Pavel tvrdí, že zákon ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí. Zástupci vládní koalice veto kritizují a chtějí ho přehlasovat.
5: Předloha má umožnit vládě třeba navýšit výdaje na obranu nad rámec schváleného rozpočtu, a to až do roku 2036. Koalice tvrdí, že bez novely by musel být příští rok schodek státního rozpočtu o 160 miliard nižší, a to by podle ní devastovalo ekonomiku. Podle šéfa diplomacie Petra Macinky z motoristů se budou navíc v dalších letech schodky snižovat.
6: Což je pro nás možná důležitější, než jet nějaký závod o to, aby se vyrovnal státní rozpočet během 4 let.
5: Podle lidoveckého místopředsedy rozpočtového výboru Benjamina Činčily ale zákonem vláda ohrožuje budoucnost země.
7: Tahle vláda má si za cíl být nejrychleji zadlužující se země v rámci Evropské unie.
5: Na přehlasování veta potřebuje koalice 101 hlasů. Ty ve sněmovně má. Eliška Zábrocká, Český rozhlas.
3: Policisté propustili dva zadržené zaměstnance hlavního města po úterním zásahu na pražském magistrátu. Mezi nimi byl vedoucí odboru pozemních komunikací Aleš Krejča. Podle náměstka primátora pro dopravu Jaromíra Beránka z Pirátů jsou vyšetřovaní zaměstnanci magistrátu dočasně postaveni mimo pracovní poměr.
8: Podle informací od pana ředitele Havla vím, že ti dotčení dva zaměstnanci byli posláni na překážky do konce srpna letošního roku. To znamená, budeme sledovat další vývoj a předpokládám, že podle toho se rozhodne i pan ředitel, jaký bude další postup.
3: Vysoký újezd u Berouna chystá úpravu návsi z vodní nádrží v místní části Kuchař. Jsou v havarijním stavu a také je tam málo místa pro posezení. Odhadované náklady jsou 10 až 15 milionů korun. Podle nezávislé starostky obce Lenky Matějkové by práce měly začít příští rok.
9: V naší místní části obce Kuchař chybí prakticky úplně jakékoliv místo pro setkávání místních obyvatel, takže chceme, aby ta náves plnila právě funkci komunitní místa pro setkávání občanů.
4: Sport.
3: Tenistka Nikola Bartůňková neprošla do čtvrtfinále turnaje Live Sport Prague Open po porážce 1-2 na sety s Tajkou Tara Rudijovou. Postup naopak vybojovala Sára Bejlek, která před chvílí zvítězila nad Timofejevovou z Uzbekistánu 2-0 na sety. O čtvrtfinále si ještě zahraje Barbora Krejčíková s Lucí Havlíčkovou.
4: Počasí.
3: Zítra bude polojasno až oblačno, ráno na mnoha místech i skoro jasno a nejvyšší teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů Celsia.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Před omezením Vekbelské směrem do Letňan počítejte s kolonou v Novopatské od sjezdu z okruhu. Ta v opačném směru se popojíždí v Cínovecké už od konce D8. Na okruhu ve směru na D1 opatrně za sjezdem na Karlovy Vary na 24. kilometru se dojíždí do kolony. Ta pokračuje na 19. kilometr a celé je to asi na 40 minut. Plný je také příjezd po D5 z Plzně. Český rozhlas Střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: A naše vysílání pokračuje s Pavlem Kučerou.
10: Přeju stále pěkný čtvrtek s námi.
4: Středočeské odpoledne.
0: Už za chvíli připomeneme spisovatele Ludvíka Vaculíka. Dnes by mu bylo 100 let. Připravíme se na důležité zápolení našich kajakářů v americké Oklahomě a pozveme vás na petrovické řezbování. To vše s písničkami, které nestárnou Petrianů, Věry Špinarové a Heleny Vondráčkové.
4: Středočeské odpoledne s Pavlem Kučerou.

0: Pojďme si připomenout jedno výročí. Valašský samorost, přímočarý spisovatel i člověk. Přesně před 100 lety se narodil Ludvík Vaculík, jeden z nejvýraznějších autorů druhé poloviny 20. století. Proslavili ho zejména jeho fejetony a komplexní dílo Český snář. V roce 1968 oslovil národ manifestem 2000 slov a po dlouhá léta patřil k nejvýraznějším hlasům českého disentu.
1: Svým odchodem od koní lidstvo hrubě sáhlo do jemné pleteně své duše.
2: Cesta Jana Špičky s přáteli ve voze taženém koňmi. To je román Cesta na praděd, který Ludvík Vaculík rozepsal v roce 1969 a dokončil ho po víc než 30 letech. V roce 2001 ho takhle sám autor načetl v plzeňském studiu Českého rozhlasu.
1: A kuň dochází k odchylnému hodnocení.
2: Rodák z Brumova za mladé odešel do Zlína, kde se stal baťovým mladým mužem, neboť absolvoval dvouletý pracovní kurz firmy Baťa.
3: Toto baťovanství a valašství v něm vytvořilo toho takový svébytný lidský duch.
2: Domnívá se publicista a Vaculíkův dlouholetý přítel Jiří Peňáz. Krátce po druhé světové válce Vaculík vstoupil do KSČ. V 50. letech nastoupil do Rudého práva, později do vysílání pro mládež Československého rozhlasu a v roce 1965 se stal součástí redakce Literárních novin. Za svůj projev na sjezdu spisovatelů v roce 1967 byl vyloučen ze strany. Na žádost předních vědců v čele s Otem Wichterlem vytvořil v červnu 1968 manifest 2000 slov.
1: Pánové řekli, že text má teda víc té situace a povzbudit lidi, no ale když jsem natočil papír a zjistil jsem, tak jsem si uvědomil odpovědnost, že teda musím vycházet opět z toho, co je, že ten proces demokratizační, že musí jít s komunisty a ne proti ním.
2: Text podepsali desítky známých osobností veřejného života a následně s ním solidarizoval i národ. Většina komunistických funkcionářů, včetně Alexandra Dubčeka, manifest nepřijala. Po následující dvě desetiletí figuroval Vaculík na předním místě v seznamu nepřátel státu. Kromě zákazu publikovat a ztráty zaměstnání se spisovatel stal terčem mediální kampaně, kdy ho režim vydíral zveřejněním stylizovaných aktů, které si Vaculík pořídil.
4: V minulých dnech došla do redakcí některých pražských listů a časopisů série pornografických a exhibicionistických snímků, které zobrazují autora protistranického pamfletu z roku 1968 2000 slov a jednoho z hlavních iniciátorů pomlouvačného dopisu Charta 77 Ludvíka Vaculíka.
2: Režimní propagandisté psali, že Vaculík je vyznavačem morální zvrácenosti a perverze. Jeho texty byly sice intimní, snoubily ale i významná témata rodičovství a výchovy dětí. Od roku 1987 patřil Vaculík k okruhu autorů samizdatových lidových novin. Do těch obnovených přispíval až do své smrti v roce 2015. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
5: Český rozhlas, střední Čechy.

0: hudební kavárna Pavla Vítka.
1: Do našeho studia zavítá Kateřina Žbirková, která byla více než 30 let manželkou a také manažerkou Mekyho Žbirky. Vedle vzpomínání u kávy samozřejmě nebudou chybět ani legendární Mekyho písničky.
0: Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas Střední Čechy každou neděli po 11. hodině.

0: Nejdůležitější den roku pro české kajakáře je tady. V americké Oklahomě budou bojovat o medaile z mistrovství světa ve vodním slalomu a mají na co navazovat. Winner of the bronze medal.
1: Jiří Prskavec získal před rokem na světovém šampionátu bronz a Jakub Krejčí dokonce stříbro. Winner of the silver medal,
2: Jakub Krejčí. Kdyby mi někdo řekl, že budu druhý na mistrovství světa, tak se mu vysměju možná, protože to je úplně něco neuvěřitelného, být druhý nejlepší v tom, co děláte. Dojalo mě to hodně. Jsem si to vždycky přál.
1: Říkal Jakub Krejčí loni v říjnu po největším výsledku kariéry. Úspěchy jakoby se pro něj od té doby staly samozřejmostí. Ve vodním slalomu vybojoval ve všech letošních závodech světového poháru medaily a je lídrem pořadí kajakářů.
3: Já mám asi ambice pořád stejný. Každý závod, do kterého nastupuji, tak chci jet co nejlepší jízdu a ideálně být na těch nejvyšších příčkách. A hlavně chci, aby mě to prostě furt bavilo a naplňovalo.
1: Nicméně dnešní závod na mistrovství světa je pro Jakuba Krejčího, Jiřího Prskavce, ale i Víta Přindiše o to důležitější, že jde o první akci, která se počítá do kvalifikace na příští olympijské hry.
4: Na tohleto já se snažím opravdu nekoukat. Za prvý si myslím, že tam má jet ten nejlepší a tak já se v tuhle chvíli rozhodně necítím.
1: Naráží účastník posledních tří olympiád, zlatý z Tokia a bronzový z Ria, Jiří Prskavec, na Jakuba Krejčího, o 9 let mladšího soupeře.
4: Budu samozřejmě o tu místenku bojovat, ale spíš se snažím si fakt užívat všechny ty závody.
1: Začínající olympijská kvalifikace je pro vodní slalomáře nově rozvrstvená do 9 mezinárodních akcí, ze kterých se každému počítá 5 nejlepších výsledků. Tenhle žebříček rozhodne o rozdělení míst pro země a pokud je Češi získají, tak také o konkrétních českých olympionicích, na rozdíl od dřívějších domácích nominačních závodů.
4: Já jsem vždycky zastával ten názor, že člověk musí předvádět ty výsledky na těch největších závodech a podle toho bychom měli vybírat ty naše nejlepší závodníky. Ono v té troji opravdu jsme najeli všichni toho tolik, že ty rozdíly tam jsou tak strašně drobný, že pak opravdu může dojít k tomu, že třeba někdo horší dokáže tam zajet. Ale když je to takováhle dlouhodobá bilance z těch mezinárodních závodů, tak si troufnu říct, že prostě pojede ten nejlepší.
1: Říká Jiří Prskavec v místě, kde se za 2 roky olympijské soutěže vodních slalomářů budou konat a teď se tu o ně na mistrovství světa začíná bojovat. Finálové jízdy kajakářek a kajakářů jsou dnes v plánu po 21. hodině. Z Oklahoma City Jan Suchan, Český rozhlas.
5: Posloucháte Český rozhlas, střední Čechy.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Tady je Český rozhlas Střední Čechy. Denisa Hergeslová má pro vás lákadla na zítřek.
1: Středočeské tipy.
2: Kam se zítra můžete vydat? Masarykovo náměstí ve Slaném ožije dalším koncertem festivalu Hudba na náměstí. Od 20 hodin tu zahraje domácí folkroková kapela Deratizéři, která slibuje energický večer pod širým nebem. Letní koncerty mají ve Slaném vstup zdarma. Stačí přijít a užít si hudbu v příjemné atmosféře historického místa. Od pátku do neděle ožije zámecký park v Petrovicích už 16. ročníkem petrovického řezbování. Přímo pod rukama zkušených řezbářů tu budou vznikat originální dřevěné plastiky a vy se tak můžete těšit na ukázky tradičního řemesla, setkání s tvůrci i příjemnou letní atmosféru. Program zabaví celou rodinu. Zámecký areál v Rožmitále pod Třemšínem přivítá na celý víkend 6. ročník multižánrového festivalu Repetefest. Čekají vás koncerty českých i zahraničních interpretů, divadelní představení, projekce krátkých filmů, výstavy současného umění, tvůrčí workshopy i komentované prohlídky zámku. Festival navíc propojuje současnou kulturu s podporou obnovy této historické památky, takže si odvezete nejen zážitky, ale přispějete i na dobrou věc. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.
0: Víc najdete na webu střednicechy.rozhlas.cz. Pavel Kučera se těší zítra zase ve stejných časech. Pěkný večer a mějte se fajn.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Je 19 hodin.
3: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Ceny benzínu a nafty v Česku vzrostly. Gynekologové v Kolíně jako druzí v republice školí lékaře v používání nové gynekologické síťky. A zítra bude polojasno až oblačno, teploty až 25 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková. Dobrý večer. Pohonné hmoty v Česku zdražují. Litr benzínu teď průměrně stojí 42 korun a 4 haléře. To je o korunu a 80 haléřů víc než minulý týden. Průměrná cena nafty stoupla ještě víc. Litr teď řidiči natankují za 42 korun a 24 haléřů. Vyplývá to z údajů společnosti CCS. Se zdražením souvisí i to, že v neděli skončila vládní regulace cen pohonných hmot. Částku proto můžou od pondělí čerpací stanice určovat volně. Specialisté nemocnice v Kolíně učí lékaře operovat nový druh gynekologické síťky. Implantát pomáhá ženám při problémech s oslabeným pánevním dnem a sestupem pochvy. Ty vedou často k problémům s močením. Nemocnice je druhým školícím centrem v republice, říká její ředitel Petr Chudomel.
4: Protože jsme na špičce těchto implantací v České republice, tak jsme se stali školícím centrem a slibujeme si od toho samozřejmě mnoho zkušeností, které nás budou opravňovat ke školení dalších lékařů z jiných nemocnic, které o řešení této problematiky budou mít zájem.
2: Žižkovská radnice opraví mateřské školy Libická a u Veverek. Dělníci by měli obě budovy zateplit a umístit na ně fotovoltaické panely za víc než 5 milionů korun. Práce by měly být hotové na podzim příštího roku, říká radní Prahy 3 Robert Pecka z TOP 09.
5: Praha 3 připravila rozsáhlou modernizaci energetického hospodářství mateřských škol Libická a u Veverek. Nové tepelné čerpadla, LED osvětlení a systém měření a regulace výrazně sníží energetickou náročnost budov i jejich provozní náklady.
3: Sport.
2: Fotbalový útočník Tomáš Chorý zůstává v mistrovské Slavii. Ke konci minulé sezóny ho šéf představenstva Jaroslav Tvrdík vyřadil z kádru kvůli opakovanému nesportovnímu chování v zápasech. Majitel Slavie Pavel Tykač ale teď rozhodl, že se Chorý vrací do týmu před novým ročníkem. Potrestaný vyřazením byl i David Douděra, který si hledá zahraniční angažmá. Jaroslav Tvrdík chce, aby se ve Slavii neobjevovaly v utkáních negativní emoce.
6: Všichni chceme udělat ve Slavii víc pro to, aby jsme tolik nepodléhali atmosféře zápasu, aby jsme si dokázali udržet tu zdravou mentalitu, ale aby to naše chování a vystupování na hřišti a na veřejnosti, aby bylo důstojnější a nenechávali jsme se tolik strhávat jednotlivými ligovými zápasy.
2: Nový ročník fotbalové ligy začne v sobotu. Mistrovská Slavia do něj vstoupí o den později proti Slovácku.
3: Počasí.
2: Zítra bude polojasno až oblačno, ráno na mnoha místech i skoro jasno a později odpoledne a večer se bude na většině území kraje vyjasňovat. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Na okruhu směrem na D1 dejte pozor za sjezdem na Plzeň. Na 23. kilometru se zastavuje. Kolona pokračuje až k Ořechu na 19. kilometr, celé je to asi na 20 minut. Plný je také příjezd po D5 z Plzně už od 8. kilometru. Směrem na letiště trvá silný provoz za sjezdem na Lohkov mezi 15. a 19. kilometrem. Plná je také ulice k Barandovu. A ve Kbelské už se projíždí omezení po novém povrchu, tedy v pásu trasu směrem do Letňan počítejte s kolonou v Novopatské. Český rozhlas Střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Pojďme spolu o něčem diskutovat.
2: Nebo můžeme diskutovat něco.
1: No a to jsme u dnešního tématu. O něčem diskutovat, tak to je běžné, myslím si. A teď můžeme diskutovat o tom, jestli se brambory mají vařit ve slupce, anebo bez slupky. A je to i, co se týká češtiny, v pořádku, o něčem diskutovat.
2: Přesně tak.
1: No a co to něco diskutovat? Není to nějaký takový neologismus posledních let, který jsme si vytvořili a není spisovný, nebo je spisovný? Jak to vidíte?
2: Řekla bych, že je to tak nějakých 10 let, kdy se o tom trochu mluvilo, protože se pořád diskutovalo něco v médiích, politici, manažeři, ty mají svůj úplně extra jazyk a ta vazba nebyla úplně běžná. Předtím se pořád diskutovalo o něčem a najednou se začalo diskutovat něco a bylo toho hodně. A lidé měli pocit, že to není správně a že je to zřejmě vliv angličtiny. No a už před těmi lety se to tedy probíralo i mezi jazykovědci, kteří nás ujistili, nás uživatele češtiny, že vazba diskutovat něco je dokonce zachycená v příručním slovníku jazyka českého, který vznikal od 30. do 50. let 20. století.
1: To znamená, že dřív se to používalo, pak se to nějak přestalo používat, pak jsme to znovu našli a řekli jsme si, ale to fuj, to je nespisovné. Ale ono je to spisovné, protože už je to tam hodně dlouho, tahle vazba.
2: Ten vliv angličtiny se připouští, nicméně krásně se to sešlo. V češtině je to v pořádku a ta angličtina nám to připomněla.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že lidský vlas je podobně odolný jako ocel? Základní vlastnosti, tedy stavba a složení, jsou pro všechny vlasy stejné. Vše ostatní je pak poměrně individuální, takže vycházejme z obecného průměru. Podkožní část vlasu se nazývá kořen, viditelné části pak říkáme stvol. Už při narození máme pod pokožkou 2 až 5 milionů vlasových váčků. Z nich pak vlasy rostou rychlostí zhruba 13 mm za měsíc. Po roce tak dosáhnou délky nějakých 17 cm. Bez stříhání můžou vlasy dorůst zhruba do délky 1,5 metru. U většiny z nás se ale růst zastaví mnohem dřív. Nejhustší vlasovou pokrývku hlavy mají blonďatí lidé. Jejich vlasy jsou ovšem nejtenčí a tak to opticky vypadá, že jich mají nejméně. Zajímavá je také pevnost lidského vlasu. Když vyrobíte drátek o stejné hustotě z oceli, bude mít podobné vlastnosti. Můžeme tedy říct, že vlas je podobně odolný jako ocel. Lidé mají na hlavě průměrně kolem 100 000 vlasů, které se po nějakých 8 letech obměňují. I proto je šedivění vlasů postupné a nenápadné.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid, když ti květy

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Oroma Vakeren.

Dobrý večer, Lačera Tešu Karšuni Ben. Festival Romipen v Brně letos opět propojí hudbu, tradice i vzdělávání. Dnes také uslyšíte rozhovor s novinářem a spisovatelem Patrikem Bangou, kterého jsme se zeptali, zda se podle něj za posledních 15 let změnil způsob, jakým česká média informují o Romech. Mangau Salačo.

0: stále je s vámi romské vysílání Oroma Vakeren, pěkný večer. Dohrála a dospívala kapela Duo Band Kladno. Jaký obraz Romů vytvářejí česká média? A kdo by měl mít možnost o těchto tématech mluvit? Na veřejné debatě organizace Romea se nad těmito otázkami zamýšleli novináři i odborníci. Mezi panelisty byl také novinář a spisovatel Patrik Banga z iDnes.cz. Zajímalo nás, zda se podle něj za posledních 15 let změnil způsob, jaký média informují o Romech.
1: Nemyslím si, že to je stejný. Myslím si, že to je jiný, že už si ty redaktoři dávají víc bacha, že už i ta česká společnost je víc citlivá, nebo minimálně část společnosti je víc citlivá na otevřený rasismus. Takže už si to vlastně, podle mě, seriózní média, už si to zkrátka nedovolej. A pokud jo, tak dostanou čočku uvnitř těch médií, čili myslím si, že v tomhle jsme se hodně posunuli.
0: V debatě se Patrik Banga vyjádřil také k roli sociálních sítí a rychlosti šíření informací. Zeptala jsem se ho, jak se podle něj proměnilo šíření zpráv o Romech v online prostoru.
1: Ale já jsem tu mluvil o nebezpečí toho onlineu a o nebezpečí té rychlosti. Jo? Že ono to má dvě roviny. Jedna věc je ta, že v tom onlineu se dá lecos rychle opravit, ale zároveň se dá nadělat hrozný škody, pokud vypustíš nějakou zprávu, která je nepravdivá, nebo je nějaká předsudečná, nebo může mít prostě velký dopad a v tom je ten online nebezpečný.
0: Banga upozornil, že nebezpečí spočívá v rychlém šíření neověřených informací v online prostoru, které mohou převzít i některá média.
1: Tomu se říká monitoring a je to tak, že jedno médium monitoruje druhý a dušují se jakoby tím, že oni to vlastně nenapsali, že to napsal někdo jiný. Čili lidově se tomu říká, vložíš to někomu do úst.
0: Patrik Banga pracuje řadu let v redakci iDnes.cz. Zajímalo mě proto, jak z vlastní zkušenosti hodnotí vývoj přístupu redakce k informování o Romech.
1: Já si troufám říct, že na iDnesu právě jsme ty, kteří se na to dávají extrémní pozor, už jenom proto, že máme za sebou jednu negativní zkušenost a to nás, myslím, posunulo poměrně dost v tom, aby jsme o tom mluvili. Zároveň tím, jak na iDnesu pracuju dlouho, tak si myslím, že už mám vliv na to, jak ty zprávy můžou vypadat. A i kolegové se mnou velmi často konzultují, pokud se jedná o romský témata, a já se právě snažím dohazovat romský odborníky.
0: Jedním z témat debaty bylo také zastoupení romských odborníků v médiích. Zeptala jsem se Patrika Bangy, proč jsou Romové zváni především k debatám o romských tématech a ne jako odborníci i k otázkám, které s jejich etnicitou nesouvisejí.
1: Myslím, že potom byl kus té debaty tady a myslím si, že to souvisí velmi často s tou rychlostí a pohodlností těch redakcí, kdy už vsázejí na mediálně známí Romy, kteří jsou schopní kdykoliv, cokoliv, na jakýkoliv téma říct. Smutný na tom je, že ani u nás jako není zase tolik lidí, kteří byli fundovaní v těch tématech a mohli něco říkat. Jo? Čili každý z nás by měl jakoby nabízet těm redakcím lidi, který třeba osobně zná a ví, že jsou kvalifikovaní k tomu, aby něco řekli. A já jsem životní optimista a věřím tomu, že za 20 let už takovýhle věci vůbec nebudeme řešit. To je taky ta pohodlnost, jo? Že než aby se ten redaktor dal tu práci a hledal toho romského odborníka, zvlášť pokud se to téma třeba okrajově jenom Romů týká, tak si radši pozve toho mediálně jaksi profláklýho Roma.
0: Vysvětluje spisovatel a novinář Patrik Banga.

0: Spolek Romani Hub z Brna se dlouhodobě věnuje podpoře romské komunity. Už po sedmé je také pořadatelem festivalu Romipen, který propojuje hudbu, vzdělávání i kulturu. Na letošní ročník nás pozve Petr Kováč.
1: Já bych chtěl pozvat všechny posluchače na sedmý ročník festivalu Romipen. A Romipen pořádá RHAP, což je brněnský spolek. A můžete se těšit na několik zvučných jmén, ale já prozradím jenom některé. Tak Igor Kmeťo, potom Anita Soul, nebo Gypsy Prala a plno dalších. Ale samozřejmě, kde se to bude konat? 15. srpna od 14 hodin na Biskupském dvoře, to je hned vedle zeleného rinku. Ta návštěvnost se nám tam pohybuje kolem 1000 lidí každý rok, takže ochutnáte nějaké dobroty a užijeme si krásný letní podvečer a večer.
2: Mimo to, že tam bude hudební program, na co se návštěvníci Romipenu mohou těšit?
1: Tak co tam bude zajímavého, bude tam právní poradna, nebo spíš registrace do právní poradny, co považuji za strašně moc důležité, protože lidé se budou moct přihlásit, zaregistrovat a potom využít bezplatné právní poradny. To znamená, že pokud máte nějaké problémy v životě a potřebujete právníka a nemáte na něj finance, tak v RHAB vám s tím může pomoct zdarma. Děláme i odškodnění romských žen po sterilizaci, takže to je velká výzva. A potom, co tam bude zajímavé, budou tam samozřejmě i tanečníci, taneční soubory. Bude tam tanečnice, která přijede z Prahy a bude tancovat s tanečnicí malou Janíčkou Šťukovou, na co já se moc těším, protože to je tanečnice od Boha.
2: Pane Kováči, organizace RHAP, jak informuje ženy, které by mohly požádat o odškodnění?
1: Tak RHAP nebo Romani Hub se samozřejmě snaží informovat, ale tohle je přesně to, co říkáte, je největší problém. Informovanost lidí, nejenom žen, ale samozřejmě neděláme jen odškodnění po nedobrovolné sterilizaci žen, ale děláme i právní poradenství. Řeknu příklad, potřebujete napsat odvolání, tak to je všechno věc, kterou vám náš právník dokáže sepsat, podat, zastoupit vás, ale děláme i teď dvě kauzy, které byly velmi smutné, odebrání dětí z rodiny. Zatím se nám to povedlo dostat do takové fáze, že pracujeme s těma rodinama, vzděláváme je, aby věděli, jak se o dítě starat, že ho musí posílat do školy a tak dál. Takže toto Romani Hub všechno dělá a je dobré, když by to i ty Romové věděli, proto jsme se rozhodli, že tento krát budeme dávat stánek registrační do právní poradny na festival Romipen, který už je vlastně sedmý ročník.
0: Do Brna na festival Romipen nás pozval Petr Kováč. Adagives Imar Savoro, Manga Vlačerat. Děkuji, že jste dnes byli s námi. Klidný večer a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: Je 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Pád armádního stroje na Třebíčsku vyšetřuje vojenská policie i ministerstvo obrany. Stavební úřad ve Zlíně dnes vydal rozhodnutí o neodkladném odstranění požárem poničené budovy 34. Zítra bude polojasno, nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Při pádu armádního stroje Venom na Třebíčsku zemřela vojákyně. Další 4 vojáci jsou zranění. Nehoda se stala v závěrečné fázi výcvikového letu. Podle velitele vzdušných sil Petra Tománka se stroj zřítil z výšky zhruba 50 metrů. Podle ministra obrany za SPD Jaromíra Zuny armáda do vyšetření nehody pozastavila provoz všech vrtulníků systému H1.
2: Na místě působí inspekční orgán ministerstva obrany, který vyšetřuje letecké nehody. Dokud nebudeme mít výsledky, tak nepovolíme lety těchto vrtulníků, dokud si nebudeme jisti, dokud nám odborníci nedají jasný závěr.
0: Stavební úřad ve Zlíně nařídil neodkladné odstranění ohněm poničené budovy 34 v bývalém baťovském areálu. 11-patrový objekt z velké části poničil požár, který vypukl 9. července a hasiči ho likvidovali 15 dní. Budova se během zásahu z velké části zřítila a podle hasičů dál představuje bezpečnostní riziko. Pokračuje mluvčí města Tomáš Melcer.
3: Stavební úřad dnes vydal rozhodnutí o neodkladném odstranění zbylé části 34. budovy. To bylo posláno do datové schránky majiteli objektu.
0: Bývalý vedoucí obory Březka u Kostelce u Křížků nedaleko Prahy Libor Beníček u soudu dnes odmítl vinu v případu údajného týrání zvířat. Státní zástupce tvrdí, že obžalovaný surově zacházel s kočkami chycenými do pastí a jednu z nich krutým způsobem zabil. Beníček u soudu znovu tvrdil, že pouze chránil zvěř v oboře před toulavými predátory. V případě odsouzení mu hrozí až 6 let vězení. Hlavní líčení bude pokračovat v září.
1: Sport.
0: Tenistky Sára Bejlek a Barbora Krejčíková postoupily do čtvrtfinále Live Sport Prague Open. Bejlek porazila Timofejevovou z Uzbekistánu 2-0 na sety a Krejčíková stejným způsobem vyřadila další Češku Lucii Havlíčkovou. V Praze v osmifinále skončila také Nikola Bartuňková. Prohrála Stara Rudijovou z Tajska 1-2 na sety.
1: Počasí.
0: Ráno bude většinou polojasno až skoro jasno na severovýchodě a během dne přechodně i jinde převážně oblačno. Ojediněle na severovýchodě se místy vyskytnou slabé přehánky. Později odpoledne a večer od západu bude ubývat oblačnosti a srážky ustanou. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů. Na severu a severovýchodě území kolem 20 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D2 směrem z Bratislavy do Brna za Podivínem na 35. a 5. kilometru došetřují kolizi 4 osobních aut. Neprůjezdný je stále levý pruh, místo zřetelně označené světelnou šipkou. Fronta už je velmi krátká, jen na pár minut. Na D1 z Brna do Prahy na Šmejkalce ještě více omezili provoz. Dnes večer a celou noc až do zítřejšího brzkého rána se mezi 24. a 23. kilometrem jede pouze levým pruhem. Kolona se tvoří za sjezdem na chodce rady na 26. kilometru. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
4: Je ikonou československého filmového světa. Mezi jeho režisérské počiny patří třeba kultovní snímky Tankový prapor či Bonnie a Clyde. Režisér Vít Olmer je naším hostem. Vítám vás. Dobrý den.
5: Dobrý den, taky přeju.
1: Alex a host.

0: pořadu Alex a host je Vít Olmer, režisér filmů Bonnie a Clyde, Tankový prapor, Nahota na prodej a mohla bych pokračovat. Pane režisére, kdy jste viděl opravdu dobrý film? Vybavíte si to?
1: Myslíte svůj nebo cizí?
0: Cizí. Vaše filmy jsou skvělé všechny, ne?
1: No, tak já v poslední době se spíš vracím ke starší kinematografii, protože se mi zdá, že teď, jako v současné době, i u nás, i venku vzniká míň filmů dobrých, i když jsou výjimky, že jo. Mě například uchvátili dva české filmy. Jeden se jmenoval Vlastníci a druhý Zahradníkův rok. Tak to si myslím, že to jsou filmy opravdu na, nechci říkat světový, ale evropský úrovni. No jinak já miluju filmy Scorseseho, prostě celý tyhle ty plejády těch mistrů, který už jsou to starý páni jako já. Snad starší je Clint Eastwood ještě. A ještě chce točit.
0: A vy?
1: A já pozor, já jsem nejstarší točící režisér v Čechách.
0: Tak, to je úžasné, je to úctyhodné a je to dobře. A pane režisére, když se tak díváte na ty filmy, umíte se vlastně podívat na film jako divák, nebo je to prostě nemyslitelné, nemožné? Díváte se na ně očima toho režiséra?
1: Já se dívám jako divák, jo. Já to moc neposuzuju ani tak po ty stránce profesionální, to jsem se naučil od pana režiséra Kryšky, který mě objevil do filmu, který taky říkal, že vždycky zapomene na to, že je režisér a na tu profesi a spíš se do toho vžívá jako divák. No tak samozřejmě, když ten film nestrhne, tak člověk vidí ty profesionální chyby, no tak pochopitelně potom to, ale když vás to veme a opravdu zaujme, tak to je krása. Už to se stává málo kdy, to tež s komediem, ale komedie to vůbec, že ten humor, který dneska teda se pěstuje, tak mě moc nesedí, protože já mám radši takový ten intelektuální, jako bejval, že jo, třeba Woody Allen, nebo takhle, no. Ale diváci chtějí to, co chtějí, tak to mají, že jo.
0: A skutečně myslíte, že lidem nechybí ten intelektuální humor, o kterém vy mluvíte?
1: Já si myslím, že lidi, tak vidíme to i podle návštěvností, že jo, tak tady prostě, já nevím, když to srovnám, tak třeba Zahradníkův rok vidělo poměrně málo lidí, ale pak takový film Ženy v běhu nebo podobný, že jo, tak to má milion sledovanost. Takže svědčí to o vkusu lidí a o celkový situaci v kultuře tady u nás.
0: A o jakési nenáročnosti?
1: Já si myslím, že lidé dneska jsou pod velkým tlakem většinou, že ať už pracovním, nebo je to vlivem politické situace, která není dobrá. Lidi hodně musí makat, aby teda si udrželi životní úroveň. No a tak potřebují se prostě bavit, že jo, já to chápu. Prostě, že přijdou domů a potřebují se pustit něco veselýho. Je to jasný, já už to mám taky teď. Mám tablet, posteli, ležím a říkám si, tak já nebudu si sejívat na politické zprávy, nebudu politické podcasty a pustím si třeba Mistra Bína.
0: Zkrátka pobavím se. Vít Olmer je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná.

prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatek za to brál bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30, celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Pozvání do pořadu Alex a host přijal Vít Olmer, režisér notoricky známých filmů, jako třeba Tankový prapor, Bonnie a Clyde, Ještě větší blbec, než jsme doufali, a tak dále. Vy jste v minulém vstupu, pokud bych to měla shrnout, řekl, že pokud shlédnete film jako divák, tak to byl dobrý film, a jakmile tam začnete hledat chyby nebo nacházet chyby a díváte se na něj už těma režisérskýma očima, tak to nebyl dobrý film. Je to, dá se to tak říci?
2: Já myslím, že jste to vyjádřila přesně. Přesně. Protože u silného emotivně silného filmu prostě zapomenete na to, jak třeba je to stříhaný, jaká je kamera a tak dále. Že? Je to prostě, ten vjem je takový, že prostě na tohle to zapomínáte.
1: Nicméně,
2: na tu filmářskou kuchyň.
1: Jak se to uvařilo, upeklo. No. Nicméně, než jste začal točit, tak jste i hrál, herectví jste vystudoval. Proč nakonec potom zvítězila režie? Co vám chybělo na herectví?
2: Já v podstatě, teda jsem hrál už v dětství v ochotnických souborech, protože můj táta byl ochotník zarytej, ale loutkovýho divadla v Českém Brodě, jo. Pozor, to bylo na vysoký úrovni, jo. A on chtěl, abych hrál, jo, tak třeba hráli se broučci a já jsem nechtěl moc. A on mě přinutil, dal mi pár facek a musel jsem mluvit broučka, jo. No pak se mi to trošku zalíbilo a pak teda jsem to zkusil na Damu, kde mě nevzali první rok, protože mě přinutili zaspívat písničku nějakou a já s tím hudebním sluchem jsem na štíru, jo. Tak mě trošičku vyhodili, ale já jsem šel jako elév do divadla v Mostě. A to bylo výborný, to byla výborná škola. A za rok potom už jsem šel na tu Damu. Pan profesor Nedbal říkal, abych teda zaspíval, jestli jsem se trošku polepšil. Tak já jsem začal zpívat a on uprostřed písničky říkal, no tak to lepší nebude, dobrý, berem.
1: Tak tím jste se dostal na Damu, ale stále jste měl nakročeno k tomu herectví a hrál jste dál. Tak kdy přišel pak ten zájem o režii?
2: Já jsem spíš tíhnul vždycky k filmu. No tak bylo to logický, protože už na ty Damu mě obsazovali režiséři významných jmen, Krška, Kachyňa, mě obsazovali do filmů. No a mně se strašně to zalíbilo koukat těm režisérům přes rameno, jak to dělají. A začalo mě to bavit víc než divadlo. Takže jsem potom přešel na filmovou fakultu a věnoval jsem se výhradně filmový režii, i když jsem ještě hrál občas nějaký role ve filmu. A v divadle jsem ještě hostoval, to bylo poslední, Ze života hmyzu, režii Macháčka, naproti FAMU hned. Národním divadle mám takovou hezkou vzpomínku na to, pan režisér Macháček byl takový zuřivec a strašně křičel na ty herce, jo, tejdel je. A já jsem říkal, dobře, pan režisér, já to vemu, tu roli toho Felixe, ale jestli na mě jednou zakřičíte, tak jdu tadyhle za roh na FAMU, kde studuju.
1: A zakřičel?
2: A nezakřičel.
1: Vít Olmer je naším hostem.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
5: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
6: a Petr Kostka.
3: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Povídám si s režisérem kultovního snímku Tankový prapor a spousty dalších samozřejmě, Vítem Olmerem. Vy jste v minulém vstupu popisoval ještě dobu, kdy jste hrál pod vedením režisérů Krška, Kachyně, také jste zmiňoval Macháčka, který prý hodně křičel na herce. Jaký jste byl a jaký stále jste vy, režisér? Křičíte?
1: Já nekřičím, já, protože právě jsem zažil být v kůži herce, tak jsem se spíš snažil mít pro ty herce porozumění a být na ně hodný. A to byly výjimečné případy, kdy jsem se rozčilil, to se stalo asi jednou, kdy jsme točili a ty dva představitelé v hlavní scéně filmu prostě najednou neuměli text. Jo. A ten den natáčecí stál 200 tisíc. No tak to už jsem opravdu křičel. A jinak jsem se snažil být hodný a spíš navodit takovou atmosféru žertu a dobrý pohody.
0: Tak, ale bylo to i díky tomu, tedy té vaší zkušenosti, co by herce. Ta vám pomohla k tomu být potom klidnějším režisérem.
1: Určitě. Ta zkušenost byla dobrá i vlastně to už jsem říkal vlastně, že tím, že jsem prostě dělal s těma významnýma režisérama, tak jsem se naučil, pokud jsem se něco naučil, tak jedině u nich, jo, ne ve škole. Ve škole se člověk nic nenaučí.
0: Za minulého režimu byl přísný dohled nad tím, co se natáčelo, co se pouštilo ven. Měl některý z vašich filmů na mále?
1: No tak nejenže na mále, že já jsem zažil krásný 60. léta, to bylo fantastický, jo? To byl takový obrovský vzestup, kdy já už jsem natočil takový drzý dokumenty, třeba Občané s RBM, a to bylo ještě na škole, ale už se to odvysílalo, a to bylo o tom, co se děje s potomkama české šlechty, co se děje v současnosti, že musí dělat kopáče a jeden dělá kulisáka a tak dále, jenom proto, že mají takzvaně modrou krev. My jsme tam pak udělali takový žert, že jsme jednoho vzali na odběr krve, aby se ukázalo, že ta krev je červená. No takže ty 60. let, tak to jsem stačil natočit pár takových dokumentů, který vrtali do toho režimu, ale tenkrát to ještě jakž tak šlo, ovšem po 68. mi to dali sežrat. Takže si mě zavolal ředitel Barandová, řekl tak a nebudeš ani hrát, ani režírovat. Proto bylo ještě spojený, že já jsem psal taky články a povídky a tak dále. Vždycky se tak vrtal prostě do...
0: Nedalo vám to?
1: Nedalo mi to, no. A tak to jsem si potom odskákal, takže jsem potom strávil skoro 10 let v dabingu. Což by ještě, no, tak taková... Ale to by ještě šlo, ale oni mě za trest dávali dabovat sovětský filmy, východoněmecký a vietnamský.
0: Kdy pak nastala změna, kdy ten trest pominul?
1: Potom koncem 70. let já jsem dělal něco pro Slováky. Slováci byli v té době takový drsnější, odbojnější, jo. A dělali jsme tam takový recesistický pořad pro televizi, který se jmenoval Ráč tě vstoupiť. A to byly takový prostě portréty, ale dělaný způsobem recese. Odvysílali se vždycky v 5 hodin odpoledne, pak to dostalo mezinárodní cenu Dunaje a pak to zakázali. To byla klasika, že jo. No ale já už se ta doba tak mírnila, že koncem těch 70. let, 80. let, tak mi nabídli ze Zlína, jsem dostal nabídku točit dětský film, Sonáta pro Zuzku, no a ten dostal paradoxně hlavní cenu. Tomu jsem já ani nechtěl věřit, jo, že prostě to. No a pak už se to teda rozjelo, pak už mě povolili točit i na Barandově a stal jsem se tam kmenovým režisérem.
0: Tak a pak přišlo rok 89, no. 90. léta, rok 91, Tankový prapor a no. O něm budeme mluvit za malou chvíli. Naším hostem je režisér Vít Olmer.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Byla jsi miloučí, světlem pochodní a teď nesnesu tvůj žár.

0: Nesu tvůj žár.
1: V Alex a host si povídám s režisérem Vítem Olmerem. Jmenovala jsem několik vašich notoricky známých filmů, ale které období vy považujete za nejplodnější?
2: Právě potom, když jsem natočil dětský film ve Zlíně a pak ještě jeden a dostal jsem šanci na Barrandově, tak jsem měl možnost dostat do ruky výborný scénáře a natočil jsem, myslím, nejlepší filmy vůbec, jak si ty kariéry, Co je vám, doktore, a Jako jet. Oba dva byly se Svěrákem. Půvabný je, že u toho prvního, Co je vám, doktore, měl hlavní roli hrát Menzel, ale oni řekli, tak to teda ne, takovýhle spojení Menzel, Olmer, a ještě autor Máša, ten byl taky trošku na černý listině. No a Menzel říkal, víš co, půjdeme za Svěrákem, řekneme, jestli by to nevzal. No a Svěrák to vzal a to bylo štěstí, protože si myslím s odstupem, že byl lepší, než by byl býval Menzel. Navíc tam přinesl do toho spoustu svých nápadů, vtipů a hlášek. Takže to pokládám za krásnou dobu.
1: Konec 80. let, přišel rok 89, sametová revoluce a počátek 90. let, začaly se točit komerční filmy. V 91. jste natočil svůj legendární tankový prapor, který se vysílá vlastně dodnes a je stále velmi, velmi oblíben. Kolem jeho vzniku se tradují různé legendy. Mám tady přímo pana režiséra Víta Olmera, takže se vás můžu zeptat, co je třeba pravdy na tom, že na premiéře byl pan Škvorecký, nebo že jste museli opravovat tanky, které dorazily, aby byly pojízdné, nebo tu vojenskou techniku?
2: Já bych chtěl jenom zmínit, že já jsem měl původně dělat obecnou školu, ale současně jsem dostal nabídku na tankový prapor. A ten tankový prapor mému natyrelu, jak si vyhovoval víc, jo, taková ta drstost, inteligentní humor, že jo, a prostě naplno, tak jsem vzal tankový prapor. No a to byla úžasná práce, protože to bylo hned po té revoluci, takže všichni pracovali s takovým obrovským nadšením. Ta firma neměla peníze, Bonton, pozor, ty si se zadlužili všichni, že jo, honoráře se

0: hned neproplácely, že jo. Někteří lidi do toho dávali třeba rekvizitáři svoje věci a tak dále. Bylo to velmi to, ale bylo takové nadšení, jo, že i ty herci, všichni hráli naplno a myslím si, že už to se asi nebude opakovat.
1: A teď se vrátím k té své otázce, zda na premiéře byl tedy pan Škvorecký, údajně s manželkou přiletěli ruským vrtulníkem, měli jste prý opravovat nepojízdné tanky, které dorazily na natáčení, tak co je na tom pravdy?
0: No tak já bych začal tím natáčením těma tankama, že jo?
1: No.
0: To se přivezli ze Slovenska tanky, ale pak se ukázalo, že se musí popravit a tak. A tam byl takový major na tom tankodromu, který byl takový ten zelený mozek, ale ty tanky popravili, takže se s nima točilo, jo, což je, no, možná, že dneska jsou ještě ve válce teď na Ukrajině, že jo.
1: Se dostat...
0: Ale Škvorecký byl sám taky vlastně na vojně, on byl velitel tanku, pozor, takže on to měl všechno odpozorovaný fantasticky, jo, proto je to tak výborný ta předloha, že jo. No a ten scénář, oni mu napsali jiní autoři verzi scénáře, která nebyla dobrá, protože to začali předělávat, tak my jsme potom s Radkem Johnem udělali svoji verzi, kdy jsme vycházeli dost důsledně ze Škvoreckýho. A Škvorecký byl rád a přijel na premiéru s paní a oni udělali takovou bombastickou premiéru, že jo, to byl takový ten počínající kapitalismus, tak všecko prostě obrovský, že jo, a vrchol paní Mandlovou pozvali, že jo, a vrchol všeho byl, že přiletěla helikoptéra ruská, sovětská, a ta přivezla tam na místo přivezla Škvoreckýho s paní, že jo. Chvilecky říkal, tak to je teda sranda, že já prostě přivítávám sovětskou helikoptéru. Ještě staro mohl spadnout taky, že jo? A bylo by po legraci. Byla to krásná doba.
1: Říká Vít Olmer, který je naším dnešním hostem.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

přejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž,

0: režisérem Vítem Olmerem teď probíráme detaily vzniku jeho kultovního snímku Tankový prapor. Také se traduje, pane režisére, že jste během Tankového praporu poznal svoji budoucí ženu, herečku paní Simonu Chytrovou, ale vy jste ji poznal už dříve. To už jste o ní věděl, když šla na casting?
1: Já jsem Simonu poznal ještě před natáčením. My jsme se potkali v Moskvě, kde byl týden jako takového toho kulturního přátelství, že od nás tam měli divadla, semafor a různý další. A já jsem tam měl s filmem Bonnie a Clyde, kterýmu tam samozřejmě vůbec nikdo nerozuměl. Na to koukali jak bulíci. A tak já jsem tam neměl v podstatě co dělat, ale Simona tam hrála se semaforem a tam jsme prostě setkali. No a slovo dalo slovo, jak to tak bývá, zamilovali jsme se do sebe. No a potom vlastně, když jsem dělal Tankový prapor, no tak se mi samozřejmě, to bylo logický, že logický, ona se na to hodila, ale prostě ten mi obsadil, že vyčítali mi to potom kritici, že obsazuju manželku, jako kdyby na celém světě to nebylo běžný, když se podíváme, tak většina režisérů obsazuje svoje milenky a svoje manželky a já myslím, že to je dobře, protože je znají, že prostě a ta spolupráce je dobrá, protože od rána do večera prostě potom diskutujou a tak dále a je to potom pozdrav na tom výsledku.
0: Tak a posouvají ku předu, dobrou věc. Vy jste zmiňoval svůj další legendární film Bonnie a Clyde. Potom jste vlastně po více než 25 letech, protože Bonnie a Clyde se natočil v roce 87, tak jste potom po 25 letech natáčel vlastně dvojku. Většinou bývá to pokračování mnohem jako náročnější, jsou od toho velká očekávání. Tak zvažoval jste dlouho zda točit pokračování filmu Bonnie a Clyde?
1: Tak takhle, já jsem vlastně to dostal jako nabídku, abych udělal Bonnie a Clyde 2. No, samozřejmě nedopadlo to tak, jak jsem si představoval, ale bylo hodně, hodně takových překážek, jo. Těm producentům šlo jenom o prachy, jo. Takže prostě se tomu nevěnovalo to, co mělo. A film bez peněz a bez takového nadšení, myslím nadšení ze strany těch vedoucích a těch, co o tom rozhodovali. Jo. Takže si myslím, že už to nemělo ten prostě drive jako ta jednička. Bohužel, nedá se nic dělat.
0: A mrzelo vás tam, zvažoval jste, říkal jste si, kdyby se to točilo, bývalo hned třeba 2 roky po té jedničce, tak by to dopadlo jinak?
1: Je to možný, ale ta nabídka nebyla. Nabídka přišla až v určitý době. Vůbec byl problém finanční, že protože najednou lidi přestali chodit do kina. Na takový pravdu byla obrovská návštěvnost. Ještě na Houtu na prodej byla taky velká návštěvnost. A potom to začalo trošku klesat, lidi začali chodit méně do kina. Hmm. Tím pádem se špatně scháněli sponzoři. Třeba my jsme měli dělat Smrt na prodej, což bylo pokračování na Houty na prodej, a na to už jsme s Pepíkem Klímou a s Krampolem už nesehnali peníze. Jo. Takže jsme si nemohli vybírat. Je to prostě, člověk je v rukou těch, co mají prachy.
0: Tak, Jan Potměšil, Josef Nedorost, Tomáš Hanák, Veronika Jeníková, to byly hlavní tváře nebo hlavní hvězdy jedničky Bonnie a Clyde. Když jste je oslovil, aby znovu natáčeli tedy dvojku, tak všichni kývli nebo jste musel třeba je přesvědčovat?
1: Já myslím, že když jsme začali dělat dvojku, tak jsme samozřejmě počítali s tím, že všichni z jedničky budou hrát a oni byli nadšený, že byli rádi, kdo by nebyl, že jo, a někdy tam byly i trošku problémy, protože někdy už byli nemocní a ty tady jmenovat dost těžce, ale prostě točili, no ale jak říkám, už to prostě nemělo ten.
0: S námi ve studiu zůstává Vít Olmer.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Režisér Vít Olmer je hostem pořadu Alex a host Českého rozhlasu. Pane režisére, někde jsem zaznamenala, že vy teď trochu koketujete s umělou inteligencí. Tak na co se jí tak vyptáváte? Co vás zajímá?
1: Tak to je opravdu takový jako jenom, protože Sejt Bumi, který se v tom vyzná, tak já jsem říkal, hele, ukaž mi, jak se to dělá, já to taky zkusím. A tak jsem to trošku zkusil, já nejsem technický typ, jo, takže na rozdíl od tvý ženy, která paradoxně vyhrála kdysi matematickou olympiádu, tak já jsem z matematiky vždycky propadal, jo. To je takovýhle to. No, tak já jsem si zkusil tu umělou inteligenci a když jsem se zeptal na sebe, sám na sebe, tak mi to tam vyplivlo, že jsem natočil film, který natočil Jurej jako Bisko a takhle, jo. Tak,
0: jsou tam mezery, zkrátka.
1: Tak mě to přestalo bavit, no.
0: Vy jste vzpomněl v tom našem povídání legendární režiséry, jako třeba pan Kachyňa, pan Krška. S kým se vám dobře spolupracovalo? Myslím tím, na kterého třeba hereckého barda rád vzpomínáte, kterého jste obsadil ve svém filmu?
1: Tak samozřejmě už jsem tady jmenoval, že Zdeněk Svěrák, že jo, to jsem velice zavázaný, protože těm filmům pomohl. Potměšil, vynikající, Jeníková, Hřmánek třeba mi rád, výborný. To jsou takový herci, kteří nejsou jenom herci, že by odříkávali texty, ale že si i vymýšlejí. A já to dělám s chutí, jo. Já je nechám, aby... A říkám, jak bys to třeba řekl jinak? A to strašně pomáhá, jo. Proto já taky rád jsem dělal s nehercema. Protože neherci mají takový kouzlo opravdovosti, jo. Když teda mají talent, to se může třeba objevit v 60. Forman taky objevil, že to kapelníka, já nevím, kolik mu bylo toho Kolínskýho, jo. Tak a ty neherci, a nebo úplně nejlepší ze všeho je kombinace, jo. Dělat s nehercema a kombinovat je s hercema. A zase s tím začal Forman, kdy taky měl neherce, že a pak Hvězdu třeba. No v podstatě Kukačí nic, když si vezmete, tak to byly málo známí herci a Nicholson tam prostě vevodil.
0: Měl jste šťastnou ruku na herce? Vycítil jste nějak ten talent nebo to, že se pro tu roli hodí?
1: Tohle je dobrá otázka. Já si myslím, že to je věc chemie, že to je opravdu věc takového nějakého instinktu. Jo. Jako pro mě třeba jít do divadla se povádat na herce mě moc nedává, protože tam se stylizujou, že, a tak dále. Ale já potřebuji si s tím člověkem posedět. A musím říct, že už během 5 minut tak trošku tuším, co to je za člověka. A jestli by se na tu roli hodil. Taky to samozřejmě nemusí vyjít vždycky. A musí se postavit před kameru a natočit ho, jo. Protože kamera odhalí všecko. To je prostě úžasné. Kamera se nedá ošidit. Divadlo tam můžete se nalíčit a já všecko, ale kamera je rentgen.
0: Tak já moc děkuju, ať jste u toho rentgenu ještě hodně dlouho. Vít Olmer byl naším hostem.
1: Děkuju.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na bioodpad ve městě. Seznámíme vás s myslivcem, který vyměnil srnky za antilopy a naučíme vás vyrábět návnady na ryby.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje.
2: Je 21 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
2: O víkendu se do Česka vrátí letní teploty, v neděli může pršet. Demolice obchodního domu Slezanka v Opavě bude pokračovat a zítra bude polojasno, maximálně 25 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. O víkendu se v Česku vyjasní a teploty můžou dosáhnout 29 stupňů Celsia. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. V neděli se ale začne přes den zatahovat a od jihozápadu budou přes Česko přecházet přehánky. Místy se objeví i bouřky. Oblačné a deštivé bude podle meteorologů i pondělí. V průběhu příštího týdne se ale vyjasní a teploty můžou přesáhnout tropickou třicítku. V Opavě bude pokračovat demolice bývalého obchodního domu Slezanka v centru města. Tamní magistrát už vyhlásil soutěž na druhou etapu bouracích prací. Potvrdil to Martin Kůz z opavské radnice. Součástí další fáze demolice budou také přeložky inženýrských sítí.
3: Pokud vše proběhne podle plánu, měla by být druhá etapa demolice dokončena do konce listopadu tohoto roku. Současné město připravuje na podzim další setkání s odborníky i veřejností, která pomohou určit podobu architektonické soutěže na budoucí využití tohoto významného prostoru v historickém jádru města Opavy.
2: Novou edukativní expozici s názvem Objev Jesenicko si můžou zájemci prohlédnout v turistickém a informačním centru Katovna v Jeseníku. Výstava je zaměřená na přírodní krásy a specifika regionu. Pokračuje mluvčí radnice Markéta Kaniová.
4: U vstupu návštěvníky přivítá kemp místní legendy, který je provede historii Katovny. Přízemí si tak prohlédnout 3D modely Jesenicka, objeví živý rašeliník a hravou formou si otestují své znalosti našeho regionu. Nahlédnou také do příběhu hornictví, textilního průmyslu a lázeňství. V horním patře pak na návštěvníky čeká šestice IQ exponátů.
0: Sport.
2: Fotbalisté Sparty se chystají na start nové sezóny. V sobotu nastoupí na úvod šance ligy na hřišti brněnské Zbrojovky. Hlavní trenér Pražanů Dan Brian Priske zmínil, jaké cíle Sparta pro nový ročník má.
5: Jsme hladovější než kdy předtím. Dvě sezóny bez trofeje, to není dobré. Chceme titul v lize, probojovat se do finále poháru a být co nejúspěšnější v evropských soutěžích. Dostat se na tu nejvyšší úroveň. Cíle jsou jasné.
0: Časí.
2: Zítra ráno bude většinou polojasno až skoro jasno na severovýchodě a během dne přechodně i jinde převážně oblačno. Nejvyšší teploty vystoupí na 21 až 25 stupňů, na severu a severovýchodě území bude kolem 20 a na horách bude 17 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy nejprve opatrně za sjezdem na Chocerady na 26. a 5. kilometru stojí nepojízdný mikrobus. Blokuje stoupací pruh, je označený světelnou šipkou a vybočuje se. A pozor pak na D1 opět směrem do Prahy i o kus dál. V omezení na mostě Šmejkalka se teď do Prahy jezdí jen levým pruhem a menší kolona z kilometru 26 je asi na 10 minut. A v Praze jsou komplikace ve Strahovském tunelu směrem na Troju. V první polovině tunelu stojí v pravém pruhu nepojízdný osobní auto. Průjezd tunely tak musí regulovat a kolony přímo v tunelu jsou od Anděla a 10 minut se stojí i v Dobřížské ulici před vjezdem do Mrázovky. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A teď už pořad Zlatá láska.
0: Zlatá láska.
6: Do světa lásky a něžnosti vás zvou Petr Kostka
7: a Carmen Majerová. Dnes uslyšíte příběh, který je důkazem, že láska překoná hory, poválečné útrapy a vrátí i ztracené jméno.
6: Vyprávět o svých citech budou 79letá Uršula a 81letý František.
7: Oba už také vědí, že láska je největší léčivá síla v přírodě.
0: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Se zlatou láskou za vámi přicházejí Petr Kostka
1: a Carmen Majerová. Budeme vám vyprávět příběh manželů Uršuly a Františka Wolfových ze Srbské Kamenice.
0: Poznali se před 63 lety. Stačil pohled, láska k tanci, dvě srdce a vznikla láska. Jak to všechno bylo, jel se zeptat s mikrofonem vnímající Patrik Rozehnal.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Paní Wolfová.
3: Vás tady, ano.
4: Uršula.
3: Ano.
4: Patrik Rozehnal, dobrý den.
3: Těší mě.
4: Já vám dám kytičku rovnou.
3: Je, děkuji.
4: A ta vám jde krásně k šatu.
3: No, vidíte, tak pojďte dál.
4: Vy máte nádherný dům teda.
3: Jo, pojďte dál.
4: Dozadu, do domu, to je takové to staré selské stavení.
3: To byla kdysi pekárna.
4: Tady se pekl chleba.
3: Chleba a pečivo za Němců. Vystavěný to je 1908. A ty byly potom odsunutý ty lidi, ale my jsme to neměli po nich. My jsme to měli až po několikátý generaci. No a my jsme to koupili a to bylo v hrozném stavu.
4: Takže to krásu jste tomu dali vy.
3: Jo.
4: A tady můj máme muž, Františka, už asi předpokládám. Dobrý den.
5: Dobrý den, dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Tady je plno fotek.
4: Jo, vy jste nachystala takhle.
3: Já jsem nachystala fotky.
4: I vaše svatební.
3: No, naše svatební. No a...
4: Vy jste pořád stejný oba.
3: Ne, nejsme.
4: No jo.
3: Jo. František přišel o vlasy. Z velký lásky padají vlásky, se říká.
0: Vraťme se do doby, kdy měl František ještě bujnou kštici. Bylo mu 18, měl už po maturitě a chodil do práce.
1: Ve volném čase rád tancoval. A jednoho zářijového dne roku 1961 se s kamarády vydal z Chlumce na Ústecku do Chabařovic na taneční zábavu.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
5: No a tam jsem potkal jako vokatou holku, která se mi jako tak nějak zamlouvala. Jako.
3: František mě vyzval k tanci a potom jsme tančili a vždycky, když jsme se potom scházeli a šli jsme na čaje nebo na plesy, my jsme stihli čaje a my jsme stihli i ples tam v Chabařovicích, v tom našem městečku, kde bylo 5000 obyvatel, bylo plno 8 až 10 plesů bylo za sezonu. Takže my jsme oba dva rádi tančili, my jsme začínali s tancem, my dva na sále a končili jsme taky my dva. Takže my jsme byli takový abnormální v tomhle, bych řekla. Můj muž potom musel jít na vojnu. 19. šel na vojnu.
4: To znamená, vy jste se rok vídali, tančili a ano, pak odcházel na vojnu.
3: Ano, a potom šel na vojnu, jenomže šel na vojnu až do Liptovského Mikuláše, do Nízkých Tater. No, ale předtím ještě měl o mě zájem ten dvojitý Wolf.
4: Takže vy jste teď jednoduchá Wolfová. S jednoduchým V,
3: ano.
4: Protože František je Wolf jednoduše. Ano. A vy jste měla ještě nápadníka s dvojitým V.
3: Já jsem měla ještě z Chabařovic nápadníka s dvojitým V. A ten nápadník s dvojitým V byl o 2 roky starší než můj muž a o 4 než já.
4: Rozumím tomu dobře, že vy v době, kdy vám dvojitý Wolf odešel na vojnu, tak vy jste si takhle jako nabrnkla jednoduchého Wolfa?
3: No, to tak bylo.
5: Oni jenom kamarádili, to bylo takový, že se znali.
3: Ono to nebylo to nic vážného.
4: Co rozhodlo ve vás srdci, že jste věděla, že ne, že chcete Františka?
3: Jeho kamarádi. Měl ještě další kamarády v Chabařovici, jak to ty mladí lidi mají plno kamarádů. A ty kamarádi říkali, hele, Klaus ti není věrný. My jsme spolu intimního nic neměli. Klaus ti není věrný. Klaus tamhle s nějakou chodí a tamhle s nějakou chodí. Jestli to byla pravda? Já jsem toho nebyla svědkem. Jestli lhali ty kluci, nebyla jsem svědkem. Ale nevím, proč jsem si vybrala jednoduchýho Wolfa.
4: No a to byste měla vědět, proč.
3: No, protože byl strašně milej, strašně hodnej. Na rukách by mě nosil. My jsme někdy z blbosti, když jsme potom spolu chodili s Františkem, tak Chlumec a Chabařovice jsou 3 kilometry. A když jsme šli na návštěvu k jeho rodičům do Chlumce, tak jsme udělali blbost a on mě vzal takhle na ramena a byla mlha zrovna a šli jsme do Chlumce. A teď šel nějaký člověk naproti nám po té silnici a lekl se. Tenkrát byli hrozně aktuální péráci, tak si myslel, že to je nějaký pérák. Byli jsme to my.
4: Utíkal do pole.
3: Utíkal do vody.
5: A jsem je mohl schodit z těch ramen, protože jsme se tak smáli. Jako.
4: Řekněte mi, co tak se vám líbilo každému z vás na tom druhém? Čím jste se navzájem okouzlili? Jak jste toho druhého viděli tehdy, Františku?
5: No, na mě udělal dobrý dojem, jako jak vypadal, že jo? No, teď byla temperamentní, a to je ještě do dneška, no, až někdy jsem spocený. Jako. No a my jsme si sedli docela, jako, já bych řekl, že jsme si jako sedli. No.
3: A já jsem byla trošku potvůrka. On vždycky mě šel doprovodit. Stoupili jsme si tam u baráčku ke dveřím a tam jsme se pusinkovali, to bylo všechno.
5: No a potom jsme se tam ještě šmajchlovali jako trošku.
3: A já schválně, on v autobusu jel 10 hodin a já schválně, aby mu ujel. A tak jsem viděla, že mě má doopravdy rád.
4: František to hezky nazval. My jsme se šmajchlovali. To je to, co nás vlastně taky zajímá, jak taková láska vzniká. Jak to vypadalo v té době, když vy jste chodili takovéto přibližování se? Jak ty něžnosti začaly? Kdo s tím začal? Nebo byly obavy, jestli třeba ten druhý to přijme, jestli to už není moc brzo? I třeba ta první pusa nebo nějaké obětí?
5: Ne, my jsme na to šli pomalu, postupně. A ona to je taková... No, jak to mám říct, no sobka ková, no, tak...
4: Takže ona vás to popadla?
5: Samo, to šlo samo.
4: Takže ona začala, Uršula?
5: Většinou.
3: No. Co povídáš, ty jsi mě pusinkoval, já jsem čekala.
5: Jo. Dobrý, no.
3: Ale já chci říct, jako v dnešní době, já jsem říkala, intimnosti až po vojně, a skutečně to tak bylo. Mně bylo 19, když jsem měla první intimnost s manželem.
4: Po vojně a před svatbou?
5: Jo.
3: Jo, před svatbou, vlastně ano, před
5: rok,
3: svatbou.
5: Rok ještě po vojně jsme spolu o rok chodili a potom jsme se brali. Jo.
4: A ve vší slušnosti teda, ta první intimnost, byl to náhlý závan nějaké vášně, že k tomu došlo, nebo jste si udělali nějaké příjemné prostředí a byla příležitost, že jste někde mohli si takhle jako spolu pobít?
3: Taková vášeň, ne, bych řekla, jo. Že jo. Bylo to v Chlumeckém parku. Tam byl kdysi zámek v Chlumci.
4: Jaké to bylo potom? Změnilo se něco? Řekli jste si, teď už jsme postoupili někam dál? Nebo jako změní tohle ten vztah? Jako posune ho to někam výš? Nebo jak to člověk vnímá?
5: My jsme ten vztah měli docela jako hluboký a to vůbec na to nemělo vliv. Jako. Bych řekl, že ne.
3: Bych řekla, že ne.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnešní příběh patří manželům Uršule a Františkovi Wolfovým, kteří oba vyrůstali v Sudetech. Uršula měla maminku Němku a zažila v dětství mnoho ústrků.
2: Jejich rodiče jim oběma ale byli velkými vzory. Byli to slušní lidé, kteří ctili pravdu a žili spolu šťastně a spokojeně. Takové manželství si přáli i Uršula s Františkem.
1: Jejich rozhodnutí vzít se urychlil fakt, že Františkův bratr se žení a dům jejich rodičů se prodává.
2: A tak byla 31. července
1: 1965
2: svatba v Ústí nad Labem. Od té doby nosili snubní prstýnky.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
3: No, máme prstýnky, máme je skovaný, ale představte si, byly teda zlatý, doopravdy. Byla práce sehnat zlato tenkrát v té době. Nebylo zlato, nebyly prstýnky a oba dva prstýnky nám praskly. Ale manželství vydrželo. On má prasklý prstýnek, já taky.
4: Víte, jak ten kroužek byl sletovaný, tak se to tam rozpojilo.
3: On nebyl v celku, on byl jako ještě mezi tím byla ještě, jako bylo tmavší zlato a světlejší zlato, jako tři druhy, a ono to tam prasklo. Ale manželství tam neprasklo.
5: A vybírali jste si je tedy sami, rozhodovali jste, jak budou vypadat, nebo vám nabídl zlatník, jak...
3: Tam nebyly vůbec žádné možnosti. My byli rádi, že jsme vůbec nějaký sehnali. Tenkrát nebylo vůbec zlato. To bylo v Ústí nad Labem, my jsme to v zlatnictví, to bylo veliký zlatnictví, ale oni neměli vůbec žádné prstýnky. To byl problém.
5: Co šaty? Nechala jste si šít? Do čeho se oblékl František? V čem jste se ženil, Františku?
4: Oblék nějaký černý, jako tmavej, nebo já nevím, to už se si nepamatuju. A to jsem si koupil asi, ale ta si nechala ušít jako šaty a ještě do dneška poplakává, že to byly tak obyčejný šaty, oni sice byli z nějaký, co to bylo?
3: Byla to krajka, ale ono nic nebylo, tenkrát nebyl materiál, já jsem byla ráda, že jsem sehnala 3 metry a i kdybych si to bývala ušila sama, což bych bývala mohla, ale nevěsta si nemá šít šaty. Tak jsem to nechala šít, no a...
5: A říkala jste si, že jsem si nešila sama, jo?
4: Ne, že byli takový, že neměli vlečku a takovýhle nějaký, rozumíte, jako...
3: Byli takový skromný, byli krátký a to. Já jsem si potom šívala šaty, jo. Můj muž vždycky, když přišel, že půjdeme tančit, tak ještě čekal, až já došeju ty šaty, co tam mám. S krajzlíčkama, s takovýma všelijakýma fyžíčkama. A to byly jako hezký šaty. Hezký.
5: No a u těch svatebních závoj byl?
4: Ne.
3: Nebyl. Jenom takovej do vlasů něco malinko.
5: Když jste tedy stáli u nějakého toho oltáře nebo pultu, nebo já nevím, jak to vypadalo, co vám tak běželo hlavou? Že tak jako je, budeme spolu, nebo jaké myšlenky napadají nevěstu a ženicha v tu chvíli, jestli si to ještě pamatujete. Uršulo.
3: Budeme spolu a budeme spolu šťastní až do konce života. A můj muž, já jsem řekla ano, a můj muž řekl dvakrát ano. Ano, ano.
4: Protože jsem to řekl potichu a myslel jsem si, že ten vodávající to neslyšel, jsem to řekl jednou, ještě nahlas. Doteďka to mám na talíři.
5: Takže vy jste dvakrát ženatý s Uršulou a ona s váma jenom jednu vdaná.
4: Ano.
3: Asi takhle.
4: Přesně tak to je.
5: A pak co tedy? Polibek? Co
4: no následí? Jasně, prstýnky, to je klasika, no. Klasika.
5: Co si vy sami z toho svatebního dne pamatujete jako největší intenzivní zážitek, co tak jako vám vytane na té mysli? Nebo na co rádi třeba vzpomínáte, že jste byli dojatí, nebo že jste to nečekali ten den, nebo je to věc, která vám v té mysli a srdci zůstává hodně, hodně na tom předním místě zasunutá.
3: Ten obřad. A potom, když jsme z toho kulturáku, ten kulturák byl nově postavený a v ústí z toho kulturáku se jde po schodech, tam je několik schodů, a když jsme tam z těch schodů scházeli, tak byl vidět hrad Střekov v dálce. A to bylo tak krásný a za námi se šel celý ten štrůdl a byli jsme nejšťastnější lidi na světě.

0: Večer po svatbě nechali vše být, vyspali se a ráno jeli autobusem do Ústí nad Labem, kde sedli na vlak a mířili na svatební cestu do Nízkých Tater.
1: Romantiku pak vystřídal opravdový život. Do začátku dostali 5000 korun od dědečka Uršuly, který si na to dokonce vypůjčil, a František do manželství přinesl 7000 z prodeje domu rodičů.
0: Ale život to byl krásný, zvlášť když přišli na svět děti.
2: Dva roky po svatbě se nám narodila Jana. A to jsme chtěli. My jsme chtěli děti. A že my jsme chtěli, Já jsem chtěl chlapečka. Že se bude jmenovat Jan, jo. Přišla dcera, no, tak to nevadilo. Tak to byla Jana, jo. No. A za 4 roky potom jsme si ještě pořídili dalšího Jana, a zase to byla holka, tak je to Hana zase. Hanka, jako Honzík, jako. A tím to skončilo, to už jsme.
3: Nepokoušeli jste se?
2: Kapitolu jsme zavřeli už.
3: Když přišla tedy Jana na svět, první, prvorozená dcera, jaké to pro vás bylo, protože vy jste se stala mámou, změní se v člověku něco, co prožívá v tu chvíli?
4: Bylo to krásný, já se jako divím, když někdo řekne, že se mu narodí dítě a on není šťastný. My jsme byli šťastní oba dva jsme byli šťastní. Můj muž i já byli jsme šťastní až.
3: A probudí se opravdu v člověku najednou nějak ten mateřský cit, nebo to tak jde s těhotenstvím, jak to je?
4: Určitě se probudí takovej ten cit a já jsem vždycky celý život měla i cit pro jiný lidi a natož potom pro svoje vlastní.
3: Vy jste vlastně pracovala v mateřské školce?
4: Ano, já jsem pracovala v mateřské školce a 38 jsem měla ve třídě, ale všechny byly strašně hodní. I ty největší lumpíci byly nejhodnější. A z 20 jsem chodívala na procházku, to se chodívalo od 20. Znali babičku, protože jsme chodívali kolem a babička někdy vykoukla, někdy jim dala bonbon a jednou jsem přišla v černým a říkám, děti, mě umřela babička. Ježiši, to je hrozný. Děti byly celý den tiše. Úplně to brali, jako kdyby jim někdo umřel. A říkali, paní učitelko Wolfová, půjdeme za babičkou na hrobeček. Šli, musíme tam dát kytičky. Natrhali na louce kopretinky, kartáčky, zvonečky, udělali puget velikej, šli jsme na hřbitov, dávám tam tu kytičku a nejmenší holčička Markétka je lékařka teďko v Anglii. Mě takhle hladí po ruce a říká, paní učitelko Wolfová, nebuď smutná, já ti dám moji babičku, já mám 3. Ona měla prababičku a 2 babičky, tak mi chtěla dát babičku. No nebylo to krásný od toho dítěte.
3: Pamatujete si takovéhle nějaké dojemné okamžiky i s vlastními dětmi, s tou Janou, Hanou, že by vás nějak dostali, až třeba dojali k slzám, něco takového?
2: Když jsme přinesli to první dítě domů a tak jsem na to koukal, tak jsem říkal, na mě asi taky přišly ty materský půdy. Že jsem byl na měko, jako úplně. Jako. Já to jako nechápu taky, co říkala žena, že když někdo má svoje děti a nemá k tomu cit, jako, to nechápu. Protože to je to nejsilnější snad, co na tom světě vůbec je. Jako, aspoň to já takhle mám.
3: Byl jste tedy dojatý, když jste viděl poprvé svoji dceru?
2: Úplně na měko.
4: A druhou Haničku taky, když přišla potom Hanička, tak i Janička se strašně těšila. Všichni se těšili, babičky, my jsme bydli s maminkou mojí a s tatínkem. Všichni se strašně těšili na miminko. No.
3: Když přišly ty děti, pro vás dva, co to znamenalo? Změní se ten vztah, zase se někam posune nebo cítí větší odpovědnost nejen k tomu druhému, kterého má vedle sebe jako partnera, ale třeba i k dětem. Co to udělá s tou láskou, s tím vztahem těch dvou?
2: Já bych řekl, že nic se nezměnilo, my jsme se měli pořád rádi, jako samozřejmě. A o ty děti jsme se společně, jako jak jsme mohli, tak jsme se o ně starali, jak nejlíp jsme uměli a měli jsme možnosti, že jo.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: V životě přichází i těžší chvíle, kdy poznáte, jak toho druhého potřebujete a milujete.
2: Friedrich Dürrenmatt kdysi napsal: Láska není náchylnost jednoho k druhému, ale neschopnost žít jeden bez druhého.
1: To ve svém životě naplno poznali také František a Uršula Wolfovi.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: V 56 letech můj manžel dostal rakovinu kosti tady nahoře na noze. A myslím si, že si to udělal, jak tam vyklepával ty malý okýnka, jak tam byla ta stáj, tak tam vyklepával, aby tam mohl dát veliký okna a bouchnul se tam. Do pravý nohy se pořádně bouchnul. Najednou potom ho bolí noha a zjistilo se, že má rakovinu. Dostal se do Ústí a tam mu pan doktor doporučil uříznout nohu a řekl mu, my děláme krásné protézy, vydržej a jsou krásný a budete s tím spokojený. A dostal se, představte si, do Prahy. Manžel říkal, nemohli byste mě třeba v Praze zjistit, co a jak, co s tím nebo ne. No, dostal se na Bulovku a tam mu během 10 minut řekl primář, rentgenoložka a ještě další lékař, že noha nepůjde pryč, což byl velký úspěch. Tak mu to tam odoperovali a zkrátka mu zachránili nohu. Jakmile máte nějaký problém, někdo veliký, to říkám všem, běžte prosím do Prahy.
4: Františko, ale to mi řekněte, když přišla ta diagnóza, ta první, kdy vám doktor řekne, že je to vážné a že můžete přijít o nohu, co se tak jako ve vás odehraje?

0: je to těžký, protože si uvědomujete, že jste na hraně mezi životem a smrtí. A když slyšíte ty případy, a rakovina kostí je dost špatná, jako, tak, ale já jsem takovej celého životní optimista, jsem říkal, když umřu, umřu. Co? Tak co mám dělat? Jako, nic. No. A díky doktorům na Bulovce opravdu musím říct, každému musím doporučit, to nejenom ty odborné stránce, ale i ty lidský, jako jo. To jako se nenechá nic tomu vytknout.
1: A to se zeptám po druhé. Máte jednu první diagnózu, přijedete do Prahy, dozvíte se, že je všechno otočeno úplně opačně. Znova, co se ve vás dělo?
0: No, ono to nebylo tak úplně jednoduché, jak to říkala žena, jako jo, ale první, jako když mě poslali z Ústí na tu konzultaci kde, a tak dále, já jsem měl spoustu snímků a tak dále, a tak dále. A ten doktor mi řekl, ne, my to vám to opravíme a tak dále, jo. Tak jste šťastný samozřejmě.
1: Uršu, ale co vy, když přišla ta první zpráva, to musí zamávat i s vámi, protože vlastně jste dva, jste propojení.
2: No, určitě, určitě. Jakmile jsem se to dozvěděla, já jsem byla tak hrozně nešťastná. Já jsem říkala, ale já ho musím zachránit. Já ho musím zachránit, mojeho miláčka. A snad jsem ho taky zachránila, i já trošku.
1: Je to důležité mít v tom druhém oporu, vědět, že vlastně vám pomůže, nebo že se na něj můžete v tu chvíli obrátit, na jednou kus té starosti přenést na toho druhého, protože je zdravější a třeba to líp unese a pomůže pak zpětně. Funguje to tak?
0: Moje žena, jako ta byla schopná zorganizovat celý svět, jako jo, aby mi pomohla. Jako. No, je to spíš taková psychická podpora. No. Já jsem se potom musel smát, když jsme odcházeli a ten pan profesor říkal, ty se držte, ta vám pomůže, nebo něco takového v tom smyslu. No. To jsem říkal, no, tak je to pravda, jako, že kdyby ale dala, a to ještě mělo takovou souvislo, že naše dvě dcery, obě dvě byly těhotné v té době.
2: No, no. No, no.
0: Takže to bylo taky takový, jako,
2: víte, no. Z jedné strany štěstí a z druhé strany velký starostě, že jo, o Františka.

0: Život jim připravil řadu zkoušek, ale Uršula a František Wolfovi je ustáli a jejich lásku to neohrozilo.
1: Jejich optimismus, síla a vitalita v 80 letech je pro nás inspirací.
0: Rádi bychom jim zpříjemnili společné chvíle, a tak jsme poprosili Patrika Rozehnala, aby jim předal náš dárek.
1: Je to velký automatický kávovar, který umí připravit pravou italskou kávu.
2: Jo, to je krásný.
3: Jsme velice překvapeni.
4: Děkujeme.
5: Já jsem koukal, že vy už vlastně jeden máte, ale v té druhé kuchyni?
2: Tam nemáme a tenhle asi brzo dojde taky, protože jo. Už ho máme dlouho.
5: A kávu si rádi dáváte?
2: Dáváme.
5: Tak máte to i s kávou, můžeme ho potom vyzkoušet.
2: Děkujeme moc. Takže děkujeme moc panu Koskovi a paní Majerovi. Děkujeme moc.
5: Děkuji vám, že jste napsali příběh, že jste se rozhodli zveřejnit a že jsme si takhle mohli i popovídat.
2: Ano. Já jsem pořád si říkala, třeba vám to vadilo, že jsem napůl Němka.
5: Proč?
2: Takhle, já nevím, mně to tak připadalo, jo, protože moje maminka byla vyhozená, že jo, to jsem tam psala. Maminka byla se mnou vyhozená, v Chabařovicích vybubnovali, že všechny Němci musí pryč, ale maminka zas byla taková, že ona měla každý národ ráda, já taky mám ráda lidi, kteří jsou hodní, nikdo za to nemůže, jaký je národnosti, že jo. A musela přes ty kopce Krušní hory se mnou s tím kočárkem, ano, a musela až do Drážďan šla, než tatínek dostal povolení, že se může vrátit. Ale maminka říkala, a pomáhali nám i Rusové, když jsme neměli co jíst. Člověk nemůže říct, že tahle národnost nebo tahle jsou mezi nima dobrý a špatný lidi, jako všude, že jo?
5: Františku, byla nějaká obtíž, když jste se vlastně s Uršou seznámili, že měla maminku třeba Němku?
3: Vůbec ne, ale žena to řeší pořád, protože jako malá prožívala takový ty ústrky, to bylo po válce, takže ty nálady byly dost vyhrocený a to, že šla ve třech měsících přes kopečky, to jí zůstalo až do teďka, protože ona by nejradši pořád cestovala.
2: Ale já musím taky říct, že doopravdy jsem se setkala taky s fanatismem jako dítě ve škole. Urzula, co to je za jméno? Voršila, Ludmila, Ludimila. Takhle jsem se jmenovala. Přejmenovali mě. Až potom teda, když už jsem byla dospělá, tak už to jako brali. Ale nikdo za to nemůže, jakou má národnost. Nikdo za to nemůže, jaký má jméno.
5: Já bych to shrnul slovy,
2: ano.
5: Že láska, jména, hory přes národnosti se přenáší.
2: Ano. Já jsem pro a lidi by se měli mít rádi a jsme tu vlastně jenom na návštěvě. Každý umřeme, jestli budu mít balík, miliony, miliardy, nic si nevemu s sebou. Poslední košile nemá žádný kapci.
6: Svět se vnou.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Příběh Uršuly a Františka Wolfových je důkazem, že láska vydrží do pozdního věku.
2: Vždyť už brzy oslaví diamantovou svatbu. Milují se. A za těch 60 let se museli poznat dokonale.
1: Zkusíme si to ověřit v našem manželském testu. Patrik Rozehnal jim položil stejné otázky. Ale každému samostatně. Jeden druhého neslyšel. A teď si můžeme jejich odpovědi porovnat.
3: Kdy jste si poprvé dlouze podívali do očí? Kdy to bylo?
4: No to muselo být hned, jak jsme se jako potkali. Jak mě se líbila, no, tak jsem na ní koukal.
5: Já bych řekla, že už při první příležitosti, když jsme se potkali na té zábavě tam v Chabařovicích.
3: Jaký má pohled?
5: No hezký, má modrý oči. Hezký, milej pohled.
3: Kdo zavírá přilíbání oči?
5: Asi já.
4: Asi ani nikdo z nás, bych řekl.
3: Kolik jste mu napsala milostných dopisů?
5: Bylo to dost, já bych řekla jednou za 14 dní jsem mu psala.
4: Ale těch moc nebyla, ona byla na to psaní byla docela liknavá, takže...
3: Jaké jídlo vy máte nejraději, co vás potěší na stole?
4: Já mám rád i český jídla, no, bramborový salát, řízek, knedlíky.
3: Jaké jídlo má nejraději?
5: No to český pravý, knedlo, vepřo, nebo bramborový salát a řízeček, nebo řízeček a brambor.
3: Kolik sní manželka knedlíků?
4: Dva.
5: Já? Dva.
3: Kam jste jeli poprvé k moři?
4: My jsme nejdřív jezdili do NDR.
5: Nahoru do Německa.
3: Jaké bylo vaše první auto?
5: Je Peugeot. Peugeot.
4: Žigulík.
3: Kdo víc trestal děti?
4: My jsme je netrestali. Když tak dostali ode mě něco, ale to byly výjimky vyloženě.
3: Kdo víc trestal děti?
5: Jednou dostala Hanička na zadek.
3: Od koho?
5: Od Fandy.
4: Měla období, kdy byla jako neposlušná, umíněná, nechtěla jít domů, nechtěla se zout a přišly babičky a začaly do toho povídat. Tak já jsem je nechal a potom jsem říkal, běžte dovnitř všichni a dal jsem jí na zadek a tím to bylo vyřešený, už navždy.
5: No a to byl ten nejhoršejší tatínek.
3: Nešte vás něčím nějakým zlozvykem?
5: Ne, nemůžu říct, že by mi... No. Nevím.
3: V čem vás chtěla změnit?
4: Ve všem.
3: Ve kterém oblečení vypadá svůdně?
5: No když má oblek. Když má oblek.
4: Ve obleku.
3: Pozoroval jste někdy ženu, když spí?
4: Jo, ano.
3: A ona vás?
4: Určitě taky.
3: Pozoroval vás někdy, když spíte?
5: Ano. A já ho taky pozoruju. A on je tak málo mluvný, ale v noci někdy mluví.
3: A je horňák nebo dolňák?
5: Já tak tohle nevím.
3: To jste nevypozorovala za 60 let.
5: Nevypozorovala.
3: Typujete ho na co?
5: Na všechno.
3: Jste horňák nebo dolňák?
4: Já jsem obojí asi.
3: Kdy má František takový ten nejzamilovanější nebo nejhezčí pohled? U čeho? Kdy?
5: Asi když se milujem.
3: Kdy máte ten nejhezčí pohled? Zamilovaný.
4: Asi při milování je to hezký, ne?
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
1: V závěru života už člověk přemýšlí, kolik má ještě času, co by chtěl zvládnout a kolik dní mu osud ještě dopřeje po boku svého milovaného. Co by si ještě přáli Uršula a František Wolfovi?
5: No, aby jsme byli zdraví, nebo aspoň tak, jak jsme na tom. Někdy nás trošku bolí koleno, anebo záda, ale cvičíme. Já cvičím denně 1000 cviků v posteli.
4: Pět pohybu. Pohyb.
5: Ano.
4: Jako nechtěl bych, my by se mohli, já říkala, že být u dcery vlastně vrný, a já to bych koukal z okna na Labe. Jeden den, druhý den, měsíc, rok, nebo jak dlouho. To já tady radši budu běhat po zahradě, něco dělat a tak dále, abych se jednak pohyboval a jednak i zabavil. No. Nechci žít, abych čekal, až umřu. Ne? Já jsem říkal, že ne. Já bych nejradši, až to na mě přijde, vypad z traktoru, já budu sekat trávu a byl mrtvej. Abych se nemusel trápit. Tak to, ne. Rozumíte? Jako...
5: Nejlepší by bylo usnout a nevzbudit se. No, ale bohužel to na každého nepřijde takhle. No.
3: No a není tohle láska, že vlastně uvažujete i takhle spolu, až do jakého okamžiku dojdete společně a společně zase. Tak jako jste do života vstoupili a opustíte?
5: Ano, ano.
4: Přesně tak, to je, ano. Je
5: ano.
4: To tak.
5: Aby jsme odešli společně. Chceme velkou rakev.
3: A teď mi ještě řekněte, to nás taky zajímá, uplynou ta léta. Vy sami říkáte, že vás čeká diamantová svatba. Jak se ta láska za ty léta změnila? Změnila-li se?
5: Nezměnila. Já bych řekla, že se nezměnila. Já ho mám čím dál tím radši.
4: Asi se to moc nezměnilo, to má pravdu. Jako no, ten vztah je, to je vlastně, že jo, zalíbení, přátelství,
5: pochopení
4: a tak dále. A já jsem měl vždycky takovou zásadu, že co jsem nechtěl, aby mi někdo dělal, tak jsem taky nedělal. A to je i v tom vztahu. Když někdo podvádí manželku, tak se nemůže divit, když potom se mu to vrátí, že jo, nebo tak. No. A my jsme takovýhle věci nikdy nemuseli řešit, naštěstí. No.
5: My jsme se nikdy v životě nehádali. Doopravdy, s Františkem to ani nejde. Já to sama nemám ráda, já mám ráda, když je pohoda, když jsou lidi k sobě milí, a přála bych si, aby byli všichni milí a hodní na sebe, aby nebyli takový ty egoisti, aby nebyli takový ty, který si myslejí, že musí mít miliony. Jo, ty miliony někdy nepřinesou těm lidem vůbec nic. Maminka moje říkávala, každý člověk by měl mít stejnou porci svědomí, tak by bylo na světě dobře. Není to tak?
3: Jak ta láska vypadá v tomhle věku kolem osmdesátky? Je ještě čas na obětí, políbení a takovéhle věci? Patří to k tomu?
4: Já jsem volízaný jako meloun.
3: Tak.
5: U nás by neexistovalo, že bychom ráno stali a že bychom si nedali pusinku, že bychom večer šli si lehnout a nedali si pusinku a během dne, že bychom si nedali pusinku. My se rádi pusinkujeme.
3: Je něco, za co byste mu v tom vztahu vy chtěla třeba poděkovat, říct, Františku, já ti v životě a zcela vážně děkuju za to, že tohle a tohle.
5: Já bych chtěla poděkovat za celý život, protože on byl vždycky čestný, pracovitý, milej člověk, láskyplný. Vůči dětem, vůči rodině, nikdy mě nepodved, vždycky měl jenom mě, já jsem byla ta jediná a to stejný bylo ode mě taky.
4: No, já bych řekl, že jí beru takovou, jaká je. Asi každý člověk je nějaký, jo, ale no, já to beru ty plusy i minusy, který má. A já jsem šťastný. Jako, no, mám o mě strach. To jako je vidět, když jsem má rodil, tak ta dělala všechno možný i nemožný. No.
3: Máte i vy někdy strach o ní?
4: Samozřejmě. Ale je taková impulzivní, no.
3: Jak by se ta láska v tomhle věku dala popsat?
4: No, je to spousta věcí, ale říkám, je to respekt, je to přátelství, je to zalíbení asi taky. No, pochopení jeden k druhému. Vždycky se snažím pochopit, co ona se vlastně chce, protože někdy je to složitý, no. Jo, asi tak, no.
3: A je to nějaký jako hřejivý pocit, který máte, strach od toho druhého? Jsou tam ještě ty motýly v břeše jako na začátku? Jak se ta láska projevuje v tomhle věku?
4: No je to asi všechno dohromady, ne? Jako strach a štěstí a asi jo, takhle no.
5: Ty něžnosti a to je, to je to pořád takový hezký, jako to bylo za mlada.
3: Je to hezké mít ho vedle sebe?
5: Ano, ano, je. Já si neumím představit týden bez něj. V obráceně taky ne.
3: Milujete jí?
4: Ano, samozřejmě. To můžu říct i na hlas. No, mám jí rád a miluji jí. No.
3: Milujete ho?
5: Ano, miluju. A jsem šťastná, že jsem ho poznala. Že přišel do Chabařovic.

0: Uršula a František Wolfovi už vědí, že láska ve vás dokáže probudit sílu, o které jste neměli ani potuchy. Pomůže vám překonat útrapy dětství, nesnáze v dospělosti, vyléčit tělo a zahřát duši.
1: Francouzský básník Voltaire napsal: láska je ze všech vášní nejsilnější, neboť útočí současně na hlavu, srdce i tělo.
0: Pusťte i vy lásku do svého života. Nebraňte se. Nic vás to nestojí. A přitom jedním citem dáváte i dostáváte. Je to krásné.
1: Tak to vnímá Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: Je 22 hodin.
0: Český rozhlas zprávy.
3: Jihomoravští silničáři spustí ještě letos dalších 8 dopravních staveb. Nízké hladiny řek komplikují vodáckou sezónu. A zítra bude polojasno, nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, hezký večer. Opravy dalších 8 silnic chtějí ještě v tomto roce zahájit jihomoravští silničáři. Souhlas s vypsáním zakázek jim dnes dali krajští radní. Ve všech případech se jedná o rekonstrukce silnic druhé a třetí třídy. Je mezi nimi třeba cesta mezi Židlochovicemi a Žabčicemi nebo mezi Oslavany a Ivančicemi. K těm nejnákladnějším bude patřit rekonstrukce průtahu městy se Běhařovice na Znojemsku, říká mluvčí správy a údržby silnic jihomoravského kraje Monika Švehlová.
4: Téměř 700 metrů dlouhý úsek bude mimo opravy samotné vozovky zahrnovat veškeré související stavební objekty, jako inženýrské sítě a jejich přeložky, parkovací stání, chodníky. Předpokládaná hodnota této zakázky je 66 milionů korun a stavební ruch by tu měl začít v podzimních měsících tohoto roku.
3: Většina vodáky oblíbených řek v Česku má aktuálně nedostatek vody. Na Vysočině je to například Sázava, na které se hladina vody pohybuje na limitu sjízdnosti. Ve vysílání Českého rozhlasu to dnes řekl předseda Asociace vodní turistiky a sportu Petr Ptáček.
5: Projet se dá, ale musíme počítat s tím, že některá místa, hlavně podjezy, mohou být hůře projezdná, kde bude nutné vystoupit a ty lodě tam tahat. Ono se to může samozřejmě změnit. Zaprší, případně zase bude více teplo, takže se to může zase klesnout, stoupnout.
3: Při opravě vodovodního potrubí v Kroměříži se zranili dva lidé. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí krajských záchranářů ve Zlíně Veronika Slaměnová. Jednoho zraněného převezla sanitka do nemocnice v Kroměříži. Druhého s vážnějším zraněním transportoval vrtulník do krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně. Havárie zároveň přerušila dodávky pitné vody ve velké části města.
0: Sport.
3: Fotbalový útočník Tomáš Chorý zůstává v mistrovské Slávii. Ke konci minulé sezóny ho šéf představenstva Jaroslav Tvrdík vyřadil z kádru kvůli opakovanému nesportovnímu chování v zápasech. Majitel Slávie Pavel Tykač ale teď rozhodl, že se Chorý vrací do týmu před novým ročníkem. Potrestaný vyřazením byl i David Douděra, který si hledá zahraniční angažmá. Jaroslav Tvrdík chce, aby se ve Slávii neobjevovaly v utkáních negativní emoce.
6: Všichni chceme udělat ve Slávii víc proto, aby jsme tolik nepodléhali atmosféře zápasu, aby jsme si dokázali udržet tu zdravou mentalitu, ale aby to naše chování a vystupování na hřišti a na veřejnosti, aby bylo důstojnější a nenechávali jsme se tolik strhávat jednotlivými ligovými zápasy.
3: Nový ročník fotbalové ligy začne v sobotu. Mistrovská Slavia do něj vstoupí o den později proti Slovácku.
0: Počasí.
3: Zítra ráno bude většinou polojasno až skoro jasno na severovýchodě a během dne přechodně i jinde převážně oblačno. Nejvyšší teploty budou 21 až 25 stupňů Celsia. Na severu a severovýchodě území kolem 20 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na D1 z Brna do Prahy na Šmejkalce ještě více omezili provoz. Dnes večer a celou noc až do zítřejšího brzkého rána se mezi 24. a 23. kilometrem jede pouze levým pruhem. Kolona se tvoří za sjezdem na chodce rady na 26. kilometru. A na silnici 52 je silný provoz na příjezdu do Mikulova směrem z Rakouska. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Následuje pořad Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Dobrý večer, přátelé rozhlasového archivu. Taky se vám to někdy stane, že slyšíte třeba v dabingu nějaký hlas dřív známého českého herce a v tu chvíli ne si vzpomenout na jeho jméno. Ne, já jsem to měl svého času u starých rozhlasových nahrávek. Ten hlas mi byl tak důvěrně známý, kolikrát jsem ho jen slyšel. A já jsem tenkrát ještě nepoznal, že to byl v pravém slova smyslu opravdu rozhlasový herec, pan Antonín Zíp.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Je to přesně tak, jak jsem říkal na začátku dnešního divadla. Stejně jako mělo svého času vlastní herecký soubor třeba filmové studio Barrandov, měl své herce i Československý rozhlas. V divadle nebo na plátně jste je často nepotkávali, ale v rozhlase tam to byla jiná. Pan Antonín Zíp patřil k těm nejoblíbenějším a taky nejobsazovanějším. Určitě si ho pamatujete třeba jako doktora Mortimera z Doylova Psa Baskervilského.
2: Sherlock Holmes, jenž zpravidla chodíval k snídani velmi pozdě, seděl tentokrát již za stolem. Právě jsem vzal do ruky vycházkovou hůl, kterou zde náš návštěvník včerejšího večera zapomněl. Byl to pěkný masivní kus dřeva s cibulovitou rukojetí, hůl onoho druhu, které se říká Singapurka. Těsně pod rukojetí byla hůl obtočena stříbrným prstencem širokým skoro na dva prsty. Lékaři Jakubu Mortimerovi, jeho přátelé z LNHC, bylo na kroužku vyryto a letopočet 1884. Byla to přesně taková hůl, jakou nosívali staromódní rodinní lékařové, důstojná, solidní a uklidňující.
3: Nože, Watsone, co jste vyčetl z hole našeho včerejšího návštěvníka, kterého jsme na neštěstí nechali čekat nadarmo?
2: Myslím, že není problém zjistit několik dat o věku a lékařské dráze tohoto muže, milý Holmesy. Vzal jsem ze své malé lékařské poličky adresář lékařů. Bylo tam několik Mortimerů, ale naším návštěvníkem mohl být jenom jeden jediný. Přečetl jsem záznam na hlas. Mortimer Jakub, promován 1882, adresa Grimpen, Dartmoor, Devonshire. V tu chvíli někdo zazvonil u dveří.
3: Vsadím se, že je to doktor Mortimer. Prosím vás, otevřete mu, Watsone. Je to váš kolega v povolání a vaše přítomnost mi snad bude užitečná.
2: Šel jsem otevřít. Muž, který za dveřmi stál, se mi skutečně představil jako doktor Mortimer. Byl to velmi vysoký, hubený muž s nosem dlouhým jako zobák, jenž strměl mezi dvojicí šedých, bystrých očí, blízkajících spod brejlí se zlatými obroučkami. Když vstoupil, padl jeho pohled na hůl v Holmesově ruce.
4: Jsem tak rád. Nebyl jsem si jist, zda jsem ji zapomněl zde nebo v kanceláři lodní společnosti. Nechtěl bych o ní přijít za nic na světě.
3: Je to patrně čestný dar.
4: Ano.
3: Od nemocnice Charing Cross?
4: Od několika tamních přátel. Dali mi to k svatbě.
3: Ouha, ouha, to je zlé.
4: Proč je to zlé?
3: Jen potud, že jste pošramotil naše úsudečky. Domnívali jsme se podle jistých náznaků, že jste dosud svobodný. Nože, nyní by doktor Jakub Mortimer...
4: Pan Mortimer. Pan. Pouhý, obyčejný chirurg.
3: A zřejmě muž přesného myšlení.
4: Diletant ve vědě, pane Holmesi, sběratel mušliček na břehu velkého neznámého oceánu. Velmi mne zajímáte, pane Holmesi. Odlitek vaší lebky, pane... Dokud nebude k dispozici originál, by byl ozdobou každého antropologického muzea. Nechci být nevkusný, ale musím přiznat, že bych měl hrozně rád vaši lebku.
3: Jste, pane, jak vidím, stejným nadšencem ve svém oboru jako já v tom svém. Z vašeho ukazováčku usuzuji, že si kroutíte cigarety. Neváhejte si zapálit. Mám za to, pane, že jste mne včera a znova dnes nepoctil návštěvou jen z toho důvodu, abyste si mohl prohlédnout mou lebku.
4: Nikoliv, pane Holmesi, nikoliv. Ačkoliv jsem šťasten, že jsem měl příležitost i k tomu. Přišel jsem k vám, pane Holmesi, protože vím, jaký jsem nepraktický člověk a protože jsem se ocitl náhle tváří v tvář problému krajině vážnému a mimořádnému. A jelikož vím a uznávám, že jste druhý největší odborník v Evropě...
3: Myslím, doktore Mortimere, že byste jednal moudře, kdybyste mi laskavě bez dalších okolků prostě pověděl, jakého druhu je věc, ve které si žádáte mé pomoci.
4: Mám v kapse rukopis...
3: Spozoroval jsem to, jakmile jste vstoupil do místnosti.
4: Je to starý rukopis.
3: Začátek 18. století, leč by to byl padělek.
4: Jak to můžete říci, pane?
3: Po celou dobu, co jste hovořil, jste mi umožňoval studovat část papíru vyčnívajícího na dva prsty z vaší kapsy. Byl bych věru špatným odborníkem, kdybych nemohl určit stáří listiny s přesností zhruba na desetiletí. Možná, že jste četl mou monografii o této otázce. Kladu váš rukopis do roku 1730.
4: Přesné datum je 1742. Tento rodinný dokument mi svěřil svého času Sir Charles Baskerville. Jehož náhlá tragická smrt vyvolala před 3 měsíci v Devonském hrabství tolik rozruchu. Mohu směle říci, že jsem byl nejen jeho lékařem, ale i jeho osobním přítelem. Sir Charles byl muž bystrého rozumu, pane, člověk chytrý, znalý světa a měl k blouznění a k obrazotvornosti tak daleko jako já sám. A přece bral tento dokument velmi vážně. A jeho mysl byla připravena přesně na takový konec, jaký potom vzal.
3: Vypadá to jako nějaký záznam.
4: Ano. Je to záznam o jisté pověsti, která se traduje v rodu Baskervillů.
3: Domnívám se však, že si přejete mé rady ve věci modernější a praktičtější.
4: Ano. Jde o věc krajně praktickou a naléhavou, jež musí být rozřešena do 24 hodin. Dovolíte-li, přečtu vám podstatnou část rukopisu.
2: Holmes se opřel o leno k své židle, sepjal ruce svým způsobem, to jest tak, že se dotýkali konečky prstů, a zavřel oči s výrazem člověka odevzdaného osudu. Doktor Mortimer otočil rukopis ke světlu a přečetl hlubokým, nemelodickým hlasem následující podivné starosvětské vyprávění.
4: O původu psa rodu Baskervillů bylo jest mnoho zkazek. Pravdivá jest však toliko tato. Věstež, že v době veliké rebelie na zboží Baskervillském sezením byl Hugo téhož jména, muž kromobyčej divoký, hrubý a ukrutný. Řečený Hugo jest zahořel vášní k dceři rolníka svobodníka, leč pana děva jsou ctná a pověsti cudné, vyhýbala se mu sečbila. A tak se jest přihodilo, že Hugo s darebnými svými kumpány se k radí k chalupě připlížili a panu unesli. Uzamkli v jedné z komnat zámeckých a odali se pustému truňku. Děva pak, tísně na bázni o svou počestnost, se odhodlala k sadnatému skutku. Slezla z podkroví povětvých břečťanů a vydala se napříč přes blata k domovu. Když Hugo připlíživ se v chtíči dívčině komnatě, spatřil, že ptáček uletěl, rozlítil se zběsile, zapřísahal svůj život mocnostem zla, podaří-li se mu mladici stihnouti a vyřítil se k pronásledování na své klisně po boku sloveckou smečkou vypuštěnou z psírny. Jeho kumpáni pak vydali se za ním, sledujíce jeho stopu svými psy. Stopa vedla stále hlouběji do blat. Tu se kolem nich mihla černá Hugonova klisna, vlekouc za sebou otěže a s prázdným sedlem. V zápětí pak se jim naskytlo hrůziplné vidění na malé mítině v prostřed úzkého údolí. Měsíc jasně svítil na mítinu a v jejím středu ležela nešťastná děva, mrtvá hrůzou a vyčerpáním. Leč vlasy na hlavách o něch 3 bezbožných rufiánů nevstali proto, že viděli mrtvou mladici, ani proto, že opodál spatřili mrtvolu Hugona Baskervilla, ale že viděli, kterak nad Hugem stojí a jeho hrdlo drásá cosi příšerného. Obrovská černá bestie, mající tvary velkého loveckého psa, ale větší než jakýkoliv pes, na němž kdy spočinuli smrtelné oči. A právě v tu chvíli, kdy se dívali, ta věc vyrvala je z Huga Baskervilla hrdlo, načež, když se obrátila s planoucíma očima s mordou, z níž kanula krev, ti 3 muži vykřikli strachy a pořádě ječíce ujížděli přes blata, aby život spasili. Jeden, tak se praví, téže noci zemřel jest na to, co viděl, a ostatní 2 byli mátožni do konce svých dnů. Takový, synové moji, jest příběh o zjevení psa, jenž jak se praví, tak zle sužoval rod od oněch dob až po nynější časy. Než přece se můžeme odevzdati do nekonečné dobroty prozřetelnosti, jež jistě nebude navěky trestati nevinné, dále než do onoho třetího a čtvrtého kolene, jak hrozí písmo svaté. Této prozřetelnosti, synové moji, vás poroučím a radím vám, abyste pro opatrnost vyhýbali se blatům, vřesovišti, slatině a bařinám v oněch hodinách temnoty, kdy moc zla jest nejsilnější. Toto píše Hugo Baskerville svým synům Rogerovi a Johnovi s poručením, aby nic o tom neříkali své sestře Alžbětě. Tak, pane Holmesi, nemyslíte, že je to zajímavé?
3: Zajímavé. Pro sběratele pohádek, pane Mortimere.
4: Nuže, pane Holmesi, poskytneme vám nyní něco poněkud modernějšího. Zde toto je výtisk časopisu Devon County Chronicle ze 14. června tohoto roku. Obsahuje stručnou zprávu o tom, co vyšlo najevo o smrti sra Charlesa Baskervilla, jenž zemřel několik málo dní před tímto datem. Prosím, čtěte.
3: Ukažte. Nedávné náhlé úmrtí sir Charlesa Baskervilla, jenž byl pro nastávající volby považován za pravděpodobného kandidáta liberálů za střední Devon, pohřížilo celý kraj ve smutek. Sir Charles, jak obecně známo, získal velké peníze spekulacemi v Jižní Africe. Na zámku Baskerville se usadil před pouhými dvěma lety a je dobře známo, jak dalekosáhlé byly rekonstrukční a zvelebovací projekty přerušené nyní jeho smrtí. Dne 4. června Sir Charles oznámil, že má v úmyslu odejet příštího dne do Londýna. Téhož večera vyšel na svou obvyklou noční procházku. Z této procházky se již nevrátil. Když Barrymore o půlnoci zjistil, že domovní dveře jsou ještě otevřené, byl krajně znepokojen a vydal se hledat svého pána. Ve dne poprchávalo a tak bylo snadné sledovat šlépě sra Charlese po celé aleji. Na půli cesty je branka, která vede ven na blata. Několik okolností naznačovalo, že sir Charles u této branky po nějakou dobu prodlel. Pak kráčel dál alejí a jeho tělo bylo potom skutečně nalezeno na konci tohoto stromořadí. Jedna skutečnost, jež nebyla vysvětlena, je Barrymorova výpověď, že ráz šlepějí jeho pána se změnil od chvíle, kdy minul branku vedoucí na blata a že sir Charles od tohoto místa patrně kráčel po špičkách.
4: No, pane?
3: Na těle sir Charlese nebyly zjištěny žádné známky násilí, a ačkoliv lékařova výpověď konstatovala neuvěřitelné, téměř křečovité stažení svalů v obličeji, mimochodem tak znetvořující, že doktor Mortimer zpočátku ani nechtěl věřit, že tu před ním leží jeho přítel a pacient.
4: Ano, ano, tak je to.
3: Bylo vysvětleno, že jde o příznak nikoliv neobvyklý v případech dušnosti a smrti slabostí srdce. Toto vysvětlení došlo plného potvrzení pitvou, jež prokázala dlouhotrvající organickou chorobu srdce a koronerova porota vynesla verdikt v souhlase s lékařským posudkem.
4: To je vše, pane Holmesi. Toto jsou veřejně známá fakta kolem smrti sra Charlesa Baskervilla.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Čím niterněji a přitom civilněji herec v rozhlase promlouvá, tím je jeho výkon lepší. Herec to může upoutat pouze vnitřním prožitkem, popisoval Antonín Zíp svou hereckou profesi u rozhlasového mikrofonu. A těch jeho rolí a roliček bylo opravdu nepočítaně. Často sice jenom tak říkajíc doplňoval ostatní, důležitější spoluhráče, ale jeho charakteristický hlas se nikdy nestratil. Poslechněte si ho třeba v povídce Kapr na úsměvno Vladimíra Rohleny, kde hlavní part vypravěče patřil Františku Filipovskému.
2: Teď už to pomalu začíná. Otec připevnil až docela nahoru na stromek hvězdu, poodstoupil, znaleckým okem ohodnotil svou práci, tu a tam upravil a uhladil třásně, potom zašel do kuchyně pomoct při chytání kapra a vypravil se s Ivanem na procházku. To je toho. Jednou za rok touhle dobou vyzve syna a neplete se. Jde ven. Je svátečně naladěn a má autoritu. Usměje se na souseda Troníčka, který má plné ruce dárků a marně se pokouší odemknout. Zahlaholí. Tak co? To bude radosti. A vážným krokem sestupuje se schodů. Popřeje bodře správcové, která se jako z udělání točí v chodbě, vyjde na chodník a chvíli pozoruje oblohu. Já se pamatuju, řekne po chvíli, že dřív byly Vánoce vždycky na sněhu. Totiž skoro vždycky. A sněhu bylo i po kolena. Po moje nebo po tvoje, ptá se syn. Po moje, řekne vážně. Až semhle. I kolikrát víc. A padaly takhle velké vločky. Kde pak dneska? Já vím, řekne syn. Ty jsi měl líže ze sudu a jednu brusli. Byla to pravá kolumbuska, zasní se otec. Ale ty si nevážíš ničeho. Rozvážně potom vysvětluje, že by si Ivan měl víc vážit svých věcí. Že nic není zadarmo na všechno, že musí on, otec, sperně vydělat. A teprve po několika krocích zjistí, že není nikoho, kdo by ho poslouchal. I obrátí se a uvidí syna u kádě, která pošťuchuje kapry a strká jim do krku prst. Ivane, zvolá přísně. A Ivan se loudá, jako by nic k němu. No proto, řekne otec. A marně si vzpomíná, kam poschovával všechny dárky.
3: A hráli jste hokej, tati, tenkrát?
2: Ptá se syn, aby řeč nestála. Hokej nehráli. My měli hochu jiný starosti. Pak se oba odmlčí, koukají po výkladech a dívají se do oken. Tamhle už jsou taky hotovi. Tady už mají dokonce rozsvícené svíčičky. A tamhle nemají asi vůbec nic. Zajdeme na čaj, rozhoduje otec. Pro zahřátí. Je tak nějak vlezlo, aby se nás nakonec nechytila chřipka. Syn nic nenamítá. Bude tam pan Novotný a pan Klán a pan Sýkora a budou si povídat o kaprech. Jako vždycky. Potřesou si se všema rukama. Tak co? Všechno v pořádku. Pane vrchní, 4x grok. A pro děti čaj s citronkem. Ale jen naskok, pánové, jen naskok. Já musím ještě dodělat salát a vůbec. Jenom naskok. Ještě několik všeobecných slov a začíná každoroční rozprava.
3: Vaspiku. No,
4: to jsou dobroty.
3: No, vaspiku. Já ho například vaspiku vůbec nejím. Tedy já.
5: Bodej vaspiku. No. Já vám řeknu, pořád je nejlepší smažený.
3: No,
5: takový pěkný kousek.
6: No, nesmysl, no. Smažený ho dělá každý, to spíš pečený. Pěkně na máslíčku, no. Dát ho do trouby, polít máslem a podávat k němu malé bramburky a ozdobit petrželí.
7: Tedy já bych ho rovnou uvařil. Ne? Uvařit. Ovšem to se musí celý propíchnout špejlí, aby se nekroutil. No. Já nemám kroucený kapry rád.
3: Nebo když jsou sardelky, tak to jsem pro sardelky. Kousky pěkně pomazat a za 20 minut šťávu zaprášíme moukou, podusíme, zředíme polívkou a...
5: A omáčku můžeme zalít kyselou smetanou. Mě ho maminka vždycky dělala na černo. To bylo moje. švestky, ořechy, hrozinky, no samozřejmě očištěné a spařené.
3: No to se ví, to se ví.
5: Pěkně rozkrájené na nudličky.
3: Černík.
5: No, trochu červeného vína.
3: Víno.
5: Dobrý knedlík.
3: A daj mi pokoj s knedlíkem, ještě ke kapru knedlík. A víno do toho, vždyť je to hřích, lej do toho víno.
7: Samozřejmě, na paprice. Na paprice, víte, to je jiná. S nudlem. A na paprice s nudlem. To je lepší než slepice.
3: Ajajaj, to se zase neschodnem. V aspiku nám nejede, marinovaný zase dá moc práce. Na česneku to se ovšem musí vykostit. Jak pak to ti Číňani dělají? Já vám jet u nich kapra na česneku a nebyla v něm jediná kostička.
5: Prosím tě.
3: No fakt, jediná kostička v něm nebyla.
5: A byl to vůbec kapr? No,
3: já ti nelžu, pak ne kapr. Tak páni, tu naši ne, ale pijánko. A pan Novotný, Klán, Sýkora a tatínek si vemou potichoučku a opravdu začnou pijánko.

0: Tak já, jo, řekne pan Novotný, naznačuje, že se zamýšlí, poposedne a začne. Neříkejte mi, že Kapr je hlupák. Kapr není hlupák. Kdepak? Mně vám se stala jednou taková zvláštní věc. Jdu na ryby a když už jsem na břehu, tak koukám, že jsem nechal doma háčky. To se může stát, ne? Je to zatraceně nepříjemné, ale co dělat? Vracet se přece nebudu, vždyť je to lán cesty. Tak si sednu, nahodím vlasec jen tak a koukám. Najednou to zavířilo. Hele, hele, a kousek ode mne. Takovýhle kapr. Vystrčí z vody papulu a koukáš, koukáš, povídám mu. Jo, koukám, povídá kapr. Jen koukej, koukej. Vemu ho kamenem, myslím si, provokatéra. Proč nepřišel včera? Ale dělám jakoby nic. Kapr taky. Když už mi to bylo hloupý, tak mu povídám. Ještě koukáš? Ještě. A zase jakoby nic. Tak vemu kámen. No kámen. Kamínek to byl. A pic po něm. Dívá se. Neuhne. Pak kývne hlavou a je v trapu. No proto, myslím si. Za chvíli se objevil zase. Vymrštil se a hodil po mně kus chleba. A pak povídá. Abys teda věděl, já jsem vychovaný kapr. Já vím, že kdo po tobě kamenem, ty po něm chlebem. Tak ahoj. A už se neukázal. Pan Novotný dovyprávěl a otočil se k dětem. Milé děti, ne abyste ubližovali němé tváři. Může být, že by vám to měla za zlé.
1: Přesně tak je to, povídal pan Sýkora. Já znal taky jednoho takového kapra, ale úplně jiného. Jmenoval se Ignác. Středně velký, středně tlustý, středně hloupý. Takový středně tuctový kapr. A ten Ignác si usmyslel, že bude psát veršem. Koupil si nepromokavý papír, dvě tušky a začal psát. Jen zapři, že jsme kapři. Pak bude tvoje cena stejná jako cejna. A rozeslal to v průklepu po všech redakcích. Nikdo mu neodpověděl, což Ignáce hnětlo. I sedl a napsal do okouních rozhledů. Nechcete mne tisknout, neboť se mne bojíte. Já jsem něco jako Havlíček, Hašek a Borovský dohromady. Stížnost na vás podávám nadřízeným institucím. S pozdravem Ignác. A protože tu hezkou básničku ani potom neotiskli, vzal to se stížností od instance k instanci, až došel k vodníkovi. Vy jste, stričku, tak krásně zelený. Dobrý den. Dobrý den. A co dušičky?
2: Děkuji za optání.
1: Ne, ta vaše zeleň zrovna inspiruje. Jenomže na vodníka to nezapůsobilo. Ignác odešel poněkud rozčarován a napsal doporučený list rybářskému spolku v Kralovicích. Ani nevíte, vážení rybáři, jaké tupce máte ve svých vodách. Třeba takový vodník, nebo okouní rozhledy. Nepoznali ve mně básníka. Nepoznali, že jsem Saltykov, Gogol a Ščedrin dohromady. Jen vy byste mohli pochopit, jak jsem dobrý. Podívejme se, řekli si rybáři, takový inteligentní Ignác a my o něm nevíme. Musíme se s ním seznámit. Seznámili se. Byl výborný. V Aspiku.

0: Z toho plyne, milá děcka, naučení i pro vás. Sebechvála, jak bych to tak řekl, tedy sebechvála, ano, není dobrá. A je tu i řada dalších vhodných přísloví. Kdo se povyšuje, bývá ponížen. Pýcha předchází pád. A jiná, já si ještě vzpomenu.
1: I byla řada na Ivanově otci, aby vyprávěl svůj kapří příběh s mravním naučením, vhodným i pro dětské posluchače. Ale dříve, než popustil úzdu své výmluvnosti, zadíval se na hodinky a bylo po všem. Platit a pěkné poručení doma a šťastné a veselé bohatou nadílku a my už musíme běžet. To je on, prohlásil cestou domů Ivan, ukazuje na kapříka, který plul v síťovce veletržní třídou. Co on, jaký on, ptal se otec. No to je on, co o něm vždycky vyprávíš, tati. No ten, jak se nešťastně zamiloval a skočil na tu žížalu.
2: Já se tak těšil.
1: No dobře, míní otec, ale mamince ani můk. Ani můk, slibuje syn a capká vedle dlouhonohého táty. Ale že to byl on, tati, vy? A zase potkávají známé a hlaholí se. Všechno nejlepší a Jezusku, toto letí, tak už koloběžku, toto letí. Ivanovi rudnou uši chladem i samou radostí. Třeba už dostane kolo, nebo pravé brankářské nákolenky, jako má Jirka Jandejsku, nebo... A drží se pevně táty za ruku, už se ani nedívá kolem, už by chtěl být doma a mít před sebou takového docela obyčejného kapra, který nemluví ani nepíše básničky, ale voní a má kostičky. Dej pozor, člověče, kostičky. A už jsou doma. Ovana je sedmero vánočních vůní a ruch a zmatek a cinkot nádobí. Rovnýma nohama vpadnou do poezie i prózy Vánoc. Maminka si jen tak loktem odhrne vlasy z čela, protože má umáčené ruce. A takové je to snad ve všech rodinách. Jestli pak mi bude stačit olej na smažení a ten salát, prosím tě, schválně ochutnej ho. A kam jsem dal ten balíček, když přece byl určitě pod košilem a... No tak jak to, že nechceš jít pro pivo? My se s maminkou tady, to a mladý pán nechce jít, prosím, pro pivo. Takhle je to snad ve všech rodinách. Jenomže ryby nemám nasoleny, Jiříčkovi dej teplený, kuchyní se pára valí, proč jsme vlastně hosty zvali, jen ať se nic nepřipálí. A vločka za vločkou k zemi se snáší, šťastné a veselé rodině vaší. Jenomže dárky nejsou zabaleny, ryby nejsou nasoleny, rybí oko smutně kouká, Jezusko, te kde je mouka, co tam, Petře, ještě chybí, nejradši bych byla, kdyby. A malá sněhová vločka na dlani roztaje, ať ještě chvilku počká, když tady zima je. Jenomže to by člověk vylít z kůže, nikdo mi nic nepomůže. Takhle je to od jak živa, kdo se to dal do pečiva. Kamna začnou strašně sálat, ochutnal si už ten salát. Ryby, salát, kremrole, všechno už je na stole. A už se smrklo, vítr se točí komínem, maminka podořila naběračku do husté polévky. Zase to byl mlíčňák, kolik let už jsem nedostala jí krnáče. A vzpomíná si na Vánoce u nich na vsi. Oči se jí trochu zalejí. Ale to nic, to je z toho kvapu. Jen jestli na nic nezapomněla. A pak zazní cinkot příboru. Všechno bude takové jiné a slavnostní. Jen malá, něžná vločka zapadne do zahrad. Ať ještě chvilku počká, než děti půjdou spát. Ať ještě chvilku počká, než děti půjdou.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: A ještě dvě rozhlasové vzpomínky na herce Antonína Zíba zařadíme do dnešního divadla pro vaše uši. Ta první připomene jeho účinkování v rozhlasovém publicistickém pořadu Piš a slyš. A ta druhá, to je Zíbův kronikář v dobovém seriálu, vlastně v jednom z prvních svého druhu v rozhlase v 60. letech. Jmenoval se Z kroniky naší obce a jak už řečeno, tím kronikářem tu byl právě Antonín Zíb. Tak zůstávejte ve zdraví a já vlastně, jako tak trochu samozvaný kronikář v rozhlasovém archivu, se s vámi těším už teď zase někdy naslyšenou.
2: Klid, klid, prosím. Dnešní opus, pořad Piš a slyš, vydání 26. a to převážně hudební. Tempo rubato agitato, sem tam i pizzicato, allegro humoroso i furioso. V 60. minutě je generál pauza. Připraveni?
3: Jo.
2: Tak jedem. S, dva, tři, čtyři.

0: A dnešní opus má tyto části. O hudbě, oblékání a jídle před 300 lety.
1: Mě by strašně zajímalo to oblékání.
2: Samozřejmě, samozřejmě, slečna. Tak tedy, oblékání bylo velmi přísně odstupňované. Záleželo by na tom, bohunko, zda bys seděla na zámku, v nevolnické chaloupce, v rodině měšťana, kupce nebo řemeslníka. Ale já jsem přesvědčen, že bys chtěla jít s módou. Být oblečená podle poslední módy, to je totiž sen všech žen a dívek od nejútlejšího věku až po věk kanonický.
1: Prosím, a co to je věk kanonický?
3: Hele, poslouchej, Loutnu. Ano, vidíš, na tohle se taky hrálo před 300 lety.

0: Loutna patří v té době vedle harf, citer a mandolín k nejoblíbenějším strunným nástrojům.
1: A kdy už mi povíte o tom oblečení?
0: U kolegy, prosím.
2: Ano, ano, tedy dobře, u kolegy. Tak tedy, právě v polovině 17. století vychází z módy španělský i holandský límec a objevují se výstřihy, zdobené ponejvíce krajkou. Dámské šaty z té doby mají špičatý živůtek, vpředu prodloužený podpas. Běžnou módní barvou je zelená a růžová ve všech odstínech. Vrchní oděv zelený, spodní růžový.
1: Tak vám pěkně děkuji za poučení.
2: O, rádo se stalo, dívčino, ale poučení nikdy dosti. Postůj, mladá noho, postůj, protože jsem tu objevil ještě jeden zdroj poučení. Jakéhosi společenského rádce, jak se chovat u stolu. Titul: Mravictné, mládeži potřebné. Třeba se něco z toho bude hodit. Prosil bych ukázku.
3: Když pak jídlo přineseno, bude na stůl postaveno, modlitbu máš hned říkati, aneb nábožně zpívati, slovy nepříliš dlouhými i jiným dobře známými. To vše spravě, jakž přísluší, otevři oči i uši, kdož by čeho potřeboval a tobě jen návěstí dal, ty stoje k té potřebnosti, podejš jemu s rošafností, aby nepolil někoho, nepřevrhl něčeho. Načež též pozor míti máš, když ze stolu co odbíráš, pravou rukou podati máš, přičemž přílišné kvapnosti střese i též váhavosti. Obé tu často škodí, nejeden nemrav provodí.
2: Pěkné, že? A tady je ještě zveršovaný seznam, co všechno je u stolu zakázáno.
3: Na lokty se podpírati, nep na stěnu spoléhati, v hlavě se poškrabávati, blechy na ten čas lapati, v lžících sobě přebírati, předloženou krmí pohrdati, vrchovatou lžíci bráti, na ubrus krmě kydati, do horké silně dmychati, sem i tam rozprskovati, líce jídlem vycpávati, ústy co svině mlaskati.
0: Takže vidíš, milá Bohunko, že už tenkrát před 300 lety páni rodičové a pedagogové výstražně zvedali prst.
1: 300 let sem, 300 let tam.
4: Páni rodičové, učitelství.

0: Divadlo pro vaše uši.
1: Dne 3. listopadu dostavil se do naší obce pan Robert Charles Kozlicek z Iowy ve Spojených státech, aby navštívil své příbuzné v obci. Prosím, stačí jedna věta a čtenář naší kroniky ví, že jsme měli návštěvu. Dokonce návštěvu zdaleka. A přitom ho vůbec nenapadne, že kolem takové návštěvy se může semlít spousta věcí a že pamětníci tohoto setkání ještě dlouhá léta budou říkat, jo, když tady byl tenkrát ten Amerikán. Začalo to tím, že do pohostinství u nádraží odpovědný vedoucí Josef Ošický vstoupil v neděli dopoledne příslušník SMB, nezasedl ke stolu, ale pátravě se rozhlížel místností. Rozhlížel se tak pátravě, že některým lidem zatrnulo. Potom se zeptal silným hlasem, kdo z vás je Kozlicek? Nikdo se nepřihlásil. No, Kozlicek. Kozlicek tu není? V koutě si odkašlal Lojza Kozlíčků a hlasem, který nečekaně zamutoval, pravil.
2: Kozlíček bych byl, Kozlíček.
1: Já hledám Kozlicka.
2: Tak Kozlicek nejsem.
1: Řekl Lojza s úlevou a ponořil se do půl litru. Máte nějakého příbuzného v Americe? Ptal se ostře příslušník. Lojza nedopil, jenom hlasitě polkla a zavrtěl hlavou. Ne, nemá. Je tu v obci vůbec nějaký Kozlicek? Nebyl. Jenom Kozlíček. Vy jste jediný Kozlíček v obci?
2: Ne, prosím, ještě mám bratra.
1: A má váš bratr nějaké příbuzné v Americe?
2: To prosím nevím.
1: Příslušník si ho změřil studeným pohledem. Půjdete se mnou. A pak se znovu rozhlédl sálem. Kdo z přítomných ovládá anglický jazyk? Dlouho se nikdo nehlásil. Potom jsem zvedl ruku, protože kdysi dávno jsem se učil The teacher's table is at the window a enclosed we sent you. Nepředpokládal jsem, že by mé znalosti mohly být komukoliv platné, ale přesto jsem chtěl zachránit situaci. Všichni se dívali, jak platíme, jak odcházíme a míříme nejdřív k mladšímu Kozlíčkovi. Holil se. Když viděl oknem příslušníka SMB a svého bratra, zbledl jako stěna. A jakkoliv se říká, krve by se nedořezal, pořezal se rovnou pod nosem a krev tekla proudem.
3: Co? Co se děje?
2: Karle, nemáme nějaký příbuzný v Americe?
3: Kde by jsme vzali v Americe příbuzný?
1: Tak to nevadí, pojďte s námi, řekl příslušník komisně. A odebrali jsme se do budovy místního národního výboru. Znáte toho pána? Zeptal se příslušník, ukazuje na neznámého dlouhána s brýlemi. Kozlíčkové svorně prohlásili, že neznají. Dlouhán vstal, trochu se pousmál a řekl.
4: Já jsem Kozlicek. How do you do?
1: Říká, že se jmenuje Kozlicek. Přeložil jsem pohotově. A ptá se, jak se máte.
4: Yes, Kozlicek.
1: Přitakal dlouhán a ukázal na sebe.
4: Robert Charles. Charles je Karel, víš? Kozlicek.
1: Good, povídal příslušník. Má to i v pase. A yes, Iowa. Robert zase ukázal na sebe a potvrdil.
4: Yes, Iowa.
1: Tak jsme měli všichni radost, že je z Iowy a že je Kozlicek. Lámaně a poutavě nám pak vysvětlil, že jeho grand and grandfather, tedy pradědeček, se narodil v roce 1850 v Horním Dolním a že se v roce 1872 vystěhoval do Ameriky, kde založil rod Kozlicků. Ještě otec Kozlicek umí líp česky než anglicky, ale on, Robert, už umí jenom pár slov. Hele, řekl mi příslušník, zeptej se ho, co dělá, když je z té Iowy. Zeptal jsem se, co dělá.
4: Já?
1: Robert Karel Kozlicek se zatvářil vážně.
4: Já pracuju for the government, rozumíš?
1: Aha, poděkoval jsem. Pracuje pro vládu. Příslušník Hvízdl a Kozlíčkové pobledli, aniž přesně věděli proč. Měli nejasné tušení, že sem přicházejí občas špioni, kteří potají fotografují nádraží, počítají vojáky, když vycházejí z kasáren a hlavně vyzvídají na lidech všelijaká tajemství. Tohle Kozlíčkové už četli několikrát, vždycky, když byl nějaký špion zadržen. A obávali se nejhoršího. Mít v rodině špiona, to není legrace. Podívali se na sebe plni zoufalství, zblížící se zkázy a záhuby rodu Kozlíčků. Naštěstí příslušník SMB četl Švejka a nehodlal postupovat jako putinský strážmistr Flanderka. Hele, vyzval mne znova, zeptej se ho, co pro ten government dělá, jo? Oh yes, and what do you work? Chápeš, jo? Co děláš for government?
4: For government? Já post office, rozumíš?
1: Rozumím. No co bych nerozuměl, je to pošťák, ale i za Kozlíčku dodal s úlevou.
2: To bude mít Bína radost.
4: Bína neznám, I don't know.
3: A co dělá táta? Tatínek. Tvůj tatínek, co dělá?
4: Tatínek, father is a farmer, rozumíš? Farmer.
1: Jeho otec je farmářem, přeložil jsem, v Ajově. A to, že dělá for government, znamená, že je státní zaměstnanec.
4: Yes, a farmer. Ty jsi Kozlíček?
1: A kdepak, já nejsem Kozlíček. Tohle je Kozlíček. A tohle je Kozlíček. Já ne. Já mluvím anglicky. Čemuž Robert notoval?
4: Ty umíš English?
1: Tak jsme společně, pomalu a s rozvahou spočítali všechny kozličky v Iově a v Horním Dolním a zjistili jsme, že v Americe je jich 48 a u nás v okrese jen 8.

0: Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Pěkný letní večer přeju, vážení přátelé. Máme po 23. hodině a jsme na startu Noční linky Českého rozhlasu. Z brněnského rozhlasového studia vám posílám pozdravy. U mikrofonu je Borek Kapitánček. A tématem těch našich dalších dvou hodin povídání s vámi, posluchači a posluchačkami, škola, případně řemeslo jako jistota. Vysvětlím. Nutili vás rodiče studovat školu nebo učit se v oboru, který vás nezajímal? Mělo to ovšem být vaší životní jistotou? A přestože jste splnili jejich přání, živíte se stejně nakonec tím, k čemu jste inklinovali už v dospívání? A nebo jste si prosadili svůj odvážný sen, vydali se pro rodiče nečekaným směrem a váš úspěch je nakonec dojal? Byla vaše profesní cesta klikatá? A vrátili jste se k oboru, k jehož studiu vás rodičové nutili? Psát příběhy na téma škola či řemeslo jako jistota můžete na webovou stránku rozhlas.cz/linka. Telefonovat můžete jako vždy na číslo 731 800 900. Budu čekat na vaše příběhy, budu čekat na vaše psaní, ať už budou krátká či dlouhá. To první zkusil jako vždy Bedřich, cituju. Dobrý večer, dneska na tom nezáleží, jestli jste vyučení. Dneska záleží, jestli to umíte, to řemeslo. No, Bedřichu, i s tím se dá souhlasit. Ale nejsem tady proto, abych říkal ano nebo ne, abych souhlasil či nesouhlasil. Jsem tady proto, abych vám popřál hezký večer a společně s vámi poslouchal příběhy na téma škola či řemeslo jako jistota.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jako každý den v té poslední hodině starého a v první hodině nového dne vás potká na naší rozhlasové vlně Noční linka. A jako vždy to je jedno téma, které by mělo spojovat vaše příběhy, vaše povídání i vaše psaní. Pro dnešek škola či řemeslo jako jistota. A na telefonu už čeká paní Lenka. Dobrý večer přeju.
1: Dobrý večer. Já volám ohledně toho, že od kamarádky syn teď promluval, bude z něho kapitán na vojně a v pondělí jako mají už tu promoci zástup. Takže je tak strašně šikovné.
0: No škoda, že nezavolala vaše kamarádka, že by nám to pověděla sama, ale pokud máte trošku bližší vhled, tak mi řekněte, bylo to rozhodnutí
1: jeho napřed byl poručit a potom šel dělat toho kapitána teda, ale...
0: Takže to nebylo rozhodnutí jejich rodičů proti jeho,
1: rodiči spádu. Proti tomu nic neměli.
0: Mm-hmm. Takže...
1: Ale jeho kapitána bude složit v táboře.
0: Bezva. Sice je to trošku proti tématu, ale pochopitelně gratuluju, paní Lenko.
1: No, ale je šikovné strašně moc.
0: No a jak to bylo s vámi? Řekněte mi, čím jste prošla vy, tedy jakou školou? Máte střední školu, vysokou školu, řemeslo?
1: Já mám střední odbornou a potom mám na prodavačku školu.
0: A to, čemu jste se vyučila, tomu se věnujete po celý život?
1: Já mám teď plný invalidní důchod, ale vyučila jsem se jako střední odbornou, to znamená strojní mechanička, nebo spravuju počítače a takový.
0: No, tak v dobách, kdy jste procházela ještě školní výukou, to bylo asi zatím nemyslitelné, protože v tehdy ještě asi počítače, řekl bych podle hlasu, že budete tak zhruba můj ročník, že...
1: 61.
0: No, tak ještě o něco víc. Takže v té době se něco takového ani neučilo. Takže jste se vlastně musela taky rekvalifikovat, ano?
1: Musela. A zvládla jsem to. A syna mám právníka, který má 6 let vystudovaný a ještě má školu na stavební a navrhuje výkresy na stavbu. 5 let, takže 11 let.
0: Moc krát děkuji za váš telefonát, paní Lenko. Zdravím vašeho pana syna. A samozřejmě i syna vaší kamarádky, kterým jste začala svůj telefonát. Mějte se hezky a dobrou noc. Škola či řemeslo jako jistota. A k tomu se dá napsat mnohé. Třeba pan Franz napsal tyto řádky. Na studia mě nasměroval můj kantor. Já jsem se nasměroval po 5 letech k jeho dcerce při studiích na vysoké. Po 2 letech jsem už šel svojí cestou, a to stále ve stejném oboru, kterému jsem věrný celý život. Ač vstupuju již do 8. desetiletí, pracuji imrvére, bez práce, která je mi koníčkem, neumím žít. Páni rodiče mě ve studiích neřešili. Vzpomínám, jak pan otec říkal mé mamince, o kluka se nemusíme starat, on má dobrou hlavu. Vím to, protože jsem stál za dveřmi. Holt jsem dítě štěstěny. Z chalupky pod lesem v Bílých Karpatech zdraví Noční linku pan Franz. Můžete zavolat, můžete napsat. Jestli to byla opravdu životní jistota, ke které vás přiměli vaši rodiče, a vy jste se třeba vydali úplně jinou cestou po té, co jste dokončili školu podle jejich výběru, či snad učební obor podle jejich výběru.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Přeji vám nerušený poslech noční linky Českého rozhlasu, kterou právě posloucháte. A to proto, abyste dobře slyšeli i příběh paní Lidky, která čeká na telefonu 731 800 900. Paní Lidko, teď už je to na vás. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Borečku, já vás zdravím a zdravím zároveň všechny noční posluchače Nespáče.
0: Za všecky, samozřejmě děkuju, Lidko. Tak škola
1: starý,
0: jako jistota.
1: Důchodci, už toho moc nenaspíme, že? Já se budím každé 2 hodiny a potom to doháníme přes den, že? U televize po obědě samostatně sednu a okamžitě usnu. No, tak to by bylo. Já jsem nebyla nějak vzorná žačka, jeho, takže maminka říkala, no holka, do zbrojovky tam tě nedám. Já nejsem zvědavá, aby přišla o ruce. tak nakonec mě dali no, zemědělského odborného učiliště. Bylo to na 2 roky a dělali jsme to v roce 66 až 68. No a tam bylo navíc vaření a ještě péče o dítě. No, protože mě děti a kočky od jakživa přitahovaly a do dneška mě to drží. Takže vůbec dodělala jsem školu, prošli jsme, zkoušky jsme udělali, vyučnili jsem dostala. Tak jsem si říkala, víte, jak byly ty SOS vesničky. Třeba tam bych byla s dětma, to byl vždycky můj sen, já jsem chtěla třeba do mateřské školky aspoň vařit anebo uklízet, abych byla s dětma, jo, a byla jsem tady ve Zlíně v domově dětském. No a jak jsem uviděla ty děti, jak se jako přihrnuli všetky a ty oči, že tam byl manžel se mnou. Tak jsem se otočila a říkám, pojď pryč. Já bych nemohla, protože když jsem si uvědomila, že tolik dětí tam vás úplně hrká těma očima, by bylo vděčné, kdyby se dostali někde do rodiny. Že? A já potom bych to musela třeba vrátit, jo. No, tak to já bych to nepřežila prostě. Takže udělat to děcko nešťastné, no tak říkám, kde pak. No, tak bratr, ten měl větší štěstí. Ten od malička si hrál rád s vláčkama, no a tak se přihlásil do učiliště železničního nějakého, to bylo v Šumperku, a tam ho pro velkou účast jako nevzali. Tak ten nešťastný, jak se vpadl z dvoreček, naštěstí mu potom došla pozvánka, že pro jeden chlapec byl vyloučen, protože měl špatný zrak, tak ho přijali místo něho. Já ho do dneška vidím, jak skákal na automatě až do stropu. Mami, já budu ajzlboňák, Tak se mu to splnilo, nastal se na tu školu. No a říkal si, jeli dušte povolání, jednu nohu v hrobě, druhou v kriminále, že? Protože když se mu stalo, že se rozjel vlak, prostě naložený jiným ovocem, proti němu, víte. Takže on by nereagoval, mohl reagovat, takže vyskočil z toho vlaku, že? Protože ten vlak by se vykolejil. On nestratil ducha přítomnost, říkal, dal tam zpátečku, ty vagony ho jako dohnali, ale už ta rychlost nebyla tak veliká, víte, že se to těma nárazníkama stlumilo, prostě ten náklad se nevykolejil, takže zachránil ohromné hodnoty, že. No tak říkal, co myslíš, že mě dali? Papír, ten si mohli někde nechat. Kdyby mu dali nějakou odměnu finanční, že, protože měl rodinu, že. No, takže, ale splnilo se mu to, no. Říkám, já od dneška vidím, jak se na tom montování a byl šťastný jak blecha. No, a nakonec vidíte, stejně ho dostal a rakovinu dostal, takže musel jít spíš do invalidního důchodu, ale do dneška díky lékařům a mě neho zachránili, protože on potřeboval ty krevní kmenové buňky. Víte? A oni hledali dárce. On říkal, já mám jenom sestru, bohužel. No. Tak jeďte za ňu a říkajte, já přijede do Olomouce na hematologii a tam mě vzali krev a zjistili, že máme ty buňky dohodné, takže tomu zachránilo život.
0: No tak to mi trošku odlehlo. Paní Lidko, moc krát vám děkuju za příběh váš i vašeho bratra a přeju vám krásnou dobrou noc a hezké léto.
1: A vám taky přeju krásnou dobrou noc a pěkný víkend, ať si užijete sluníčka. No a mě spal to vše hlavně.
0: Budu se snažit. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Dobře, dobrou noc, přeju všem posluchačům a vám zvlášť.
0: Díky. Škola či řemeslo jako jistota. Na tohle téma čekám po písničce Petra Jandy vaše další příběhy.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, vážení přátelé, zdravím vás při poslechu Noční linky Českého rozhlasu. Jím tématem je škola či řemeslo jako jistota. A paní Věra, která čeká na telefonu, doufám, že nejste celá učekaná, paní Věro, nám k tomu také má co říct. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Takže já jsem 40. ročník. Musím pochválit Plzeňáky, to je moje milý rádio. A k tomu vašemu tématu, nebo našemu, já jsem kdysi chtěla jít na zdravotní školu, učila jsem se jako docela slušně, ale naše třídní paní učitelka rozmluvila mým rodičům tenhle ten můj nápad a řekla, aby mě dali na pedagogickou školu. Mm-hmm. Naši si to nějak nechali projít hlavou, dali mě na pedagogickou školu a já jsem se dodatečně vlastně zjistila, že bych na to psychicky neměla, když bych nemohla těm lidem pomoct v otrápení. Jo? Mm-hmm. Takže do dneška se stýkám se svými žáky. Moji žáci už dneska chodí do důchodu. Máme velice hezký vztahy. Jsem tý paní učitelce vděčná, že to našim rozmluvila a mě taky. Protože mě to naplňuje. Dneska se potkáváme u lékařů s těmi mými žáky a tu práci jsem dělala moc ráda a ty vztahy byly hezký, takže se potkáme u pana doktora a můj žák řekne, letos se mě ale vydařily sazenice rajčat, přijďte ke mně, já vám nějaký sazenice dám.
0: Tak to je velice hezký závěr vašeho příběhu, i když mohli bychom si povídat ještě mnohem déle. Mě by třeba zajímalo...
1: Nebudem si povídat díl.
0: Zajímalo, když dovolíte jednu otázku, vzpomínáte si ještě na jméno té učitelky, která vlastně změnila vaše životní dráhu?
1: Ano, učitelka Michalíčková a bylo to ve Zdicích.
0: Děkuji vám moc krát, paní Věro, a protože jsem vyrozuměl, že už asi spěcháte, tak vám děkuji za tenhle váš příběh a přeju krásné léto.
1: Já vám taky a děkuju za tahle ta témata a prvně se mi podařilo večer dovolat. Tak mám radost.
0: Já mám s vámi.
1: Mějte hezký příští čas. Ať vám všechno vychází aspoň na půl, jak si přejete. Dobrou noc.
0: Dobrou noc a naslyšenou. Škola či řemeslo jako jistota. Někdy to tak bývá, že rodiče rozhodnou, já sám za sebe můžu říct, co člověk ví ve 14 letech o svém budoucím směrování, takže jsem na tu elektroprůmyslovku vlastně šel tak nějak bez jakéhokoliv odporu. A nejsem ani zdaleka jediný, myslím si. Tak věřím, že se najde plno dalších, kteří si k telefonu s číslem 731 800 900 cestu najdou a zavolají na tohle téma. Konec konců před námi je písnička Marie Rotrové a pokud si dobře pamatuju... Pokud se mýlím, tak se omlouvám už dopředu. Marie Rotrová taky pracovala ve spořitelně za přepážkou a ke zpěvu se teprve dostávala.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte noční linku Českého rozhlasu a jen pro upřesnění toho, co znělo před písničkou, cituju z Wikipedie. Marie Rotrová pochází z hudebnické rodiny, po maturitě na Bohumínském gymnáziu pracovala jako úřednice. V roce 1960 se ještě jako úřednice ostravské pobočky Československé státní spořitelny zúčastnila ostravské hudební soutěže, která hledala mladé talenty a kterou doprovázel orchestr Gustava Broma. Říkám to proto, že tématem noční linky je dnes škola či řemeslo jako jistota. A jakému řemeslu či jaké škole se musel podrobit náš další posluchač? Je to Josef, který čeká na telefonu. Přeju hezký večer.
1: Dobrý večer, slyšíme se?
0: Ano, samozřejmě, slyšíme.
1: Tady Josef.
0: Tady je Borek Kapitančík. Josefe, jakou školu či jaké řemeslo vám, nechci říct vnutili, ale přiměli vás k její návštěvě nebo ke studiu?
1: No, já jsem chtěl být vždycky automechanik, ale jelikož jsem měl samé jedničky a naši byli jako rozdělený rodiny, takže mě přinutili na obchodní akademii v Plzni.
0: Říkali, je to životní jistota,

0: Hodně, hodně, holek, byli jsme už tady kluci, tak si to dovedete představit.
1: No představit si to dokážu. My jsme to měli obráceně. My jsme měli 6 dívek a zbytek 25 chlapců na elektroprůmce.
0: No to si ani nechci představovat.
1: Máte pravdu. Takže vy jste na tom byl úplně obráceně. Rodiče tedy řekli, půjdeš studovat obchodní akademii. Vám se asi nechtělo,
0: bylo,
1: že jo?
0: Bylo, jak se říká, po zadku.
1: Ano, bylo vymalováno.
0: To jsem podvod, co zašel jsem.
1: No ale objevil jste i ta pozitiva, to znamená převaha dívek na obchodní akademii a k tomu automechanik, k té práci automechanika jste už nikdy nepřičichl.
0: Ani z dálky. Je to pro mě španělská vesnice. Je to takhle účty, ale co vám budu povídat, no.
1: Ale dá se říct, že tahle životní jistota se vám vyplatila. Z toho materiálního hlediska. Rozumím.
0: Já děkuji, že jsem dostal prostor a přeju všem posluchačům hezký večer.
1: Za všechny děkuji.
0: Já si nechal dát o holka.
1: Vás to teda drží celý život, jo?
0: Hodně mě to drží. Akorát už to občas nemůžu držet jako dřív.
1: Tomu taky rozumím. No tak člověk musí mít nějakého koníčka. Mějte se hezky a dobrou noc.
0: Papa.
1: Posluchače Noční linky zdraví i Bohumír, který na rozhlas.cz / linka napsal: moje maminka měla velké ctižádosti. To, co se jí samotné nedostalo, chtěla po nás. Tak mi obor vybrala náročný a já tehdy vůbec neměl představu, kam jdu a co to obnáší. Skončily prázdniny a já jel na internát 50 kilometrů daleko na obor dřevomodelář. Po vyučení a do stavu manželského jsem přešel na stolařinu, tesařské a kolářské práce. Práce se dřevem všeho druhu a to mě velice bavilo. Využil jsem všechny vědomosti při stavbě rodinného domu, doplňků nejen pro sebe, ale i pro druhé. V životě by mě nenapadlo, že budu tak všestranně spokojený. Od mámy to byl dobrý tah. Za to jsem jí vděčný. Napsal Bohumír. A já mu děkuju.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: škola nebo řemeslo jako jistota. Takhle se dá shrnout téma Noční linky Českého rozhlasu, kterou právě posloucháte. A povídáme si o tom, jak klikaté byly vaše životní dráhy, vaše profesní životní dráhy. Tentokrát by to měla být paní Emma, která čeká na telefonu a věřím, že se, ano, nestratilo naše spojení, takže vás můžu přivítat.
1: Máme.
0: Dobrý večer, paní Emo.
1: Takže první řadě zdravím všechny posluchače tohoto rádia, protože já když přijdu večer z práce a jdu spát, tak první, co si zapínám rádio a poslouchám téma.
0: Děkuju, děkuju.
1: Takže jako úplně po celodenní hojničce v práci, tak toto je pro mě taková léčba na nervy.
0: Je, no tak to já si dám do životopisu, to si dám do CVčka, jak se říká, že jsem pro vás a mý kolegové a mé kolegyně jako spruha. Paní Emo, vy ještě chodíte?
1: Opravdu mě vždycky nabudíte. To je jako je pro mě úplně taková droga, krom kávy a cigarety.
0: Rozumím. Vezměme to odzadu. Říkáte, že když se vrátíte z práce, takže vy ještě pořád jste pracovně činná, ano?
1: Ano. Už jsem 6 let v důchodě, ale pořád běhám po place a točím pivo a nosím jídla hostům.
0: Takže hospodská, respektive číšnice, v Brně říkáme pinklica, no ale tak to nechme bokem. Takhle nějak začala vaše životní profesní dráha, nebo jste se vyučila něčemu jinému, vystudovala jste něco jiného?
1: Osmiletku, za mě byla osmiletka, kterou jsem vyštudovala, dalo by se říct, červeným diplomem, nebo prošla červeným diplomem a hrozně jsem milovala děti. A můj tatínek milovaný, který bohužel už je v nebičku, si představoval, že budu paní učitelka, paní doktorka a chtěl po mně asi dám žádost jako po osmiletce tam. Ale já jsem měla kamarádku z dětství, kterou mám do dneška, a její maminka byla hospodská. My jsme za ní chodili do práce. Vždycky v té době, když nám mě bylo 10 let, to se točili limonády jako pivo, jo? Z pipí a to. A mně se ta práce strašně líbila. Já točila pivo, teď limonády, nalívala štamprle, chodila mezi klientama a to. Tak já jsem tatínkovi tvrdila, že jsem si dala požadavek na gympl a na zdravotku dětem, jako dětská sestra, ale dala jsem si taky na hotelovku. No a přišli mi 3 příjmy, ty 2 jsem stopila a tatínkovi jsem tvrdila, že mě přijali jenom na hotelovku. Tak se s tím nějak smířil, takže jsem udělala hotelovku a to, takže od 18 let dělám hospodskou. A když moji rodiče slavili 50 let svatby, tak jsem se mu přiznala v té době, že jsem ty 2 přihlášky stopila, aby se dostala na tu hotelovku. Aby mi nebránil, protože jsem chtěla být hospodská a tuto práci dělám od 18 let. Krom 2leté mateřské, jinak práci neznám.
0: Jak to přijal tatínek, tohle vaše přiznání?
1: No, chvilku byl se mě trošku jako pav, ale pak říkal, splnila jsi si svůj sen, dobře, nemám námitky.
0: Já jsem se právě chtěl zeptat, ještě než jste to řekla vy, jestli vás netížil tenhle start vaší profesní kariéry, to, že jste vlastně tatínkovi zalhala, de facto.
1: No, můj tatínek byl pro mě, já to řeknu tak jako obrazně, jak to cítím, Bůh. Už jsem to tady několikrát řekla, protože v 18 letech přežil osvětím, takže pro mě to byl pan tatínek. Ten byl pro mě vzor. Mrzelo mě to, že jsem ho tak trošku jako ošidila, ale pak mi řekl, že splnila jsem si svůj sen. On mi jako, no už jsem, když tatínek měl 50, tak už jsem byla, už jsem měla 2 děti, takže už nemohl nic namítat. Trošku to možná mrzelo, že jsem ho v té době tak jako ošudila trošku, ale viděl, že jsem spokojená, že si dělám práci, kterou miluji, zbožňuji do dneška. Já to řeknu na rovinu, je mi 66 let a běhám po place lepší jak nějaká 18. Jako jo.
0: A já vás za to chválím, protože když se sami nepochválíme, tak kdo to udělá za nás? Takže já vás chválím za vaši upřímnost. A to i za tu upřímnost, která sice přišla až na padesátiny vašeho tatínka, ale přišla.
1: Ne, padesátiny. S maminkou slavili zlatou
0: svatbu. Tak to bylo ještě o něco později.
1: A se zlaté svatbě, jak jsem ho teda pozvedla svým způsobem.
0: Mm-hmm. No ale on to přijal, protože jednak to zřejmě podle toho, co říkáte, byl milující tatínek a viděl, že vás ta práce naplňuje.
1: Ježíš, no tak jako, já jsem měla práci kolegyni, která má 25 let a paní šefová ji odstavila z placu a řekla, že je neschopná, že radši tam nechá mě.
0: No tak to potěší, že? Z čistě osobního hlediska.
1: No, tak můžu vám říct, že jsem třeba obsluhovala Honzu Dětka, televize, moderátora Máru, co hraje, no Mára z Ulice, toho pana Herce jsem obsluhovala.
0: Je, tak to po mně nechtějte, protože já neviděl ani jeden díl Ulice, nevím.
1: No, byli u mě v hospodě, já jsem je obsluhovala, mám s nima fotky, mám s nima poděkování, že za vzornou obsluhu a všechno. A teď zrovna, jestli můžu teda ještě chvilku mluvit, jsem měla v práci, týden ke mně chodila rodinka, pan s manželkou a se synem. Na jídlo byli v Jeseníku ubytováni a to, poprvé byli v Jeseníku, tak si já jsem říkala, kam se mají podívat, i k nám do Javorníku na náš krásný zámek a všechno a to. A dneska se se mnou loučili, že ráno odjíždí a on mi říká, paní Emo, řeknu vám jednu věc. Já jsem manažer velké jako pivovarské skupiny Kofola, tady u nás je Hanušovice a to. A já jsem manažer toho všeho a řeknu vám, že tak dobře natočené pivo a tak suprovou servíku jsem v životě ještě neviděl. Tak jsem povyrostla, jak mám 1,50 m, tak jsem povyrostla o 2 metry a byla jsem v 7. nebi. Celý týden ke mně chodil a byl potichu, až dneska, když se se mnou loučili, mi řekl pravdu, čeho je manažer. A ukázal, dal mi vizitku a všechno, kdybyste něco potřebovala, zavolejte. Já tam se přijedu a pomůžu vám.
0: No krása, tak jednak žijete bohatým společenským životem, dokonce i s celebritami, ano. Jak jste říkala. No a taky vás chválí ti, kteří tomu řemeslu rozumí. Paní Emo, já z vás mám obrovskou radost a jsem rád, že jste takhle krásně vlastně ilustrovala dnešní téma.
1: Kdy přijedete do Jeseníku, ke mně na pivečko, a kdy přijedete se podívat do Javorníku na náš krásný zámek a okolí.
0: Vedu v patrnosti tuhle vaši pozvánku a snad to jednou vyjde. Děkuji vám za váš telefonát a za váš příběh.
1: Já vám něco cukrového uvařím na peču, což strašně ráda peču a nejím to. Já napeču koláče, buchty, já nevím co všechno. Pak to roznaším po sousedech, ochutnejte, jo, a takhle. Ten manžel už je dost tlustý, takže to musím dávat dál.
0: Paní Emo, ale moc krát vám děkuji a přeju vám dobrou noc. No, poslouchám vás ještě, ano, máte
1: je
0: zřejmě
1: zajímavé,
0: něco na srdci.
1: Je zajímavé, že takhle zbavím jako s lidma, tak mi říkají, my jsme se v životě tam nemohli dovolat do té linky. A musím říct jedno, že poslední dobou kdykoliv volám, tak se vždycky vám dovolám.
0: No ale teď jste možná naštvala ty, kterým se to dneska nepodaří. Ale i tak děkuji za váš telefonát, paní Emo, a za chvíli dáme šanci ještě dalšímu. Mějte se hezky a naslyšenou. Dobře.
1: Přeji všem dobrou krásnou noc a jdu vás dál poslouchat, než usnu.
0: Díky, dobrou noc.
1: Nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Ještě před půlnocí a tím pádem před chvílí, kdy se změní datum, ale také ti, kteří slaví svůj svátek, zatím jsou to ještě pořád Liborové a za pár chvil to budou Kristýny, tedy ještě před půlnocí vás vítám při poslechu Noční linky Českého rozhlasu. U mikrofonu je Borek Kapitánčik a na telefonu 731 800 900 čeká paní Olga, která má co říct k tématu škola či řemeslo jako jistota. Dobrý večer přeju.
1: Dobrý večer přeji všem, kteří nás poslouchají. Já budu docela stručná. Já jedině teda škola a já jsem si to vybrala tak, že jsem vlastně do školy chodila od 6 do 60 let. Takže to je takový můj stručný příspěvek k vašemu tématu.
0: No ale takhle stručný snad ani nemusíme být. Vysvětlete mi to, jak to, že od 6 do 60 let jste chodila do školy?
1: V 6 letech jsem začala chodit do školy, že? Tak jsem vystudovala střední školu, pedagogickou fakultu, no a pak jsem do 60 učila, proč se mi to trošku protáhl ten důchod, takže tak to myslím v tomto smyslu.
0: Rozumím. A ta volba pedagogické fakulty, respektive toho, co předcházelo zřejmě gymnázium, tak to byla volba vaše nebo vašich rodičů?
1: Ne, to byla jedině moje volba. Já už jsem od druhé třídy chtěla být učitelkou. Měla jsem kamarádku, ta byla o 2 roky starší. Tak jsme si řekli, že budeme učitelky a že budeme učit na stejné škole. Ona teda sice potom taky vystudovala, nebo vlastně fakultu nedokončila, protože se musela vdávat, měla děti hodně, takže já jsem jako to slovo jako v uvozovkách splnila a tou učitelkou jsem se tedy stala. Protože já jsem měla ráda, já jsem měla 3 sourozence mladší, takže vlastně jsem se o ně starala, tak jsem asi to začalo tím, že jsem ty děti měla ráda, takže opravdu to bylo moje přání teda opravdu tak od té druhé třídy.
0: Vy jste si vlastně splnila dětský sen.
1: Ano, je to tak, je to pravda, ano.
0: No tak já to měl s drobným přerušením vlastně úplně stejně. Pravda je, že ve 13, ve 14, kdy se rozhodovalo o tom, co budu studovat za školu, jsem ani náhodou nemohl ani snít o tom, že bych pracoval v rozhlase. Což ale pozor, můj sen byl. Takže jsem dělal elektroprůmku, no a než bych byl špatným elektrikářem, tak v 91. jsem si sedl za mikrofon, bylo mi dovoleno, no a zatím to ještě drží. Paní Olgo, jsme na tom částečně podobně a já jsem rád, že jste popsala byť jen několika málo slovy svůj životní příběh. Mějte se hezky a přeju vám dobrou noc.
1: Děkuji taky, dobrou noc.
0: Už za pár chvil bude 12 hodin, jinými slovy půlnoc a pak už 24. červenec. A téma noční linky se měnit nebude. Škola či řemeslo jako jistota. Pro ty, kteří přišli o něco později, znovu zopakuju, že to myslím tak, že jste třeba chtěli splnit přání vašich rodičů, kteří chtěli, abyste vystudovali určitý druh školy nebo se věnovali určitému řemeslu s tím, že to bude vaše životní jistota. Ale třeba jste poté, co jste dostudovali střední či i vysokou školu a nebo absolvovali s výučním listem, se vrátili ke svému snu. Jak to bylo u vás? Tak i na to se vás ptám a budu se vás na to ptát i v té příští hodince. Nicméně nejen telefonáty, ale i vaše psaní z webu rozhlas.cz/linka tvoří naše 2 hodiny povídání. Dana napsala: krásnou noc přeji všem a díky za téma. Mě nikdo nenutil ani nepřemlouval a taktéž já svoje 3 děti. Vybrala jsem si směr a šla praxi studiem za svým. Faktem je, že ostatní jsem praktikovala jako záliby a praktické dovednosti zároveň s prací chemičky a naučila se mnoho dovedností, mi život naplnilo. Děkuju, Dano, snad jsem to přečetl tak, jak jste to myslela. I vám přeju krásný nový den za pár chvil.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Dámy a pánové, přeju vám krásný nový den. I když je pravda, že ještě dvě vteřinky bude platit datum 23. července. No teď už ne. Už vás vítám v pátku s datem 24. A vítám i našeho posluchače, jeho vlastními slovy pravidelného přispěvatele vysílání Českého rozhlasu, pana Milana, který už v úvodu druhé hodinky také má co říct k tématu škola či řemeslo jako jistota. Milane, přeju vám dobrý večer.
2: Dobrý večer, krásný a všem nejkrásnější posluchačům Českého rozhlasu. Já jsem teďka poslouchal ty vaše paní, ale mě to velice zaujalo. Chtěl jsem říct teda, já, abych se držel tématu, líbí se mi vaše téma, totiž... Je, to mám tak komplikované, to by bylo na dlouho, já to zkrátím. Zkrátka, nedostal jsem se na střední vojenskou školu kvůli tomu, že táta udělal jaksi za minulého režimu nějaký průšvih a oni mě tam nevzali, ale to nevadí. To, já už jsem si to u něj jaksi odpíkal, jaksi jsem se s ním poznal, ale poslouchejte ještě dále. Líbí se mi, co jsem tady všechno vyslechl. To je velice zajímavé, paní Emma. To je úplně luxusní téma, suprové. Abych se držel tématu, jak si obklikou jsem si dostudoval tu svoji střední vojenskou školu, ale měl to být někde Martině na Slovensku, ale pak jsem si udělal ještě další vyšší. Zajímal jsem se o docentu, ale to není už ani tak úplně zajímavé. Co, pane redaktore, můžete mi do toho skočit a zeptat?
1: Můžu, samozřejmě, já to vezmu od začátku. Takže váš tatík byl voják z povolání, ano?
2: Můj tatík byl jaksi vážený pán, no, tak to teďka nemůžu, já se totiž pořád bojím. On byl jaksi spojený s tou minou komunistickou, teď už jsem to prozradil, ale to není to důležité.
1: No
2: to
1: já bych důležité... s dovolením do toho vstoupil znovu, takže váš tatínek byl voják, ano?
2: Ano.
1: Výborně. A vám řekl, když vám bylo, dejme tomu, 12, 13, 14, budeš dělat taky vysokou, teda budeš dělat taky vojenskou školu, anebo to byl váš nápad? Byl jste inspirován právě jím samotným?
2: Byl jsem inspirován svými emocemi. Já bych se do toho až takhle dálce nepouštěl, ale...
1: Takže byl jste inspirován. Byl jste inspirovat a chtěl jste dělat...
2: Inspirovat jeho rodinou.
1: Tak, dobře. Nicméně, jak jste říkal, nepřijali vás. Je to tak?
2: Nepřijali, protože tatínek byl takový svérazný. On jaksi udělal trošku nepředrženost, kterou po něm nechtěla tehdejší, jaksi...
1: Prostě měl škraloup, abychom to zkrátili. Ano? Dobře, tak jakou školu jste tedy dělal? Jakou školu jste studoval nebo řemeslo?
2: Já jsem se tenkrát přihlásil, že už mě 50 let, takže tenkrát to bylo, jaksi na střední jsem se hlásil do Martina na Slovensko, automobilní tanková. A bylo mě to zamítnuto z důvodu, jak si táta udělal...
1: Měl škralup, to už jsme probrali. Dobře, jakou školu jste tedy vystudoval, nebo dělal jste řemeslo?
2: Nakonec jsem se teda dostal nějakým zajímavým způsobem, protože mě zajímala třeba technika, nebo flákal jsem matematiku, teďka si to uvědomuji, jak mě to moc chybí, ale dokážu i ve svých letech se k tomu zpátky vrátit. Chtěl jsem říct, je to velmi zajímavé, když můžu působit na poli, no, abych to zkrátil. Udělal jsem si obklikou tu svoji armádní činnost, chtěl jsem říct, sloužil jsem po armádě České republiky, doufám, že to není nikomu z posluchačů, jakože, ale já jsem to myslel všechno jaksi od srdce, jo, tak já jsem se snažil, tak a co se mi podařilo? Podařilo se mi udělat tu podůstelnickou školu, udělal jsem si vojenskou akademii ve Vyškově, jestli se s tím můžu pochlubit, lítal jsem s vrtulníkem, sice to byly ty staré ruské stroje, dneska už do muzea. Omlouvám se.
1: No je v pořádku, já jsem ty 24 na zhůří hlídal, já si ještě pamatuju. Takže jste si nakonec... Takže jste nakonec přece jenom se oddal tomu vojenskému studiu, povedlo se vám to a teď v 50, říkal jste, že je vám 50, děláte pořád ještě, nebo jste pořád ještě vojákem?
2: Jsem pořád vojákem, ale už nejsem jaksi ten, kdo běhá po poli, ale já už... No a já nevím, jestli to takhle můžu říct do éteru, když...
1: Vy si neprozradíte třeba... vojenský tajemství. No tak víte co, tak budeme si 50-50. Já řeknu, že jsem ale... četař v záloze, jo, jsem prozradil vojenský tajemství a teď to prozraďte vy zase.
2: Těrasky jsem majorom.
1: No tak to, pane majore, to bych měl stvaknout paty.
2: Ne, to je v pořádku, však já jsem poslouchal pozorně vaše vysílání a vy jste mi taky sympatický.
1: Děkuju vám moc krát, Milane. Bylo to sice trošku klikatější, ta vaše životní cesta podle vašich slov, ale nakonec se dobrá věc podařila a jak se zpívá v jedné opeře, věrná láska, věrná láska k vojenskému řemeslu zvítězila.
2: Poslyšte, mám ještě trošku času, než se mi úplně vybije baterie. Chtěl jsem říct, já pozorně poslouchal vaše posluchače. To není jenom... Já vnímám ty ženský, teď to bylo, já nevím, 85, já mám taky přítelkyni, ona má 80, ale už mi to píplo.
1: Tak to nebudeme prodlužovat, pane Milane. Já vám děkuju, já myslím, že to podstatné odeznělo a jsem rád, že jste nám svěřil svůj příběh. Dobrou noc a hezké léto přeju. Naslyšenou.
2: Krásné léto vaše a budu vaším pozorným posluchačem Českého rozhlasu. To si přeju nejlíp. Však nenadarmo si říkám, že jsem patriot.
1: Moc si toho cením. Mějte se hezky a dobrou noc. Dobrou noc přeju samozřejmě i vám, kteří už máte očička takhle malinkatý, ale ještě zhruba 50 minut si můžeme povídat o tom, jak jste se vydali na cestu, kterou vám původně naplánovali vaši rodiče, ale potom jste přece jenom přišli znovu na tu svoji stezku vysněnou od dětství, anebo ne? Škola či řemeslo jako jistota. A možná, že jste u toho vydrželi až do konce.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Je na tom hodně pravdy, když nám ti starší, moudřejší říkají, že řemeslo je jistota, nebo že škola je jistota. Ale možná, že vaše sny mířily někam úplně jinam. Takže jste podstoupili, dejme tomu 4 roky, odborné školy a potom se vaše cesta znovu vrátila do těch kolejí, které jste si vysnili. A nebo ne, možná jste zůstali u řemesla nebo u školy, oboru, který jste studovali. Kdo ví, jak je to v případě paní Vicky, která čeká na telefonu. Hned se to rozvíme. Vicky, přeju vám dobrý večer.
1: Dobrý večer vám všem, kteří posloucháte. Já jsem 48. ročník, no a něco jsem zažila podobného, co pan posluchač přede mnou. A sice, když všichni ve třídě dostali, že už jako z umístěnku, že jsou na tu a na tu školu, tak já stále nic. A tak jsem šla za třídní učitelkou a říkám, soudružko učitelko, mně pořád nic nepřišlo dom v poště. A ona říká, víš co, máme kousek Národní výbor Brno 4, zkusíme tam zajít a zeptáme se na to. Tak jsme tam přišli, byl tam takový malý úředníček za stolem, ani ho vidět nebylo skoro. A díval se do kart, nahlásili jsme jméno, všechno a to iniciály. A on se díval do kartotéky. Zdvíhl obočí, podíval se na nás, podíval se zpátky, zase se podíval na nás a řekl jenom pár slov. Studium nežádoucí. Soudružka učitelka okamžitě viděla, že je zle, lapla mě za ruku a říká, pojď jdeme, a na chodbě mě pak řekla, to si musíš vyřídit doma, to jako, protože hned poznala, že je to z politických důvodů. No a tak jsme přišli domů a já jsem byla jako rozrušena z toho, rozčertěna, dá se říct, protože říkám, co pak jsou něco méně cenní jak kdokoliv druhej, když známky jsem špatně neměla. No a tak, ale od rodičů jsem se nic nedozvěděla a bylo nabídnuto, a sice strojní zámečnice, soustružnice, frezařka. No, já jsem vždycky měla hrůzu ze strojů, tak mě malém omilo, tak jsem chtěla třeba švadlenu nebo kadeřnici. Ne, neexistuje. No, tak prostě tak se stalo to, že jsem byla teda přijata na soustružnici kovů. No a teď jsem teda začala chodit do školy. Měli jsme 3 dny výcvik a 3 dny školu. No a když bylo těsně před pololetím, tak byla rodičovská schůzka a tam bylo řečeno, že 3 děti jako narušují program třídy, že jsou nejlepší. Takže by jim bylo umožněno chodit na denní školu na Sokolskou, ale na strojní. No a já musím říct, že teda jsem zdědila po tatínkovi trošku z té povahy, tak já jsem říkala, tak vy jste mě nalajnovali život úplně a hodili mě úplně vekse na jinou kolej. Já říkám, tak ne. Maminka říkala, Hedvičko, je dobře, když jako si uděláš aspoň ten výuční list a když dobře si vyučíš, tak jako bude to v pořádku. Tak já jsem odmítla. Maminka z toho byla nešťastná, říká, konečně by se mě splnilo, že chodíš do školy studovat. Já pám ne, mami. Když takhle to je nalajnovaný, tak já se vyučím a pak si já zjednám život podle svého. No dobře, tak se stalo. A ti 2 hoši teda skončili na té denní strojní, na té Sokolské, no a já jsem se doučila. Můžu vám říct, že ten první rok jsem měla pernej, protože tak, jak jsme byli zvyklí, 1 hodinu seš volanej, tak 2. tě nevyvolají. A oni a na potvoru. A tak to bylo za 5, že to je jasný. Takže já jsem si zhoršila o 2, o 3 stupně skoro z některých předmětů, až přišel ve 2. ročníku na konci třídní učitel nový a zavolal si mě do kabinetu a řekl mě, poslouchej, co doma řešíte, nebo jak vyznáváte, co mě nezajímá. Ale ty seš chytrý děvče, ty tu školu dokončíš, já ti pomůžu, ale tady mě rukou podáním dáš slovo, že se budeš učit, ne že to budeš flákat. No moc se mě do toho nechtělo, ale ano, přijala jsem ruku, tak jsme si takhle stiskli a já jsem slíbila, že se budu hodinu od hodiny učit. No a na konci jsem to dokončila tak, že teda se stalo to, že teda jsem se dobře vyučila a byla jsem doporučena tady tím třídním učitelem, on nás měl aj ve třetím ročníku, že teda mohu jako nastoupit pro pracující, ale ve strojařině teda. No a tak jsem začala studovat a co se nestalo, když jsem končila, tak mě zemřel tatínek. Mně se, Borku, se mnou se úplně zhroutil svět. Já jsem si pamatovala látku, která byla nová, ale která byla stará, nebyla jsem schopna. Takže asi tak nějak jsem chtěla trošku přiblížit ten můj život.
0: A jak to nakonec pokračovalo po té, co zemřel váš tatínek? Dostudovala jste tu školu pro pracující?
1: Právě, že ne. Ředitel si mě volal na Sokolské a říkal, já ti povolím, jako ten, jak to nedělávalo se moc v té době. Ano, reparát v srpnu, že to, a já říkám soudru řediteli, ale já se na to necítím, já mám úplně okno. Já bych to nezvládla, to starší učivo, kdybych dostala nějakou otázku a byla jsem natolik hrdá, že jsem si říkala, kdybych to měla jo neudělat a, ne, a vím, že se na to necítím, tak radši do toho nejdu. Takže jsem to opravdu takhle skalpovala, jak se říká, ale tím svou houževarnatostí a svým jako umem a takovým citem a různýma kurzama jsem se dopracovala na poště na velice pěkné místo a vůbec mě nevadilo celý život, že jsem jako neměla v tu školu.
0: Já vám děkuju za
1: upřímnost. Akorát maminku to mrzelo.
0: To je samozřejmé, ale vy jste si prostě vybrala svoji cestu, šla jste po ní a znala jste svoje, no, řekněme, mantinely už od brzkých let, jo? Řekla jste si, když takhle, tak tedy takhle. Měla jste to v hlavě srovnaný, no, já se snažím to říct, co a možná nejsrozumitelně.
1: Byla jsem po tatínkovi velice hrdá a když jsem se necítila na to, tak jsem si říkala, tak se nikam nehrni. Musíš prostě sklapnout, jak se říká, uši, ano, stalo se, stres mě dohnala k tomu, že prostě jsem to nedávala, no tak, tak jsem to uznala a říkala jsem si, ale já si to třeba jinak svou vyřídilkou a svým umem a svým jako praktickým životem a podařilo se.
0: Děkuji vám moc krát, Viki. Krásný příběh.
1: Ano.
0: Naslyšenou.
1: Naschledanou.
0: Škola či řemeslo jako jistota. Jak klikatý byl váš profesní život? Taky by se to dalo takhle říct. Věřím, že po písničce dvojice Karel Gott a Darinka Rolincová budete slyšet.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Když to hodně zestručním, tak tenhle interpret, teď mám na mysli samozřejmě božského Káju, či Sinatru východu, no prostě Karla Gotta, tak právě Karel Gott je zářným příkladem toho, kdo by měl co říct k tématu škola, řemeslo jako jistota. I když, jak se to vezme, já se teď pokusím něco málo ocitovat z Wikipedie. Jediný potomek pozdějšího náměstka ministra těžkého průmyslu v mládí chtěl být malířem a po ukončení školní docházky v Plzni se v Praze neúspěšně pokoušel o studium výtvarného umění. Když nebyl přijat, tady je to důležité, odešel do učení v oboru elektromontér. Ovšem během učňovských let se věnoval své druhé velké lásce, hudbě, a aby se stal zpěvákem, šel na konzervatoř. Takže nakonec přece jenom ta stezka jeho života se vrátila do toho směru. Ano, šel tím azimutem, který si zvolil zřejmě už ve velmi útlém mládí. Škola či řemeslo jako jistota, to je téma noční linky, kterou právě posloucháte. A Radek k tomu taky má co říct. Vítám vás na telefonu 731 800 900. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Radek z Uherského Hradiště. Jak je zvykem, tak zdravím samozřejmě všichni posluchače. Já jsem chtěl k tomu jenom takto říct, že já jsem vyrůstal v rodině, kde maminka, tatínek, babička, dědeček, všichni pracovali ve stroji Renstry. Klidně to asi už dneska můžu říct, není to žádná reklama, poněvadž ta firma už nefunguje, ale byl to ČKD Slavia Motor na Pajedlích, já jsem z Uherského Hradiště. A všichni tam pracovali. A mě už bylo předurčeno, že půjdu na strojní průmyslovku v podstatě. A na mě mi to bavilo, protože tu preciznost jsem všude viděl. Ale někde tam ve mně hloubalo to, že moje babička ještě předtím, než někde šla pracovat do fabriky, před tím znárodňováním a tak dále, se věnovala tomu zemědělství, všechno sbírala, jabka, a každý týden několikrát do toho týdne jezdila na trh, takže to obchodnictví. Mm-hmm. A jak jsem to měl tak, pane Borku, v sobě zakotvené, tak samozřejmě, tak šel jsem na tu průmyslovku, protože strojaře mě opravdu bavila, to tam v těch genech asi bylo, jo, všechno opravit, já to opravím, já to udělám a tak. Průmyslovku jsem udělal. A potom vystudování, tak jsem našel nějaký inzerát, že zháníme v zemědělském zásobování a nákupu, to už taky možná není dneska reklama, to už nefunguje, nákup čího na hutní materiál, elektro, nářadí a tohle, což bylo v podstatě z mého oboru. Tak já jsem nastoupil, velice za to děkuju. Jo? Mm-hmm. A to mě bylo tenkrát 18 let a za, já nevím, 7 let potom byla ta revoluce, jsem potom šel podnikat. Mm-hmm. Omluvil jsem se panu náměstkovi, říkám, pane náměstku, aby to slušit, zkusil, mám malé děti, ta výplata zase v tom zemědělském oboru není, v tom sezonu až taková, jaká by mohla být, třeba mohla být větší. Oni řekli, Radku, běž, zkus to, když tak se vrátíš. Velice krásně to opravdu vzpomínám. Příjemní lidé kolem mě vždycky. Mm-hmm. Tak já jsem si začal jsem podnikat v tom prodeji toho nářadí a podnikám v tom dodneska, za chvilku do důchodu. A strašně jsem za to vděčný svým rodičům, těm genům, co mi dali, jestli mě rozumíte.
0: Rozumím, vy jste vlastně provedl tu symbiózu z několika pramenů. Babička se věnovala...
1: Obchodnice,
0: ale zároveň zemědělec. No a vaši další členové rodiny, všichni ve strojírenství. No a vy jste to zkombinoval a vyšlo to.
1: Pane Borku, nad tím já do dneška furt přemýšlím, že to obchodování mám prostě v krvi po té babičce. Jinak jako, že bych někde stál u soustrhu, jo, nebo jestli mě rozumíte, nebo dělal mistra ve fabrice, protože když jsem měl tu průmyslovku, tak asi bych nestál u mašiny, ale dělat třeba mistra, nebo tohle, to mě jakože nelákalo, jo, že mě to nějak oslovilo, že ano, přesnost, to mám do dneška, všechno, odbornost,
0: A ono je to dobře, tak jak to bylo?
1: Jo, já se nechci vychvalovat, to by znělo špatně, ale že to obchodníčení, ten obchod, že jsem prostě tak spojil dohromady to strojírenství s tím obchodem.
0: No a je to dobře, a protože takhle to bylo třeba u Bati, tam si vlastně musel každý projít vlastně od té píky pověstné až jo, od toho nejnižšího stupínku až po ten nejvyšší, aby mu potom nikdo nemohl třeba, dá se říct, ne mazat med okolo huby, ale jak se říká v Brně, mlátit s ním vozem, říkat, že to nejde, když on ví, že to jde třeba, jo, ušít ta bota tak, jak on to chce. Protože si tím prošel a vy jste prošel všemi těmi stupni. A jak říkám, je to hezká symbioza všeho, co vás formovalo v dětství.
1: Já se tam strašně moc uvědomuju, pane Borku, a co si nejvíc ještě uvědomuju, já se mluvám, promiňte, tu poctivost, kterou mám nějak zakotvenou.
0: No ono je to vlastně jenom trošku jiná podoba přesnosti.
1: Od těch rodičů a všude, jo, že já když podnikám, tak prostě to je všechno.
0: Já vám rozumím.
1: Na čestné slovo.
0: Já vám rozumím, Radku. A jsem moc rád, že jste nám tohle všechno řekl. Mějte se hezky, přeju vám krásné léto a zůstaňte správně naladěn.
1: Děkuji moc. Taky. Dobrou noc všem.
0: Všem teď můžu říct, co napsal František. Zdraví vás a píše. Jako syn rolníka jsem neměl moc možností si vybrat nějaké řemeslo. V poslední třídě k nám do školy přišli nejprve učni havíři, potom přišli učni zedníci, kteří nás lákali do jejich učebních oborů. No já jsem si vybral obor zedník. Z naší obce jsem z mého ročníku byl jediný, kdo se dostal někam do učení. A vůbec toho nelituju, protože jsem nikdy neměl problém sehnat práci. Toho havíře jsem chtěl zvolit před vojnou, protože jsem se před vojnou ženil, tak jsem se jí chtěl vyhnout. Tedy vojně. Nakonec jsem šel na vojnu a všechno dobře dopadlo. Jsme s manželkou 64 roků. Františku, to my víme. To píšete pravidelně. A o moje řemeslo, tedy zakončuje František, je stále velký zájem. Co víc si přát. V tom s vámi souhlasím. Františkův vzkaz jste slyšeli, možná přidáte další vaše psaní na téma škola či řemeslo jako jistota na rozhlas.cz/Linka, anebo možná zavoláte. Číslo do studia je 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: noční lince Českého rozhlasu, kterou právě posloucháte, popřeju dobrou noc všem těm, kterým už se pomaličku taky klíží oči. Tedy ne, taky, já nechci naznačit, že bych snad byl ospalý, to ani náhodou. No tak trošku jo, ale pořád ještě je před námi asi 25 minut našeho povídání na téma škola, řemeslo jako jistota. Tak ještě úplně neusínejte. Možná byste propásli příběh paní Anny, která čeká na telefonu 731 800 900. Pěkný večer, paní Ano.
1: Pěkný večer. Já bych chtěla říct takový svůj příběh. Bylo mě 16 let a měla jsem se jít učit na prodavačku a zemřel mě tatínek. Takže mamka zůstala sama a měla jsem brášku 11 roku mladšího. Tak co teď? No tak jsem nakonec mě tady jeden mě zjednal školu, ne, učil jako

0: cvičení v Mesitu jsem byla. A pak jsem tam byla, měla jsem 3 děti a po těch 3 dětech jsem maminka řekla, že ne, že už teda nemůžu na odpolední a tak, tak vybrali mě za výplatní a já jsem ani neměla školy, ale chodila jsem na školení a dělala jsem tu výplatní 20 let.
1: To byla, zodpovědná funkce. Vy jste vlastně...
0: Zodpovědná. 120 lidí jsem měla.
1: Páni, no.
0: No, 120 lidí a prostě vydržela jsem tam v těch 20 roku a potom přišlo nové vedení a jedenkrát jsem, už jsem potom byla sama tam na dílnách a nosila jsem ty zakázky a všechno. Přijeli nějací centisáci z Brodu, naučili mě na počítači, tak jsem to všechno jim naházala tam, ty zakázky a to. No a tak přišel ten pan vedoucí a řekl mě, paní, my vás nemůžeme zaměstnat. Tak mě propustili v 50 letech. To bylo hrozné ještě před Vánocama. No a tak jsem, co teďka, jelikož jsem trpěla ze zádama, měla jsem problém, tak jsem šla marodit. Marodila jsem necelý rok a jelikož mamka byla taková už nemocná, tak jsem s ní zůstala doma. No a šla jsem o půl roku spíš do důchodu. No dneska už mám moc roku, ale jako nelituju toho, já i když jsem tu školu takovou nějakou neštudovala jsem, protože jsem neměla možnost, když ten teďka mě zemřel, on měl 40 roku a já 16, že, takže a nelituju toho a opravdu jsem tam prožila fakt 20 let, jsem to zvládala všecko bez toho. Takže se dá aj bez nějakého školy nebo studování jako pracovat nebo dělat a nakonec jsem šla teda do toho důchodu a takový životní a děti moje mají školy, všetci studují, ještě vnučka už studuje také, teď půjde na vysokou. Ale tak člověk dopadne, no.
1: No tak dopadne, ještě pořád padáme. Já vím, že to je, zní hrozně, ale snažil jsem se aspoň trošku o nadsázku. Ale teď mi řekněte, paní Ano, vy říkáte, že vaše děti mají školy. Vybrali si svůj studijní obor sami, nebo jste jim radila, nebo jste je snad k něčemu přiměla?
0: Sami si vybrali. Ta nejstarší má ekonomku, která už pracuje delší dobu a měla a druhá byla vyučená obráběčka kovu, taky si to vzala a syn byl mechanik leteckých přístrojů, ale nedělá to. Pracuje něco úplně jiného.
1: No tak on by zrovna mohl taky vstoupit do našeho dnešního vysílání škola, řemeslo jako jistota, protože vystudoval jistý obor, ale jak vy říkáte, živí se něčím úplně jiným.
0: Úplně jiného, ano. Ale že tak aj bez té školy nějaké, tak bez studování jsem dělala fakt 20 let výplaty. A to víte, že je to náročná práce a
1: To je. Ještě mi řekněte, proč vás vlastně nemohli zaměstnávat dál? Právě protože jste neměla na to vzdělání, na svůj obor?
0: Dál, když mě propustili.
1: Když vás propouštěli, ano.
0: No ano, ne, oni mě dávali do jinšího prostě na dílnu někde a na směny já jsem nemohla, protože mamka už měla roky a říkala, že s těma dětima že nemůže být už, takže jsem zůstala doma, šla jsem marodit, protože jsem fakt byla maroda. S těma zádama jsem onemocněla. No tak mohla jsem jít ještě dál, jako pracovat, ale tak...
1: Už to prostě neumožňovaly vaše rodinné podmínky, když to takhle řeknu. Paní Ano, já si beru z vašeho příběhu to podstatné, že i bez škol se dá pracovat kvalitně, dobře v oboru, který je prostě oborem, který jsme si vysnili. No, Tak co má, kdo jiný by to mohl říct než já, protože já jsem vlastně elektrikář, ale pamatuju si akorát, kde je fáze a kde je nulák v zásuvce.
0: No. A každý, kdo mě ještě, kdo žije nebo kdo mě potká, tak každý je spokojený a si myslím, že bylo to hrozné, když mě došel řec, že mě propouští, že to byla tedy ta doba. No tak nedá se nic dělat, tak jsem nechala všecko tak a odešla jsem jako dom marodit, protože jsem fakt měla ty záda nemocné, takže jsem...
1: Rozumím.
0: Ale že to jsem chtěla říct, že aj bez té školy, že se dá žít.
1: Ano, přesně a... to jsem... před malou chvilkou demonstroval sám na sobě. Paní Ano, děkuji moc krát, přeju vám krásné léto a dobrou noc.
0: Já už mám dozře, tak doufám, že ještě chvilku člověk tady bude. No, děkuji.
1: Užívejte každého dne. Naslyšenou.
0: Děkuji, naschledanou.
1: Ještě aspoň jeden příběh na téma škola či řemeslo jako jistota. Doufám, vás čeká po písničce kapely Krištof.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

A tak dávám sásku na tvoji lásku. Do nebe se propadám, díky tobě do nebe se

0: Tak to byl další zářný příklad. Richard Krajčo, frontman kapely Krištof, je vlastně také tím, kdo by měl nebo kdo by mohl říct něco k tématu škola či řemeslo jako jistota. Taky se původně vyučil elektrikářem na střední škole v Havířově. Po maturitě studoval na Vysoké škole báňské v Ostravě. Ovšem po několika semestrech ukončil studium a začal se věnovat hudební kariéře. No, já jsem skončil ve třeťáku na Vysoké. Teď ovšem paní Jarmila se svým přiznáním a životním profesním příběhem. Zdravím vás, paní Jarmilo.
1: Já vás také zdravím, pane Borku, a zdravím všechny posluchače, kteří vydrželi až do teď.
0: No, jak to bylo u vás?
1: Já jsem se ve druhé třídě zamilovala do paní učitelky a chodila jsem jí odat a bydlela u nás na vesnici ve svém bytě a já jsem jí nosila i vodu, chodila jsem za ní, pořád jsem se jí tam motala. No a tím pádem jsem měla teda za cíl dělat taky paní učitelku. No tak když jsem skončila teda osmiletku se samýma jedničkama, tak jsem si říkala fajn, jenže problém. Mezitím naši otec byl řemeslník, ale v 48. bohužel už ne, to už byl strup na republice, tak mu odvezli všechny stroje a všechno a my už jsme potom naši vstoupili v 51. do JZD. Už to jinak nešlo. No a mě právě nechtěli pustit, že jsem byla už poslední, že tam někdo musí zůstat pracovat. To mě vede. No tak já jsem, jediná možnost byla do zdravotnictví. Tam se mě moc nechtělo, no a když to byla jediná možnost, tak jsem se tam přihlásila. Ale hezky přes prázdniny. Udělala jsem zkoušky a přes prázdniny šupky, rubky do gymnázia. Kam jsem mohla dojíždět, protože naši neměli teda na internát. No, tak a potom v gymnáziu se mě naskytla příležitost jít hned pracovat, bohužel teda v 17 letech tehdy to tak šlo, do školky. Aspoň takhle. No tam jsem byla 3 roky a chtěla jsem si dodělat školu, ale z Jižní Moravy to bylo strašně daleko do Kroměříže. Tak jsem si říkala nějak přes Brno. Ale co s bydlením, že jo? Tak jsem si zjišťovala, kdo by mě nechal bydlet jakkoliv. Tak jsem nastoupila do prvního Brna jako jeřábnice, jsem si musela udělat zkoušky. A tam jsem bydlela 3 roky s tím, že mě umožnili studovat pedagogickou školu. Tak 3 roky jsem dělala noční na jeřábu, týden co týden jezdila do Boskovic. To byla. Ale pak jsem to dodělala a od té doby už jsem potom nastoupila. Bylo to klikaté, nastoupila jsem do mateřské školy, dělala jsem to celý život, posledních 15 roků ředitelku a byla jsem s dětmi maximálně spokojená.
0: No vy mi berete slova, že to bylo klikaté, jsem chtěl říct taky, ale nakonec už jsem to jednou použil. Dobrá věc se podařila a vaše věrná láska k učitelství, respektive k tomu, abyste vychovávala děti, nakonec se zvítězila. Ovšem, přes jeřábnici v první brněnské to šlo.
1: Ano, přes jeřábnici v první brněnské.
0: A to by mě zajímalo,
1: jedině jsem mohla bydlet.
0: A to by mě zajímalo, jestli jste nějak poznatky z téhle své profese, z profese jeřábnice, uplatnila nebo ještě třeba uplatňujete ve své práci s dětmi?
1: Ne, to ne, to je to, jednou jsem měla možnost jezdit s autojeřábem ještě, ale to už mě to potom nešlo, kluci mě nabídli, že budou stavět byt, že by mě taky vzali, jenom že mezi tím jsem se vdala a čekala miminko, tak jsem nemohla. To mě mrzelo. Ale jinak bych byla šla jezdit s tím autojeřábem.
0: Paní Jarmilo, to byl moc hezký příběh. Váš příběh a vaše příběhy tvoří Noční linku a já jsem za to nesmírně vděčný. Jak vám, tak všem, kteří tady byli před vámi. Aně, Radkovi, Vicky, Milanovi, Olze.
1: Ano, všechny jsem poslouchala. Prosím, všem. Úžasné.
0: A já jsem rád, že posloucháte. Děkuju a přeju vám krásné léto. Naslyšenou.
1: Krásné léto i vám. Naslyšenou.
0: No a protože 1 hodina už je opravdu na dosah a na dohled, já vidím, jak to vypadá na našich studiových hodinách za 8 minut 1, tak právě teď dostane další z vás tu úplně poslední šanci vstoupit do vysílání a říct, Jaký byl ten jeho profesní příběh? Jestli opravdu škola či řemeslo v jeho či v jejím případě byla jistota? Nevím, kdo je na drátě. Dobrý večer.
2: Dobrý večer, u telefonu Zdena.
0: Zdravím vás, paní Zdeno. Tak jak to bylo s vámi? Je škola ve vašem případě jistota?
2: Já jsem původně chtěla jít na sestřičku. To byla moje velká touha, ale protože jsem měla na koneční vysvědčení dvě trojky a šli jsme po staré ulici a maminka si všimla cedulky knihaří. A tak jsem se přihlásila jako knihařka a můžu říct, že to řemeslo mám velice ráda. Jsem spokojená, už jsem sice v důchodu, ale kdyby mě to zdraví dovolilo, tak bych dělala dál.
0: Bylo to velice stručné, paní Zdeno, a řekněte mi, já právě proto, že to bylo tak stručné, tak chci ještě trošku rozkošatit ten váš příběh. No. Stýská se vám někdy po... No dnes už vlastně ty stejnokroje nejsou to, co bývaly třeba ještě před nějakými 30 lety, ale stýská se vám třeba potom po té možnosti být sestřičkou pořád, jo?
2: Ne, teďka už ne. Miluju svoje řemeslo, kterému jsem se vyučila.
0: Takže knihařka.
2: Knihařka.
0: V tomhle případě tedy volba vaší maminky čistě náhodná, protože, jak jste řekla, viděla někde zřejmě inzerát o známení, tak v tomhle případě byla volba vaší maminky zcela na místě.
2: Úplně 100% perfektní.
0: No, někdy se vyplatí věřit moudřejším a zkušenějším. Já bych řekl, že vždycky, ale někdy si k tomu musíme najít i vlastní cestu či okliku. Paní Zdeno, děkuji vám a přeju vám dobrou noc.
2: Dobrou noc všem posluchačům a děkuji vám taky.
0: Mějte se hezky, naslyšenou. Teď už se budu muset rozloučit i já, vážení přátelé. Před námi je poslední písnička Noční linky. No a vám, kteří čekáte na tu další, ona začíná už za 22 hodin a pár minut, řeknu, že na místě, na které teď sedím já, i když tedy ne doslova, protože já vysílám z brněnského rozhlasového studia a ta příští naše Noční linka bude vysílaná ze středních Čech, přímo z Prahy, takže zasedne Honza Macoun a že tématem povídání s ním bude nejkrásnější podzemí. I Honzovi budete moci volat na číslo 731 800 900 anebo psát na web Noční linky. Takže úplně stejný postup jako v tom dnešním vysílání, které se už opravdu chýlí ke konci. Takže vám popřeju dobrou noc. A pozvu vás k té další takzvaně brněnské noční lince tuto sobotu, 25. Tam to bude trošku třaskavější téma. Nevěra. Budu se těšit na vaše příběhy. U mikrofonu byl Borek Kapitančik. Sladké sny vám přeju.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer a buďte vítáni. Divadlo pro vaše uši má pro vás další příděl zajímavostí z rozhlasového archivu. I dnes budeme hned několikrát opakovat jedno jediné jméno v různých podobách, jak se nám dochovalo na rozhlasových páscích. Ale víc neprozradím, protože to už za mě napoví následující písnička. Pěkný poslech.

0: No tak dobře, tohle byli sice Petr Habka a Jana Kiršner, ale já to myslel trochu jinak, takže znovu a lépe. Slovo mají pánové, nebo spíš pan Spejbl a jeho nezvedený synátor Hurvínek a ten, kterému to dnešní divadlo opravdu věnujeme, totiž Miloš Kiršner.
1: Pane Kiršner, jestli pak vás někde napadlo, že budete mít jednou dřevěné děti a dokonce i dřevěného taťuldu.
2: No tak možná, že ti to bude, Hurvínku, připadat divné, ale já jsem na něco takového myslel už tenkrát, když jsem jako kluk v loutkovém divadle svého táty hrál Kašpárka. Už tenkrát jsem se chtěl před profesorem Skupou, který nás navštívil, trochu vytáhnout. No ale že se jednou skutečně ke Skupovi dostanu, že o vás začnu pečovat jako o vlastní, to bylo jenom zbožné přání. Ale splnilo se mi. Bylo mi po několika učednických letech vlastně dopřáno vás adoptovat. No a to už přece víš sám nejlíp. Ten můj kluk je nevychovaný, nezlobte se, ale já bych se vás taky chtěl na něco zeptat. Váš hlas, to je náš život. Jak to děláte, abyste se vyhnul třeba rýmně nebo kašli, abychom my nemuseli nečinně viset v zákulisí? No tak to jste, pane Spejble, narazil na velice vážnou otázku. Tomuhle nebezpečí se prakticky nevyhne žádný herec. U nás však naštěstí funguje dokonalá technika. Můžu si vaše hlasy nahrát na záznam. Takže jsme pro takový nepříjemný případ dobře pojištěni.
1: No jo, ovšem, s takovým hlasem byste klidně mohl třeba do opery. Kolikrát jste zkoušel vážně či nevážně zpívat?
2: No tak ty pokusy už bych dneska těžko spočítal. Zpívali jsme spolu v mnoha hrách, na deskách, v rozhlase, i v televizi. Dokonce, jestli si, Hurvínku, vzpomínáš, pustili jsme se spolu i do muzikálu a tady jsem tehdy nespíval jenom za vás, ale i za hraběte Drákulu. Vedle divadelních písniček se dostalo i na populární šlágry z období klasického swingu. No a abych pravdu řekl, na takovou laskalu bych si zrovna netroufal, na to jsou tu povolanější, ale jinak si skutečně velice rád čas od času zaspívám. Vlastně víte, že vás někdy lituju, Řídio? Možná si ani nemůžete odplic zakřičet na fotbale či někde jinde, nebo nemám pravdu? No, na fotbal nebo na hokej se z časových důvodů ani nedostanu. A pak ve sportu patřím spíš k těm klidnějším fandům, kteří nezbytně nemusí lámat zábradlí a pohazovat různými předměty či nadávkami na adresu rozhodčích. Takže tady takové nebezpečí nehrozí. Zvýšený hlas, dá-li se to tak říci, si nechávám spíš pro problémy umělecké. Ale ani tady není zapotřebí zvyšovat hlas příliš často.
0: Takhle si se svým adoptivním taťuldou Milošem povídali jeho dva dřevění svěřenci, ať už jde o důstojného pana Spejbla nebo věčně zvídavého Hurvínka. No a protože Miloš Kiršner měl celoživotně hodně přátel mezi kolegy herci, taky jaksi mimo dřevěnou rekvizitárnu v běžném životě, není divu, že u něj, a ne tedy jednou, zazvonil i jeho kamarád, herec Miloš Kopecký.
3: S národním umělcem Milošem Kiršnerem se povídá náramně dobře, vždycky na úrovni. A navíc on je vynikající hostitel. Má to jedinou chybu. Bydlí vysoko nad Prahou. Já tedy zvoním a je mi otevřeno s úsměvem. To je velice milý zvyk, když se otvírá s úsměvem. A na stole je připraven žbánek. To je taky velice příjemný zvyk. Děkuji. Ale až po práci, Miloši, ano? Dneska si budeme povídat vážně, totiž no tak vážně. Respektive maličko vážněji. Tak otázka první. Je to pravda, že ty jsi stejně starý jako Spejbl? Tedy, rozuměj, myslím tím, jak jsi den založení Skupova divadla.
2: Tak jsem maličko starší. Ovšem, pokud jde o datum založení divadla, pokud jde o Spejbla, tak to jsem zase takový mladší bratr Spejbla.
3: Ano, ano, bratr, který má respekt.
2: No, který má respekt. Kéž by tomu tak bylo. Ale abych upřesnil otázku. Spejbl vstoupil do loutkového světa před 65 lety. Zrodil se podle výtvarného návrhu profesora Josefa Skupy a stalo se to v Plzni.
3: Ano, a jak to bylo dál?
2: O 6 let později se Spejblovi narodil Hudvínek a vytvořili novou dvojici Českého loutkového divadla a rázem nahradili tehdy velice populárního Škrholu a Kašpárka.
3: Prosím tě, řekni mě, kolik vaše divadlo má loutek, tedy herců?
2: Tak máš-li na mysli konkrétní hru, která je nasazena na jeviště, no tak mohu říct, že v některém představení hraje až 80 loutek na jednu.
3: No, to je tedy slušné.
2: Ovšem v divadelních skladech jich pochopitelně máme daleko víc, řekl bych něco přes 1000.
3: 1000 dřevěných herců? No, to ti lec, který divadelní ředitel musí závidět. To je kolegu. A víš, že bych si s některými, tedy respektive s těmi hlavními, že bych si někdy velmi rád zahrál a seznámil se s nimi?
2: Není nic našího.
3: Opravdu? Výborně. Ano. A o čem by to dílko bylo?
2: No, o čem? O seznamování. Chci si přece zahrát a seznámit.
3: Ano, ano, to bych rád.
2: Nedávno jsem totiž věnoval panu Spejblovi knihu Společenské výchovy, tak se připrav, prosím tebe. Ono už se to nějak samo vyvine. Opona jde vzhůru, za chvíli máš nástup. Hezky se sehni, ať nám vyjdeš na jevišťátko. Opona vzhůru! Tak, milej Hudvínku, do této chvíle si chlapče žil jen tak, řekl bych, nanicovatě, ale od této chvíle z tebe bude slušný mladý chlapec s vybraným chováním. Dnes se společně budeme učit seznamovat se.
1: Ale taťuldo, za chvilku se do toho dáme, povídám. Tati,
2: pozval se mistra Kopeckého a budeme se spolu
1: navzájem seznamovat, to už si říkal, ale co to blábolíš, tati, vždyť se všichni dávno známe, doktor Strossmayer je moje oblíbená televizní figurka.
2: Známe se halabala, chlapče. My se musíme seznámit podle základních pravidel slušného chování, chápeš?
1: No dobře,
2: zde, tady, v té odborné knize všechno stojí. Otevírám namátkou. Herna jis, koho to sem čerti nesou? Že už by to byl on?
1: Kniha praví, tati, že host je vždy slušně vítán.
2: No ano, správně, slušnost především, že ano. Hele, pojďte nál, je otevříno.
1: Otevírat dveře návštěvám chodí vždy hostitel nebo nejstarší dítě, dovol knižní citát.
2: Jo?
1: No ano.
2: No to je výtečná kniha, tak máš otevřít. Počkej, co pak se tady píše dál, jak se zachovat, když návštěva přinese dárek. Jo.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den. Přineste nám nějaký dárek?
3: Prosím?
2: Dárek. Tady zrovna studuju, jak se má zachovat hostitel, když návštěva přinese dárek. Moc zajímavé. Nic nenesete, co?
3: Já jsem bohužel před malou chvílí
2: netušil, že... Nevadí, mistře, nevadí. Hudweis, včera jsem koupil nové dřeváky.
1: Jo, co s nimi?
2: Dej je mistrovi, ať jako schválně to...
1: Přinese.
2: Ano, jako...
1: Dárek.
2: Jako dárek. No, hezky to zabal do krabice, ano?
1: Prosím, ano. A teď to prosím, jako laskavě, přineste, ať se můžeme učit slušnému chování.
3: Ano, tak dobrý den. Tady jsem si vám dovolil přinést takovou maličkost.
2: Ano, děkujeme. Moment, čtu, jo, ano. Hostitel má z dárku projevit radost a dát najevo milou zvědavost. Je to jste hodný mistře. Co to tam může uvnitř být?
3: Dřeváky.
2: Ale to jste se musel plácnout přes kapsu, vidíte. Nové dřeváky. Jak jste na to přišel? No to byla vůd, jak živa moje touha.
3: Nápad. Vidíte,
2: no, ohromný.
1: Není vhodné obdarovávat hostitele prádlem, ošacením nebo botami.
2: Co prosím?
1: Vhodnější jsou květiny nebo bomboniera. Přesně tak to tady stojí, tati.
2: Jo, jakože...
1: No, právě.
2: Tak je to jako bomboniera, ano?
1: Hostitel pak může z bomboniery nabídnout ostatním, tati.
2: Jo, děkuji. Prosím, mistře, vemte si, jsou rumové.
3: Ne, děkuji, já už dneska měl něco tak
4: no tak,
3: podobného.
4: Tak si vezmi aspoň ty, Hurvínku, ať mistra neurazíme.
1: Já dřeváky nerad, ať je
4: baštěn za nehloupej řečí.
1: Tak jestli dovolíte, tak já si vezmu ten pravý.
3: Jestli dovolíte, pane Spejble, já bych se té výuky na malou chvíli ujal sám.
2: No prosím.
3: Moje dcera jaksi mi jde do let.
2: Ano.
3: Víte? No, takže jsem ji rovněž nedávno vyučoval společenskému chování a vystupování.
2: Ano, račte, prosím, budu jedno velké ucho.
3: Už na dětech máme vyžadovat, aby se nám představili jaksi jako první. Ano,
2: ano. Ano.
3: A později jako by to našli.
2: Jo, slyšíš? Slyšíš? Hlomku je nevzdělaná?
1: No dovol, tati.
2: Představ se nám.
1: Simano, pane Kopecký, taťuldo, jmenuji se Hurvínek, dobrý den.
3: Velmi správně, velmi správně. Starší muž potom jako první podá ruku mladšímu. Nikdy ne naopak.
1: Ano, slyšel jsi to, taťuldo?
2: Ano, slyšel jsem to.
1: Dobrý den, pane Spejble, tatí.
2: Dobrý, dobrý, tady je má ruka.
1: Jo, vajs.
3: Ano, tedy... Pozor, ruka se stiskne lehce a ne jako násada od rýče. Jsou ovšem země, kde se ruka vůbec netiskne. Například v Japonsku prý se lidé vzájemně uklánějí.
2: Jo, to znám, to znám.
1: Já taky.
2: Ano, tam jezdíme na zájezdy.
3: V muslimských zemích se při pozdravu dotknou navzájem čela a prsou.
2: No tak to já znám jednu... Takovou hospůdku, kde si všichni navzájem zdraví takhle. Těpéro, Miloši.
3: No, ovšem, ten pozdrav vůbec nepatří do společenských pozdravů. A když už tak, jak si hodně kránu, no, a teď jako ještě trošku brzy.
2: Promiňte, že jsem přerušil, už opět poslouchám. Pokračujte, prosím, v představování.
3: Když představuji někoho neznámého, někomu všeobecně známému, třeba populárnímu umělci, ministrovi nebo diplomatovi, že ano, není třeba říkat jeho jméno. Jo? Tak dejme tomu, vy jste, dejme tomu, diplomat. Ano?
2: O, jistě, to ano.
3: Ano, pak vás představíme takto. Vaše excelence, dovolte, abych vám představil Hurvínka.
2: O, jsem diplomat. Nebo...
1: Vaše excelence, uklidněte se laskavě a uklidte si ty dřeváky, dělají nám tady nepořádek.
2: Ano, to je pořád něco. Fuj, to jsem se leknul. Co tady dělá ta potvora?
1: Vaše excelence, to je náš pes Žerik. Teď jsme konečně celá rodina pohromadě.
3: Ano, a když jsou všichni představeni a společnost je pohromadě, tak můžeme některého z přítomných požádat, aby nějak přispěl k všeobecné zábavě.
2: To je výborné. Takže já bych si vás, mistře, dovolil poprosit, kdybyste dal k lepšímu něco lehčího.
3: Velmi rád, excelence. Ano. Velmi rád, excelence. Tak to šli jednou dva, tedy ona a on takhle večer šli k rybníku. Ano,
2: k rybníku.
3: Šli k rybníku a potom...
2: Tak konec. Konec společenské výchovy, Miloši, prosím tebe.
3: To je škoda, zrovna v nejlepším. No. Já jsem se tak zrovna rozpovídal.
2: Věřím, ale my jsme skutečně slušné české loutkové divadlo. Potom mi to dopovíš soukromně.
3: Dopovím. Rád.
5: Divadlo pro vaše uši.
1: Jele, tatí, tu je Karel. Karle, on mě snad neslyší.
2: No tak zařvi.
1: Karle, tady jsme.
6: Je, ahoj, co tady děláte? Ahoj.
1: Napřed nás vem na ramena, pak teprv můžem komunikovat.
2: Hurvajs, jak to mluvíš?
1: Teď je to kamarád, víš, že jo?
6: Správně, tak co vy tady?
2: Ale vytáh mě na procházku.
1: No koho by to bavilo být pořád pověšenej v kulisárně?
2: Tak a už ticho.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Melodie z Pařezové chaloupky Křemílka a Vochomůrky teď jakoby zrovna uváděla Jiřinu Bohdalovou. Ta byla totiž druhdy průvodkyní pořadem, který v rozhlase představil některá zajímavá místa městské části Praha 2. No a mezi ně tenkrát patřilo v Římské ulici, jak se říkalo, u hasičů i divadlo Spejbla a Hurvínka, jen kousek od divadla na Vinohradech, kam zase společně patřili po léta právě Jiřina Bohdalová a dnes tedy ještě jednou Miloš Kopecký.

0: Vážení přátelé, tady v sále Vladimíra Majakovského, ústředního kulturního domu železničářů na náměstí Míru v Praze 2, dovolte, abych vás co nejsrdečněji, nejvřeleji, nejvroucněji a
1: Nejste vy náhodou Miloš Kopecký?
0: Co na tom k smíchu? Jsem. Těším. Vážení a milí, vy jste kdo?
1: Bohdalová, těší mě.
0: No, to není k smíchu, to je fakt. No. A co pak tady děláte?
1: Ale no tak, zvali mě sem.
0: Co vás sem?
1: No, pozvali, ale já jsem ovšem netušila, že vy tady máte nějakou přednášku, tak promiňte.
0: Přednášku? Já? Přednášku?
1: No, vy jste totiž tak před chvíli vypadal. Vy jste byl takový jako...
0: Intelektuální?
1: Ne, takový oficiální, no.
0: Oficiální říkáte. Má drahá, já dovedu být ještě daleko, daleko oficiálnější.
1: Ne.
0: Ano. Já dokonce dovedu být přísně komisní.
1: Ne.
0: Já dokonce můžu být vojenský stroj.
1: Ne.
0: Ano, to mohu, poručnice Bohdalová.
1: Moment, neříká se poručíková Bohdalová.
0: To je možné.
1: Že vy jste nebyl nikdy na vojně, co? Nebyl, co?
0: No tak byl, no byl, já už se tak přesně nepamatuju.
1: No to se vám ani nedivím, protože pokud jste byl, tak to se flinty asi ještě nabíjeli ze předu, víte.
0: To je velmi vtipné, opravdu velmi vtipné, to je mi for, tedy.
1: No.
0: Že to říkáte zrovna vy, Vochomůrko, Křemílková, Bohdalová.
1: No prosím, já už mlčím, pane doktore, já už mlčím.
0: Nejlépe.
1: No jistě.
0: A pozor, teď se vás zeptám,
1: no.
0: Jestli pak víte, proč jsme tu.
1: No.
0: Nevíte?
1: Vím.
0: No.
1: Já vám to řeknu.
0: No,
1: dnes,
0: tedy právě teď,
1: se nám hlásí,
0: ano,
1: Praha 2.
0: Výborně, a co my?
1: No, co myslíte?
0: No, no tak my tady budeme jako,
1: dělat.
0: Jo.
1: No, my přece nejprve všechny přivítáme,
0: no.
1: Pak se koukneme tu a zase tam.
0: Jo.
1: Orchestr Československé televize sem tam zahraje něco...
0: Hudebního nejspíš,
1: ano.
0: Že ano.
1: No, až nebudeme vědět, jak dál, tak se zase rozloučíme a půjdeme.
0: A kam se budeme koukat? Vy jste říkala, že se budeme koukat tu i tam. Mám se dívat tu nebo tam?
1: Ale ne, tak... Já jsem myslela obrazně, jakože se podíváme po druhém pražském obvodě, kde co je, kde se co dělá a tak
0: dále.
1: Já rozumím. Takže bychom začali tady nedaleko, víte,
0: ano.
1: Tady nedaleko je takový divadlo.
0: To já vím, já tam chodím.
1: Jo. A mají tam takový zvláštní herce.
0: No, velmi dobrý, že ano, velmi dobrý.
1: Dobrý, to jo, ale dřevěný.
0: Moment, jmenujte, jmenovitě, no, konkrétně. No. Vy se takhle odvažujete veřejně napadat před celým národem a vy si dokonce ryjete ve vlastní zahrádce.
1: O jaký zahrádce to mluvíte, já vám nerozumím.
0: Jak to vy už tam nejste v tom divadle?
1: A kde? No tak vysvětlíte mi to konečně.
0: No mluvíte přece o divadle.
1: No tady, to mluvím.
0: Tady. No, o našem tady vedle kousek.
1: Ale ne, no tak teď už mi to konečně došlo. Já přece nemluvila o našem divadle. No tak zkuste si vzpomenout, no. Je tu přece ještě jedno.
0: Tady
1: no,
0: poblíž,
1: no, jistě,
0: okolí?
1: Ano.
0: S dřevěnými herci?
1: No ale úplně dřevěnými.
0: A tak to já už vím. Vy myslíte Spejbla?
1: A Hurvínka, pochopitelně.
0: No. Ale já vás teď trumfnu. Hmm? Já totiž vím, co vy nevíte a neví to ani nikdo z těch, co tady sedí.
1: No tak na to jsem tedy vážně zvědavá, co vy asi tak můžete vědět.
0: Já totiž, vážená kolegyně, vím, že když takhle udělám rukou, tak přijde někdo, kdo toho o tom divadle ví přece jenom víc než my dva.
1: A já už vím, že to nemůže být nikdo jiný, než ředitel tohoto divadla, zasloužilý umělec Miloš Kiršner. No tak udělejte tou rukou takhle.
2: Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
3: Buďte pozdraveni.
1: Ano,
0: od koho?
3: No, od těch dřevěných herců.
0: Děkuji. Když jsme se tak hezky pozdravili a sešli, můžete nám říct něco, co my nevíme?
3: No tak, že hrajeme nejraději doma Pro naše diváky to jistě víte. Právě tak víte, že jezdíme pravidelně na zahraniční zájezdy, ale třeba nevíte, že jsme s tím divadlem procestovali 4 kontinenty světa a navštívili 26 zemí, z toho některé až 10krát, a že jsme kromě žebříňáku a rakety vyzkoušeli všechny možné dopravní prostředky.
1: Já bych ještě strašně ráda viděla Spejbla a Hurvínka zblízka. Toho náhodou sebou nemáte.
3: Mám.
0: A ty dva, co je voděj toho Báju, Šulce a Luboše Homolu, ty tady máte taky?
1: No.
3: Mám.
1: No tak to je výborný, tak to byste nám mohli zahrát přímo nějaký dialog, co?
3: Mám.
0: No to no. Víte, že máte. A my vám tady s kolegyní uděláme místo u mikrofonu.
3: Udělejte.
4: Tačuldo, tak pořád poslouchám a poslouchám. Mluví se tady o divadle o nás a co jak bylo a co jak je a co jak bude a podobně. A tak mě napadá, neměli bychom jako pamětníci přijít taky s troškou do mlýna?
3: Do mlýna říkáš?
4: Simano.
3: S troškou?
4: Simano. Lidé si nás prohlédnou, poslechnou, zasmějí se a tak...
3: No vidíš, a právě v tom a tak je ten háček.
4: Jaký háček?
3: No lidi si nás prohlédnou, no to je v pořádku. Lidé si nás poslechnou, v pořádku. Lidé se zasmějí.
4: Jen aby.
3: V pořádku. Ale my budeme nahraný.
4: Jak nahraný?
3: No, co pak tady nevidíš ty mikrofony s různýma těma nahrávátkama?
4: No to vidím.
3: No tak, to si chlapče pustíš pusu na špacír, plásneš něco o nějakým závazku a už máš na polimance slavobránu a v ruce hrábě na listí, že ano?
4: Víš co, Taťulo, uděláme to jinak. Já budu třeba jako reportér a budu s tebou dělat jako to interview, ano?
3: No jo, to by šlo. To mě nic neudělá. Musíš ale otázky pokládat na dobře viditelné místo, abych se mohl některým šikovně vyhnout.
4: O vás je, mistře, známo, že máte vřelý vztah k mládeži a zejména k dětem. Jest, prosím, tomu pravdou?
3: Jo, jo, pravdou tomu je. Tento vztah se táhne jako červená nit mým životem. Hřeje mne, že nejsem sám. S radostí pozoruji, jak je podporován přirozený sportovní duch dětí, které cestou do našeho divadla mohou přeskakovat různé jamky a kopečky na našem, řekl bych...
4: loveckém chodníčku.
3: Ano, nebo metat kostkami...
4: K tomu účelu volně položenými.
3: No, pravda. A teď ještě někteří dobří lidé pod záminkou opravy výtahu před vchodem do našeho divadla upravili hezký betonový kopeček, který může v zimním období sloužit jako...
4: Spokanský můstek.
3: Ano, a z jara jako...
4: Ráj horolezců.
3: No ano, skutečně hezký a neformální přístup k oslavě Mezinárodního roku dítěte, že?
4: Hele, Taťuldo, víš co? Já už to interview nechám radši plavat. Mně se zdá, že se začínáš do nás mladých nějak moc navážet. To si od tebe nezasloužíme.
3: No to máš pravdu, někteří si to opravdu nezasloužíte, jenže jak já se rozjedu, tak je ze mě rozhněvaný...
4: Starý muž.
3: Starý muž, jo.
4: Jenomže my jsme starý muži také chtěli přijít se svou troškou do mlýna. Nevzpomínáš si?
3: No vzpomínám, jenže také si vzpomínám, že jsi s tou troškou chtěl přijít hlavně ty. Tak mel.
4: Já bych mlel, jenže on už to spíš všechno semlel, náš Řídě.
3: No tak vidíš, jen když se do všeho montuješ. Co pak ty můžeš vyprávět nějaké zážitky z cest, když tě všude vozej, zabalený ho v bedně a vytáhnou ti akorát na představení? No řekni,

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: V rozhlase svého času Spejbl s Hurvínkem působili, považte, tak trochu i jako redaktorská dvojice. No vážně, měli tu seriál krátkých rozhovorů a neutekli jim ani takové osobnosti jako třeba Striček Jedlička, haškolog doktor Radko Pitlík, spisovatel František Nepil, anebo, a to byste asi vážně nevěřili, odborník na manželské problémy doktor Miroslav Plzák.
2: Tak Hurvínku, tamhle ten pán v nejlepších letech, to je pan doktor Plzák. Já nevím, co na něm vidíš směšného. Je to sympatický člověk průměrného vysokého vzrůstu. Má krásný nos, průbojné oči, i vlas vidím. A navíc nikdo není dokonalý, že ano? Tak co je tady k smíchu?
3: Smích pomáhá léčit, Aťoldo.
2: No jo, to je pravda. Takže trochu smíchu nikdy neuškodí, že ano? No a my vlastně tady panu doktorovi pomáháme.
3: Pan doktor je primář, Taťuldo, víš?
2: No, abych nevěděl. A primářů já znám. Chlapče, jednou jeden primář hrál dokonce na mých narozeninách na housličky až do rána.
3: To byl primář, tatí. Tohle je primář.
2: Ano, ano, velmi správná připomínka. Primář, vím. Co vlastně dělá primář, pane doktore primáři?
4: No tak podívejte se, já jsem primář kliniky a tam je to vlastně zástupce přednosti kliniky. Tak, ale ještě lépe vám to objasním. Podívejte se, přednosta kliniky ten učí mladé mediky, jak léčit, a primář ten léčí.
2: Vlastně. Jo, rozumím. Takže primář je takový lepší doktor, že ano?
4: No, tak taky by se to tak dalo říct, když jinak nedá ten...
3: Psím, mohl bych též vznést dotaz?
4: No, prosím.
3: Co to znamená to, co jak tady čtu na vaší navštívence, primář Miroslav Plzák

0: No tak to je kandidát scientiarum, neboli kandidát věd.
1: To je přeci jasné, Hurvínku. Ty jsi ještě malej, tak jsi škandrdás, on už je větší, tak je kandidát.
0: No tak pozor, zase tak úplně přesné, to není, pane Spejble.
1: Ne?
0: Kandrdás je kandrdás, ale kandidát věd, ten musí obhájit vědeckou práci v rozsahu asi tak 60 stránek.
1: A vy jste ji obhajoval?
0: Jo, ano.
1: On vám ji chtěl někdo ukrást?
0: Ne, prosím vás. Obhajoval jsem ji před vědeckým fórem.
1: Ach tak.
0: Že mám pravdu v tom, co tvrdím. Taková kandidatura trvá léta.
1: Je to jste měl přijít k nám do divadla. My bychom vám to potvrdili hnedka, že máte pravdu. My máme doktory rádi, ano.
2: Primáře.
1: Ano, ty taky. To mi jednou jeden primář hrál na narození... Jo, to už jsem vlastně říkal. Tak na co bychom si ještě tak zeptali, Hurvínku, aby řeč nestála?
2: Já bych prosím měl ještě jeden dotaz. Jaký je rozdíl mezi psychiatrem a psychologem?
1: A myslíš, že to ví?
2: No jasně, protože primář Plzák je psychiatr.
1: Podívejme se, co ten můj kluk všechno neví. Tak jak se od sebe, pane primáři, ti psi liší?
2: Psychiatr a psycholog.
0: No podívejte se, psychiatr je lékař a léčí duševní nemoci. A psycholog to není lékař a ten by měl vlastně rozumět lidské duši.
2: A on nerozumí?
0: Ne.
1: Žádný z nich?
0: Žádný.
1: Že to tak otevřeně říkáte? Vždyť by vám mohl někdo z psychologů ve vzteku na třídoma kliku kolomazí nebo ještě něco horšího udělat.
0: No já se jim trochu omluvím. Podívejte se, psychologie to je věda o lidské duši. Je to věda v prudkém rozvoji. Vždyť podívejte se, lidský mozek to je vlastně nejsložitější počítač na světě.
1: A tu máš čerty kropáč.
0: Já vám dám příklad. Kdyby měl lidský mozek být vytvořen uměle, ano? Představte si, že by potřeboval k provozu tolik energie, jako mají Niagarské vodopády.
2: Jo, no ne, a to není žádnej tálinský rybník, takový vodopády,
0: no
2: že
0: tak ne? To tady určitě ne, a ještě si představte, že kdyby si někdo přece vzal vytvořit jeden jediný umělý lidský mozek, tak by musel být ten mozek veliký jako dva paláce kultury.
2: Jo.
0: A proto je tak těžké rozumět lidské duši.
2: To tedy čubrním, primáři. Takže to, když jdeme my s taťou na procházku třeba po Václaváku, tak to jdou čtyři paláce kultury, že ano?
1: No, my dva starý paláce a ty dva nový, no. A všechny plný personálu. To vám řeknu, to je ale věda, tahle psychologie. Raději o ní ani nevědět. To si budeme radši povídat o tom prvním psovi. Jak jste to říkal, psi...
2: Psychiatrie.
1: Tak, přesně tak. Takže kdybych přišel k vám do psychiatrické ordinace, to se musím taky svlíknout do půl těla jako u normálního
0: doktora. Ne. To si jen sednete.
1: A svlíknu se.
0: A budeme si spolu povídat. Já se vás budu jen ptát.
1: Tak se ptejte.
0: No tak třeba máte závratě?
1: Mám.
0: A víte, co je to závrať?
1: Nevím, pane primáři.
0: No vidíte. Jak se třeba k něčemu odhodláváte, pane Spejble? Dá vám práci se k něčemu rozhodnout?
1: No tak řekl bych, pane primáři, řekl bych ano i ne.
2: Taťul nezralej, pane primáři, že?
0: No počkejte, to se ještě s určitostí říct nedá. Ale něco mu pak určitě pro jistotu předepíšeme.
2: Mohl bych teď přijít do ordinace já?
0: Jako pacient?
2: Ne, jako reportér. Zdravej, zvíravej reportér.
0: No prosím, tak se ptej.
2: Čím jste chtěl být, pane primáři, když jste byl ještě klukem?
0: To vím velice přesně. Hasičem.
2: Snad požárníkem.
1: Hasičem. Tenkrát byli ještě hasiči. Žáno.
2: Mečta, Čuldo. Já jsem v ordinaci, ty si teď na chodbě prohlížej obrázky.
1: Já se s tebe jednou zblázním.
2: Nech toho.
1: No tak dobře.
2: Pane primáři, na chodbě čeká pacient, ale já pokračuji. A potom, čím jste chtěl ještě být, když jste se nestal hasičem?
0: No to se podrž, protože pak jsem chtěl být důlním inženýrem.
2: Důlním inženýrem?
0: Ano, protože já jsem se totiž narodil v Libušíně u Kladna a tam jsem měl k tomuhle povolání velmi blízko.
2: Ano,
0: ale
2: rozumím.
0: Pak přece jenom jsem se stal lékařem.
2: Lékařem, no jo. Ono, nahoře, sikr je sikr. A kamarádů jste měl hodně v mládí.
0: Hodně, možná, že až příliš. Ale vždycky jenom jediného toho pravého, toho věrného a důvěrného, jak se říká. To si pamatuju, že je nesmírně důležité mít toho jednoho pravého, důvěrného kamaráda. Toho si pak vážím. A takové kamarádství musí mít ovšem své nepsané zásady.
1: Napiš si je, Hurvínku.
2: Tatildo, mlč tam na té chodbě. My tady pracujem.
1: Tak promiň, no.
2: Jaké jsou zásady pro pravé kamarádství?
0: Tak předně. Na kamaráda nikdy nežaluju.
2: To je fakt, to bych byl sketa,
0: no, Jano. To bys byl. A za druhé, s kamarádem si rád povídám, ale pozor, musím ho také nechat povídat.
2: No já sám, a za třetí?
0: Kamarádovi se nikdy nevnucuju, když třeba já chci jezdit na kole a on chce hrát fotbal, nikdy nesmím říkat, že na kole je to zdravější a zajímavější, protože to je podfuk.
2: A to mám jít s ním hrát fotbal, když se mě nechce?
0: Ne. Ale rozhodnout mezi kamarády má koruna. Pana nebo vorel, kolo nebo fotbal. Hodit si korunou, to není projev hlouposti nebo nerozvážnosti. Kde pak? To je moudré a správné.
2: A proč?
0: Protože tady jde přeci o to, abyste se oba dobře pobavili. A nikdy přeci z vás nikdo nemůže předem vědět, co bude lepší, jestli kolo nebo fotbal. Proto ať rozhodne koruna. Rozumíš mi?
2: No, rozumím. Dokonce si myslím, že bych byl s vámi určitě kamarád.
1: No, na to jsi moc mladý kandidát. Kandrdas. Promiňte, ale na té chodbě fouká, je tam plno sestřiček, ani jeden brácha, tak tady je mi s vámi lepší.
2: Já mám ještě jeden dotaz.
0: No, prosím.
2: Od kdy se může, Klok, abyste mě správně rozuměl, od kdy se může zamilovat?
0: No tak podívej se, já bych řekl, že tak už od 10 let.
2: Tak fajn.
0: No ale to má psát jenom básničky a svou lásku musí přísně tajit.
1: Jo, básničky nařezat, přehnout přes koleno a 10 na holou.
2: Poslední dotaz, být či nebýt? Myslím na holou, ne na Hamleta.
0: Aha, tedy jak trestat vlastně chceš vědět?
2: Jak trestat?
0: Tak já si myslím, že nejlépe stačí zvýšit hlas.
1: Zvýšit hlas, vy jste dobrý. To já pořád zvýšuju. Já někdy zvednu hlas, až praskají okenní tabulky. A co potom, když prasknou?
0: No tak pak trestat odnětím odměny. A odměna je pro malýho kluka televize, biograf, hračky, plovárna. Prostě trest je zákaz.
1: Tak hurvajs. A nepůjdeš plavat a ještě dostaneš 10 přes holou. Už vím, jak na tebe.
0: No tak někdy se opravdu stane, že otec uhodí svou ratolest. A já se vás ptám, kdy ji uhodí? No přeci jedině, když má otec vztek. No dovedete si představit, že by otec v nejlepší náladě a pohodě nařezal svému synáčkovi, že byste měl perfektní náladu a nejednou by si řekl, jo tak a teď ještě nařež Hurvínkovi, no to přeci nejde. Nařežeme-li svému dítěti, je to vždycky důkaz toho, že jsme tedy ve stavu vysokého hněvu. Takže dát třeba záhlavec tady Hurvínkovi, když jste v dobrém rozpoložení, no to přeci nejde. Ale například Hurvínek doma uklidil, navíc vám vyčistil boty a teď se učí.
1: No jo, máte pravdu, jsou vyčištěné a prach je dokonce utřený a učí se chlapec, učí. Já ti dám takovou ránu. No jo, ono to opravdu nejde. Na co vy, doktoři, nepřijdete?
0: A teď to dotáhněte. A když jste rozčílený, ujela vám tramvaj, zmoknul jste a srazilo se vám mléko a navíc třeba ten váš Hurvínek namaloval Žeríkovi packy červeným latexem?
1: Žeríkovi? Ty rošťáku! No a už jí má.
2: Oh, tak Čuldo, já to měl být tak jako příklad, tohleto.
1: Teď já jsem zase tolik nepřitlačil. Hlavu máš pořád na svém místě, jak ti může přítomný lékař potvrdit.
2: Ještě dotaz, jak se má nebohá ratolest účinně bránit rozčílenému taťuldovi, kterému se zdrcnulo mlíko.
0: Tak každý kluk má znát, co má jeho táta rád, jeho záliby. A když je otec rozčílený, tak i hned zavést řeč na tatínkovo hobby. Aha. Tím se přece otec uklidní a zavládne zase pohoda.
2: Ano, například taťulda rád chodí na ryby.
0: No tak vidíš, podívej se, je rozčílený a na ulici třeba šlápnul...
2: Do téru.
0: Ano, do asfaltu a ty to víš. A co uděláš?
2: No, řeknu třeba, nic z toho, taťuldo, nedělej. Boty jsou boty a zdraví máme jen jedno. V sobotu si zase zajdeš na ryby.
1: No, to je dobrý nápad. Já vám děkuji, pane primáři, a naschledanou.
0: Naschledanou.
2: Naschledanou.
3: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
4: No a za mě teď společně s Tomášem Rypanem v režii u technického pultu už jen přání dobrých dnů ve zdraví a na rozloučenou pro vás ještě jeden krátký dialog, nebo spíš trialog, kde se k našim dřevěným hrdinům přidává i Hurvinkova neodmyslitelná kamarádka Mánička, aby si pak všichni ve spolek zaspívali společně s Valdemarem Matuškou.
5: Když se bude Mánička zpěvu věnovat, může z ní za pár let bejt i, řekl bych, taková...
2: Taková siréna. No ty se, Hurvinku, víš.
5: Jaká pak siréna? Zpěvačka.
2: Zpěvačka.
5: Ano, třeba jako ta Rýpalová, že ano.
2: Pilarová.
5: No ano, jak říkáš, Máničko, nebo jako ten Karel... O tatí.
2: O tak ti tatí dík.
5: No, Hergot, jak on se jmenuje?
2: Neckář.
5: No vidíš, já věděl, že to znáš. Jestli pak ty vůbec umíš tak dobře dějepis jako zpěváky, no?
2: Šimano.
5: No tak dobře, zpěv to je krásná věc, abys věděl.
2: Já vím, tatí. No tak se mi neposmívej, když to víš.
5: Ovšem, živit se tím, to už musí mít člověk hodně tohoto.
2: Známých.
5: No, ale ne, talentu, že ano.
2: A taky musí mít dobrý nervy, tati, aby vydržel poslouchat ten rambajs.
5: No to taky, ale když já jsem zpíval děti...
2: Je, vy jste taky zpíval, pane Spejble.
5: Ovšem, že Máničko, já děti dokonce jednou vyhrál bratislavskou... Tu? Liru?
2: Je. Vážně, tatí?
5: No.
2: Liru bratislavskou?
5: No, jsem vyhrál.
2: Jo.
5: No, v tombole. V tombole, jo. A jednou jsem taky dostal děčínskou kotvu. No.
2: Ha, děčínskou kotvu.
5: No jo.
2: Paní Hurdálková říká, že jsi dostal děčínskou kotvou do hlavy. To je rozdíl, tatí.
5: Ale paní Hurdálková, to je stará...
2: Cože?
5: Že o jejich informacích by se dalo s úspěchem pochybovat. Já například, já zpíval i v milánský skále, abyste chtěli vědět.
2: Je, a proč ve skále, jo, pane Spejble? Jo, to vy jste byl jako blanický rytíř.
6: Proč ve skále, hele, tatí?
5: A dejte mě pokoj.
6: Tatí, hele, proč jsi zpíval ve skále, tatí?
5: Dej mě pokoj.
2: Proč jsi zpíval v té skále?
6: Tak řekni, proč ve skále?
5: No, jako proč ve skále? To je taková opera, že ano, italiánská, skoro až italská, bych řekl. Chodí tam samý skalní fandové, no tak tomu říkají La Scala. To La, to je jako...
6: Laskonka.
5: Ale La to je jako takový italský člen, no, jako derdy das ve francouzštině, že ano.
6: No, tati, francouzštinu to já ovládám permanentně anglicky.
5: No, tak.
2: No, a co jste tam zpíval, pane Spejble?
5: Já, co jsem tam... No, tak, počkej, pokud si vzpomínám, tak jsem zpíval třeba tohleto. Oj, jak je měnivé to srdce. Ženivé. Nebo tuhle jsem taky zpíval. V síni mi visí kamarád. O butterfly.
2: Mě na nohy táhne.
5: Ale dej pokoj, pořád nezesměšňuj ty věci. Bravo. Moment, to je Matuška. Ale ne, říkám, že je to má tuška, tohle, ta tuška, že má.
7: Dobrý večer.
5: Dobrý večer.
7: No, jindy bývá zvykem, že si zvu hosty do studia já.
5: No,
7: Dneska jsem to udělal obráceně, přišel jsem za váma a to má svůj důvod. Já bych si s váma totiž chtěl zaspívat.
8: No, to se vám ani nedivím. Má to ovšem jeden háček, jestli vám to nevadí, že jsme poněkud dřevění.
7: Vůbec mi to nevadí. Já už jsem zpíval s loutkama a rý měsíce například.
8: Ano, ano, tak to je velká čest a vyznamenání pro vás, že ano. Co byste si střihnul s námi? Lidovku, operu nebo pop show?
7: Jak jsem vás, pane Spejbl, poslouchal, tak vám plácala celá Laskala, že?
8: Jo, jo, nejen nám, i nás, ano, to...
7: Takže bychom si mohli dát třeba Houpavou.
8: Houpavou. No Houpavou. Vidíte, to je docela dobrý nápad. Živě souhlasím.
7: Výborně.

Ni přece, jak utekl z klece, ten velký lev, tak jášku, jenom klid na mucholapku, dám zaječit lapku.